Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal

pohled pryč, nestrať ho prosím. Je od hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou zem nesedávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku. Moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušný, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Krásný den, dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby, začínají folková pohlazení, od mikrofonu zdraví Vítě Trníček. Víte, co mám na folkové muzice nejraději? Vždycky, když mám pocit, že svět se zbláznil, a že mám ten pocit poslední dobou docela často, kdykoliv otevřu zprávy nebo shlédnu zpravodajství ze světové, ale i třeba tuzemské politické scény, mám chuť si zakřičet nebo alespoň do něčeho kopnout. Jenže pak stačí se pustit nějakou naši folkovou muziku, lidová moudra novodobých lidových muzikantů, myšlenky světu utajených básníků, melodická pohlazení servírovaná v nejpřirozenějších akustických podobách, kterou si můžete s trochou šikovnosti třeba i sami zahrát na kytaru a zaspívat. No, a ono se mi hned uleví a je mi dobře. Jakoby to udržovalo plamínek naděje, že to s lidmi ještě není tak špatné. Folková muzika od nepaměti byla majákem naděje, světlonošem, znamením člověčiny, a to i v dobách, kdy se jí cíleně snažil někdo umlčet. Proč o tom dnes takto mluvím? No, protože v posledních týdnech je mi oporou a lékem novotou vonící album mé oblíbené skupiny Kapky z Červené vody. Jmenuje se Míza a nečekejte, že si dnes budeme pouštět něco jiného, protože tohle album a tahle málo viditelná kapela si to hergot zaslouží.

Míza. Právě tahle písnička se stala titulní skladbou druhého studiového alba folkové a víceméně rodinné skupiny Kapky z Červené vody. Za více než 25 let existence tahle partička sice natočila celkem asi 7 autorských alb, ale je pravdou, že teprve při posledních 2 CDčkách se svěřili do rukou profesionálního nahrávacího studia, čímž překročili pomyslný práh domácího muzicírování a po domácku udělaných nahrávek, ze kterých se pak v médiích dá použít bohužel málo co. Když před covidem v roce 2019 vyšlo předchozí studiové album Záhoří, byl jsem nadšený. V plné síle a kráse se totiž konečně podařilo zachytit to letité souznění lehce introvertní partičky, která začínala jako 13členný napůl dětský soubor, aby se sestava nakonec ustálila na 4lístku kytarista a autor všech písní David Švestka, jeho bratr basák Pavel Švestka, jeho žena Hanka Švestková hrající na klávesi a ozdobou skupiny je bezesporu krásný hlas Kláry Macháčkové, která k tomu střídá flétny a rytmiku. Jde o to, že ta chemie je naprosto jedinečná. Nejde jen o ty rodinné a přátelské vazby. Zde z každého společného akordu cítíte stejný pohled na svět i lásku ke kraji z míst, kde končí Orlické hory a masiv Kralického sněžníku střeží rodící se Hanušovickou vrchovinu. Je skvělé, že se to Kapkám podařilo přenést i na tohle album.

Posloucháme písničky z nového alba červenovodské skupiny Kapky. Album se jmenuje Míza a je to přesně můj šálek čaje. Pořád si říkám, čím to je, že na mě písničky veterináře Davida Švestky a jeho tiché party tak mile působí, že nedokážu být k němu moc kritický. Ale prostě tomu rozumím. Už na minulém albu jsem si dovolil Davidovi verše přirovnat ke skácelovým slovním obrazům a nejsem zdaleka sám, kdo si to myslí. I když mi občas na první poslech není zřejmé, o čem mi Kapky zpívají, probouzí se vždy ve mně zvědavost a musím se k textům a myšlenkám Davidovým stále vracet a převalovat i na jazyku a v mysli. Z předchozí Markéty Lazarové namátko vybírám Můj ty světe barevný, nikdo tě nepozná celý a člověk má tak málo dní, kdyby byl bdělý, víc mu neprozradí. No, nebo v úvodní písni Atomy. Nikdo už neví, co je symbolem pokroku, i hloupá odpověď probouzí dvě otázky, ty malé oblázky malované ukryté, není to složité, zase jsme u lásky. V každé písni o Davida Švestky najdeme mnoho zajímavých postřehů a myšlenek. Vidění světa člověka, který se prostě snaží žít dobrý život v míru s okolím i přírodou. Ale umí i vystrčit drápky. Třeba s jeho pohledem na overturismus na Dolní Moravě se plně ztotožňuji. Jeho tichý protest song Do tří moří je jednoduše geniální. Naslouchejme, přátelé.

Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Nádherně zaranžované vokály. V písničce Jarní déšť slyším asi nejvíce pozitivní prvky, které folkové skupině Kapky přinesla spolupráce s žalmanovským nahrávacím týmem, tedy mistrem zvuku Petrem Michalem a hudebním režiou Petrem Novotným v jeho českém studiu Dýnín, kteří prostě vědí, jak vypointovat vokály, neublížit tiché zpívané poezii, posloužit písničkám a hlavně nedělat z kapely to, co není. Mnoho folkových kapel si totiž vylámalo zuby ve studiu na tom, že studiová tvorba přece jen umožňuje zdobení a aranžování nad rámec normálního živého zvuku a těch pódiových možností interpretů. Je prostě snadné stvořit něco, co neodpovídá realitě, notabene, když jde o tak křehký materiál. Tady se ale brousilo a pilovalo do detailu. Žádní studioví hosté, jen to, co Kapky sami zvládnou naživo. Je to velmi autentické a mě osobně o to více sympatické, ale zároveň je zřejmé, že v celkovém vyznění takto komorně pojaté tvorby zůstanou Kapkám zřejmě opět uzavřeny dveře do širšího hudebního světa, nedej bože, do hudebního průmyslu, do současné ukřičené doby, která prostě vyžaduje určitou show a neklade na posluchače nároky na pozornost. Ale to nevadí a Kapky to, myslím, dobře vědí. A pokud to víte i vy, nechte si to pro sebe, anebo to řekněte jen těm, kteří mají šanci porozumět a umí naslouchat, jo? To tajemství a neviditelnost je součástí kouzla jedinečnosti téhle kapely. Jakkoliv bych Kapkám upřímně přál obří plné sály diváků a chtěl jejich muziku slyšet třeba v playlistu Radiožurnálu. To je hezká představa.

nad jarem zastydí. Letí déšť tisíce kapek, v každé kapce jedna jiskra, která z ledu barvilou

duše těch, kteří věřili v tento kraj. Duše těch, kteří věřili v tento kraj.

Posloucháme písničky z nového alba mé oblíbené folkové skupiny Kapky z červené vody. Zjistil jsem, že písničky Davida Švestky mě hodně uklidňují, třeba když řídím. Možná je to dáno tím, že chci slyšet co nejvíc té desky, tak prostě jedu zákonitě pomalej. A nebo kašlu na spěch. Ale od té doby, co poslouchám v autě tohle album, tak nové radary v Žamberku u kasáren a v Pastvinách nemají šanci. Děkuji, už mi Kapky ušetřili dost peněz a zdravím pracovnice dopravního referátu. Album Míza, vydané k 25 nám skupiny, přináší 11 písniček, necelých 40 minut krásné muziky a myšlenek k hlubšímu poslechu. Těch písniček už ostatně David za svůj život napsal opravdu hodně a má vypsaný a originální styl. Kapky si prostě nemůžete splést s jinou folkovou kapelou. Možná věrní posluchači budou zde postrádat nějaký autorský moment překvapení. Já si spíše dovolím vyslovit přání, aby kapela někdy v budoucnu nahrála v takovéto kvalitě ve studiu a v této podobě i některé starší songy z těch zmiňovaných 5 domácích demáčů. V obalu CDčka, které tentokrát zdobí barevný linoret Zbyňka Hraby, nehledejte texty. Předpokládám, že to je schválně. Kapky prostě chtějí, abyste o to více naslouchali. A funguje to.

0: Tak co? Líbí mě moc. Samozřejmě nové album skupiny Kapky s názvem Míza, natočené v roce 2025, naleznete na streamovacích platformách jako Spotify. CDčko si můžete objednat přes webovky kapky.com anebo vyrazit na nějaký jejich koncert. Eventuálně na jejich moc krásný festival Putování za písničkou, který se koná na kouzelném místě na vrcholku kopce přímo nad jejich červenou vodou, vždycky v červnu. Moc držím palce, aby se nejen tahle jejich nahrávka šířila a dělala posluchačům radost, alespoň takovou, jakou mám při jejich poslechu já. Kapky, to je jeden z důvodů, proč si myslím, že naše rozhlasová folková pohlazení mají i po více než 20 letech ve vysílání Českého rozhlasu stále své místo. Tak se mějte a za týden se naslyšenou bude těšit Vítě Trníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, jsem tu ráda.
1: Dobře, jste to řekla, nemám co dodat, jen snad, že i dnes hrajeme o váš smích na tváří.
0: Humoriáda.

0: díky patří vám, zpíval Petr Rezek. My děkujeme Pavlíně Filipovské, že je tu s námi v dnešní humoriádě. A první otázka, jak se rekreuje, kam vyráží v létě?
1: My vyrážíme s manželem, protože to on mě hlídá, ale není to ze žárlivosti, je to tak z péče, jo.
0: Opečovává.
1: Ano, ano, ano. Je to křesťan prostě. A my máme takový krásný postraní sídlíčko v západních Čechách na Přimdě a tam v domečku si užíváme klidu krásného vzduchu a pohodlíčka.
0: No to zní báječně.
1: Ano. A tam zajíždíme prostě často, ono to není zas tak daleko a jsme tam šťastní.
0: Tak to je bezva. A vy jste dorazila teď od tamtud či z
1: Ne,
0: domova?
1: Já jsem dorazila čistě jen přes Žižkov, jsem se snažila dopracovat a docela ve mně byla malá dušička, poněvadž jsme měli před sebou, ono se to říká štrůdl, ale není to správně česky. No prostě hodně aut.
0: Fronta byla.
1: Jedno za druhým a ten pan řidič byl cizokrajnej, takže se tu v Praze moc nevyznal a několikrát za tu trasu, poměrně nedlouhou a jednoduchou, přes Žižkov dolů z kopečka, zabloudil. Já nevím, jak se to dělá, to jsem nevokoukala, ale jemu se to povedlo a měl zážitky, no a já měla strach, že si vás zmeškám.
0: No tak to bychom chvilku na vás určitě
1: vás,
0: rádi počkali.
1: Posluchače, se kterými počítám.
0: Kolona se hnula, ano, a vy jste s námi a my jsme rádi. A pojďme na první výběr, koho nabídneme posluchačům.
1: Já bych ráda nabídla hned něco veselějšího, tak abych smazala ten stres z té klikatý cesty Žižkovem. Tak já bych nabídla nejlepšího a nejveselějšího ředitele divadla, pana Josefa Dvořáka.
2: Když se hrálo utkání a on měl představení, to byly muka. On, my semafor, pokud znáte, divadlo v podzemí a on měl takový rádio, takhle veliký. Opravdu, paní. V tom byly baterie, dvě tuškový a on to měl na uchu a to chrchlalo. Říká, co blázníš, Karle, dyť nic neslyšíš. On nevěděl, kdo ho dal. A teď, jak byl nervózní chudák, představte si, my hrajeme ten den a inspicient volá Karla Efu, protože věděl, že je všetně nahoře Karla Efa na scénu, ale vždycky ho volal s předstihem, protože starý pán, aby měl čas přijít dolů, Karla Efa na scénu. A Karla Efa, rádio na uchu, no, obcházím. A když to volání bylo už asi po třetí nebo po čtvrtý, jak začalo být naléhavý. A to zaregistroval ten Karel Efa, prostě s rádiem sletěl dolů. Co je? Nic, pane Efo, nic, prosím, teď se připravte a na svém. A on jak ztratil ten timing, tu chvilku na přípravu, kterou měl zafixovanou, když vždycky přišel pohodlně k tomu jevišti, připravil se, nakouk, kdo tam je, druhým bokem zkontroloval, jestli ho jedno oko neklame. A potom rozšafně stoupil, on stupoval ovšem rozšafně, on měl jednu nohu v sádře, to byla, prosím, teda rekvizita, ta sádra, gips, a měl berlu. Tentokrát vletěl na jeviště a já říkal, je zle, protože měl berlu na druhé straně. On začal kulhat na tu zdravou nohu. A tou zasádrovanou flákal do podlahu, to byly rány jak v kamenolomu a on se řítil na forbínu a řekl první větu. A v okno asi tak velký, jako vypadlo on teď na nový scéně. Na národní třídě, no v okno nevěděl absolutně. A teď stál, a já stál kousek od něj a pozoroval jsem ho, no mohl jsem mu napovědět. Taky je pravda, že bych mu napověděl, no, ale říkal jsem si, to je takový moment, kdy vznikají věci, jak říkává pan Rizer Filip, prosím vás, hrajte dál, ono se může něco narodit. Narodilo, přátelé. Narodilo, on stál popřenej o tu berlu, takhle s ní prošmátrával jeviště kolem sebe a jenom odfukoval. A najednou se otočil, udělal vpravohled a tam stál náš, seděl náš klavírista a koukal na něj, co se děje. A on mu pověděl, a nemám tě rád. Což se mi začalo líbit. A ten se zase otočil zpátky pianu. S tím nemám nic společného. A najednou ten Karel Efa vzal tu první řadu jednoho po druhém. Tebe nemám rád, tebe nemám, tebe nemám, tebe taky ne, tebe taky ne. Já jsem říkal, ty blázně, je tady 400 lidí. To si teda dneska vyslechneme. Ale on probral jenom tu první řadu a potom, když viděl, že by to bylo velice namahavý a zdlouhavý, říkal, nikoho nemám rád a odešel. Nešel do poslechnout to utkání, ne, to byste se mýlili. On stál venku, co se stane každému komediantovi, když zažije takovouhle hrůzu, takovýhle sen a stál v portálu a každý se vytáhl, co jsem říkal. Karlíčku, promiň, že tě oslavujeme takhle.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme rozehráno s Josefem Dvořákem, ten nám zůstává na pozici A a na Bčko ho nastupuje dvojice z našeho archivu Miloslav Šimek a Jiří Krampol. Dámy a páni, u rádia si vyberte a to můžete SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo nám zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší zde přítomná Pavlína Filipovská.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračuje Humoriáda. Dnes tu máme posádku Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. Vy na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Josefa Dvořáka nebo pana Šimka s panem Krampolem. Tak koho si vyberete, zveme vás do dnešní hry. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý. Zdravím vás, Pavle, a srdečně zdravím i paní Filipovskou.
5: Já vám děkuji.
4: Jsme rádi, že včas dorazila do Humoriády, protože dneska ta Praha, to je něco otřesného.
5: No vidíte to, jak jste to krásně vymaloval. Já jsem chtěla o tom mluvit, ne, teď už je to zbytečný, vy jste to řekl. Je to hrozný, ale je vidět, víte, že tenhle národ náš je dělnej. Že prostě jakmile někde se vyskytne krumpáč, lopata, kolečko na hlínu, cokoliv, a ještě z šikovný český ručičky, tak hned do toho a už je díra, už je jáma, bylo dláždění, není dláždění a ty značky zákazový vjezdu a tohle, no to už nebudu líčit. No,
3: nejlepší je, když se všechno opraví najednou.
4: Nedávno říkali na jednom rádiu, že dneska jste dřív letadlem v Londýně než autem z jednoho konce Prahy na druhý.
3: No tak naštěstí tu máme toho Krtka, čili metro. Kdo je odvážný, může se svésti tady. Tak jo, a kam s vaším hlasem, Honzo?
4: Určitě za panem Šimkem a panem Krampolem.
3: Máme zapsáno, mějte se pěkně. Naslyšenou.
4: Zdravíčko, díky, na shledanou.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, Bohouši Vysočina. Prosil bych Krampola.
3: Máme zapsáno, mějte se hezky i vy. Zveme dalšího, kdo pak to bude s námi. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc pozdravuji, vaše přátelé pozdravují a vás také.
5: Děkujeme.
7: A přála bych si Krampola a Šimka.
3: Děkujeme za váš hlas, mějte se hezky. Připomínám, na Ačku je Josef Dvořák, ať víme. Dobré odpoledne, pro koho jste vy?
8: Dobrý den, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta Pavlínku Filipovskou. Dobrý den, Pavlínko, moc vás zdravím.
5: Já vás taky. Ještě víc možná.
8: Přijdíte mi vaše písničky, například Včera neděle byla, včera byl hezký den. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne.
3: Děkujeme. Růža
8: z Rychnovska, nashledanou.
5: Děkujeme vám.
3: A Pavlína nemusí dneska ani zpívat, dneska nám zpívají posluchači, tak kdo pak dál je s námi? Dobrý den. Haló, haló. Tak, ozvěnu poslouchat nebudeme, slumte si rádio, když voláte, a hlavně mluvte. Dobré odpoledne, kdo je další?
9: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Filipovská.
5: Dobrý den.
9: Dobrý den, Ivan Pavle, a pracuji pro pokračování, Ačko.
3: Děkujeme i za váš hlas a mějte se hezky. No a přátelé, jdeme to sečíst všechno, i když tady Miroslav Karviné hlasoval pro pana Dvořáka i další, tak více hlasů dorazilo pro dvojici Šimek a Krampol, takže přepojujeme na železnou neděli.
10: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal? Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Vyrážku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval, jak Železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
11: Dobrý večer.
10: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou soudru Vyrážkovi, mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
11: To je brácha. My jsme dvojčata.
10: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jinak?
11: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Brácha má Dlašku, já mám Vyrážku.
10: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No pozdravujte maminku.
11: Děkuji, vyřídím.
10: A rozumíte si s bratrem?
11: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala v moubení. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne úroně, chytne, protože neví, jak to vlastně je.
10: Pardon, co jste říkal?
11: Vy mě neslyšíte?
10: Já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
11: No, říkám, že brácha je starý huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
10: Ne, soudru Vyrážko, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
11: No, názorově ano. Teď jsme oba vedoucí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Železná neděle s Miloslavem Šimkem a Jiřím Krampolem. Můžete je mít dál, když bude Ačko, když bude Bčko, nastoupí Miroslav Horníček na téma Horníček a televize. Tak to je výběr. Hlasujete, připomenu jenom spojení Humor mezera A, Humor mezera B na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900. No, všechny osoby jsou spojené se semaforem, stejně jako náš dnešní host. Tak na koho z těch tří bychom mohli zavzpomínat?
5: No, když jste teď se zmínil o Miroslavu Horníčkovi, tak on vlastně k tomu semaforu taky bytostně patří. Ano. Protože ta první hra, kterou jsme uvedli slavnostně v semaforu v roce 1959, tak ta se jmenovala Člověk z půdy a onen Člověk z půdy, to byla hlavní role pro Miroslava Horníčka. Mm-hmm. Posléze pro Miloše Kopeckého a taky můj tatínek si to zahrál, no, protože on trochu žádlil, že nebyl obsazen hned, ale nakonec na něj došlo. Tak, takže všichni tihle tři se střídali v té hlavní roli, ano. A Miroslav Horníček se vyznačoval tím, že se k nám huďatům, neskušeným, neumětelům vlastně a ze všech možných kouta, jako koutů, ze smetených, že se k nám choval nesmírně noblesně, jako ke kolegům, všem nám vykal. To nebylo žádný, pojď sem ty holčičko, teď si nemusí sedni, on bude lepší, když budeš sedět. Ne. On mi vysvětlil, proč bude lepší, když si sednu. A nebudu překážet, ale byl nesmírně noblesní a jednal s námi jako s váženými kolegy. A to byl moc krásný pocit, když tahle hvězda prostě se k vám chová s úctou, poslouchá, jestli z vás něco vypadne, co má vypadnout, nebo nevypadne a on to nějak omluví, přejde. No prostě byla s ním spolupráce úžasná. Moc na něj vděčně vzpomínám.
3: Říká Pavlína Filipovská o Miroslavu Horníčkovi a my budeme vzpomínat i dál v další písni, kterou bude právě Pavlína zpívat.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Odešel mi, tak to byla písnička Pavlíny Filipovské. Ta píseň je stejně stará nebo stejně mladá jako já. Jsem zjistil.
2: Takhle dokonce. No,
1: no a bylo to vtipné, bylo to
2: tak dítě,
1: finančně...
2: bavilo jste se.
1: Ano, bylo to finančně závislém muži, který byl trošku vypočítavější a ten vztah nevyšel, jak jsem pochopil z toho textu.
2: No a byla to taková předzvěst dalších mužů, který jsem za svý cesty kostrbatý potkávala.
1: Tak
2: byli tací.
1: Nemusela otvírat tuto kapitolu, ale je to na vás, na to bych se neptal určitě.
2: No já si myslím, že na... Jak si je na to už čas v mém případě,
1: jim to spočítat,
2: abych udělala trošičku jako takovou inventuru.
1: Ano.
2: A nakonec s touhle písní docela souhlasím.
1: Výborně.
2: Ne úplně, že jo. Mm-hmm. Byli tací, kteří si mě vzali. Ale bylo jich, který mi slibovali a žádná kytka svatební se nedostavila.
1: Já bych to shrnul tak, ti, co stáli za to, zůstali.
2: Zaplať pánu.
1: Čili jeden hlavní teď v tuto
2: chvíli.
1: Ano,
2: žádný. Ano, ten vybraný nakonec tento odnes.
1: Ten má to nejlepší, co může mít. A my teď budeme hlasovat s našimi posluchači. Vybírají si Miloslava Šimka s Jiřím Krampolem, anebo Miroslava Horníčka. My už posloucháme další vaše hlasování. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Stáda Zemík vás stále zdraví a paní Filipovskou.
2: Děkuji.
3: Ale je to těžký to rozhodnutí.
1: No proto máme vás, abyste to rozhodli za nás.
3: No, já bych chtěl teda oba, ale tak dejte mi pana Horníčka.
1: Zapsáno, Stando, mějte se.
3: Děkuji vám, naschle.
1: Naschledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady Míla z Prahy 8. Zdravím vás oba humoriádníka i humoriádníci.
1: A my našeho humorníka.
4: Děkuji. Já bych byl pro pana Horníčka. A jinak jsem hrozně rád, že jste zmínili pana Františka Filipa, protože já párkrát v práci v televizi potkal a byl to velice, a to Plíno asi ví, velice šikovný pán a uměl. No, takových je škoda, že nejsou, že?
2: Díky, mějte, doufám, že tatínek poslouchá.
4: Doufám, no děkuji, naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
5: No dobrý odpoledne, tady vám zdraví, ale na Sněžovce já vás zdravím a zdravím Pavlínku. Pavle,
2: děkuji.
5: Mějte se hezky a já bych chtěla Ačko.
1: Zapsáno.
5: Mějte se moc hezky, Pavlínko, ale taky pápa.
1: Děkujeme, Pavlínka i Pavlínek vás zdraví. Dobré odpoledne, kde je s námi teď?
6: Dobrý odpoledne, Pavel. Já bych chtěl pozdravit vás všechny a chtěl bych se zeptat Pavlínky Filipovský, jestli ještě někde účinkuje, že bych se rád zase na ní přišel podívat. Nicméně hlasuju pro Miroslava Šimka.
1: Zapsáno. Děkuju. A posloucháme odpověď.
2: No, sem tam se ještě vyskytuju, pochopitelně.
1: Například v Humoriádě.
2: V Humoriádě. Rozhlas miluju. Už odmala. To bych pak třeba vysvětlila, kdyby byl čas.
1: No je čas.
2: Jako proč odmala. Tak to můžu hned?
1: No pojďme na to hned.
2: Začala jsem účinkovat v rozhlase díky tatínkovi. To tak

0: režisér Pech si tehdy usmyslel, že kus toho textu prostě budu říkat já. Jenomže netušil, že se tam vyskytují slůvka pro mě nevysvětlitelná a nevyslovitelná. Byly mi 4 roky a takový slůvko jako čtyřlístek, to bylo pro mě neuvěřitelně těžký říct. I ty zoubky ještě nebyly na to uspůsobený.
1: Křížíšek.
0: Jo, jistě. No. Jsem připošišlávala. A pořád to nebyl čtyřlístek podle Karla Pecha. A už to všechny bavilo kolem a drželi palce, aby tak, jdi do toho, jdi do, nedej se. A já jsem se nedala, já to zkoušela furt dlouho. A nakonec to přece jenom dopadlo. Ten čtyřlístek, víte, mě to do dneska dělá potíž.
2: Ale tak, už ho říkáte dneska v Humoriádě v současnosti, tak to dopadlo dobře v rozhlase.
0: A je znát, že to je čtyřlístek?
2: Jo.
0: No tak vidíte, a takhle jsem prorazila v rozhlase, prosím.
2: Výborně. A teď ještě, abychom posluchači odpověděli, nějaké to vystoupení mimo rozhlas nebo někde, nějaká beseda, ale něco ano, občas bývá asi.
0: To víte, člověk prostě jakmile jednou okusí prkna, která prý znamenají svět. Nevím, jestli celý svět, ale pro mě jsou neustále lákavá.
2: Takže?
0: Takže kdykoliv se naskytne možnost a někde si přímo i vyžádají, že jestli bych nepřijela, jestli bych nemohla, já zaplať pán Bůh můžu. A ráda se s lidmi potkávám, protože víte, je to koření našeho života, naší profese. Bez tý by to nešlo prostě.
2: Kdo jednou ochutná ten potlesk a ten úspěch, tak by ho chtěl pořád. Víte, dá se to tak neskromně říct?
0: Dá se to tak neskromně, je to neskromný to říct, ale je to vyznání v podstatě.
2: Výborně.
0: Upřímný vyznání.
2: Tak my teď ochutnáme další kus z našeho archivu. Vítězové tohoto kola jsou Miloslav Šimek s Jiřím Krampolem.
3: Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní Železné neděle?
4: Mohy. Zatím je to katastrofa.
3: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
4: Mně ne. Vás možná ano, vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do Železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
3: Můžete to nějak vysvětlit?
4: Mohu, k tomu jsem kompetentní. Tak zpátku na sobotu před Železnou nedělí sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu. Ale když jsme do ní v neděli píchli, železa tam bylo pomalu.
3: Jak je to možné?
4: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když Železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na bleším trhu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
3: Jako kdo?
4: Brablenci.
3: Brablenci.
4: No brablenci, vy neznáte brablenci?
3: Neznám.
4: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůjko. No.
3: Aha. Ferda Mravene.
4: No když říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí, slabí, nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až 10násobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.
3: No, o co mají Pražané na hromadách takový zájem?
4: Tak především o tovar, který

0: na našem tehu nedostatku. Sám jsem to o železité neděli při revízi viděl. Jeden občan na hromadě před betlémskou kaplí rovnal kosu, zřejmě se na někoho chystal. Další čtyři občané se přetahovali jako idioti o troubu. Další občan si odnášel rychle zastarelý typ papíňáku z dovozu.
1: Papíňák z dovozu, jaký typ máte na mysli?
0: Ešu za pištělka. Víš, co je smutný, soudruhu redaktore?
1: Nevím.
0: Já ti řeknu, co je smutný.
1: Co je smutný?
0: Smutný je to, že nám občané nekupí nahromady pouze železo, ale hlavně to, čeho se potřebují zbavit. Jsou to kolikrát tragikomické situace. Například v Praze 3 Kuberíkově ulici 44 nějací občané dali nahromadu starý otoman i se spícím dědečkem.
1: No. Soudru Vyrážko, o tom jsme četli asi všichni ve Večerní Praze. To je právě krásná ukázka toho, jak dnešní mladí lidé se dokáží vzorně postarat o své rodiče. Obětují otoman. Jakoby dědek nedokázal do starého železa dojít sám.
2: Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Jsme zpátky v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská vybírá dalšího, kdo by vás mohl z našeho archivu příjemně zabavit.
4: S dovolením si dovolím na chvíli tedy ten váš. Tady, jak máte takový krásný vystoupení, pane kolego, skutečně to je vám co závidět, to se zase, a jak vám to krásně odsejpá. Ale já bych to přerušila jenom na chvilku. Já bych ráda uvítala hosta, který teď v Humoriádě, který by se teď představil, a je to moje srdeční záležitost, protože jak jsem se zamilovala tehdy díky Pechovi do toho rozhlasu Čtyřlístek, tak mě to zůstalo až do pozdních chvil a já jsem se díky dobrému jitru, který jsem dlouhá léta vysílala a byla jsem šťastná, protože jsem byla ve společnosti moudrých, laskavých a slušných lidí. A tak jsem se taky seznámila s jedním klenotem. Jmenoval se František Nepil. Škoda, že už používám toho minulého času, ale ten František je pořád s námi, aspoň se mnou určitě. Já si pořád připomínám tu jeho ušlechtilost, tu jeho laskavou mluvu, která sklidnila všechna příkoří a všechny nepěkné věci, které se bohužel na světě pořád a pořád dějí a opakují. A František Nepil byl takovým balzámem na duši i na uši. A já bych teď tedy ráda nabídla, když mám tu možnost, děkuji, já jsem si o ní řekla sama, no byste mi ji možná ani nedal, ale já jsem se toho chopila takhle statečně a chtěla bych nabídnout posluchačům Františka Nepila. On totiž hovoří tak léčivě a tak mile a přátelsky, že se mu nedá prostě odolat. Věřte mi, zkuste to.
5: Asi v polovině cesty se konečně něco událo. Nad královnou Astrid začal kroužit vrtulník belgické armády. Za chvíli se stoupil hodně nízko, zavěsil se nad příď a polaně spustil na palubu nejdříve jednoho, pak druhého a posléze třetího kurýra. Jeden po druhém se odebral v doprovodu námořního důstojníka do kapitánské kajuty. Nemáte představu, jak loď ožije, když se takhle konečně něco děje, jak se pasažérům rozhoří oči a co se jich shromáždí na přídi, aby takový kurýr neměl kam se stoupit. Vždyť se jich tam shromáždí mnohem víc, než se jich vůbec nalodilo a hlavně co dohadů a nejistot vyvolá přítomnost takových kurýrů v kapitánské kabině. Jedna část cestujících by se nedivila, kdyby se na trase plavby objevily miny. A druhá část předpokládá, že kapitán dostal rozkaz nepřistát v Douvru, nýbrž ve Folkestonu, popřípadě v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu nebo v Lávru, jenž je ovšem ve Francii. Třetí část cestujících nevylučuje možnost, že kapitán dostal pokyn vrátit se do Ostende. Já osobně jsem byl přesvědčen, že všichni tři kurýři přiletěli za kapitánem, aby mu vysvětlili, kde je vůbec Anglie, protože jsme tam pluli už dvakrát tak dlouho než Emma Bornová a pořád jsme neviděli břehy. Kromě toho jsem měl podezření, že celá tato atraktivní operace byla už předem objednána a zahrnuta do ceny lodního lístku, aby se znudění pasažéři měli čím zabavit a nepropadli vandalismu či nějaké jiné protiprávní činnosti. Zřejmě však kurýři ukázali, kde je Anglie, neboť půl hodiny poté, co si je zase vytáhli po laně do helikoptéry, se objevily bílé útesy Doverské. Nebyly v té mlze a mžení bílé, byly šedé a syré, ale mohl jsem si na vlastní oči vychutnat toto epiteton Constance, jež má stejný věhlas jako pojmy kararský mramor, amazonská džungle, gaskonští kadeti či cedry libánské. Jakmile jsme ovšem bílé útesy spatřili, nesměli jsme dále otálet. Museli jsme co nejrychleji zdupat po strašně úzkých točitých schodech do hlubin podpalubí a najít náš autobus. Nevěřili byste, jak špatně se něco tak zdánlivě velkého hledá, jak ztratíte jistotu, zda je ve třetím nebo ve čtvrtém podpalubí, zvláště když je v pátém. A už vůbec si nemůžete vzpomenout, zda jste před 4 hodinami nastupovali na ty šnekové schůdky z levého či z pravého podpalubí, a to tím spíše, že teď je to levé napravo a pravé nalevo. Nakonec to správné podpalubí přece jen objevíte, usadíte se na svém křesle, nakrájíte si pár koleček salámu, abyste zahnali to rozrušení ze ztráty autobusu, a než zjistíte, co jste si všechno zamastili, jste na pevnině. A co je důležité, nejste ani ve Folkestonu, ani v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu či v Lávru, nýbrž v Douvru, kde být máte. Zaplať pámbu za ty kurýry.
3: A my jakožto kurýři tady s Pavlínou Filipovskou ve studiu jsme vám doručili do uší Františka Nepila. Bylo to takové sklidnění, jak Pavlína předznamenala, tak doufejme, že ta pohoda bude vládnout i dál.
4: Musí. Pojďme si ji odnést. No?
3: Výborně. Bezvá. Tak souhlasím. Hezké léto přeje Pavel Kučera všem i Pavlínce. Těšíme se na příště.
4: Já vám přeji krásné. Máte dovolenou před sebou.
3: Může být.
4: Jak jsem to... Ano. Ano, No tak prosím vás, pozor na ty vlny, jo, tam ten balc s nikým moc nemazlí. A vzpomeňte na to, že tady je spousta posluchačů, kteří se na vás těší, a třeba možná v koutě i jedna spolupracovnice, a to jsem já.
3: No tak děkujeme pěkně, budu se těšit na vlnách Českého rozhlasu na další setkání.
4: A vrať se nám v pořádku.
3: Krásný den.

Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Nová část obchvatu Moravských Budějovic se začne stavět příští rok. Ministerstvo zemědělství v příštím roce dostane o několik set milionů korun navíc. Hokejisté Jihlavy porazili v přípravě extraligovou Mladou Boleslav. Očekáváme oblačno, odpoledne polojasno, později i přehánky, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné ráno přeje Jaromír Kulhánek. Dopravě v Moravských Budějovicích má odlehčit nová jihovýchodní část obchvatu města. Kraj Vysočina ji plánuje stavět na začátku příštího roku. Stavba vyjde na 275 milionů korun.
2: Silnice bude dlouhá téměř 3 kilometry a vyvede řidiče z centra města ve směru na Jaroměřice nad Rokytnou. Součástí obchvatu bude taky podchod pro cyklotrasu a 4 vsakovací nádrže pro odvodnění. Stavba by měla být hotová na jaře 2029. Veronika Bartes-Vohrelíková, Český rozhlas.
0: Rozpočet ministerstva zemědělství by měl příští rok vzrůst o několik stovek milionů korun. Zvýší se hlavně výdaje na vodní hospodářství. Šéf rezortu Martin Šebestián za SPD to řekl po večerním jednání na ministerstvu financí. Letos rezort hospodaří s téměř 63 miliardami. Podle Šebestiána navýšení rozpočtu povede k naplnění základních priorit ministerstva i programového prohlášení vlády.
3: Myslím si, že já jsem po tom jednání spokojený. Je to samozřejmě otázka nějakého kompromisu. Představoval bych se samozřejmě trošku ještě jinak, ale ty základní priority, které jsem si vytýčil, tak jsou naplněny.
0: Vláda podle premiéra Andreje Babiše z ANO vyhradí 4 miliardy na opatření proti suchu, třeba vodohospodářské sítě, nové nádrže nebo nové přehrady. Bývalý ministr obrany Michailo Fedorov vyzval k uspořádání voleb na Ukrajině ještě během války. Informuje o tom zpravodajský server Ukrajinská pravda. Země podle exministra čelí krizi vládnutí a korupci. Podle Fedorova je provedení voleb v současné situaci složité. Rusko ale nesmí určovat, kdy si Ukrajinci zvolí své vedení. Populární ministr Fedorov přišel o post při červencové změně vlády. V Kyjevě a dalších městech lidé demonstrovali za jeho návrat. Sport. Druhou výhru nad extraligovým týmem v přípravě si připsali hokejisté Dukly Jihlava. V horácké aréně porazili Mladou Boleslav 4-3 v prodloužení. Nepoložila je ani branka soupeře v páté sekundě utkání. Postupně se trefili Cachnín, Kulda, Vindr a v prodloužení rozhodl Srdinko. Asistent trenéra Karel Nekvasil chválil hru v přesilovkách, zároveň mu ale vadili zbytečné fauly Dukly.
4: Dva přesilovkový góly, na druhou stranu zase dva góly v oslabení. Potom v té třetí třetině tam opravdu těch faulů bylo dost už a Boleslav to se hrála výborně, takže možná škoda, že jsme nedokázali ten zápas vyhrát po 60 minutách, ale myslím si, že fanoušci si užili a i s prodloužením, s vítězným koncem.
0: Hokejisté horácké Slavie Třebíč doma podlehli v přípravném zápase slovenské Skalici 1-2. Jedinou branku vstřelil Matěj Psota.
1: Počasí.
0: V Třebíči a Hubenově teď mají 16 stupňů, v Bystřici nad Pernštejnem 15. Očekáváme oblačno, odpoledne polojasno, později přehánky, a to hlavně na severu kraje. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 25 a 28 stupni. Přidá se slabý, v průběhu dne mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Dálnice D1 na Vysočině teď volně průjezdná. Aktuální problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přejeme vám dobrý den, jsme v polovině pracovního týdne, je středa, je 19. srpna, Ludvíkům přejeme hezký sváteční den. Herečka, moderátorka Adéla Gondíková dnes slaví 53. narozeniny. Posíláme gratulaci, hodně zdravíčka, samozřejmě, ať je i nadále zábavná, ať je zkrátka taková, jaká je. Tak je to 50 let ode dne, kdy měla premiéru komedie Jiřího Mencla Na samotě u lesa. To je taky vynikající záležitost. Tak vám všem přejeme nádherný, vydařený, úsměvný den.

0: never. I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa, 19. srpna. Svátek má Ludvík. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. V roce 1969 vypukly na mnoha místech Československa u příležitosti prvního výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy masové protesty jako výraz nespokojenosti s politikou nového komunistického vedení. Protesty skončily 21. srpna a bezpečnostní složky a milice během nich zastřelili 5 lidí. 3 v Praze, 2 v Brně. Největší letecké neštěstí v historii československých aerolinií se odehrálo v roce 1975. Při mezipřistání v Damašku havaroval IL-62 na trase Praha-Teherán. V troskách zahynulo 115 cestujících a všech 11 členů posádky. Pokus o komunistický puč v Sovětském svazu se odehrál před 35 lety v roce 1991.
4: Občanům Ruska. V noci z 18. na 19. srpna 1991 byl řádně zvolený prezident zbaven moci. Takzvaný státní výbor tímto vyhlašujeme za nezákonný.
3: Michail Gorbačov, strůjce perestrojky a reforem, byl držen v domácím vězení na chatě na Krymu a skupina vysokých aparátčíků se pokoušela o zvrat demokratických změn.
5: Přinášíme prohlášení nejvyšších představitelů. Vzhledem k neschopnosti Michaila Gorbačova vykonávat ze zdravotních důvodů funkci prezidenta se vyhlašuje výjimečný stav.
3: 3 dny trvaly nepokoje v Moskvě.
6: Na rozkaz ministra obrany Jazova vjelo do Moskvy 500 tanků.
3: Pučisté se vzdali. Hrdinou a pozdějším prezidentem se stal Boris Jelcin. Gorbačov rezignoval. Pokus o převrat znamenal de facto konec Sovětského svazu. Před 80 lety se narodil v Hope v Arkansasu 42. americký prezident Bill Clinton. 75 slaví baskytarista skupiny Queen, rodák z Leicesteru, John Deacon. A 40 je americké zpěvačce Christine Perry. Já přeju hezký den.

0: Pátá hodina, 17. minuta.
1: Počasí.
0: Je středa, je 19. srpna, dnes čekáme na Vysočině oblačno, odpoledne polojasno, později i přehánky, a to hlavně na severu kraje. Teploty se ustálí mezi 25 až 28 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Ve středu bude hostem Dobrého dopoledne kastelánka zámku Roštejn Kateřina Rozinková. Pozveme vás na další ročník jazzu na Roštejně.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou.

Ladíte Český rozhlas Vysočina, přejeme všem nádherné středeční ráno. Je 5.22, no a studenti letní žurnalistické školy v Havlíčkově Brodě si v tomto týdnu zkouší psát články i natáčet reportáže. Jak se jim to daří, to na Českém rozhlasu Vysočina uslyšíte zhruba za hodinu. A řeč bude i o tom, že obětí kyberšikany se podle posledních průzkumu Svazu města obcí stává stále více starostů a zastupitelů. Ti musí snášet nejenom ostrou kritiku, ale třeba i narážky na vzhled nebo pohlaví, jak na Českém rozhlasu Vysočina uslyšíte už v příští hodině.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Pro kominíky začala teď v září hlavní sezóna, kdy mají nejvíce práce. Tereza Bešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: My stojíme s panem Ivanem Kubátem v skleníku, který je plný kaktusů a sukulentů.
3: Já mám rád všechny kaktusy, já to miluju pro tu pestrost tvarů a druhů.
4: Z Nového světa Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
5: Ladíte Český rozhlas Vysočina, je tady středa 19. srpen roku 2026. Před námi krátké zprávy s Jaromírem Kulhánkem. Po nich Olympik, Okno mé lásky a nebo Jiří Korn, Neplákej. Půl šesté.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Znovu zavedení elektronické evidence tržeb se dnes bude projednávat v Senátu. Nová verze EET má podle vlády narovnat podnikatelské prostředí a přinést státu dodatečné příjmy. Senátní výbory ale doporučují návrh v některých bodech upravit. Opozice navíc pochybuje, že systém přinese tolik peněz, kolik vláda očekává. Nového ředitele umělecko-průmyslové školy v Jihlavském Heleníně hledá kraj Vysočina. Dosavadní ředitelka na funkci rezignovala a školu od srpna dočasně vede zástupkyně. Přihlášky do výběrového řízení kraj přijímá do 25. září. Nový ředitel nebo ředitelka by měl nastoupit od 1. ledna. S obnovou mokřadů na Šumavě pomáhá v těchto dnech 50 dobrovolníků z celého světa. Projekt organizace Na mysli zaměřený na zadržení vody v krajině se v chráněné krajině letos koná už po čtvrté. Kromě čištění zarůstajícího rašeliniště na Knížecích pláních pomůžou i na dalších místech Šumavského národního parku. Nový maďarský prezident András Baka se dneškem ujímá funkce. Dřív působil jako předseda nejvyššího soudu. Strana bývalého premiéra Viktora Orbána Fidesz mu ale před 15 lety předčasně ukončila mandát. Poslanci strany Tisa, premiéra Pétera Maďara, Baku do čela země zvolili v polovině srpna. Tenistka Kateřina Siňaková na turnaji v Cincinnati končí. Ve třetím kole podlehla domácí Kýsové 1-6 a 3-6. Naopak Sára Bejlek se probojovala do osmifinále, když ve třech setech porazila Rusku Alexandrovou. Ze třetího kola postoupil také Linda Nosková a Jakub Benšík. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme oblačno, odpoledne polojasno, později přehánky, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: V kraji se teď jezdí bez nehod, volně průjezdná je i dálnice D1 na Vysočině. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pátá hodina, 2:32.

0: Hostem dobrého dopoledne Českého rozhlasu Vysočina byl včera Michal Vondruška, který se zabývá nacionalismem na sociálních sítích. Došlo i na otázku, proč se tak dobře šíří obsah založený na strachu, hrdosti nebo pocitu sounáležitosti. Může půl hodina projíždění videí na sociálních sítích změnit to, jak vnímáme Čechy, cizince nebo třeba Evropskou unii?
1: No, nemyslím si, že by z vás vyloženě TikTok udělal nacionalistu. Myslím, že musíte mít předpoklady, ať už prostě zkušenosti ze života nebo jakýkoliv aspekty, které vás ovlivňují, které ovlivňují váš světonázor. A je dost pravděpodobný nebo vlastně jistý, že ten TikTok funguje jako podprahově a do jisté míry vás to může jako ovlivňovat, nicméně není to hlavní faktor, který by z vás toho nacionalistu nebo vlastence vlastně udělal. Musíte proto jako člověk vlastně mít nějaký předpoklady, nicméně může vás to ovlivňovat tak, že do nějaký té bubliny vlastně tak zapadnete, že se zkrátka můžou ty tendence přiostřovat.
2: Dobrá, tedy může to být i tím, že dejme tomu se u nějakého videa zastavím, dám mu ten like, nebo se na něj opakovaně budu dívat, což si vlastně ten systém zapamatuje a pak mi následně začne servírovat ten podobný obsah. Jak moc může tohle být silné pro mě, protože mě to může utvrzovat v tom nějakém mém původním názoru a přesvědčení?
1: Ano, vlastně tím, že my jsme vystavovaní tomu algoritmu de facto, tak už tím, že se zastavíme třeba nad nějakým videem, tak to samozřejmě ten algoritmus se na základě tady ty interakce, jako jsou lajky, jak dlouho strávíme vlastně u nějakého videa, tak to ovlivňuje ten algoritmus a tím pádem ten podobný obsah nám to potom víc doporučuje, ale přirozeně se zastavujeme u toho obsahu, který je nám nějakým způsobem blízký. To znamená, že už to zase opět musí v nás nějakým způsobem rezonovat a potom samozřejmě ten feed vlastně toho algoritmu máme takovej, jaký máme. Nicméně ty interakce jako samotný ten algoritmus my neznáme, my nevíme, do jaký míry to vlastně jako funguje. Můžeme se vlastně o tom nějak jako bavit, můžeme to nějak jako pozorovat. Nicméně ten algoritmus je vlastně jako, dá se říct, firemním tajemstvím.
0: Dnes vás pozveme na další ročník oblíbeného festivalu Jazz na Roštejně. O tom, na co se můžete těšit v jedinečné atmosféře hradu Roštejn, si Hela Dvořáková bude povídat s kastelánkou hradu Kateřinou Rozinkovou dnes po 11. hodině.

0: To byl velký letní hit z 90. let, Coco Jumbo a Mr. President v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. No tak v posledních dnech se nám sice lehce ochladilo, ale já si myslím, že už jsme to uvítali. I tak samozřejmě, ale léto roku 2026 pokračuje.
1: Počasí.
0: Středa na Vysočině bude oblačná, odpoledne polojasná, později se objeví i přehánky, a to hlavně na severu kraje. Odpolední teploty se ustálí mezi 25 až 28 stupni Celsia. No a za chvíli tady budou i makovičky, tak si na ně počkejte. Děti poradí, co pomáhá proti sluníčku.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na rarohaloveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: 5.53, přejeme vám pohodové ráno. Od největších veder jsme se na Vysočině trochu oddechli, ale horkých dnů se v létě ještě určitě dočkáme. No a tak se na ně s makovičkami připravíme právě teď.
1: Makovičky. Jak se můžeme chránit před sluníčkem?
2: Slunečníkem.
3: Bazénem.
4: Že se tam ochladíš.
5: Kseltovkou, by mi nám nesvítilo do očí a na hlavu.
6: A nebo slunečním krémem. To se maže na sebe, aby jsme se nespálili.
7: Kloboukem.
8: Můžeme i se schovat do baláku.
9: Můžeme taky se koupat.
1: A jak škodí sluníčko?
10: Pálí nás.
11: Můj brácha vždycky, když je hrozně moc slunka, tak je úplně červený.
1: Jak se chráníme oči před sluníčkem?
12: Brýlema.
13: Protože ty sklíčka, přes který vidíš, jsou černý, aby tě nesvítilo do očí.
1: Co uděláme, abychom se ochladili třeba i uvnitř?
14: Dáme si zmrzlinu
15: na nuk.
16: A nebo taky studenou vodu.
17: Ledovou tříšť.
18: Limonádu.
1: Makovičky.

0: Servis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Mladí badatelé experimentují na táboře v Panenské Rosičce. Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu zákona, která má dát větší pravomoci zdravotním sestrám. Ve Středoafrické republice zemřelo 30 lidí po zřícení Zlatého dolu. Očekáváme oblačno, odpoledne polojasno, později přehánky, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Tábor mladých badatelů nazvaný té expedice hostí tento týden Panenská Rosička na Jihlavsku. 20 účastníků z celé republiky pracuje po celý týden ve skupinách zaměřených na robotiku, elektrotechniku nebo IT. Na poslední den tábora připravují veřejnou prezentaci své práce. Pokračuje spoluorganizátorka Jana Hamplová.
3: V pátek od 14:00 proběhne prezentace výsledků našich badatelských sekcí. Tato prezentace bude zároveň streamovaná online, takže pokud by se někdo chtěl podívat, tak na našem webu telnet.info bude zveřejněný odkaz a celá tato akce bude streamovaná.
2: Zdravotní sestry by mohly získat větší pravomoci v péči o chronicky nemocné pacienty nebo při ošetřování ran. Slibuje to novela zákona, kterou teď připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kupka ale sestrám chybí dostatečné vzdělání. Zuzana Tomášková z České asociace sester to odmítá a chystané změny naopak vítá.
4: Mnoho věcí už v dnešní době vlastně dělají na základě nějaké domluvy, nějakého sdílení kompetencí v rámci ošetřovatelského týmu. Tím, že navýšíme kompetence sestrám, tak vlastně zlegalizujeme tu činnost, kterou v současné době už běžně v těch týmech dělají.
2: Novelu chce mít ministerstvo hotovou v září. Účinná by pak mohla být od ledna 2028. Ve Středoafrické republice se zřítil Zlatý důl, zemřelo přitom nejméně 30 horníků. Uvedla to agentura AP s odkazem na místní úřady. Záchranáři na místě ošetřili zraněné, zároveň hledají další horníky, kteří pravděpodobně zůstali v dole uvěznění. Podobné incidenty jsou podle AP v zemi běžné. V malých dolech totiž často pracuje několik tisíc lidí bez dostatečného ochranného vybavení. Sport. Fotbalisté Lyonu v úvodním utkání závěrečného předkola Ligy mistrů remizovali v Turecku s Fenerbahče Istanbul 1-1. Přemožiteli pražské Sparty znovu chyběl zraněný český reprezentant Pavel Schulz. V dalších zápasech Levski Sofia hrálo s AEK Atény 0-0 a Dynamo Záhřeb s Vikingem Stavanger 2-2. Odvety se hrají za týden. Počasí. V Havlíčkově Brodě a Velkém Meziříčí teď mají 15 stupňů, v Dukovanech 16. Očekáváme oblačno, odpoledne polojasno, později přehánky, a to hlavně na severu kraje. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 25 a 28 stupni. Přidá se slabý, v průběhu dne mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Začala dlouhodobá uzavírka silnice 352 mezi Polnou a Níškovem na Žďársku. Obousměrná objížďka vede přes Poděšín, Skrýšov a Zábornou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 6:04. Je Patrik Eliáš v kontaktu se svým bývalým americkým klubem New Jersey Devils? Dozvíte se to v dnešním pořadu Alexa Host, kam se Patrik chystá. Ke slovu se na Českém rozhlasu Vysočina dostane už za malou chvíli. Je tady středa, 19. srpen, ať se vám daří.

0: Přejeme vám dobrý den, to byla švédská skupina ABBA v 6 hodin a 10 minut tady u nás na Českém rozhlasu Vysočina.
1: Alex a host.
0: Dnešním hostem Alex Pinářové bude po 13. hodině na Českém rozhlasu Vysočina bývalý hokejový útočník, sportovní poradce klubu HC Slavia Praha, Patrik Eliáš, rodák z Třebíče. Dozvíte se třeba, proč nevyužil nabídku hokejového klubu New Jersey Devils být trenérem. Bylo těžké tuto roli v klubu odmítnout?
2: Bylo to strašně těžké. Komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou. A vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dát čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji.
0: Celý rozhovor s Patrikem Eliášem se na Českém rozhlasu Vysočina poslechněte dnes po 13. hodině. Nesmělý.

0: To byl Vašo Patejdl, Voňavky děvčat. Ve 4.7. na Českém rozhlasu Vysočina máme 19. srpna a právě dnes to jsou 3 roky ode dne, kdy Vašo Patejdl odešel do hudebního nebe. Pokud se dnes budete pohybovat po Praze a máte Vaša rádi, tak právě dnes bude v 18 hodin v Bazilice na Nebevzetí Panny Marie na Strahově sloužena mše svatá právě za Vaša. A jak rodina uvedla, ráda by tuto tradici zachovala každý rok. Ne proto, abychom truchlili, ale abychom společně oslavili život úžasného člověka, který si to ze srdce zaslouží. Jeho písničky a stopa v našich srdcích tu s námi zůstávají napořád a dál spojují, takže pokud jeho památku dnes uctíte s Vašovou rodinou, její členové budou moc rádi.
1: Počasí.
0: Dnes na Vysočině čekáme oblačno, odpoledne polojasno, později i přehánky, a to hlavně na severu kraje. Teploty se ustálí mezi 25 až 28 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Ve středu bude hostem Dobrého dopoledne kastelánka zámku Roštejn Kateřina Rozinková. Pozveme vás na další ročník jazzu na Roštejně.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germanis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Lenka Filipová, taky její dcera Leny, Samotní nejsme nic. To byla písnička ze seriálu Kukačky. Starostové a další členové zastupitelstev v poslední době čelí velkému tlaku, zejména na sociálních sítích. Vyplývá to z průzkumu Svazu měst a obcí České republiky. Kritika často přerůstá v osobní útoky, hraničící podle představitelů svazu s kyberšikanou. Je to prý jedna z příčin klesajícího zájmu o veřejnou službu v některých obcích.
1: Někteří stávající zastupitelé kandidují znovu. Pár lidí se přihlásilo, pokud vím, tak se přihlásili sami, ale některé jsme se snažili přesvědčit, přemluvit, aby kandidovali taky. Ale ta úspěšnost nebyla moc velká.
2: O mandát v sedmimístném zastupitelstvu Rynárce na Pelhřimovsku se letos uchází pouhých 10 kandidátů. A to prý ještě některé museli přemlouvat. Podle bezpartijního starosty Jana Pikla to tak ale nebylo vždycky.
1: Pamatuju si roky, kdy bylo třeba 19 kandidátů, teď jich je fakt jenom 10.
2: Čemu to přisuzujete?
1: Myslím si, málo kdo chce převzít odpovědnost za cokoliv. Vždycky je jednodušší kritizovat, říkat, co by se mělo, nebo jak tohle, nejlépe to napsat někde na Facebook. Teďka máme třeba, řeknu, období sucha, že jo, sucho je v celé Evropě, ale v podstatě nejenom u nás, ale v každé vesnici slyším, jak vlastně za to sucho, že nemají vodu, může většinou starosta nebo zastupitelstvo.
2: Právě rozvoj sociálních sítí může některé kandidáty odradit. Na internetu se totiž stávají často terčem nejenom kritiky, ale i osobních útoků. Vyplývá to mimo jiné i z dat dotazníkového šetření, které zorganizoval Svaz měst a obcí. Do toho se zapojilo 769 respondentů, zejména starostů, říká výkonná ředitelka svazu Radka Vladiková.
3: Se setkávají s velice jaksi vulgárními výrazy vůči svým osobnostem. Ženy pak mnohdy, že jsou napadány za to, jestli mají šaty menší nebo větší, výstřih větší nebo menší a tak. Takže jsou to opravdu útoky osobní. Jsou tací starostové a zastupitelé, kteří opravdu už z důvodu šikany a toho, že jsou neustálým terčem ve své obci, už odmítají dále kandidovat.
2: Tlak na starosty a zastupitele se nezřídka podepisuje i na zdraví.
3: Výrazný dopad tlaku na psychickou pohodu popsalo 40% dotázaných a 75% dotázaných uvedlo alespoň mírné zdravotní potíže související s výkonem veřejné služby.
2: Situace se podle Vladikové výrazně zhoršila až v posledních letech. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Máme pro vás obšírnější rozhovor s Radkou Vladikovou. Uslyšíte jej na Českém rozhlasu Vysočina před 8:30. Teď je 6:23.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Přejeme vám krásné ráno ve středu 19. srpna. Před námi jsou krátké zprávy s Jaromírem Kulhánkem.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Studenti letos za nájmy platí víc než v loni. V některých univerzitních městech vzrostly ceny o víc než 10%. Část studentů tak volí pokoj ve sdíleném bytě. Ty jsou podle portálu S-Reality tradičně nejdražší v Praze. Samostatný pokoj ve sdíleném bytě tam vyjde asi na 12 000 korun bez energií. V Brně teď studenti zaplatí 9,5 tisíce. Šestý pokus o prodej části zámeckého areálu v Brtnici vypsal na dnešek Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vyvolávací cena parkánu a hradeb je v elektronické aukci vypsaná na necelých 230 tisíc korun. Do soutěže se nezapojí ani město, ani současný majitel zámku. Za hlavní překážku považují povinnost památkově chráněné hradby opravit. Riziková křižovatka na obchvatu Chrudimi by se měla změnit. Ředitelství silnic a dálnic zadalo studii úprav problematického úseku, kde se setkávají hlavní trasy 17 a 37 s vedlejší komunikací. Podle portálu Nehod je to vůbec nejrizikovější místo v celém Pardubickém kraji. V Pekingu začíná konference World Robot věnovaná automatizaci, umělé inteligenci a humanoidním i průmyslovým robotům. Pekingské úřady na světové konferenci očekávají účast více než 300 společností, které představí přes 2000 exponátů a uvedou na trh více než 150 produktů. Akce potrvá do neděle. Druhou výhru nad extraligovým týmem v přípravě si připsali hokejisté Dukly Jihlava. V horácké aréně porazili Mladou Boleslav 4-3 v prodloužení a horácká Slavia Třebíč doma podlehla v přípravném zápase slovenské Skalici 1-2. A ještě předpověď počasí. Očekáváme oblačno, odpoledne polojasno, později přehánky, a to hlavně na severu. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Aktuální uzavírkou Senftovy ulice musí řidiči počítat v Chotěboři. Důvodem jsou stavební práce.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 6:32. Ladíte Český rozhlas Vysočina. Za chvíli se vypravíme do Havlíčkova Brodu za studenty letní žurnalistické školy. Když se tak stane, poslechneme si skupinu Krištofa písničku Tak nějak málo tančíme.
2: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Pavel Bobek, Karel Zech, to byla vzpomínka na tyto dva pány Bover Street v 6.40 na Českém rozhlasu Vysočina. Vyzkoušet si práce tiskového mluvčího, nebo rozhlasového, nebo televizního reportéra. Právě takovou možnost mají studenti a studentky letní žurnalistické školy v Havlíčkově Brodě. Pod vedením zkušených lektorů tvoří vlastní články a reportáže.
1: Buď je ten člověk v tom newsroomu a připravuje tam nebo vyloženě moderuje, anebo jde ven a dělá ty reportáže a vlastně mi to přijde hrozně krásný, jak to může být různorodý a chci to právě nějak víc poznat skrze tuto skupinku.
2: Tři studentky letní žurnalistické školy, Áďa, Ráchel a Oli, si v Havlíčko-Brodských ulicích zkoušejí práci s nahrávacím zařízením.
3: Je, tak zatím možná bude hrát do těch sluchátek.
1: A tak jo, nemá to tady pravda. Někde reproduktor, že se dáme k uchu.
2: O!
4: Aha.
3: A jo?
1: Super. To je ono.
2: Tak jo.
1: Nevím teda, jestli se budu připravat profesionálně i potom před tím reálným člověkem.
3: To dne, ale tam to mizí.
1: Obzvlášť pokud ani nebudu vidět, tak se to ovládá, ale tak uvidíme.
2: Středoškolačka Ráchel Gregerová je na týdenní škole už podruhé. Tentokrát chce svou rozhlasovou reportáž věnovat financování nepedagogických pracovníků.
1: Dneska jsme si právě vysvětlovali, že je důležité začít tím v úzovkách hlubokým lidským příběhem, nebo ne důležité, ale že to tak jako upoutá tu pozornost, takže by se mi povedlo vyloženě s nějakým tím nepedagogickým pracovníkem nahrát, tak to by byl určitě pak ten začátek.
2: Přicházíme zpět do klubu Oko, kde už na studentky čeká jejich vedoucí Vojtěch Koval.
5: Šlo vám to, jak to vnímáte? Nechtělo se vám do toho moc ne, kroutíte hlavama, dobře?
6: My jsme hodně na začátku, takže ta pravá novinářská práce a takový ten průbířský kámen, to mají dámy teprve před sebou. Já obecně musím říct, že mám pocit, že postupně se opravdu ta úroveň zlepšuje, že nám sem jezdí obecně studenti, kteří jsou jako mnohem připravenější. Minimálně takové ty novinářské základy většinou mají velmi dobré.
2: Na 22. ročník letní žurnalistické školy přijelo letos téměř 50 studentů, jak z Česka, tak ze zahraničí. Rozděleni jsou do pěti skupin. Největší zájem mají o práci tiskového mluvčího. Z Havlíčkova Brodu Magdaléna Machová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 6.640.
1: Počasí.
2: Je to předpověď počasí, je s námi meteoroložka Bára Kučerová. Hezké ráno vám přeji.
3: Pěkné ráno.
2: A řekněte nám prosím, do jakého rána se tady na Vysočině probouzíme?
3: Většinou je to ráno zatažené, případně někde může být trošku slunečních paprsků. Každopádně ty teploty se teď pohybují nejčastěji mezi 16 a zhruba 14 stupni Celsia, takže docela takové podeštivé noci, trošku i trošku zatažené ráno.
2: Jaké jsou vyhlídky na dnešní den?
3: A mělo by převážit oblačno, odpoledne bude i polojasno, večer jen krátce znovu větší oblačnost a na severu kraje se může objevit nějaká přeháňka, později ale bude skoro jasno už všude. Dnešní maximální teploty mezi 25 a 28 stupni Celsia a ráno a potom znovu večer bude vát vítr slabý, přes den to bude vítr mírný jihozápadní až západní s rychlostmi asi do 20 km v hodině.
2: Jak vypadá předpověď na zítřek?
3: A začneme nocí, ta bude většinou s malou oblačností, na přechodnou dobu se ta oblačnost ale může zvětšit, ráno zase naopak může oblačnost přibývat a to i na zataženou a lokálně se mohou objevit nějaké přehánky, případně bouřky a to hlavně v jižní polovině kraje nebo v české části kraje Vysočina a zítřejší ranní teploty mezi 18 a 15 stupni Celsia. Ty vyrostou na zítřejších odpoledních 27 až 30 a zítřek bude s tou oblačností větší ráno, potom během dne pak bude polojasno nebo oblačno a později odpoledne a večer se opět začne oblačnost zvětšovat na zataženo a postupně se objeví četné přehánky a bouřky a ty mohou být zítra i silné.
2: To předpovídá meteoroložka Bára Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Máme tady středu 19. srpen roku 2026. Náš hudební dramaturg Pavel Čechman měl asi sen, že už jsou Vánoce, což se za chvíli projeví v našem vysílání, protože v playlistu tady vidím Vladimíra Mišíka a písničku Co ti dám? A ono to pokračuje Lásko pod stromeček. Tak já playlist musím dodržovat, tak za chvilku si to pustíme.
1: Stopy fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
4: Sobotní díl představí Františka Kovářika, nestora československé kinematografie. Dnes ho mnozí znají jako roztomilého profesora Hrbolka z filmu Marečku podejte mi pero. Přezdívali mu svatý muž. Uslyšíte o jeho americkém snu, letech v Chicagu, kde se živil v tiskárně, kuchyni i u řezníka, než se vrátil domů za herectvím.
1: Stopy fakta tajemství.
4: Před vznikem Osvětiny a Majdanku existovaly jiné tábory smrti. Jasenovac, Livno, Jadovno. Na území Jugoslávie se na jaře 1941 odehrávala genocida, která šokovala i nacisty. Nedělní příběh nás zavede za duchovním z moravských Loštic, který neopustil své věřící ani tváří v tvář smrti. Stal se mučedníkem a světcem.
1: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina. Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou.

0: Jardo, řekni fór.
1: To takhle polonahá sestra na chirurgickém oddělení přiběhne za lékařem a křičí: pane doktore, já vám něco říkám. Toho pacienta na dvojce budu ošetřovat jedině tehdy, až mu dáte do sádry i tu druhou ruku.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Partnerem programu jsou soutěže Podkovy OPS. Přijďte si pro zážitek již tento víkend do Humpolce na Zlatou Podkovu. Tradiční závod sedlových koní a koňských spřežení.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
4: Sedm hodin.
5: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
4: Podle svazu měst a obcí čelí řada starostů šikaně. Příští rok by stát měl nabrat víc příslušníků bezpečnostních složek. Chce jim také zvýšit plat. Ve španělské Granadě další zemětřesení zranilo 3 lidi a způsobilo menší škody. Očekáváme oblačno, odpoledne polojasno, později přeháňky, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Značný počet starostů a zastupitelů čelí podle průzkumu zpracovaného svazem města obcí kyberšikaně. Na sociálních sítích se stále víc setkávají s osobními útoky, které mají často vulgární charakter. Do dotazníkového šetření se zapojilo 769 respondentů z vedení samospráv. Pro Český rozhlas Vysočina to uvedla ředitelka svazu Radka Vladyková.
6: Výrazný dopad tlaku na psychickou pohodu popsalo 40% dotázaných a 75% dotázaných uvedlo alespoň mírné zdravotní potíže související s výkonem veřejné služby. Protože pokud na vás někdo neustále útočí jako na osobu, tak se dostáváte pod obrovský tlak.
4: Ministerstvo vnitra chce příští rok nabírat víc příslušníků bezpečnostních složek. Plánuje také zvyšovat jejich platy. Řekl to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO po jednání s ministryní financí. Právě s ní včera ministři jednali o rozpočtech svých rezortů pro další rok. Metnar po schůzce řekl, že jeho dlouhodobým cílem je, aby v roce 2029 dosáhl nástupní plat policistů na 50 tisíc korun.
7: S tím je spojeno celkové navýšení nejenom těch nově nástupších, ale všem policistům, respektive příslušníkům bezpečnostních sborů, to znamená policistů, hasičů, celníků, vězenské služby a dalších příslušníků bezpečnostních sborů.
4: Španělskou Granadu zasáhlo další zemětřesení, informovala o tom agentura AFP. Zemětřesení zranilo 3 lidi a způsobilo menší škody na slavném paláci Alhambra. Podle Národního geografického institutu měly otřesy sílu téměř 5 stupňů. Záchranné složky uvedly, že se na ně obrátili stovky lidí, kteří nejčastěji hlásili padající trosky. Zemětřesení o síle 5 stupňů otřáslo Granadou už v sobotu. Podle úřadů to byly nejsilnější otřesy v Andaluzii od roku 1955. Sport. Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaj Masters v Cincinnati do osmifinále. Domácí Američanku Jovičovou porazila 2-0 na sety. Mezi 16 nejlepších jsou také Sára Bejlek, Linda Nosková a Jakub Menšík.
5: Počasí.
4: V Telči a Náměšti nad Oslavou teď mají 15 stupňů, v Libici nad Doubravou 16. Očekáváme oblačno, odpoledne polojasno, později přeháňky, a to hlavně na severu kraje. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 25 a 28 stupni. Přidá se slabý, v průběhu nemírný jihozápadní až západní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Zpozorněte v pražském směru dálnice D1 na 165. kilometru u Velké Bíteše a také za 87. kilometrem u Jiřic. Stojí tam porouchaná auta.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Sedmá hodina, čtvrtá minuta. V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina se za chvíli, krátce po čtvrt na osm, vypravíme do Panenské Rosničky, a to na vědecký tábor dětí. No, kolik let je to od doby, co vy jste byli na táboře? Spousta, co? Tak na to zavzpomínáme. Já jsem na vědeckém nebyl, já jsem byl takovým tom klasickém výlety a pohoda, voda a tak. No ale tak dneska už jsou i vědecké tábory, tak snad se něco dozvíme.
5: Dobré ráno s Robinem Šalamunem.
8: A tak vrátil bych se na ten tábor. Dej zpátky čas, Leona Machálková. Tady jsou písničky, které nestárnou. Za chvíli i Pavel Novák, asi, anebo Lucie Vondráčková. S láskou nám je líp.

0: Děti, ale i dospělí by se to v neděli odpoledne měli zamířit do Jihlavy na akci Robinson Den. Začne se ve 13 hodin u Robinsona, skončí se asi v 19 hodin. Vstupné je zdarma a opravdu se zabaví jak malí, tak velcí na travnaté ploše před Robinsonem. Budou tam skákací hrady, různé hry, stánky, taky bojová hra. Budete moci vyhrát vstup do Robinsona na celý rok zdarma. Budou tam i velké modely země, spousta jídla, spousta hudby. Celý program najdete na webu www.robinsonjihlava.cz, anebo Jarda Hypochondr přidá další podrobnosti v pátečním Dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina po 8. hodině. Zatím ale máme středu 19. srpna a jaká byla v letech minulých, to nám teď prozradí Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 19. srpna. Svátek má Ludvík. Tady je Petr Jungmann, hezký den. V roce 1969 vypukly na mnoha místech Československa u příležitosti prvního výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy masové protesty jako výraz nespokojenosti s politikou nového komunistického vedení. Protesty skončily 21. srpna a bezpečnostní složky a milice během nich zastřelili 5 lidí, 3 v Praze, 2 v Brně. Největší letecké neštěstí v historii československých aerolinií se odehrálo v roce 1975. Při mezipřistání v Damašku havaroval IL-62 na trase Praha-Teherán. V troskách zahynulo 115 cestujících a všech 11 členů posádky. Pokus o komunistický puč v Sovětském svazu se odehrál před 35 lety v roce 1991.
3: Občanům Ruska. V noci z 18. na 19. srpna 1991 byl řádně zvolený prezident zbaven moci. Takzvaný státní výbor tímto vyhlašujeme za nezákonný.
2: Michail Gorbačov, strůjce perestrojky a reforem, byl držen v domácím vězení na chatě na Krymu a skupina vysokých aparátčíků se pokoušela o zvrat demokratických změn.
4: Přinášíme prohlášení nejvyšších představitelů. Vzhledem k neschopnosti Michaila Gorbačova vykonávat ze zdravotních důvodů funkci prezidenta se vyhlašuje výjimečný stav.
2: 3 dny trvaly nepokoje v Moskvě.
5: Na rozkaz ministra obrany Jazova vjelo do Moskvy 500 tanků.
2: Pučisté se vzdali. Hrdinou a pozdějším prezidentem se stal Boris Jelcin. Gorbačov rezignoval. Pokus o převrat znamenal de facto konec Sovětského svazu. Před 80 lety se narodil v Hope v Arkansasu 42. americký prezident Bill Clinton. 75 slaví baskytarista skupiny Queen, rodák z Leicesteru, John Deacon. A 40 je americké zpěvačce Christine Perry. Já přeju hezký den.

0: 7 hodina 17. minuta. Přejeme vám všem pohodové ráno. Tady je Český rozhlas Vysočina.
1: Počasí.
0: Je středa. Dnes čekáme na Vysočině oblačno, odpoledne polojasno, později i přehánky, a to hlavně na severu kraje. Teploty se nám ustálí mezi 25 až 28 stupni Celsia.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina.
2: Ve středu bude hostem Dobrého dopoledne kastelánka zámku Roštejn Kateřina Rozinková. Pozveme vás na další ročník jazzu na Roštejně.
1: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Vysočina a Helou Dvořákovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Přejeme krásné středeční ráno, máme 19. srpna 7.22. No a mladí badatelé z celé republiky se v tomto týdnu sešli v Panenské Rosíčce na Jihlavsku. Jsou tam na táboře. Ten tábor, to je T-Expedice. A na něm programují vlastní počítačovou hru, vyrábí robotická zařízení a zkoumají jadernou fyziku v praxi. Hlavní útočiště pro své pokusy našli v budově tamního obecního úřadu.
1: Dobrý den. Teda, tady to vypadá. Jeden otevřený notebook vedle druhého, spousta drátů, nářadí.
2: Filip Minárek studuje třetí ročník gymnázia ve Žďáři nad Sázavou.
3: Náš cíl je tady udělat točící se holografický displej, což odborně se nazývá POV displej. A je to v podstatě vrtule, na které je LED pásek, který se postupně přepíná a tvoří to holografický displej. Zatím máme tady funkční vrtuly.
1: Jo, to bude tady ta. Můžu s ní zatočit? Nebo radši na to nešahat?
3: Určitě, já ji můžu klidně zapnout.
1: Jedno připojení, druhé.
3: Motor zapípá a začne se točit.
1: Točí se velmi rychle. A na ní teda bude nějaký ten LED pásek a bude něco zobrazovat.
3: Na tom se budou postupně přepínat LED diody a bude to s nějakou frekvencí zobrazovat obraz, který bude i průhledný.
1: A už víte, jaký obrázek to bude?
3: No, to záleží, jaký se tam nahrajeme.
1: Bude to práce na celý týden, nebo ještě chcete něco k tomu stihnout?
3: To by byla asi naše práce na celý týden, ale podle mě to moc nevíde.
1: Jak to?
3: Protože to je...
1: Vrtule už frčí.
3: Vrtule je zdaleka ta nejjednodušší věc na tom. Navzat ten program bude složitější. Zatím to jde pomalu relativně. Takže já bych řekl, že týden bude tak akorát na to.
2: Jiná skupinka měří radiaci v obci a data přináší do mapy. Další tým programuje vlastní počítačovou hru. Tábor má letos 20 účastníků od základní školy až po garanty z vysokých škol. Mají se naučit podle spoluorganizátorky Jany Hamplové hlavně spolupráci.
4: Já si třeba osobně hodně vážím atmosféry toho prostředí, toho bezpečného prostředí, které tady máme. A kdy každý účastník může přijít za někým jiným a zkusit se poradit třeba o nějakém problému, který aktuálně řeší ve své sekci. Vznikají tady nové myšlenky a hrozně mě baví to inspirativní prostředí.
1: Nebojí se zeptat.
4: Nebojí se zeptat, přesně tak.
2: Své výsledky a nebo výrobky pak budou táborníci prezentovat v pátek ve 14 hodin v živém přenosu na YouTube. Z Panenské Rosíčky Veronika Bartes-Vohrelíková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio

0: Inženýři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Pro kominíky začala teď v září hlavní sezóna, kdy mají nejvíce práce. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: My stojíme s panem Ivanem Kubátem v skleníku, který je plný kaktusů a sukulentů.
3: Já mám rád všechny kaktusy, já to miluju pro tu pestrost tvarů a druhů.
4: Z Nového světa Dáša Kubíková, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina, žijeme tu s vámi.
5: Půl osmé.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
5: Znovu zavedení elektronické evidence tržeb se dnes bude projednávat v Senátu. Nová verze EET má podle vlády narovnat podnikatelské prostředí a přinést státu dodatečné příjmy. Senátní výbory ale doporučí návrh v některých bodech upravit. Opozice navíc pochybuje, že systém přinese tolik peněz, kolik vláda očekává. Nového ředitele umělecko-průmyslové školy v Jihlavském Helenině hledá kraj Vysočina. Dosavadní ředitelka na funkci rezignovala a školu od srpna dočasně vede zástupkyně. Přihlášky do výběrového řízení kraj přijímá do 25. září. Nový ředitel nebo ředitelka by měl nastoupit od 1. ledna. S obnovou mokřadu na Šumavě pomáhá v těchto dnech 50 dobrovolníků z celého světa. Projekt organizace Na mysli, zaměřený na zadržení vody v krajině, se v chráněné oblasti letos koná už po čtvrté. Kromě čištění zarůstajícího rašeliniště na Knížecích pláních pomůžou i na dalších místech Šumavského národního parku. Nový maďarský prezident Andráš Baka se dneškem ujímá funkce. Dřív působil jako předseda Nejvyššího soudu. Strana bývalého premiéra Orbána Fidesz mu ale před 15 lety předčasně ukončila mandát. Poslanci strany TISA, premiéra Pétera Maďara, Baku do čela země zvolili v polovině srpna. Fotbalisté Lyonu v úvodním utkání závěrečného předkola Ligy mistrů remizovali v Turecku s Fenerbahče 1-1. Přemožiteli pražské Sparty znovu chyběl zraněný český reprezentant Pavel Šulc. V dalších zápasech Levski Sofia hrálo s AEK Atény 0-0 a Dynamo Záhřeb s Vikingem Stavanger 2-2. Odvety se hrají za týden. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme oblačno, odpoledne polojasno, později přeháňky, a to hlavně na severu. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
5: Začíná dlouhodobá uzavírka silnice 352 mezi Polnou a Níškovem na Žďársku. Obousměrná objížďka vede přes Poděšín, Skrýšov a Zábornou.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: 7.33 je středa 19. srpna, pokud po ránu potřebujete nějakou vzpruhu. Měl bych ji tady pro vás v podobě písničky Mídlový princ. Václav Neckář ten to vždycky umí rozjet. Tak si ho užijte a za chvíli zavzpomínáme i na Karla Gotta a taky legendární písničku Zůstanu svůj.

0: 7 hodina 39. minuta, to byl Karel Gott na Českém rozhlasu Vysočina, za chvíli Lucie Bílá a Vokurky, nebo Pavel Vítek, Mám rád vůni tvý kůže. Myslíte si, že se všechny planety sluneční soustavy otáčí stejným směrem? Na tuto otázku teď odpoví Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že se Venuše otáčí kolem své osy opačným směrem než všechny další planety naší sluneční soustavy? Tento způsob rotace se nazývá retrográdní a kvůli této obrácené rotaci vychází na Venuši slunce na západě a zapadá na východě. Původ této anomálie je záhadou. Dříve se uvažovalo o srážce s jiným tělesem, dnes se častěji hovoří o působení slapových sil slunce na atmosféru, které by mohlo rotaci Venuše zcela zastavit, případně v kombinaci s torzními silami na hranici pláště a jádra i otočit. Atmosféra planety je totiž velmi specifická, je velice hustá, což dříve znemožňovalo pozorování povrchu. Až s vývojem nových technologií byli vědci schopni sondu Magellan vyslat na oběžnou dráhu Venuše. Od dosažení oběžné dráhy Venuše v roce 1990 se věnovala výzkumu povrchu. Postupně byla její dráha snižována a při sestupu a zániku získala navíc velmi cenná data o atmosféře. Přestože je tedy Venuše Zemi nejblíže a má i

0: 7.43.
1: Počasí.
0: Středa na Vysočině bude oblačná, odpoledne už čekáme polojasno, později i přehánky, a to hlavně na severu kraje. Nejvyšší teploty se dnes na Vysočině ustálí mezi 25 až 28 stupni Celsia. Každopádně letošní léto své poslední slovo rozhodně ještě neřeklo, určitě se dočkáme ještě několika slunečních dnů. Jak se poradit se sluníčkem, jak se před ním ochránit? Na to už za chvíli odpoví Makovičky.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: voda.
1: To byla zpěvačka Lucie Bílá, která 10. října navštíví horáckou multifunkční arénu. Bude tam mít koncert v rámci svého turné Obyčejná holka. Teď jsou tady holky a kluci, jsou tady makovičky v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina.
2: Makovičky.
3: Jak se můžeme chránit před sluníčkem?
4: Slunečníkem.
5: Bazénem.
6: Že se tam ochladíš.
7: Kšeltovkou, aby nám nesvítilo do očí a na hlavu.
8: A nebo slunečním krémem. To se maže na sebe, aby jsme se nespálili.
9: Kloboukem.
10: Můžeme i se schovat do baláku.
11: Můžeme taky se koupat.
3: A jak škodí sluníčko?
12: Pálí nás.
13: Můj brácha vždycky, když je hrozně moc slunka, tak je úplně červený.
3: Jak si chráníme oči před sluníčkem?
14: Brýlema.
15: Protože ty sklíčka, přes který vidíš, jsou černý, aby tě nesvítilo do očí.
3: Co uděláme, abychom se ochladili třeba i uvnitř?
16: Dáme si zmrzlinu
17: na nuk.
18: A nebo taky studi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Až přijde konec světa, bude připraven. Příběh chlápka s přezdívkou Vandam v komedii Národní třída. ČT2. Unikátní svědectví protagonistů a pamětníků přelomového roku 1968. Dokument Přerušené jaro, jaro je tady. A ČT Art. Osobitá herečka a šansoniérka se v bilančním dokumentu ohlíží za spletitou cestou z rodné Francie do Prahy. Chantal Poulain, Moje životní odysea. Středeční večer s Českou televizí.
2: Přejeme vám krásné ráno, tady je Český rozhlas Vysočina, po zprávách Petr Muk zaspívá o prázdné ulici. Osm hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Nová část obchvatu Moravských Budějovic začne stavět příští rok. Druhým dnem pokračují na ministerstvu financí schůzky ohledně rozpočtu na příští rok. Hokejisté Jihlavy porazili v přípravě extraligovou Mladou Boleslav. Očekáváme oblačno, odpoledne polojasno, později přehánky, a to hlavně na severu kraje. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Dopravě v Moravských Budějovicích má odlehčit nová jihovýchodní část obchvatu města. Kraj Vysočina ji plánuje stavět na začátku příštího roku. Stavba vyjde na 275 milionů korun.
4: Silnice bude dlouhá téměř 3 kilometry a vyvede řidiče z centra města ve směru na Jaroměřice nad Rokytnou. Součástí obchvatu bude taky podchod pro cyklotrasu a 4 vsakovací nádrže pro odvodnění. Stavba by měla být hotová na jaře 2029. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
2: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO dnes pokračuje v jednání s členy kabinetu o rozpočtu na příští rok. Odpoledne ji čekají schůzky nad hospodařením zbývajících 7 rezortů, třeba zdravotnictví, obrany, životního prostředí nebo dopravy. Tím dokončí první kolo schůzek a ve čtvrtek bude pokračovat s těmi, kde ještě zůstaly některé body otevřené. Znovu zamíří za šéfkou státní kasy i ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný z motoristů.
5: Pro nás je důležité, aby šlo co nejvíce peněz do těch nejnižších struktur a ty peníze šly směrem dětí a mládeži. Druhou věcí je podpořit investiční projekty v regionech. Multifunkční hřiště, renovace hřišť, třeba i u škol a tak dále.
2: Bývalý ministr obrany Michailo Fedorov vyzval k uspořádání voleb na Ukrajině ještě během války. Informuje o tom zpravodajský server Ukrajinská pravda. Země podle exministra čelí krizi vládnutí a korupci. Podle Fedorova je provedení voleb v současné situaci složité. Rusko ale nesmí určovat, kdy si Ukrajinci zvolí své vedení. Populární ministr Fedorov přišel o post při červencové změně vlády. V Kyjevě a dalších městech lidé demonstrovali za jeho návrat do vlády.
3: Sport.
2: Druhou výhru nad extraligovým týmem v přípravě si připsali hokejisté Dukly Jihlava. V horácké aréně porazili Mladou Boleslav 4-3 v prodloužení. Nepoložila je ani branka soupeře v páté sekundě utkání. Postupně se trefili Cachnín, Kulda, Vindr a v prodloužení rozhodl Srdínko. Asistent trenéra Karel Nekvasil chválil hru v přesilovkách, zároveň mu ale vadili zbytečné fauly.
6: Dva přesilovkový góly, na druhou stranu zase dva góly v oslabení. Potom v té třetí třetině tam opravdu těch faulů bylo dost už a Boleslav to sehrála výborně, takže možná škoda, že jsme nedokázali ten zápas vyhrát po 60 minutách, ale myslím si, že fanoušci si užili a i s prodloužením, s vítězným koncem.
2: Hokejisté horácké Slávie Třebíč doma podlehli v přípravném zápase slovenské Skalici 1-2. Jedinou branku vstřelil Matěj Psota.
3: Počasí.
2: Ve Žďáře nad Sázavou a Černovicích teď mají 15 stupňů, v Moravských Budějovicích 16. Očekáváme oblačno, odpoledne polojasno, později přehánky, a to hlavně na severu kraje. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 25 a 28 stupni. Přidá se slabý v průběhu dne mírný jihozápadní až západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: S omezením počítejte na silnici 34 u Jitkova na Havlíčkobrodsku. Silničáři tam opravují svodidla.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Psychická nepohoda i zdravotní komplikace. To jsou důsledky tlaku na starosty nebo zastupitele obcí na sociálních sítích nebo prostřednictvím dokola opakovaných žádostí. Mnozí už proto nechtějí kandidovat. Vyplývá to z průzkumu Svazu měst a obcí. Jeho výkonná ředitelka Radka Vladyková dokonce mluví o šikaně. Nejenom o ní si po čtvrt na devět v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina s ní popovídá redaktor Milan Soldán. Tak pokud to je jenom trochu možné, my vám z Českého rozhlasu Vysočina přejeme všem pohodový den.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamounem.

8 hodina, 13. minuta. Přejeme vám všem krásný středeční den, pokud zůstanete s Českým rozhlasem Vysočina, budeme jenom rádi. O víkendu se koná jazz na Roštejně, další ročník této akce. Je naplánován na sobotní odpoledne, tedy na 22. srpna. Od 14. hodiny se na hradě Roštejn můžete těšit na Jana Smikmatora, taky na Janu Koupkovou, která vystoupí se svým kvartetem. Budou tam Dixie Friends a spousta dalších. Ostatně, co všechno tam na vás čeká, to dnes po 11. hodině v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. U Heli Dvořákové prozradí kastelánka hradu paní Kateřina Rozinková.

0: 60. léta v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina. V tuto chvíli míříme na silnici první třídy číslo 38 na silnici mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem. Slovo s 8:45 bere mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Od soboty 16. srpna je po necelém dvouměsíčním omezení opět plně průjezdná silnice 1/38 mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem. Během prací jsme vyměnili krytové vrstvy vozovky i osadili nová svodidla. Cena opravy vyjde na 32 milionů korun. Na silnici 1/38 pracujeme ještě u Skuhrova. Důvodem pro výměnu povrchu bylo velké opotřebení vozovky, výskyt prasklin, hrbolů i vyjetých kolejí. Provoz je vedený kyvadlově a řízený světelnou signalizací. Práce na 7,5-kilometrovém úseku, které plánujeme dokončit během října, vyjdou na téměř 70 milionů korun.
0: Říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová. Za chvíli v dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina dostane slovo další dáma, tentokrát paní Radka Vladiková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí. Hovořit bude o tom, co trápí zastupitele obcí.
2: Počasí.
0: Na Vysočině dnes čekáme oblačno, odpoledne polojasno, později i přehánky, a to hlavně na severu kraje. Teploty se ustálí mezi 25 až 28 stupni Celsia. Za chvíli je tady poetika a půlnoc.
2: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
3: Vypálená obec a 25 nacisty zmasakrovaných lidí. To prožívali Leskovice na Pelhřimovsku jen dva dny před koncem druhé světové války. Dramatické události se rozhodl probádat a zaznamenat mladý amatérský historik Zdeněk Dvořák. Povídat se s ním budeme nad fotografiemi, dopisy a dobovými texty, které dokládají konkrétní příběhy leskovických rodin.
2: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: To byla poetika Půlnoc na Českém rozhlasu Vysočina v 8.21. Představitelé místních samospráv čelí v poslední době stále vyššímu tlaku, osobním útokům, komentářům kvůli vzhledu nebo pohlaví. Zájem o mandáty v některých obcích proto výrazně klesá. Podle ředitelky Svazu města a obcí Radky Vladykové za to mimo jiné může agresivita na sociálních sítích. Povídat s ní si teď bude redaktor Českého rozhlasu Vysočina Milan Soldán.
1: Skutečně na některé zastupitele nebo i starosty takový tlak, že třeba už odmítají kandidovat?
2: V tuto chvíli ještě není úplný soupis. Musíme si počkat do příštího týdne, kdy budou zveřejněny kandidátky. Jsou tací starostové a zastupitelé, kteří opravdu už z důvodu šikany a toho, že jsou neustálým terčem ve své obci, už odmítají dále kandidovat. Ale přesná čísla si musíme ještě počkat.
1: Jak se ta vámi zmíněná šikana projevuje?
2: Je to v několika rovinách. Jednak je to, že jsou to opakované žádosti o informace podle zákona 106, které jsou spíše šikanózního charakteru. Některé obce jich mají třeba i stovky za měsíc a v podstatě to nejsou dotazy na informace, které jsou, ale jsou to spíš dotazy, domníváte se, myslíte si, nebo pane starosto, vy jste takový nebo makový, nebo paní starostko, takže to nejsou dotazy ty, na které mají občané nárok a bohužel se s tím všichni musí nějakým způsobem vypořádávat. Pak je to mnohdy dehonestace na třeba veřejném zasedání zastupitelstva, nebo je to dehonestace na sociálních sítích, kde se setkávají s velice jaksi vulgárními výrazy vůči svým osobnostem. Ženy pak mnohdy mají třeba i, že jsou napadány za to, jestli mají šaty menší nebo větší, výstřih větší nebo menší a postavu takovou nebo větší a tak. Takže jsou to opravdu útoky osobní.
1: Já vím, že vy jste v tomto ohledu dělali snad i nějaký průzkum, jak dopadlo.
2: Velice zajímavě a je vidět, že to téma opravdu rezonuje. Odpovědělo nám 769 respondentů, což je velké číslo. Zejména jsme se právě dotazovali na to urážlivé chování, na osobní útoky na sociálních sítích, na pomluvy, na výhrušky. Dotazník také zjišťoval, jestli to má dopady na psychickou pohodu a zdraví. A shromažďovali jsme konkrétní zkušenosti právě od těch starostů a třeba výrazný nebo velmi výrazný dopad tlaku na psychickou pohodu popsalo 40% dotázaných a 75% dotázaných uvedlo alespoň mírné zdravotní potíže související s výkonem veřejné služby.
1: Děkuji za rozhovor.
0: Říká výkonná ředitelka Svazu města obcí Radka Vladyková, se kterou se povídal Milan Soldán.

ptačího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spát.

0: Jsme Český rozhlas Vysočina, Jaromír Kulhánek pro vás má zprávy. Půl deváté.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Studenti letos za nájmy platí víc než vloni. V některých univerzitních městech vzrostly ceny o víc než 10%. Část studentů tak volí pokoj ve sdílném bytě. Ty jsou podle portálu S-Reality tradičně nejdražší v Praze. Samostatný pokoj ve sdíleném bytě tam vyjde asi na 12 000 korun bez energií. V Brně teď studenti zaplatí 9,5 tisíce korun. Šestý pokus o prodej části zámeckého areálu v Brtnici vypsal na dnešek Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vyvolávací cena parkánu a hradeb je v elektronické aukci vypsaná na necelých 230 tisíc korun. Do soutěže se nezapojí ani město, ani současný majitel zámku. Za hlavní překážku považují povinnost památkově chráněné hradby opravit. Riziková křižovatka na obchvatu Chrudimi by se měla změnit. Ředitelství silnic a dálnic zadalo studii úprav problematického úseku, kde se setkávají hlavní trasy 1737 s vedlejší komunikací. Podle portálu Nehod je to vůbec nejrizikovější místo v celém Pardubickém kraji. V Pekingu začíná konference World Robot věnovaná automatizaci, umělé inteligenci a humanoidním i průmyslovým robotům. Pekingské úřady na světové konferenci očekávají účast více než 300 společností, které představí přes 2000 exponátů a uvedou na trh více než 150 produktů. Akce potrvá do neděle. Fotbalisty Hradce Králové čeká další zápas v evropských pohárech. Po vyřazení z Evropské ligy zabojí proti řeckému Panathinaikosu o postup do hlavní fáze konferenční ligy. Hradečtí nastoupí v Atenách zítra v 8:30 večer. O 4 hodiny později začne zápas Jablonce na hřišti skotských Rangers a Plzeň rozehraje svůj duel Evropské ligy s Crvenou zvezdou Bělehrad už ve 20 hodin. A přidáme předpověď počasí. Očekáváme oblačno, odpoledne polojasno, později přehánky, a to hlavně na severu. Teplotní maxima dosáhnou 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte na silnici 602 na úrovni Hosova u Jihlavy. Kvůli pracím silničářů se tam jezdí kyvadlově jedním pruhem, dopravu řídí semafory.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina a Robinem Šalamonem.
0: Na Českém rozhlasu Vysočina se za chvíli vypravíme do Havlíčkova Brodu za studenty letní žurnalistické školy. Teď pro vás máme skupinu Jelen na písničku Spím v obilí.

0: 8:40. Přejeme vám hezké středeční ráno. Máme 19. srpna. Studentky a studenti letní žurnalistické školy v Havlíčkově Brodě si mohou vyzkoušet práce tiskového mluvčího, rozhlasového anebo televizního reportéra. Pod vedením zkušených lektorů tvoří vlastní články a reportáže.
1: Buď je ten člověk v tom newsroomu a připravuje tam nebo vyloženě moderuje, anebo jde ven a dělá ty reportáže a vlastně mi to přijde hrozně krásný, jak to může být různorodý a chci to právě nějak víc poznat skrze tuto skupinku.
2: Tři studentky letní žurnalistiky

0: Žurnalistické školy Áďa, Ráchel a Oli si v Havlíčkobrodských ulicích zkoušejí práci s nahrávacím zařízením.
1: Je, tak zatím možná bude hrát do těch sluchátek.
2: A tak jo, nemá to tady někde reproduktor, že se dáme k uchu.
3: O!
4: Aha.
1: A jo? Super.
2: To je ono.
4: Tak jo.
1: Nevím teda, jestli se budu připravit profesionálně i potom před tím reálným člověkem.
3: To dne, ale... tam to mizí.
1: Obzvlášť pokud ani nebudu vidět, tak se to ovládá, ale tak uvidíme.
0: Středoškolačka Ráchel Gregerová je na týdenní škole už podruhé. Tentokrát chce svou rozhlasovou reportáž věnovat financování nepedagogických pracovníků.
2: Dneska jsme si právě vysvětlovali, že je důležité začít tím v uvozovkách hlubokým lidským příběhem, nebo ne důležité, ale že to tak jako upoutá tu pozornost, takže by se mi povedlo vyloženě s nějakým tím nepedagogickým pracovníkem nahrát, tak to by byl určitě pak ten začátek.
0: Přicházíme zpět do klubu Oko, kde už na studentky čeká jejich vedoucí Vojtěch Koval.
5: Šlo vám to, jak to vnímáte? Nechtělo se vám do toho moc ne, kroutíte hlavama, dobře?
6: My jsme hodně na začátku, takže ta pravá novinářská práce a takový ten průbířský kámen to mají dámy teprve před sebou. Já obecně musím říct, že mám pocit, že postupně se opravdu ta úroveň zlepšuje, že nám sem jezdí obecně studenti, kteří jsou jako mnohem připravenější. Minimálně takové ty novinářské základy většinou mají velmi dobré.
0: Na 22. ročník letní žurnalistické školy přijelo letos téměř 50 studentů, jak z Česka, tak ze zahraničí. Rozděleni jsou do 5 skupin. Největší zájem mají o práci tiskového mluvčího. Z Havlíčkova Brodu Magdaléna Machová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Havlíčkobrodsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: 8 hodina 640. minuta.
1: Počasí.
0: O předpověď počasí se teď na Českém rozhlasu Vysočina postará meteoroložka Jitka Kučerová. Hezké ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
0: A ptám se, jaký bude 19. srpnový den z pohledu počasí?
2: Ráno a částečně dopoledne spíše zatažený nebo skoro zatažený. Možná se sem tam z nebe snese nějaká spíše asi nenápadná vodní kapka, takže takový spíše ojedinělý, slabý, občasný déšť bych to možná nazvala. Nebo potom i nějaké přehánky, to spíš až v průběhu odpoledne, kdy se i bude víc protrhávat oblačnost a bude spíš převažovat takové oblačno, možná chvílemi i polojasno, a nějaká ta přehánka tedy během odpoledne se na Vysočině objevit může, spíše možná v severní a západní polovině kraje, ale i jinde, to není úplně vyloučeno, ale zase ta pravděpodobnost ani odpoledne není nějaká závratně velká, nicméně něco se objevit může. Teploty odpoledne většinou by měly být letní, mezi 25 až 28 stupni Celsia, no a někdy potom v průběhu večera by oblačnost měla více ubývat na nějaké převažující skoro jasno, dokonce to vypadá vítr, ten bude foukat mírný od jeho západu až západu.
0: Tak tedy dnešní předpověď je za námi. Zajímá nás, jak bude ve čtvrtek.
2: V noci a nad ránem může být spíše převažující skoro jasno, respektive v těch ranních hodinách. Zítra může malinko oblačnost přibývat na některých místech, pokud bych to měla specifikovat, tak spíš asi v západní polovině kraje, ale je i nějaká šance, že se něco naopak objeví na jihovýchodě, myslím teď tu oblačnost. Srážky zřejmě se žádné vyskytovat nebudou, nebo po většinu noci ne, potom nad ránem je nějaká malinká šance přehánky, ale víceméně je to zanedbatelné. Během zítřejšího dopoledne také spíše takové nějaké slabší srážky a zase s malou pravděpodobností. Těch srážek zítra bude obecně přibývat někdy k večeru a během večerních hodin. Pravděpodobnější a takové i výraznější jsou hlavně ve východní části kraje. No a zítřejší teploty ráno 18 až 15 a ty nejvyšší ještě o něco vyšší než dnes 27 až 30 stupňů Celsia.
0: To říká v předpovědi počasí na Českém rozhlasu Vysočina meteoroložka Jitka Kučerová. Děkujeme a zase někdy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina se pro dnešek loučí Robin Šalamon. Po 9. hodině tady bude Hela Dvořáková. Já opět zítra ráno v 5.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Vládo, řekni fór.
1: To takhle polonahá sestra na chirurgickém oddělení přiběhne za lékařem a křičí: pane doktore, já vám něco říkám. Toho pacienta na dvojce budu ošetřovat jedině tehdy, až mu dáte do sádry i tu druhou ruku.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: 9 hodin. Český rozhlas Vysočina, zprávy. V Panenské Rosičce na Jihlavsku je badatelský tábor té expedice. Do boje o Oscara vyšle Česko dokument, kdyby se holuby proměnily ve zlato režisérky Pepy Lubojacky. Basketbalistu Lukáše Smažáka čeká debut v seniorské basketbalové reprezentaci. Teploty do 28 stupňů, oblačno, odpoledne polojasno, později přehánky, a to hlavně na severu kraje. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné dopoledne přeje Jaromír Kulhánek. Rozvíjet své schopnosti se na Vysočině aktuálně snaží 20 mladých vědců z celé republiky. V Panenské Rosičce na Jihlavsku se účastní tábora té expedice. Celý týden například programují vlastní počítačovou hru, zkoumají archivy anebo staví elektrorobotické stroje.
1: Zatím máme tady funkční vrtuly.
2: Jo, to bude tady ta.
1: Určitě, já ji můžu klidně zapnout. No tak zapípá a začne se točit. Na tom se budou postupně přepínat LED diody a bude to s nějakou frekvencí zobrazovat obraz, který bude i průhledný.
2: Popisuje rozdělanou práci student gymnázia ze Žďáru nad Sázavou Filip Minárek. Radiační skupinku vede 20-letá Anna z Brna.
3: Protože v tomhle okolí jsou tři místa s zvýšeným radonovým indexem, a tak chceme změřit ten rozdíl, kde v Panenské Rosičce není a kde je vyšší.
2: Výsledky zaznamenávají do mapy. Táborníci všechny své projekty odprezentují v pátek. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Česko vyšle do boje o Oscara československý dokument, kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodli tom členové České filmové a televizní akademie. Režisérka Pepa Lubojacky natočila film z velké části na mobilní telefon. Autorka sledovala několik let svého bratra a dva bratrance, kteří se potýkají se závislostí a životem bez domova. Film letos získal dvě ceny na Berlinále. Do českých kin vstoupí 24. září. Jestli se dostane do Oscarového shortlistu, se filmová veřejnost dozví v polovině prosince. Ve Středoafrické republice se zřítil zlatý důl, zemřelo přitom nejméně 30 horníků. Uvedla to agentura AP s odkazem na místní úřady. Záchranáři na místě ošetřili zraněné, zároveň hledají další horníky, kteří pravděpodobně zůstali v dole uvěznění. Podobné incidenty jsou podle AP v zemi běžné. V malých dolech totiž často pracuje několik tisíc lidí bez dostatečného ochranného vybavení. Sport. Českou basketbalovou reprezentaci čeká předkvalifikace o mistrovství Evropy a trenér Luboš Bartoň dal v nominaci prostor i 18-letému Lukáši Smažákovi. Národnímu týmu budou ale chybět například Tomáš Satoranský nebo Vít Krejčí. Smažák může za seniorskou reprezentaci poprvé nastoupit už pátek na přípravném turnaji v Hamburku. Podle trenéra Bartoně si nominaci zasloužil.
4: Už delší dobu patří k těm opravdu mladým hráčům ročník 2007, kteří dříve nebo později budou začleněni do týmu. A myslím si, že teď po mistrovství Evropy U20, kdy byl vlastně nejlepším střelcem celého šampionátu, tak je vhodný moment ho zařadit a uvidíme, jak se mu bude dařit. Dva přípravné zápasy v Hamburku nám napoví určitě víc.
0: Do předkvalifikace o mistrovství Evropy vstoupí čeští basketbalisté 27. srpna v Belgii. O tři dny později přivítají doma Norsko. Počasí. V Pelhřimově a při Vyslavi teď mají 16 stupňů, v Dukovanech 17. Očekáváme oblačno, odpoledne polojasno, později přehánky, a to hlavně na severu. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 25 a 28 stupni. Přidá se slabý, v průběhu dne mírný jihozápadní až západní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte na silnici 19 u Stříbrných hor na Havlíčkobrodsku. Silničáři tam v uzavřeném jízdním pruhu opravují svodidla.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Hezké středeční dopoledne, máme 4 minuty po 9. hodině, zůstáváte ve společnosti Českého rozhlasu Vysočina, a to je dobře. To, že se v létě vyrábí domácí zavařeniny, to asi nikoho nepřekvapí. Ale slyšeli jste už o zavřeninách? No, tak právě o těch si budeme povídat v dalším díle Dobrot s Dášou Kubíkovou. Předtím nabízím Petra Reska nebo Ivetu Bartošovou.
5: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Dobroty Dáši Kubíkové.
1: Vitamíny, minerály, antioxidanty a všechny ty malé, zdravé, neviditelné věci z ovoce nejlépe získané, když je jíme čerstvé. Co ale dělat, když uzrají a my je chceme uchovat na zimu? Zavařit je? Zkusme něco úplně jiného. Zavřít. Místo zavaření si dnes dáme takzvané zavřeniny.
2: Jak nejlépe uchovat vitamíny z ovoce, z nejen letních bobulových plodů? Podle Tomáše Svobody z Třeště, tvůrce přírodních zahrad, je to jasné. Vyrobit si nesmírně jednoduše zavřeniny.
3: To je takové jako jednoduché zpracování ovoce. Vezmete si čistou skleničku, jdete přímo ke keři a to ovoce, třeba rybízy, angrešty nebo i špendlíky, švestky se dá, jakýkoliv bobuloviny. Dáte do skleničky bez umytí, rybízy dávám i se štopkou červený, černý ty otrhávám i bez štopky a uzavřete. Jo, máte plnou skleničku, měli byste ji nazbírat třeba do 20 minut, uzavřít a dáte do sklepa, ani nemusíte do sklepa, prostě kamkoliv a potom vlastně vám to vydrží taky spoustu let, takhle mám některý prostě archivní. Ono vám to vlastně trošičku naperlí, malinko a pak to zimě máte prostě čerstvý ovoce, který není tepelně zpracovaný. Ono se vytvoří svou atmosféru, to ovoce, že se to neskazí. Čím víc porušený ovoce, tím víc to jako sperlí, nakvasí, pustí to trochu šťávy. Alkohol tam bych řekl, že je minimum a třeba rakitníky jsou úplně výborný, ty jsou úplně nejlepší. Je to teda jako piplačka rakitníkovou skleničku nazbírat, že rakitník jak má ty trny, ale to je vitaminová bomba v zimě pak.
2: Co je při přípravě zavřenin důležité? Čisté skleničky, nejlépe sterilizované předem. Já je obvykle naházím do velkého hrnce s vodou a nechám projít varem, společně i s víčky. Víčka by měla dobře těsnit. Pak je důležitá rychlost sběru. Skleničku bychom měli do 15 až 20 minut těsně uzavřít. Pozor, vybíráme jen zdravé plody. Jak je nějaký už trochu načatý, do skleničky ho nedáme. Druhy ovoce nemícháme, proto stačí skleničky opravdu malé. No a pak už jen schováme na chladné místo a postupně během roku do další úrody vytahujeme a užíváme si čerstvých vitamínů. Tak to zkuste a dobrou chuť.
0: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.
1: V dopoledním vysílání už za pár minut otevřeme další zajímavé téma. Stát se totiž znovu pokouší prodat část zámeckého areálu v Brtnici. Má někdo o hradby a parkán zájem a proč je prodej tak komplikovaný? To si poslechněte už za pár minut v reportáži.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Parapes, skladba Jen pár dnů. V pořadí už šesté kolo výběrového řízení na prodej pozemků, hradeb a parkánu v areálu zámku v Brtnici na Jihlavsku vyhlásil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Například město i současný majitel zámku ale už dopředu ohlásili, že se do dražby nezapojí. Podrobnosti zjišťovala redaktorka Veronika Bartés-Vohralíková. Přejeme hezké dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Stát tyto pozemky získal jako od úmrť po šlechtickém rodu Colato et San Salvatore a snaží se jich dlouhodobě zbavit. Jde o klíčové přístupové cesty k zámku, parkán i samotné hradby. V předchozích pěti kolech dražby se ale žádný kupec nenašel a tak úřad vyhlásil nové výběrové řízení se sníženou cenou. Minimální kupní částka je pro dnešní aukci nastavená na necelých 230 tisíc korun a zájemci musí složit kauci zhruba 23 tisíc korun.
0: Nabízí se tady otázka, jestli o pozemky nemá zájem samotné město Brtnice nebo i majitel zámku Oleg Rybníkář.
1: Město Brtnice dalo jasně najevo, že o nákup zájem nemá a takovou investici považuje v tuto chvíli za zbytečnou. A s největší pravděpodobností se do tohoto kola dražby nepřihlásí ani majitel samotného zámku. Hlavní překážkou totiž není podle Olega Rybníkáře, který zastupuje vlastnickou společnost, jen samotná kupní cena, ale především zákonná povinnost památkově chráněné hradby zrestaurovat. Podle odhadů majitele by nutná rekonstrukce vyšla zhruba na 750 000 korun.
0: Jaké tedy řešení do budoucna a jak bude postupovat státní úřad?
1: Majitel zámku by areál do budoucna rád sjednotil. Ideálním řešením by podle něj byla trojstranná dohoda mezi ním, státem a krajem Vysočina. Pokud ani toto kolo nebude úspěšné, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových počítá s vyhlášením dalšího kola a s novou cenou.
0: Stát se znovu pokouší prodat část zámeckého areálu v Brtnici. O tom nás informovala redaktorka Veronika Bartés-Vohralíková. Děkujeme a přejeme hezký den naslyšenou.
1: Hezký den naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Skladba Nepopsaná od Anny Julie Slováčkové. V tuhle chvíli další díl pořadu Bejvávalo.
1: Bejvávalo.
2: Můra a kterak na ní vyzrát. Můra to bejvávala za starých časů ve víře našich předků nadpřirozená bytost, která způsobovala zlé až děsivé sny, jinými slovy, přinášela noční můry. Věřilo se, že je to ženská, která se v noci v můru proměňuje, sedí dotyčnému na hrudi a ten nemůže dýchat. Existovalo kolem toho nemálo pověr, a to i takových, které prý měly od můry od pomoci. Zapsáno jest. Chce-li člověk poznati můru, která ho dusí, nechť bodá do teplých buchet a hned se mu objeví, kdo se v ní skrývá a tím se jí zbaví. Jiný bezpečný prostředek proti můře snadno si člověk opatří. Vezmi vestu a obráceně ji zapni. Můra nemůže ji rozepnouti a již nikdá nepřijde. Příšeru tuto možno chytiti takto. Můra se mění obyčejně ve velkou černou mouchu, která má kolem krku červený pásek. Zavoláme-li na mouchu jménem té osoby, o které si myslíme, že nás moří a že se v mouchu proměnila, neboť můra není nic jiného nežli ženská náměsíční, a uhodneme-li to, nebude nás už dále mořiti. To se říkávalo za pradědečka, prabáby i jejich kmotrů a ti to měli zase od svých rodičů. No a zítra o tom, jak se za starých časů podle srpnového počasí a povětrnosti předpovídalo, jak bude dál.
1: Bejvávalo.
0: Včera jsme si v pořadu Minuta pro zdraví povídali o salmonele, no a dneska se zaměříme na tu bakterii, která vlastně tohle všechno způsobuje. Co je to kampylobakterie? To nám řekne paní doktorka Irena Zimenová, no a připomínám, v 9.45 pokračuje Zámecké léto s Pavlem Kudrnou, tak si ho nenechte ujít. Teď Marika Gombitová a její vyznání.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích.

0: zdraví.
1: Co je to ten Campylobacter?
2: Campylobacter, podobně jako salmonella, je bakterie, která způsobuje průjem a další trávicí potíže. Můžeme ho dostat z jídla, když není dostatečně tepelně upravené, nejčastěji z drůbežího masa. Ale jsou i další možnosti, na které se méně myslí. V kuchyni, v provozu. Máme například již hotové, tepelně zpracované jídlo a položíme ho na prkínko nebo na jiné místo, kde předtím leželo to syrové. Nebo vyhazujeme

0: Obal od toho syrového, neumyjeme si ruce a sáhneme na hotový pokrm. A připomínám, že když omýváte syrové maso pod tekoucí vodou, roztříkané kapičky znečišťují okolní plochy. Tak pozor, ať vás nebolí bříško.
1: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Přeji vám úspěšnou středu 19. srpna, jsme uprostřed pracovního týdne. Všechno je opět připraveno pro další vydání Zámeckého léta. Máme pro vás další návštěvu zámeckého objektu. Soutěžní otázka rovněž už je nachystána, stejně jako výhry pro vás. Doufám, že vy tedy taky. Připraven je i Pavel Kudrna, který vás provází soutěží. No a František Kinský, kam nás tentokrát pozve?
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Vysočinu, kde stojí mimořádně ceněný areál původně kláštera, dnes sídlo rodu Kinských, zámek Žďár nad Sázavou. Magickou krajinou lesů, rybníků a svatyní vás provede Irena Šarounová.
3: Prohlídku zámku Žďár nad Sázavou zahájíme u historických sádek. Jsou tady se mnou hned dvě průvodkyně.
4: Lada Křehlíková.
5: Marie Chlubnová.
4: Můžeme datovat sádky k začátku kláštera a patří mezi nejstarší plně funkční středoevropské sádky.
3: Pojďme k té historii.
4: Klášter tady vznikl v roce 1252, kdy sem přišli mniši cisterciáčtí.
3: Kam půjdeme?
4: Na Pivovarský dvůr. Podíváme se do starého mlýna.
3: Pořád jsme v tom hospodářství.
4: I dneska můžeme říct, že kinští to hospodářství využívá.
3: Jdeme krásnou chodbou s klembami.
4: Procházíme bývalým pivovarem.
3: Pro koho vařili?
4: Pro sebe, ale celkově i pro Žďár. Mniši mohli jíst právě jenom rybí maso a oni se mohli dojídat tím pivem, tou kašitou formou, tím čerstvým, který nemělo tolik alkoholu.
3: Pivo bylo jídlo.
4: Pivo bylo jídlo, jo.
3: Kam jdeme teď?
5: Do bývalého mlýna.
3: Velké staré trámy, dokonce i kolo.
5: Tohle byl vodní mlýn. Tady za tou zdívenku tam byl náhon. Návštěvníci často obdivují tady ten dlouhý trám. Všimněte si, že to je vlastně z jednoho stromu z toho 18. století.
3: Vstoupili jsme do areálu zámku.
4: Do prelatury. Nové navazuje na starou prelaturu, do které půjdeme prvně. To staré opatství nebude působit staře. V minulém režimu se rozhodli, že nám to opraví. Každopádně ty opravy se nestihly.
3: Tak to je zajímavá místnost, protože nás tady vítá Klement Gottwald, ale opravdu obrovská besta.
4: Oprava, která tady probíhá, měla sloužit pro vytvoření dvou muzeí pro skláře a v konventní budově mělo být muzeum socialismu na Žďársku. Ta bysta měla být součástí.
3: Vstupujeme do místnosti, kde je na stropě krásná freska.
4: Kancelář pro opata v 18. století tady vítal ty své hosty. Už jsme v době, kdy tady bylo baroko.
3: S barokem se dostáváme k Santinimu.
4: Máme tady Santiniho 3S. Světlo, symboly a symetrie.
5: Freska má název Nebeská blaženost Benediktínu a Cisterciákům.
3: Pokračujeme. To je zajímavá místnostka.
5: Bývalá knihovna. Zůstala nám tady tato jedna návštěvní kniha, kde se nachází jeden významný podpis Lorda Runcimena z roku 1938.
4: My se nacházíme v době otázky toho, k jaké národnosti se mají šlechtici přiřadit. Naši kinští z chumecké větve se přiřadili k té československé. A Lord Runcimen byl vyslán z Velké Británie, aby zjistil, jaká je politická situace.
3: I ta politika je důležitá. Jdeme po schodech dolů na čtvrté nádvoří.
5: To jsou bývalé konírny. Říká se, že Santini stavěl konírny a vyšel mu z toho palác. V té pravé části je teď obřadní síň a v té levé je galerie rodiny Kinských. Portréty majitelů, jejich předků, je tam kousek rodokmenu, krátká expozice o koních, protože oni vyšlechtili svého vlastního koně.
3: Procházíme do sadu.
4: Jsou to ještě staré odrůdy. Uvidíme, jestli nějaký jabka tenhle rok budou.
3: Něco vidím.
4: Něco málo. Lidem se to tady strašně líbí, chodí tudy i třeba procházku venčit psa.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Žďár nad Sázavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já nevím, jestli jste dobře poslouchali, ale řada zajímavých věcí. Mě tam zaujalo Santini, stavěl konírny, vyšel mu z toho palác. Já se obávám, že dnes je to téměř obráceně. No a potom hned na začátku, tak to myslím, že zastříhala ušima řada pánů, dojídat se pivem. Panstvo se prostě dojídalo pivem. Tak si představte, jste doma, táto, ty máš ještě hlad, dojez se pivem, je to jídlo, tak dneska je to malinko jinak. No, jinak stále stejné je to s naší soutěží, tedy v zámeckém letu z reportáže, z toho rozhovoru nabízíme soutěžní otázku. Mohu vám říct, ani pivo tam nebude, ani konírny, ale co tam vlastně bude. To už je na tom, kdo bude třetí, ten se to doví přímo přes telefon a vy pochopitelně z vysílání Českého rozhlasu. Telefon určitě znáte, ale připomeneme si ho.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Já doufám, že se teď usmívá paní Bronislava z Vizovic, která bude soutěžit, je třetí v pořadí. Moc vás zdravím, paní Bronislavo, dobrý den.
1: Já vás taky zdravím, dobrý den.
0: Tak vás čeká soutěžní otázka, nejprve Vizovice, no já myslím, že tam, když někdo přijede na dovolenou, tam si má určitě co užít, vidíte. Tak co byste doporučila jenom letem světem?
1: Letem světem momentálně o víkendu je Vizovické Trnkobraní, takže...
0: Je Švestkovek, knedlíky, my jsme tam vysílali kdysi výlety. Je tam stále ta soutěž po jídání švestkových knedlíků?
1: Ano, je.
0: Já jsem říkal, já bych se přihlásil, snědl bych čtyři, podle toho, jak jsou veliké, a pak bych to vzdal. Ale tam
1: právě,
0: asi...
1: že oni jsou úplně maličkaté, ona je obalená spíš jenom těsto ve švestce, takže tak byste snědl určitě víc. Hmm.
0: Tak teď jsme naladili posluchače, my jsme měli naladit na zámek, ale já myslím, že Vizovice jsou dostatečně známé nejenom trnkobraním, pečivem, ale i památkami. No, paní Bronislavo, takže soutěžní otázka pro vás, jestli mohu položit.
1: Ano.
0: Musím. Jaké muzeum mělo být za minulého režimu v konventní budově Žďárského zámku? Za A muzeum zemědělství, za B muzeum socialismu, za C armádní muzeum.
1: Já si myslím, že za B socialismu.
0: Já teď mám takovou trošku těžkou chvilku, jednak vám gratuluju a já jsem říkal, jako trošku jsem se pousmál, protože já už jsem viděl tu soutěžní otázku a paní Bronislavo, vaše příjmení. Můžete jenom, abychom teď nenapínali posluchače?
1: Grebeníčková.
0: Vidíte, vy jste to měla přímo z první ruky a víc vysvětlovat nebudu. Paní Grebeníčková, paní Bronislavo, mějte se krásně, v pátek budete ve slosování.
1: Moc krát, děkuju.
0: Já děkuju.
1: Ano, děkuju moc krát. Mějte se, nashledanou.
0: Tam někdo rovnou jásal. No, tak já gratuluju samozřejmě nejenom paní Bronislavě, ale vám všem, kteří jste zatím vyhráli v tomto týdnu. V pátek budete tedy potřebovat štěstí v losování o pobyt, to až na konci prázdnin, ale o prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci a Torlicí. No a zítra se těším, vydáme se na zámek Doudleby nad Orlicí. Pavel Kudrna přeje úspěšnou středu, mějte se moc pěkně. A zítra v 9.45 se těším. Naslyšenou a na vaše telefony.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Starostové a zastupitelé se kvůli tlaku sociálních sítí víc potýkají se zdravotními problémy. Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu zákona, která má dát větší pravomoci zdravotním sestrám. Hokejisté Jihlavy porazili v přípravě extraligovou Mladou Boleslav. Teploty do 28 stupňů, oblačno, odpoledne polojasno, později i přehánky, a to hlavně na severu kraje. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. 40% starostů nebo zastupitelů vnímá psychickou nepohodu kvůli výkonu své funkce. 75% se ze stejného důvodu potýká i se zdravotními problémy. Vyplývá to z dotazníkového šetření Svazu měst a obcí. Může za to i tlak, kterému musí čelit například na sociálních sítích.
2: Máme třeba, řeknu, období sucha. V suchu je v celé Evropě, ale v podstatě nejen u nás, ale v každé vesnici slyším, jak vlastně za to sucho, že nemají vodu, může většinou starosta nebo zastupitelstvo.
3: Popisuje klasickou situaci bezpartijní starosta Rynárce na Pelhřimovsku Jan Pikl. Zastupitelé i starostové často na sociálních sítích čelí velkému tlaku. Vyplývá to i z dotazníkového šetření Svazu měst a obcí České republiky, říká jeho ředitelka Radka Vladyková.
4: Se setkávají s velice vulgárními výrazy vůči svým osobnostem. Ženy pak mnohdy jsou napadány za to, jestli mají šaty menší nebo větší.
3: Do dotazníkového šetření se zapojilo 769 starostek a starostů. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Zdravotní sestry by mohly získat větší pravomoci v péči o chronicky nemocné pacienty nebo při ošetřování ran. Slibuje to novela zákona, kterou teď připravuje Ministerstvo zdravotnictví. Podle prezidenta České lékařské komory Milana Kupka ale sestrám chybí dostatečné vzdělání. Zuzana Tomášková z České asociace sester to odmítá a chystané změny naopak vítá.
5: Mnoho věcí už v dnešní době vlastně dělají na základě nějaké domluvy, nějakého sdílení kompetencí v rámci ošetřovatelského týmu. Tím, že navýšíme kompetence sestrám, tak vlastně zlegalizujeme tu činnost, kterou v současné době už běžně v těch týmech dělají.
0: Novelu chce ministerstvo mít hotovou v září. Účinná by pak mohla být od ledna 2028. Španělskou Granadu zasáhlo další zemětřesení, informovala o tom agentura AFP. Zemětřesení zranilo 3 lidi a způsobilo menší škody na slavném paláci Alhambra. Podle Národního geografického institutu měly otřesy sílu téměř 5 stupňů. Záchranné složky uvedly, že se na ně obrátili stovky lidí, kteří nejčastěji hlásili padající trosky. Zemětřesení o síle 5 stupňů otřáslo Granadou už v sobotu. Podle úřadů to byly nejsilnější otřesy v Andaluzii od roku 1955.
1: Sport.
0: Druhou výhru nad extraligovým týmem v přípravě si připsali hokejisté Dukly Jihlava. V horácké aréně porazili Mladou Boleslav 4-3 v prodloužení. Nepoložila je ani branka soupeře v páté sekundě utkání. Postupně se trefili Cachnín, Kulda, Winder a v prodloužení rozhodl Srdínko. Asistent trenéra Karel Nekvasil chválil hru v přesilovkách, zároveň mu ale vadily zbytečné fauly Dukly.
6: Dva přesilovkový góly. Na druhou stranu zase dva góly v oslabení. Potom v té třetí třetině tam opravdu těch faulů bylo dost už a Boleslav to se hrála výborně, takže možná škoda, že jsme nedokázali ten zápas vyhrát po 60 minutách, ale myslím si, že fanoušci si užili a i s prodloužením, s vítězným koncem.
0: Hokejisté horácké Slavie Třebíč doma podlehli v přípravném zápase Slovenské Skalici 1-2. Jedinou branku vstřelil Matěj Psota.
1: Počasí.
0: V Telči a Vatíně teď mají 17 stupňů, v Libici nad Doubravou 18. Bude oblačno, odpoledne polojasno, později se přidají přehánky, a to hlavně na severu kraje. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 25 a 28 stupni. Přidá se slabý, v průběhu dne mírný jihozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte na silnici 602 na úrovni Hosova u Jihlavy. Kvůli pracím silničářů se tam jezdí kyvadlově jedním pruhem, dopravu řídí semafory.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Hezkou středu s Českým rozhlasem Vysočená všem Ludvíkům, jen to nejlepší, protože právě tohle jméno dnes najdeme v kalendáři. Teď se ale pojďme zaměřit na něco úplně jiného. Když pohyblivé loutky Stínového divadla doslouží, mohou se z nich stát stínové obrazy. A v příběhu z Vysočiny vás zavedeme za výtvarnicí, která takové obrazy vytváří.
1: Dobré dopoledne s Helou Dvořákovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Že prázdniny v Telči jsou tady už dlouhé desítky let, to ví snad každý z nás. A právě tam vzniklo před mnoha lety originální stínové divadlo s loutkami, plátnem a taky světlem na starém prádelním koši. Loutky dělaly radost v příbězích beze slov pro malé i velké diváky. Než je výtvarnice Vlasta Pechová přetvořila v obrazy. I když většinu roku pracuje v Praze, stále se vrací do malé osady Josefínská Huť na Pelhřimovsku, kde má jí rodina kořeny. V létě tak může v klidném prostředí pracovat na dalších nápadech.
2: Sedíme v ateliéru, kde má paní Vlasta Pechová vystavenou svoji tvorbu Stínové divadlo.
3: Vlastínové divadlo.
2: Vlastínové divadlo.
3: Když jsem to stínové divadlo vytvořila, tak jsem zvažovala název a napsala jsem si Vlastino stínové divadlo. No to je hrozně dlouhý. Tak už tenkrát vzniklo Vlastínové divadlo. Od malinka ta jsem chtěla tvořit. Od 5 let jsem byla na základní umělecké škole, kam mě tedy vzali s předstihem. Maminka to domluvila, protože já jsem hrozně chtěla. No a pak vlastně i střední, i vysoká škola se týkaly umělecké činnosti.
2: Jak dlouho tvoříte Vlastínové divadlo?
3: Když jsem začala jezdit na prázdniny v Telči. S těmi lidmi, se kterými jsem se tam sešla, to mi bylo nějakých, já nevím, 17-18 let. My jsme zpívali a prostě jsme si ten čas tak užívali, že jsme to začali kreslit. Nakreslili jsme kramářské písně, vlastně to byly písničky folkový. No a já, když jsem se pak vrátila z Telče, tak to ve mně zůstalo, ten pocit. A tak jsem začala vyrábět loutky. Tak jsem si tady našla takovej veliký prádelní koš, starý kočárek. Vzala jsem z ní ty kolečka, na to jsem dala ten koš. Tomu jsem přidělala madlo, dala jsem tam název Vlastínové divadlo. A všechno to šlo na tom divadle rozložit. A uvnitř jsem měla i spacák a všechno na přežití těch 14 dnů v té Telči. Ty loutky po Telči ještě jako divadlo fungovaly v Praze a postupem času se ubytovaly v kufru tady na půdě nad námi. A mě těch loutek tam bylo líto. Tak jsem se rozhodla, že to našiju, že udělám takový obrazy, ale ty obrazy jdou stále prosvěcovat.
2: Já jsem si představovala, že ta loutka je jenom jako obrys na nějaké špejly. A teď koukám, jak je to propracované, jak to má klouby opravdu pohyblivé, jak s tím můžete hrát. Ten příběh byl vždycky zpívaný, nebo to šlo i třeba vyprávět, nebo beze slov?
3: Beze slov. Když jsem hrála pro děti, tam byl příběh, tak jsem to zahrála na flétnu. A byla to písnička Krásná růže v sadu kvetla. Těm dětem byly tak 3 roky. A bylo úžasný, jak se sklidnili. Já jsem to nečekala. Přestože tam nebyly slova, tak ona, ta panenka, hýbá jenom teda jednou rukou, tam je ten minimalismus, ale pak se ta scéna mění. Jo, je tam růže, není tam růže, pak je tam panáček, pak ona spí, tak on vleze oknem, dá tam tu růži, pak růže zvadne, tak ona pláče. A ty děti byly úplně potichu a jenom sledovaly tu atmosféru.
2: Spoustu příběhů tady vidíme. Lodě, palmy, ryby, noční město a tady to bude asi ten příběh s tou růžičkou.
3: Je to
2: tak. Můžu se zeptat na ty mravence?
3: No. Mravenci v kredenci.
2: To prý nemá být.
3: To prý nemá být.
2: Tak to je na tu písničku.
3: To je na tu písničku.
2: S tím je spousta práce, tvoříte i něco jiného.
3: Já toho dělám hodně. Když mi bylo 16-17, tak jsem si ještě přibrala pohyb. Teď mám 2 činnosti. Jedna je, že učím tajči. Tajči učím v Praze, ale mám i pár žáků tady na Pelhřimovsku.
4: Z Josefínské Hutě Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: V dopoledním vysílání už za pár minut se vydáme do Třebíče, protože vylézt na Vodujem teď můžete právě tam, na Strážné hoře u Kostelíčků, stejně jako náš regionální stopař Adéla Zachová. My se více od kolegyně dozvíme už za pár minut, protože se s ní spojíme. Tak si to nenechte ujít.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na rarohaloveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Prázdniny pořád ještě v plném proudu, a tak pokud nevíte, kam se vydat během posledních prázdninových dnů, tak my vám s tím moc rádi pomůžeme. Stejně jako náš regionální stopař Adéla Zachová se můžete v Třebíči podívat až úplně nahoru. Vystoupat na vodojem na Strážné hoře u Kostelíčku. Kolegyně už je v tuto chvíli nahoře na vyhlídkové plošině. Adélko, přejeme krásné odpoledne, spíš dopoledne. Jaký byl výstup na vodojem?
2: Krásné dopoledne. Já jsem tedy teď 20 metrů nad zemí a musím říct, že ten výstup nebyl nějak náročný, ale vlastně pro mě trošičku zvláštní, protože se nejedná přece jenom o úplně typickou rozhlednu. Ale ta cesta nahoru ubíhala nebo utíkala poměrně rychle, protože jsem tady narazila na spoustu expozic o vývoji třebíčského vodárenství s mnoha obrázky a ukázkami, a také tu i audioprojekce o historii a současnosti vodárenství v Třebíči, která je v bývalé nádrži na vodu. No a teď momentálně mám z vyhlídkové plošiny krásný výhled, přestože je teda trošičku zataženo, teď začal i foukat vítr, tak pořád ta viditelnost na celé město je dobrá.
1: Pověz nám teď přeci jenom něco málo k té samotné rozhledně.
2: Tahle železobetonová stavba vznikala v letech 1936 až 1941. Ten vodojem stojí přibližně 480 metrů nad mořem a voda do něj přitékala z heraltických lesů. Z těch se voda teda dodnes čerpá a zásobuje tak západní část města. A z této vody se také vyrábí známá limonáda Zonka. No a potom na přelomu 70. a 80. let už ale kapacita vodojemu v Třebíči nestačila, takže potom začala stavba chátrat a v roce 2011 se postupně obnovovala a slavnostně se otevřela 3. září 2015.
1: No ještě nám prozradě, kdy se můžeme nejenom na samotný vodojem přijít podívat, ale kdy se i z něj můžeme rozhlédnout do krajiny.
2: No tak do konce prázdnin a ještě celé září je otevřeno denně, vždycky dopoledne od 10 do 12 hodin, odpoledne od 12:30 a v říjnu v tyto časy je otevřeno o víkendech.
1: Tolik tedy náš regionální stopař Adéla Zachová, která s námi vystoupala až na vrchol vodojemu u Kostelíčku na Strážné hoře v Třebíči. Moc děkujeme za zážitek a přejeme hezký den. Naslyšenou.
2: Já děkuji, hezké dopoledne.
0: Regionální stopař.
1: V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina samozřejmě pokračujeme dál. Už za pár minut ve společnosti Jarky Vykoupilové. Dneska se zaměříme na jídlo, protože každé jídlo si žádá trochu jiný způsob ohřívání. A babské rady připomenou, kdy přijde vhod taková mikrovlnka a kdy naopak klasická trouba nebo dokonce jen vodní lázeň.

tom zpívala Marcela Holanová, 6 minut po půl jedenácté v dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina. Může se stát, že dneska přijdete domů o něco později a budete si potřebovat ohřát oběd. Ale jak? Klasicky v mikrovlnce, troubě, anebo třeba ve vodní páře? Poradí nám Jarka Vykoupila.

0: Pečená nebo pečená masa, protože teplota je tady rozložena rovnoměrně. Pokud ohříváme jídlo v troubě, měli bychom udržovat spíše nižší teplotu, kolem 170 stupňů, a jídlo průběžně hlídat. Ve vodní lázni je dobré ohřívat třeba bramborovou kaši a všechny druhy omáček.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Pokud ještě nemáte plány na neděli 23. srpna, v tom případě pro vás jeden tip mám. Vyražte na krásnou akci, která se bude konat u areálu Robinsonu. Jedná se o Den Robinsonu. Vy byste si ji rozhodně neměli nechat ujít. Celá akce je zdarma. Začíná od 13 hodin, bude pokračovat až do 19. hodiny. A těšit se na travnaté ploše před Robinsonem v Jihlavě můžete na skákací hrady. Taky hry, stánky, lezení, autíčka, propadliště, bojovky oceny, velké modely země, měsíce a taky hvězdné oblohy. Zkrátka, bude to stát za to a věřím tomu, že si to užije celá rodina. Tak inspirace na neděli, ta je jasná. No a my se za pár minut vydáme na Baťův kanál. Jak sucho komplikuje tamní dopravu, to se dozvíte. Zůstávejte s námi i nadále. Karel Gott, Léto jak má být, to si užijeme právě teď v dopoledním vysílání.

0: Mapy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Sobotní díl představí Františka Kovářika, nestora československé kinematografie. Dnes ho mnozí znají jako roztomilého profesora Hrbolka z filmu Marečku, podejte mi pero. Přezdívali mu svatý muž. Uslyšíte o jeho americkém snu, letech v Chicagu, kde se živil v tiskárně, kuchyni i u řezníka, než se vrátil domů za herectvím.
0: Stopy, fakta, tajemství.
1: Před vznikem Osvětiny a Majdanku existovaly jiné tábory smrti. Jasenovac, Livno, Jadovno. Na území Jugoslávie se na jaře 1941 odehrávala genocida, která šokovala i nacisty. Nedělní příběh nás zavede za duchovním z moravských Loštic, který neopustil své věřící ani tváří v tvář smrti. Stal se mučedníkem a světcem.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: hodně vůbec rád a Eva Farná v 10 hodin 48 minut. Vy zůstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. Máme středu 19. srpna. Letošní léto a hlavně dlouhotrvající sucho trápí i kapitány na Baťově kanále. Kriticky málo vody je například ve spodní části směrem na Hodonín. Letos otevřený úsek měl být přitom lákadlem pro turisty. Plavba sice není zakázaná, ale hrozí poškození lodí. A například ve Strážnici na Veselsku je aktuálně 10% obvyklého srpnového průtoku. Ani srážky ze začátku týdne hladinu výrazně nezvedly. Správci vodní cesty doufají, že se situace ještě zlepší a že zaprší.
1: Letos je potřeba dávat hlavně pozor na té nové části, která je splavněná směrem na Hodonín, protože jsou tam napadané stromy. I teď, když je sucho, tak jsou pořád skované pod hladinou a tam to nebezpečí je. Sucho ovlivňuje hlavně tu spodní část, kde je málo prohloubená ta dráha z té komory.
2: Popisuje kapitán lodí Lukáš Habarta. Na některých úsecích Baťova kanálu vyžaduje plavba obezřetnost, místní znalost a zkušenost, aby se plavidlo nepoškodilo.
1: Jsou tam značení v těch nejhorších úsecích, ale jinak je pravidlo pořád se držet od obou břehu ve stejné vzdálenosti, čili prostředkem. Je to lepší, pokud člověk to nemá úplně v ruce tu loď, tak radši ať tam nejezdí a jezdí směrem třeba na Uherské Hradiště nahoru.
3: Jednoznačně, co nám může pomoci, déšť a v podstatě nic jiného.
2: Dodává Vojtěch Bart. Z obecně prospěšné společnosti Baťův kanál. Podle něj jsou některé průtoky stále pod hranicí sucha a poznat to je i pouhým okem.
3: Ta řeka Morava je tam viditelně níž. Přístaviště v Hodoníně má právě ty plovoucí výložníky skloněné směrem dolů, protože je poznat, že té vody je tam významně míň a je to také vidět zejména na přítocích řeky Moravy.
2: Museli proto přistoupit k opatřením.
3: Jednou z nich je omezení komorování na plavebních komorách. Když se nekomoruje v tom režimu, tak jak prostě ty lodě připlouvají, tak že se proplouvá, ale je to v takovém hodinovém taktu, to znamená, že dochází k takovému zpomalení toho komorování, neproběhne jich za den tolik.
2: Podle Bartka spozorovali i drobný úbytek návštěvnosti.
3: Při předpovědích takového toho velkého tropického vedra nám prodej lodních lístků mírně klesá, lidé jdou radši do stínu, k vodě ve smyslu koupat se, než na lodičky. Ale jsou to zejména ti, co by využili služeb buď pravidelných plaveb, anebo těch krátkodobých pronájmů. Ti, co mají zamluvené kajutové lodě na třeba celý víkend nebo na celý týden, tak ty termíny neruší.
2: Vůli suchu platí i zákaz rybolovu na řece Moravě, například v úseku u Hodonína i z druhé strany na slovenském břehu u Holíče. Hana Novotná, Český rozhlas.
0: V dobrém dopoledni Českého rozhlasu Vysočina i dnes po 11. hodině přivítáme zajímavého hosta. Tentokrát si budeme povídat s kastelánkou hradu Roštejn. Nebude to ale výjimečně o Roštejně. Zaměříme se na krásnou akci, která se tam uskuteční už tuhle sobotu. Jedná se o jazz na Roštejně. Kam až sahá tradice tohohle festivalu, to se dozvíte, ale až po 11.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: 11 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Stát se už po šesté pokouší prodat hradby u zámku v Brtnici. Do boje o Oscara vyšle Česko dokument, kdyby se holuby proměnily ve zlato režisérky Pepy Lubojacky. Tři české fotbalové kluby ve čtvrtek rozehrají závěrečné boje o postup do hlavních fází evropských pohárů. Teploty do 28 stupňů, oblačno, odpoledne polojasno, později i přehánky, a to hlavně na severu kraje. Takové dnes bude počasí na Vysočině. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Šestý pokus o prodej části zámeckého areálu v Brtnici vypsal na dnešek Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vyvolávací cena parkánu a hradeb je v elektronické aukci vypsaná na necelých 230 tisíc korun. Do soutěže se nezapojí ani město, ani současný majitel zámku.
3: Město Brtnice nákup odmítá jako zbytečný a do aukce s největší pravděpodobností nepůjde ani majitel zámku. Hlavní překážkou je podle něj zákonná povinnost památkově chráněné hradby opravit. Náklady odhaduje zhruba na 750 000 korun. Zdá se, do aktuální aukce přihlásil jiný zájemce, úřad z důvodu transparentnosti nezdělil. Pokud se pozemky neprodají ani tentokrát, počítá stát s vyhlášením dalšího kola. Terezie Málková, Český rozhlas.
1: Česko vyšle do boje o Oscara československý dokument, kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodli o tom členové České filmové a televizní akademie. Režisérka Pepa Lubojacky natočila film z velké části na mobilní telefon. Autorka sledovala několik let svého bratra, dva bratrance, kteří se potýkají se závislostí a životem bez domova. Film letos získal dvě ceny na Berlinále. Do českých kin vstoupí 24. září. Jestli se dostane do Oscarového shortlistu, to se filmová veřejnost dozví v polovině prosince. Jižní Korea zkrátí o 6 dní každoroční vojenské cvičení se Spojenými státy. Oznámilo to jihokorejské ministerstvo obrany. Stalo se tak potom, co americký prezident Trump oznámil své plány na omezení výcviku. Odvolával se přitom na svůj údajně velmi dobrý vztah se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Podle šéfa jihokorejské diplomacie představitelé Soulu ani Washingtonu o Trumpových plánech předem nevěděli. Sport. Fotbalisty Hradce Králové čeká ve čtvrtek další zápas o evropské poháry. Po vyřazení z Evropské ligy zabojují proti řeckému Panathinaikosu o postup do hlavní fáze konferenční ligy. Úvodní utkání závěrečného předkola odehrají svěřenci trenéra Davida Hořejše v Aténách.
4: Je to samozřejmě další silný klub, který nás čeká, ale my jsme rádi, že jsme se do těch zápasů dostali. Těžký soupeř, ale uděláme všechno pro to, aby jsme v tom dvoj utkání byli tentokrát šťastnější víc než s tím Bežiktašem.
1: Hradec nastoupí v Aténách zítra ve 20:30. O čtvrt hodiny později začne zápas Jablonce na hřišti skotských Rangers. Plzeň rozehraje svůj úvodní duel Evropské ligy s Červenou zvezdou Bělehrad už ve 20 hodin. Pokud Západočeši nepostoupí, má jistou účast v hlavní fázi konferenční ligy.
2: Počasí.
1: V Třebiči a Košeticích teď mají 19 stupňů, v Hubenově 18. Bude oblačno, odpoledne polojasno, později se přidají přehánky, a to hlavně na severu kraje. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 25 a 28 stupni. Přidá se slabý, v průběhu dne mírný jihozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpozorněte, v pražském směru dálnice D1 na 111. kilometru u Jihlavy. Stojí tam osobní auto s poruchou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Léto a jazz, to je spojení, které funguje snad vždycky. A když se k tomu ještě přidá historický hrad uprostřed lesů Javořických vrchů, vznikne místo s neopakovatelnou atmosférou. Tu vytváří jazz na Roštejně už řadu let a láká milovníky hudby. My si o téhle akci právě dnes v dopoledním rozhovoru budeme povídat s kastelánkou hradu Roštejn Kateřinou Rozinkovou. Hezké dopoledne.
6: Krásné dopoledne vám i posluchačům.
2: hosté Heli Dvořákové.

0: Adély Dvořákové.
1: Zůstáváte ve Společnosti Českého rozhlasu Vysočina. Dnes si budeme povídat o jazzu na Roštejně, který se uskuteční už 22. srpna. Ale pojďme vůbec přiblížit, jak se zrodila myšlenka této akce jazzu festivalu na Hradě Roštejn.
2: Ta myšlenka je skutečně velice dlouhá, dlouholetá, protože ty počátky tohoto festivalu můžeme vysledovat až do 80. let 20. století, to znamená, už se pohybujeme někde okolo 40. ročníku. Těžko se to vlastně dohledává, protože ne všechny ty ročníky byly úplně vždycky oficiální veřejnosti, třeba té široké veřejnosti, myslím, přístupné. Někdy se ročníky vynechávaly z důvodu stavebních prací na hradě, ale opravdu už jsme té těsné blízkosti té magické čtyřicítky.
1: Můžeme přiblížit, proč právě volba jazzu?
2: Je to něco, co je spojené právě velmi bytostně s historií tohoto hradu, respektive se zdejšími správci, protože ty základy byly položeny v době, kdy zde kastelány byly manželé Hoškovi a ve spolupráci s panem Šmikmátorem vlastně položili základy tohoto festivalu.
1: Dokážeme specifikovat datum toho prvního ročníku?
2: Já osobně to nedokážu, protože v době, kdy tady probíhaly ty první ročníky, tak jsem buď nebyla na světě, nebo mi byl tak rok, dva, takže úplně přesně se mi to zatím dohodat nepodařilo, ale třeba nám někdo z posluchačů přispěje tou informací o tom, kdy ten první ročník, ten úplně první ročník jazzu na Roštejně proběhl.
1: Dá se říct, že z nějaké jednorázové akce vznikl festival a dalo by se čekat, že bude mít tolika letou tradici?
2: Nevím, jestli to úplně v těch prvopočátcích ti zakladatelé předpokládali, že se z toho stane až takováto tradice. Ono tu myšlenku, tu pochodeň jazzovou pomyslenou zde neslo postupně několik organizátorů, až vlastně v současné době teď je tím posledním organizátorem zapsaný spolek Jazz na Roštejně.
1: Dá se tedy říct, jak se proměnil Jazz na Roštejně za ty poslední roky a co se změnilo třeba nejvíc?
2: Těch změn bylo samozřejmě velké množství. To, co asi nejzásadněji vnímají naši posluchači v posledních letech, je změna místa konání. Festival se nepřesunul z Roštejna nikam jinam, ale přesunul se z prostoru nádvoří, kde býval v tom období okolo roku 2000, a to do prostoru předhradí, které je pořád ještě relativně nově vlastně upraveno. Vzniklo tam to exteriérové pódium a to je právě teď ten prostor, kde se festival odehrává.
1: Roste zájem návštěvníků a máte představu, kolik lidí v posledních letech na Jazz na Roštejně pravidelně přijíždí?
2: My jsme velmi rádi, že ten zájem návštěvníků o tento typ festivalu a tento typ hudby je trvalý. Máme okolo 200 až 250 návštěvníků za to odpoledne na tom jazzovém festivalu, s tím, že bychom si samozřejmě přáli i o něco více, protože ten prostor to snese, ale ne vždycky nám třeba hraje do karet počasí a další okolnosti.
1: Říká dnešního z dobrého dopoledne kastelánka hradu Roštejn Kateřina Rozinková.

0: Dvořákové.
1: Zůstáváte ve Společnosti Českého rozhlasu Vysočina. Dnes se v dopoledním rozhovoru věnujeme akci, která nás čeká už 22. srpna u hradu Roštejn. Jedná se o akci Jazz na Roštejně. Můžeme přiblížit, jaká je ta návštěvnická skupina ve smyslu, jsou to zástupci převážně z Vysočiny, anebo se sem v rámci jazzu na Roštejně sjíždí i lidé mimo Vysočinu, celorepublikově.
2: Tím převažujícím návštěvníkem jsou opravdu zájemci z Vysočiny či z těch přilehlých regionů. Vím, že máme posluchače ze Znojemska, Dačicka, takže už přesahujeme i do těch sousedních krajů. Byť vím třeba z loňského roku i o případu, že nám přijeli návštěvníci, kteří speciálně vyrazili za konkrétním interpretem, panem Peterem Lipou, a byli to návštěvníci až z relativně daleké Plzně, a byl to překvapivě můj profesor z gymnázia, který si našel cestu až sem k nám, ačkoliv nevěděl, že já tady pracuji, vyrazil za panem Lipou, nikoli za mnou.
1: Tak to mohlo být hezké setkání nakonec.
2: Bylo to velice zajímavé pro nás, pro oba, a v skutku velmi nečekané.
1: Máte třeba i návštěvníky, kteří v posledních letech nevynechali jediný ročník?
2: Máme tady takové návštěvníky, které můžeme označit opravdu jako naše skalní podporovatele, ať už z řad skutečně těch našich i finančních partnerů, kteří ale jsou skutečnými fanoušky té hudby a doráží každý rok, anebo opravdu i z řad těch běžných posluchačů. Někteří z nich třeba v průběhu těch vystoupení i aktivně tančí, což je vždycky krásný zážitek.
1: Festivalu je během léta velká spousta. Čím je podle vás jazz na Roštejně jiný než ostatní festivaly?
2: Určitě je jiný tím místem, kde se odehrává. To zdejší prostředí je zkrátka magické a tak nějak nahrává té jazzové hudbě. Je to velmi zajímavé spojení. Zároveň i ta volba toho žánru si myslím, že je zajímavá a netradiční, protože festivalů zaměřených na tento typ hudby není takové množství, a pokud jsou, tak se stahují spíše do těch větších měst, a mít takhle vlastně v našem regionu takhle rozsáhlý festival jazzové hudby je poměrně unikátní.
1: Takže dokáže podle vás to historické prostředí změnit ten způsob, jakým lidé, posluchači, vnímají tu hudbu?
2: Myslím, že jsou rozhodně pozitivněji naladěni i zkoumat nové vlastně nové polohy toho jazzového žánru, protože my tady prezentujeme vlastně různé druhy, teď se nevyjadřuji asi úplně odborně, ale různé polohy opravdu té jazzové hudby, a ne každý ten posluchač přichází s tím, že všechny tyhle součásti toho žánru jsou v jeho oblibě, a myslím si, že to ladění toho Roštejnského hradu a toho okolního lesa pomáhá tomu, aby návštěvníci a posluchači objevovali kouzlo jazzu v různých jeho nečekaných zákoutích.
1: Mnozí navíc také říkají, že Roštejn má své neopakovatelné kouzlo. Koho jiného se na to zeptat než kastelánky hradu?
2: Rozhodně tady to kouzlo neopakovatelné je, a ten přicházející vlastně podzim na tom sklonku toho srpna a ten podvečer, kdy se ten jazz vlastně odehrává, kdy přicházejí ti nejúžasnější interpreti, tak je to vždycky mimořádným zážitkem tady.
1: O připravované akci Jazz na Roštejně si v dopoledním rozhovoru povídáme s kastelánkou hradu Roštejn Kateřinou Rozinkovou.
0: Host Heli Dvořákové.

0: Dvořákové.
1: Jazz na Roštejně, to je akce, která nás už 22. srpna čeká přímo před hradem Roštejn. Co všechno ale musí organizátoři připravit, než zazní první tóny? Na to se ptám dnešního hosta, kastelánky Kateřiny Rozinkové.
2: Je to v skutku několika měsíční maraton příprav a to jsme festivalem relativně malým. Nicméně ten náš v uvozovkách festivalový rok začíná už v lednu, kdy se připravují žádosti o dotace, komunikujeme s našimi finančními partnery, připravujeme samozřejmě také seznam těch interpretů, kteří vystoupí v průběhu festivalu. No a pak už se pomalu začíná s tvorbou propagačních materiálů, se zveřejňováním informací a s řešeními takových dalších jako podružnějších záležitostí, jako je nákup pásek na ruku účastníků a zajištění laviček a další takové opravdu utilitární drobnosti.
1: Jak složité je vůbec pořádat festival v areálu historické památky?
2: Je to vždycky poměrně komplikované dostat nějakou takovouto kulturní akci do prostoru historické památky. My v posledních letech máme tu situaci lehce zjednodušenou tím, že ten festival se odehrává právě na zmiňovaném předhradí, to znamená, nezasahuje do běžného provozu hradu. V těch předcházejících letech, kdy se odehrával festival přímo na nádvoří, tak také vlastně nebyly úplně rušeny ty klasické prohlídky, nicméně třeba pro ty průvodce byla ta situace komplikovanější, protože museli nějakým způsobem pracovat s tím, že zvenku jde poměrně velký hluk do toho interiéru, takže je to vždycky o nějakém vyvážení a domluvě, ale v současné době vlastně to pro nás nepředstavuje nějakou výraznější komplikaci, to, že jsme v prostoru historické památky.
1: Co vám třeba při organizaci takovéhle akce dokáže nejvíc zamotat hlavu? Je to počasí, technika nebo logistika?
2: Je to rozhodně počasí. V tom našem případě tím, že máme pouze to kryté vlastně pódium pro interprety, nikoli krytý prostor pro návštěvníky, tak vždycky musíme doufat, že nějakým způsobem to počasí vyjde, že si k nám lidé najdou cestu a že budou ochotni tedy strávit to své sobotní odpoledne open air uprostřed lesů.
1: Máte nějakou historku z minulých ročníků, na kterou dodnes ráda vzpomínáte nebo s úsměvem vzpomínáte?
2: Rozhodně s úsměvem vzpomínáme na to, že při jednom z prvních ročníků, který my jsme zde pořádali, se nám podařilo uzamknout některé návštěvníky v průběhu pozdějšího večera až odpoledne na hradní věži a nebudu konkrétně jmenovat, ale byl to jeden i z pozdějších interpretů, který vystoupil v rámci festivalu, který byl několik desítek minut uvězněn v hradní věži.
1: Nakonec toho ale zachránil.
2: Nakonec byl zachráněn a myslím, že nám dodnes zachovává přízeň.
1: To jsme moc rádi, zůstávejte s námi, za pár minut vám přiblížíme program letošního ročníku akce Jazz na Roštejně. Hostem našeho vysílání je kastelánka hradu Roštejn Kateřina Rozinková.

0: Adely Dvořákové.
1: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, dnes si povídáme o akci Jazz na Roštejně, která se uskuteční už v sobotu 22. srpna. Pojďme přiblížit letošní program. Na koho se třeba vy osobně nejvíc těšíte a proč?
2: Určitě velmi zajímavá bude účast pana Jana Smikmátora, který bude vlastně tou hlavní hvězdou, vyvrcholením celého toho festivalového programu. Jedná se o jazzového zpěváka, který jako první měl svůj solový koncert v Carnegie Hall z těch českých interpretů, takže rozhodně to bude velké, velké lákadlo a velká zajímavost i pro mne si ho poslechnout zde naživo. A dále jsme moc rádi, že se nám podařilo získat účast paní Jany Koupkové, která už na Jazzu na Roštejně vystoupila před několika lety a měla znovu vystoupit loni, ale díky náhlé zdravotní indispozici to nebylo možné, takže letos doufejme všechno klapne.
1: Kdo všechno se nám tedy letos na akci Jazz na Roštejně představí?
2: Představí se nám například uskupení Dixie Friends, což je uskupení ze základní umělecké školy z Chotěboře. Vystoupí také první srpen, což je takový zvláštní název a jedná se o kapelu složenou z členů konzervatoře Jaroslava Ješka v Praze, kteří svůj první koncert měli právě 1. srpna, ne letošního roku, ale těch let předchozích. Potom už se posuneme k těm velkým jménům. Vystoupí nám Jana Koupková s kvartetem, také přední český jazzový kytarista Libor Šmolda s kvartetem a program bude ukončen vystoupením pana Jana Smikmátora.
1: Podle čeho vůbec vybíráte interprety? Hledáte právě ta známá jména nebo chcete představovat i nové tváře českého jazzu?
2: Tady musím veškerý kredit připsat mému kolegovi, panu Antonínu Vidlákovi, který je vlastně autorem celé dramaturgie toho festivalu. Opravdu velmi podrobně zkoumá nabídky možných interpretů, kteří by zde mohli vystoupit a snaží se vždycky každý rok vyladit ten program tak, aby byly zastoupeny různé polohy té jazzové hudby, aby byly zastoupeni třeba autoři, respektive interpreti z regionu i ta velká jména, tak aby to všechno dávalo dobrý smysl, aby si každý fanoušek jazzu přišel na své.
1: Můžeme tedy nastínit program letošního ročníku Jazzu na Roštejně. Od kolika hodin bychom tu měli být?
2: Ten počátek nebo začátek festivalu je ve 14 hodin v sobotu 22. srpna s tím, že prostor předhradí se bude otevírat od 1 hodiny, to znamená od té 1 hodiny bude možné zakupovat vstupenky na místě, případně přicházet se vstupenkami z předprodeje. Ve 2 hodiny potom začnou vlastní vystoupení a budou trvat zhruba do 19. hodiny. Vystřídá se nám 5 různých interpretů.
1: Jak už jsme říkali, lístky si budou moci lidé koupit přímo na místě, tedy vstupenky. Je možné si vstupenky ještě teď stále 19. srpna koupit třeba i v předprodeji?
2: Určitě ta možnost předprodeji je a v podstatě teď se teprve nejvíce rozjíždí ten předprodej, který je možné si zajistit buď na pokladně Muzea Vysočiny v Jihlavě, nebo přímo tady pokladně Hradu Roštejn, anebo v infocentrech v Telči a v Třešti. Zde jsou k dostání ty vstupenky za předprodejní cenu 300 korun, na místě potom budou za 500 korun. Jenom upozorním, v předprodejích je ty vstupenky možné zakoupit do pátku 21. a je možné zakoupit pouze v hotovosti na místě. V sobotu 22. potom bude možná platba i přes QR kód.
0: Host Hely Dvořákové.

0: Dvořákové.
1: Zůstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. Dnes si povídáme o akci Jazz na Roštejně, která se uskuteční už v sobotu 22. srpna. Ještě mi prozraďte, jak to bude s dopravou, parkováním. To si myslím, že je hodně zásadní, případně s autobusovou dopravou.
2: Doprava na Roštejně je letos obecně komplikovaná, protože nás relativně omezuje trošičku uzavírka obce Růžená, přes kterou se přijíždí při cestě od Jihlavy, takže tam poprosím ty, kteří budou přijíždět od Jihlavy, aby využili naznačenou objížďku přes Hodice a Třeštici. To parkování nebude možné přímo před hradem, protože by nám rušilo ten festivalový program, ale bude připraveno parkování na louce, kousek na okraji lesa právě směrem od obce Růžená. Všechny informace budou na našem webu, včetně mapky. No a pro ty, kteří se nemohou dostat vlastním vozem, tak tam je připravena doprava svozová, na kterou je možné hlásit se právě v předprodejích, a ta doprava pojede z Jihlavy přes Třešť, kde tedy může nabrat ty zájemce. Je to doprava, kterou nám poskytuje náš další význačný partner Horácké divadlo.
1: Jeden může mít pocit, že jazz je hudba jen pro znalce. Je jazz na Roštejně i pro člověka, který na podobné akci třeba nikdy nebyl?
2: Rozhodně. Já sama nejsem žádným velkým znalcem a odborníkem přes jazzovou hudbu, ale přesto si každý rok ten festival nesmírně užiju. Každý rok zjistím něco nového, slyším nějaké nové zajímavé interprety, dozvídám se zajímavé podrobnosti o jazzové hudbě, takže určitě i ti, kteří doposud nebyli těmi zarytými fanoušky, nechť vyzkouší jazzové odpoledne na Roštejně, třeba i s celou rodinou, protože děti u nás mají vstup až do 15 let zdarma.
1: To znamená, že se dá festival spojit s prohlídkou hradu nebo třeba výletem po okolí?
2: Přesně tak, je možné to výborně zkombinovat. Provoz hradu jede vlastně v těch klasických intencích až do 18. hodiny. To znamená, ti návštěvníci, kteří tady budou na jazzový festival, tak třeba v průběhu nějaké té pauzy mohou vyrazit do interiéru hradu. Tam neplatí bohužel tedy ta festivalová vstupenka, ale mohou si zakoupit vstupenku na pokladně hradu tam, kam je to zrovna potáhne v rámci té naší nabídky, a samozřejmě dá se to krásně spojit i s procházkou například do Obory po naučné stezce nebo v okolních lesích.
1: Už 22. srpna startuje další ročník jazzu na Roštejně, na kterém byste rozhodně neměli chybět. Víc nám o něm dnes v dopoledním rozhovoru prozradila kastelánka hradu Roštejn Kateřina Rozinková. Moc děkujeme a naslyšenou.
2: Mějte se krásně a těším se na jazzu s vámi. Naviděnou.
0: Hosté Heli Dvořákové.

0: i v zapojení.
1: Písničky na přání na Českém rozhlase Vysočina začínají po 12. hodině. Objednat písničku a někomu popřát můžete už teď. Pošlete SMS zprávu na číslo 90 011 04 ve tvaru písen, mezera a text přání. Cena jedné SMS je 4 koruny. Písničku si můžete objednat i úplně zadarmo prostřednictvím webových stránek Českého rozhlasu Vysočina.

0: 12. hodina se blíží, to znamená, že přichází čas loučení. Já vám přeji hezký zbytek středečního dne. No a zítra se na vás výjimečně budu těšit až po 10. hodině, protože pro vás budeme živě vysílat z dalšího ročníku letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského právě v Havlíčkově Brodě. Těšit se můžete na zajímavé hosty. Mimo jiné vyspovídáme také zástupce šéfredaktora deníku E15 Jana Novotného. Povídat si budeme s členy týmu Seznam zprávy Jiřím Sedláčkem a řadou dalších. Takže o zajímavé rozhovory zítra rozhodně mezi 10. a 12. hodinou nebude nouze. No a dnes po 12. hodině už se na vás těší kolega Jiří Kolář.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Do Česka se vrátí silné bouřky, zasáhnou severozápadní Čechy a později jihovýchod republiky. V Panenské Rosíčce se koná badatelský tábor té expedice. Tenistky Bousková a Bejlek jsou v osmifinále turnaje v Cincinnati. Odpoledne bude polojasno až oblačno, občas slabě sprchne, teploty až 28 stupňů. Na řadě jsou zprávy, dobrý poslech přeje Karol Pěška. Část Česka znovu zasáhnou silné bouřky. V noci na zítřek začnou postupovat přes severozápad Čech. Výstraha meteorologů platí pro kraje Karlovarský, Ústecký a Liberecký. Bude také foukat silný vítr a objevit se můžou i kroupy. Další bouřky se zítra odpoledne začnou tvořit na jihozápadě a budou dál postupovat přes jihovýchodní polovinu republiky. Provázet je může přívalový déšť a kroupy. Velmi silné bouřky se pak pravděpodobně vyskytnou také v pátek odpoledne. Rozvíjet své schopnosti se na Vysočině snaží 20 mladých vědců z celé republiky. V Panenské Rosíčce na Jihlavsku se účastní tábora té expedice. Celý týden například programují vlastní počítačovou hru, zkoumají archívy nebo stavějí elektrorobotické stroje.
2: Zatím máme tady funkční vrtuly.
3: Jo, to bude tady ta.
2: Určitě, já ji můžu klidně zapnout. Aha. Motor zapípá a začne se točit. Na tom se budou postupně přepínat LED diody a bude to s nějakou frekvencí zobrazovat obraz, který bude i průhledný.
3: Popisuje rozdělanou práci student gymnázia ze Žďáru nad Sázavou Filip Minárek. Radiační skupinku vede 20-letá Anna z Brna.
4: Protože v tomhle okolí jsou tři místa s zvýšeným radonovým indexem, a tak chceme změřit ten rozdíl, kde v Panenské Rosíce není a kde je vyšší.
3: Výsledky zaznamenávají do mapy. Táborníci všechny své projekty odprezentují v pátek. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas. Místo.
0: Téměř 50 studentů z tuzemska i ze zahraničí se účastní letní žurnalistické školy v Havlíčkově Brodě. Za jeden týden si pod vedením lektorů vyzkoušejí psaní článků nebo tvorbu rozhlasových a televizních reportáží. Organizátoři letos upravili nabídku skupin, ze které si studenti vybírají, vysvětluje jedna z pořadatelek Monika Brodhánková.
5: Místo skupiny PR a marketing, která byla taková hodně široká a co si budem povídat, to je oblast, na kterou se teď rojí desítky kurzů a vytvořili jsme skupinku tiskový mluvčí. Takže tam je letos největší zájem, možná i s ohledem na to, že to je novinka.
0: Americký prezident Donald Trump pozastavil zavedení 50% cel na kanadské zboží. Platit měla ode dneška. Trump ale na své síti Truth Social napsal, že je odkládá o 3 dny. Rozhodl se tak po úterním telefonátu s kanadským premiérem Markem Carneym. Podle Trumpa Kanada a Spojené státy dosáhly dohody podmíněné dojednáním dalších dokumentů. Carney ovšem uvedl, že v jednáních zbývá ještě mnoho práce.
1: Sport.
0: Tenistka Marie Bousková porazila Američanku Jovičovou 2-0 na sety a postoupila do osmifinále turnaje v Cincinnati. Tam je i Sahra Bejlek po vítězství 2-1 nad Ruskou Alexandrovovou. Ve třetím kole naopak vypadla Kateřina Siňaková, která ve dvou setech podlehla domácí Američance Kýsové. V osmifinále se dnes v Cincinnati představí Jakub Menšík, a to proti Argentinci Tirantemu. Linda Nosková se utká s Američankou Anisimovou a její krajenka Goffová vyzve Marie Bouskovou. Sára Bejlek pak nad ránem našeho času nastoupí proti světové jedničce Bělorusce Sabalenkové.
1: Počasí.
0: V Telči je teď 18 stupňů, v Třebíči a nebo Humpolci 20. Odpoledne očekávejte polojasno až oblačno, výjimečně se mohou dostavit slabé přeháníky, spíše v severní polovině kraje. Večer bude mraků ubývat a vyjasní se. Teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na Havlíčkobrodsku počítejte s omezením provozu na hlavní silnici číslo 34 na okraji obce Věž. Kvůli údržbě a opravě svodidel tam cestáři uzavřeli pravý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: A A protože je krátce po 12. hodině, volat můžete také studiovou linku Českého rozhlasu Vysočina 22 155 49 99. A proč byste měli vytočit tohle telefonní číslo? Jinu proto, že právě teď začínají jako každý den písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání. Já vám přeji dobrou chuť ke středečnímu obědu, hezký poslech a už teď se těším na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace.
1: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem
6: a taky Martinem Maxou. Je to prostý.

0: Pecky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: A jako první se dovolala paní Jiřina ze Žďáru, kterou vítám v našem vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já vám moc děkuju, že jste mě do vysílání vzal. A já bych pozdravila všechny regionáky. Dodatečně bych chtěla popřát Haničkám, paní Hanice Kučerový, paní Hanice Marešový, to jsou regionáčky, a ještě Helence, ale já jsem zapomněla jméno, protože už jsem skleroza Vítková nebo Vítová, já nevím, ale ona se na mě snad nebude zlobit. A ještě dneska má narozeniny pan Ludvík ze Salavic, a narozeniny má také pan Václav, nebo měl včera, nebo bude mít pan Václav Čulka. Takže všem bych chtěla popřát hodně, hodně zdraví, to je nejdůležitější, a pohody v dalším životě. A tuhle tu písničku, kterou jsem vybrala, Přátelství, tak tady mezi těma regionákama právě máme takový krásný přátelství. Voláme si, píšeme si, je to moc hezký, takže jim tuhle tu písničku posílám. A patří i vám, pane Jožo, do rády, a moc, moc děkuju.
1: Já taky děkuji za krásná slova, přeji pohodový den a Petr Razek je připraven, aby splnil vaše přání. Já vám za něj děkuji.
2: Naslyšenou.
1: 22 155 49 99 linka do studia. Přátelství.

přátelství, pravé přátelství. Je jenom několik takových slov, jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: A další dnešní telefonické přání nás zavede do Havlíčkova Brodu, neb odtud volá Laďka, i když už je jednou nohou někde úplně jinde. Laďko, vítej v našem vysílání, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, no tak to máš pravdu, to jsem jednou nohou nakročená jinde. Ale těším se a člověk se má těšit a to je potom všechno jako lepší, je to dobře. Já jsem tě poprosila, že o písničku od Hanky a Petra Ulrichových Až jednou u Červánky. Bude speciálně pro mě a bude speciálně dneska pro někoho mě hodně blízkého, kdo už tady s náma není. Takže, jak se říká, pošleme ji tam někam nahoru do nebíčka. Moc ti děkuju a přeju všem hezký odpoledne.
1: Já ti také děkuju, jak kdybychom se neslyšeli, tak si pobyt v lázních hezky užij. Měj se hezky. Ahoj.
2: Děkuju moc krát. Ahoj.

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Vypálená obec a 25 nacisty zmasakrovaných lidí. To prožívali Leskovice na Pelhřimovsku jen dva dny před koncem druhé světové války. Dramatické události se rozhodl probádat a zaznamenat mladý amatérský historik Zdeněk Dvořák. Povídat se s ním budeme nad fotografiemi, dopisy a dobovými texty, které dokládají konkrétní příběhy leskovických rodin.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A můžeme se podívat za dalším přáním. Paní Marie má něco na srdci. Dobrý den.
3: Dobrý den, pane Kolář, já vás zdravím. Ano, na srdci mám, dneska mají svátek Ludvíkové. A tak já bych chtěla popřát jednomu Ludvíčkovi do Salavic především hodně zdraví, štěstí, pohodu, klid. A včera měla Helenka z těch Horazů, a tak bych ji taky chtěla pozdravit s jejím Zdenečkem. Taky hodně zdraví, přeji štěstí. A písnička by byla Kamínky pro štěstí od Naděnky Urbánkové. Mm-hmm. A chci jenom říct, že přeji všem hezký poslech a život je plný štěstí a nezapomenutelných okamžiků. To přeje vše Marie Střebíče. Hezký poslech a vám také, pane Kolář, tu písničku posílám.
2: Já moc děkuji za vaše krásná slova. Jarda Hypochondr s Nadějou Urbánkovou jsou připraveni i s Kamínky pro štěstí. Ano, pojďme si ji poslechnout.
3: Děkuji.
2: Díky. Mějte se hezky. Naslyšenou.

0: Každý den mezi 12 a 13 plníme vaše hudební přání, nejinak je tomu i dnes ve středu 19. srpna. Telefonní linka 22 155 49 99 je obsazená, pojďme se podívat, komu splníme přání. Dobrý den.
1: Dobrý den, u telefonu Milda Vostrý z Jihlavy.
0: Já bych rád
1: pozval posluchače na Louskou pouť do Lukna nad Jihlavou, která bude o nadcházejícím víkendu, konkrétně na parkingu u úřadu městě se Lukna nad Jihlavou bude stát takový obrovský party stan a od pátka do neděle se tam bude hrát, zpívat, tančit a občas si taky popíjet a jíst něco dobrého. Takže Louská pouť je vždycky takový znamení, že v podstatě je konec léta, tak si ho užijeme o tomto víkendu v Lukách.
0: Dobře.
1: A zahrajem nějakou poutěvou, třeba Karla Gotta přijela pouť. A děkuju a stavte se.
0: Mějte se hezky, ať se pouť vydaří. Naslyšenou, hezký den.
1: Díky, naslyšenou.

Do písniček pro Vysočinu se můžete zapojit nejen aktivně přes telefonní linku 22 155 49 99, ale také napsat krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a potom váš text v maximální délce 150 znaků na číslo 90 011 04. Pište prosím bez diakritiky, bez háčků a čárek. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. Také internet funguje. Vysočina.rozhlas.cz. Na těchto stránkách najdete informace o Českém rozhlase Vysočina, taky se můžete podívat přes kameru do našeho studia, poslouchat nás po celém světě, anebo si přes formulář písniček pro Vysočinu objednat svoji oblíbenou. A z něj už teď právě čtu. Zahrajte prosím pro mého milovaného andílka písničku od Phila Collinse a Notre Dame in Paradise. Těším se, až s tebou budu zase v ráji. Béďa. Píseň je připravena a další, jaká bude znít, záleží jenom na vás. Stačí zavolat nebo napsat. Žakulář přeje od mikrofonu příjemný a pohodový poslech.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Dobrý den, zahrajte prosím pro všechny písničku Střepatej kluk, kterou v roce 1970 naspíval Miroslav Dudáček. Děkuji, Jarek Střeště.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: Zahrajte prosím, když je klukům 15 let, k narozeninám Ráďovi Vališovi ze Zvole. Děkujeme Pohankovi. Já se omluvám, tuhle písničku zpívá Petr Rezek a toho jsme před několika minutami hráli, tak snad se bude líbit i tahle skladba. Hudba radost dává, Jiří Šelinger.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 je obsazená. Já zdravím pana Jardu z Vojnova Městce. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Koláři, a zdravím taky všechny posluchače Českého rádia Vysočina. A chtěl bych jim nechat zahrát písničku od Věry Martinové, jakou jste vybral. No.
0: Dál jen vědět, snad se bude
1: líbit. A paní hezky.
0: Tak jo, taky děkuju, mějte se krásně, naslyšenou, pěkný den. No a vy ostatní máte stále šanci. 22 150.

0: A v rámci středečních písniček pro Vysočinu teď míříme za panem Jirkou do Třeště, který volá z Pudy, jak říkal, aby měl dobrý signál. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Jožo, je to tak. Já bych dneska chtěl zahrát všem našim kamarádům z toho regionského party a tak měla svátek Hanka Marešová z Jihlavy. Včera měli Helenky svátek.
0: Ano.
1: Helenka z Novýho Rychnova, Vítková. A vaše kamarádka z rádia Helenka Dvořáková taky svátek. A dneska má svátek Ludvík ze Salavic. Takže všem já přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, radosti, pohody. A vybral jsem písničku od Greenhornu.
0: Pastor z Littleford.
1: Pater z Littleford, jo.
0: Dobře, tak posíláme. Díky moc, mějte se hezky a
1: dávajte
0: na sebe pozor, až polezete z půdy dolů. Naslyšenou, hezký den.

0: Prosím o zahrání od Bobra a Motýla písničku Vyznání. Jen tak pro všechny, komu se líbí tato skladba. Jitka. SMSka přečtená, písnička připravena.
1: Zná.

Dobrý den, svátek oslavila Alena Pohanková z Nové Vsi u Nového Města na Moravě. Prosím, zahrajte jí Chiquitita, děkujeme Pohankovi. No a to už je poslední dnešní splněné přání, za chvíli 13. hodina, pořad Alex a host a tím dnešním hostem bude bývalý hokejový útočník Patrik Eliáš. Žakulář přeje hezký poslech. Chiquitita.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Partnerem programu jsou soutěže Podkovy OPS. Přijďte si pro zážitek již tento víkend do Humpolce na Zlatou Podkovu. Tradiční závod sedlových koní a koňských spřežení.
3: Dobrý den.
4: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně zasucha. Zasucha, my máme novej trávník.
3: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
5: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
6: Spotřebitelé by měli získat lepší ochranu při uzavírání finančních smluv na dálku. V Telči začne fungovat nový poeziomat. Prezident na Pražském hradě ocenil medailisty ze světových šampionátů. Odpoledne bude polojasno až oblačno, občas slabě sprchne, teploty až 28 stupňů. Na řadě jsou zprávy, dobrý poslech přeje Karel Pěška. Senátoři schválili lepší ochranu spotřebitelů při uzavírání finančních smluv na dálku, tedy po telefonu nebo online. Jednou z novinek bude webové tlačítko, přes které půjde od smlouvy jednodušeji odstoupit. Poskytovatelé služeb budou také muset zajistit, aby jejich stránky byly přehledné a neobsahovaly zavádějící informace. Změny by se mohly týkat třeba některých online smluv o spořících účtech nebo doplňkovém penzijním spoření. Nový poeziomat dnes od 16 hodin začne fungovat v Telči. Plechová roura, ze které znějí básně, písně nebo historické nahrávky, stojí v lokalitě na parkáně před bývalou synagogou. Nabídne díla autorů spjatých s městem, například Ivana Martina Jirouse. Zazní i folklorní soubor Podjavořičan nebo autentický záznam hlasu malíře Jana Zrzavého. Další výběr repertoáru a umístění přibližuje autor poeziomatů Ondřej Kobza.
7: Básně Zenon Kaprála a dalších současných telčských autorů Terezy Bínové, Radka Štěpánka. Je tam i telčská dechovka a folklorní hudba, vzpomínky malířky Míry Doležalové. I to místo jsme vybrali tak, aby bylo u synagogy, kam se Mangor Ivan Martin Jirous, básník, jezdíval hlásit na služebnou policii, protože v té synagoze paradoxně byla stanice policie.
6: Ukrajinský parlament schválil opětovné jmenování Andrije Sibihy ministrem zahraničí, informoval o tom server RBK Ukrajina. Sibihu do funkce navrhl prezident Volodymyr Zelenský. Ve svém projevu Sibiha nastínil tři priority ukrajinské diplomacie. Jde o dosažení spravedlivého míru, pokrok na cestě Ukrajiny do Evropské unie a NATO a posílení spolupráce s Ukrajinci po celém světě.
5: Sport.
6: Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě úspěšné reprezentanty z nedávných světových šampionátů, šermíře Alexandra Šupeniče a medailisty z mistrovství světa ve vodním slalomu v čele se zlatými Terezou Kneblovou, Jakubem Krejčím a Vítem Přindišem. Světový šampion v šermu fleretem Šupenič byl na hradě znovu po 5 letech od zisku olympijského bronzu na hrách v Tokiu.
8: Určitě jste neokoukali, je mi velkou ctí, že tady můžu být, nejenom já, ale celý můj tým. Ne každý bude mistr světa z dětí, kdo přijde sportu, ale myslím si, že sport má určitě takový přesah, naučí správný kvality toho člověka do života. Vlastně i ten pohyb je super a myslím si, že je to určitě důležitý děcka víc ke sportu, motivovat je a já věřím, že i my, stejně jako pan prezident, děcka a celkově veřejnost motivuje k tomu, aby sportovali.
5: Počasí.
6: Odpoledne čekejte polojasno až oblačno, výjimečně slabé přeháníky spíše v severní polovině kraje. Večer bude mraku ubývat a vyjasní se, teploty odpoledne 25 až 28 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
9: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
6: V tuto chvíli ze silnic Vysočiny nejsou hlášené nehody. I na D1 je klid, šťastnou cestu.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
10: Vynikající hokejista, držitel 2 Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
11: Dobrý den.
9: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který 2 dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o Slavii. Ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně, a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sleduji každý den, sleduji výsledky, sleduji naše kluky, sleduji, jak se komu daří, a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA. No.
0: Takže ta pupeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Ne tak lehce. Vy jste zmínil Slavii, ve které, v hokejové Slávy, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: No, ono se to ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky, a směřujeme správným směrem, což je dopředu, a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra, a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
0: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co narážím?
1: Vím, na co narážíte. Je to samozřejmě nešťastná situace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu nepatří, a samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli, a tvrdě apeluji na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas mi úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí. Svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky. Já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější, a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
0: Co se s tím dá dělat? Tak, fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
1: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se o tom aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokej, a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci, a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
0: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je někdejší hokejový útočník, reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky, upřímně, a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný. A myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům, a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý, úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál, třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
0: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
1: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
0: Kapitán,
1: no,
0: ano.
1: Já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách. A je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může, a i v tomhle věku prostě jemu by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup, a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný, asi vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás tím hokejem budou bavit a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
0: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
1: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám staré děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych jako asi bych se taky přikláněl k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasů než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžké pro mě se rozhodnout a jet.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
6: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě. Za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, mladý kluk 19 letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem a ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letý hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zase bude předvádět během toho turnaje, jo. Takže myslím si, že ta skupina jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střetnou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. Je to tak a to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr náhodou nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: To, jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Mm-hmm. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv, na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek. I když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože, jak říkám, je to pořád součástí mýho života a i koukat na nějaké individuální výkony na některý hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL 2 dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál 2 Stanley Cupy. Ta pupiční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžké. Komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk povídá, což je, podívá na, ty, na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s něma komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčema. Vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi z piva nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo, takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože prázdniny, začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
0: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy, vnímáte to tak?
1: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
0: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
1: No to asi
0: pomalu.
1: Ne, no, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezónu, takže jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladý kluky, talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance, Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí těch ty organizace nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, ta je tam 40 let, přes 40 let a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Slaví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do ty manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na let. Vlastně jsem byl na Slávii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Pojď hrát hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavii asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně možná jeden z mála dnů, kdy jsem byl na ledě na Slavii.
0: Říkáte dětičky, vy máte také dvě dětičky, nicméně dcery už dospívající, nebo jedna je 15 a půl, tak to už je dospívající slečna, ale nehraje hokej ani jedna. Ani o to nikdy. Jak vnímali vaši kariéru hokejovou?
1: No, tak dcery? Ta starší asi víc, samozřejmě, protože to trošku zažila. Ta malá tolik ne, ale choděj fandit na Slavii, choděj na hokej, ta starší občas tam samozřejmě už je ve věku, kdy tam asi nechodí úplně kvůli hře, protože občas jdeme se podívat i na součást mojí práce je samozřejmě i koukat na nižší kategorie, na juniory, na dorostence a tak dál a to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
0: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společného.
1: Ne, asi jo, jako myslím si, že je pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam léčí teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo,

0: Hrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno. Je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
1: Protože je vybavená, multifunkční.
0: No, jakože prostě...
1: Ona tíhne ale i k hudbě.
0: To
1: je zajímavé.
0: To teda nevím, jako... Já, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jedinej z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru a nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru, takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí, každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 4 roky, 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se 3 kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde a jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné, jako je skvělá.
1: Tak to se užije i na stadionu ostatně, bubny, ne?
0: No tak teďkom, že jo, jako fanoušky tam máme tam super jednoho bubeníka, tak může se zapojit.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá, někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL. Samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku opadlo, že nemáme tolik talentů a tak dále, těch hráčů v NHL, je to tak, ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu, a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů je v NHL, možná nějaký takový číslo. My jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská. A právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci, a řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama. A vyšlo to na Milana Hajduka. A všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo v období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo. A tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc. Ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl tu možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil do sezóny někdy až 3. ledna, odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mě se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak v tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro. Ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich Marie kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam pojedu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl. Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Senátoři chtějí změny v zákonu o EET. Neměla by se například vztahovat na bezhotovostní platby. Starostové a zastupitelé se kvůli tlaku sociálních sítí více potýkají se zdravotními problémy. Vodní ráj v Jihlavě dokončuje nový saunový svět. Zítra bude spíše pod mrakem, objeví se přehánky a bouřky, teploty až 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karol Pěška. Senát vrátil zákon o elektronické evidenci tržeb s úpravami do sněmovny. Senátoři chtějí hlavně zrušit limit pro daňové osvobození zdravotních benefitů zaměstnanců. EET by se podle nich neměla vztahovat ani na bezhotovostní převody. Změny horní komora přijala i přes nesouhlas ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO. Opoziční ODS a TOP 09 se neúspěšně pokusili prosadit úplné zamítnutí zákona. Senát nepřijal ani návrh ANO, které chtělo normu schválit beze změn. Zákon tak v září znovu posoudí poslanci. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů má ve sněmovně dostatek hlasů, aby prosadila původní verzi bez senátních úprav. 40% starostů nebo zastupitelů vnímá psychickou nepohodu kvůli výkonu své funkce. 75% se ze stejného důvodu potýká se zdravotními problémy. Vyplývá to z dotazníkového šetření Svazu měst a obcí. Může za to i tlak, kterému musí čelit například na sociálních sítích.
2: Máme třeba, řeknu, období sucha. V suchu je v celé Evropě, ale v podstatě nejen u nás, ale v každé vesnici slyším, jak vlastně za to sucho, že nemají vodu, může většinou starosta nebo zastupitelstvo.
3: Popisuje klasickou situaci bezpartijní starosta Rynárce na Pelhřimovsku Jan Pikl. Zastupitelé i starostové často na sociálních sítích čelí velkému tlaku. Vyplývá to i z dotazníkového šetření Svazu měst a obcí České republiky, říká jeho ředitelka Radka Vladiková.
4: Se setkávají s velice jaksi vulgárními výrazy vůči svým osobnostem. Ženy pak mnohdy jsou napadány za to, jestli mají šaty menší nebo větší.
3: Do dotazníkového šetření se zapojilo 769 starostek a starostů. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Nový saunový svět otevře Jihlavský vodní ráj. Nabídne 5 saun, parní kabinu nebo odpočívárny s krbem. Provoz by měl zahájit 11. září. Náklady na stavbu přesahují 100 milionů korun a součástí investice je i nový bazén pro rodiče z Batolaty.
5: Jedna ze saun nabídne prostor až pro 60 lidí. Konat se v ní budou také saunové rituály. Vodní ráj teď čeká i pravidelná údržba krytých bazénů. Od 17. srpna budou vypuštěné a pracovníci opraví i jejich technologické části. Znovu se otevřou až s novým saunovým světem. Magdalena Machová, Český rozhlas.
0: Jižní Korea o 6 dnů zkrátí každoroční vojenské cvičení se Spojenými státy, uvádí to jihokorejské ministerstvo obrany. Děje se to poté, co americký prezident Donald Trump oznámil své plány na omezení výcviku. Odvolával se přitom na svůj údajně velmi dobrý vztah se severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Podle šéfa jihokorejské diplomacie představitelé Soulu ani Washingtonu o Trumpových plánech předem nevěděli.
1: Sport.
0: Cyklista Jan Hirt nechybí v nominaci týmu NSN na španělskou Vueltu. Poslední Grand Tour sezóny začne v sobotu. 35-letý rodák z Třebíče pojede po 8. v kariéře. Osmý muž průběžného pořadí Formule 1, Isaac Hadjar, možná vynechá víkendovou velkou cenu Nizozemska. Tamní deník De Limburger píše, že Francouz má poraněné zápěstí. V monopostu Red Bull by ho mohl nahradit Novozélanďan Lawson ze záložního týmu Racing Bulls.
1: Počasí.
0: V Černovicích je právě 20 stupňů, v Havlíčkově Brodě nebo Náměšti nad Oslavou 22. V noci teploty se stoupí na 19 až 16 stupňů. Zítřek přinese zpočátku polojasno až oblačno s ojedinělými přehánikami. Odpoledne se zatáhne a přidají se přehánky a bouřky. Na východě Vysočiny i silné s nárazy větru kolem 70 km za hodinu, případně kroupami do 2 cm. K večeru začnou srážky ustávat. Teploty vyšplhají na 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V Havlíčkově Brodě projíždějte opatrně ulicí Prokopa Holého. Osobní auto se tam střetlo s dodávkou, na místě zasahují policisté. Na hlavní trase Jihlava Havlíčkův Brod opatrně mezi Štokami a odbočkou na Smilov. Leží tam na vozovce sražená srna. A na D1 zpomalte na 156. kilometru ve směru na Brno. Tam stojí odstavená dodávka. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Posloucháte dobré středeční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina krátce po 14. hodině. Prázdniny už jsou mnohým dospělým dlouhé, kam s dětmi, jak je zabavit, ale my pro vás máme skvělý tip a řekneme vám ho hned po písničce.
1: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: Posloucháte dobré středeční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Kam o víkendu? Komu je líto, že skončily prázdniny v Telči, může se do města vydat znovu tuto sobotu na slavnosti města Telče. Odpoledne začínají na Hrázi, kde zástupci všech spolků vystoupí z vody na souš a program se přesune na náměstí, kde bude znít Dixieland, dechovka, divadlo, herna a to není zdaleka všechno. To platí i pro tipy, které pro nás vybrala kolegyně Dáša Kubíková. Dáša, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Já mám tip na akci, kterou jaksi moc dobře pamatuju. Začínala v dobách, kdy naše rozhlasové studio ještě dokonce ani neexistovalo. A ta akce se jmenuje Jazz na hradě. Tenkrát se jmenovala Jazz na hradě a hostil úplně malou Terezu Kendlovou a malého Honzíka Smigmatora. No a ten vystoupí už jako vážený zpěvák i letos. Jazz na Roštejně začne tuto sobotu ve 2 odpoledne v předhradí, v takovém tom novém hledišti i na novém pódiu. No a kromě Jana Smigmatora vystoupí ještě Libor Šmoldas kvartet, Jana Koupková kvartet a Dixie Friends. Prostředí hradu obklopeného lesy je to opravdu velký zážitek a všichni jste zváni. Pokud raději jíte, pak vás pozvu do Daňkovic na Žďársku. Obec samotná stojí za návštěvu, ale v sobotu se tam navíc koná soutěž ve vaření gulášů. Daňkovický kotýk. Těšit se tady můžete na kotlíkové guláše, ale k tomu taky dětské atrakce, suchozemské i vodní, bohaté občerstvení. Vařit se začne dopoledne, no a samotná degustace, ta musí počkat, až se guláše pěkně rozleží, takže po druhé odpoledne.
0: My jsme slibovali, že rodičům pomůžeme zabavit děti, které už jim možná, jak se říká, skáčou po hlavě, takže kam s nimi, kde vybíjí svoji energii?
1: Mám radu, vezměte je do Robinsona. Kdo neví, tak je to velká dětská herna, rodinný park se spoustou skluzavek, prolézaček, lan, míčů, všeho možného. Robinson Park najdete v Jihlavě pod Jánským kopečkem a na tuto neděli se tam chystá velký Robinson den. Celé odpoledne od 13 do 19 hodin na travnaté ploše před Robinsonem a to zcela zdarma. K tomu, aby se děti vyřádily, budou venku skákací hrady, různé hry, stánky, lezení, autíčka, propadliště, chystá se bojovka o ceny, k vidění budou velké modely země, měsíce a hvězdné oblohy a mnoho dalšího, včetně hudby a jídla. A u dětí ještě zůstaneme, ale tentokrát na Novoměstsku. Kvak až Bluňk jsou kamarádi, to možná znáte, je to název divadelního představení, které vzniklo na motivy oblíbené dětské knížky, kde je hlavním tématem přátelství, vzájemná pomoc a radost z toho, že máme někoho rádi. Kombinace loutek, hudby, hravé scénografie a nápaditého příběhu potěší nejenom malé, ale určitě i velké diváky. S představením přijede Pražské divadlo v Dlouhé a hrát se bude pod čirým nebem u Klečkovského rybníku v neděli ve 4 hodiny odpoledne.
0: A další tipy pro předposlední prázdninový víkend připravujeme a vy je najdete na naší stránce vysočina.rozhlas.cz anebo na našem Facebooku. A v našem vysílání nám vše také pověděla kolegyně Dáša Kubíková. Díky a hezký den.
1: Pěkný den.
2: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Krátce po čtvrt na tři posloucháte dobré středeční odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Postupné obsazování studijních budov okupačními vojsky vedlo k vytvoření unikátního systému vysílání. Třetí díl dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 mapuje fungování rozhlasové zpravodajské štafety, díky které regionální studia udržela souvislé informování veřejnosti. A třetí díl uslyšíte už za několik minut.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Dobré odpoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Když budovu Československého rozhlasu v Praze i další pracoviště obsadila vojska Varšavské smlouvy, vysílání nepřestalo. Zpráv se ujala regionální studia, která vytvořila zpravodajskou štafetu, vzájemně se zastupovala a držela vysílání v chodu. Třetí část pětidílného dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 připravili Karel Sedláček, hlasatel rozhlasu z roku 68 a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: Je 7 hodin 27 minut. V tomto okamžiku se ozvala ústřelba Vinohradské třídy.
4: Když okupanti v 68. umlčeli Prahu, odstartovala unikátní štafeta. Svobodný hlas okamžitě převzala síť regionálních studií Československého rozhlasu. Od Plzně, Karlových Varů přes České Budějovice až po Ostravu a Brno. Sověti unesli představitele státu do Moskvy. Země zůstala bez vedení, ale rozhlasové vysílání pokračovalo. Bylo životně důležité mít pravdivé zprávy.
1: Posloucháte Československý rozhlas na vlně 197 metrů. Není vysílání Československého rozhlasu.
5: Vedení pražského rozhlasu přišlo s myšlenkou, že budeme střídat jednotlivé kraje, že vytvoříme zpravodajskou štafetu, že jsme si předávali ten vysílací prostor po 10 minutách. A protože bylo 12 krajů, takže to bylo 120 minut. A ta krajská studia, která mezi tím začala vysílat z různých náhradních pracovišť, z divadel a tak dále.
6: Vážné upozornění pro občany. Uvidíte-li trysková letadla, zejména nízko nad zemí, otevřte okna, aby se vám nevysypala skla.
5: Nikdo neodmít, že by nepřišel do práce. Všichni cítili povinnost přijít do toho rozhlasu.
4: Rozhlas přinášel i praktické informace, například pro rodiče na Kladně nebo studenty v Pardubicích.
7: Děti z pionýrského tábora spojených oceláren na Kladně, které jsou v Rakousku u Nového Města pod Smrkem a měli se vrátit až 30. srpna, se vracejí dnes 25. srpna kolem 20. hodiny večer na kladenské nádraží.
8: Je 12 hodin.
9: Hlásí se legální vysílač.
10: Rektor Vysoké školy Šemicko-technologické profesor doktor inženýr Jiří Klikorka vyzývá všechny posluchače Vysoké školy v Pardubicích k okamžitému nástupu do školy.
8: Prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách. Než přepojíme na další vysílací pracoviště, dovolte mi, abych zde přečetl několik důležitých upozornění a výzev.
5: Každý dělal všechno. Ty techničky nejenom, že natáčeli různé reportáže, ale brali ty telefony, psali ty zprávy, co lidé telefonovali. My jsme měli i zpravodaje v okresech, tak z těch okresů volali ty zprávy, nebo redaktoři vyjížděli po kraji a mluvili s lidmi přímo na místě.
11: Navštívili jsme s mikrofonem jednotku Československého letectva. Právě sedíme s důstojníky, kteří této jednotce velí.
4: Rozhlasová štafeta regionálních studií Československého rozhlasu udržela svobodné vysílání několik dnů. Vysílání utichlo až po podepsání moskevského protokolu, kdy se unesení političtí představitelé vrátili zpět do vlasti a vyzvali k ukončení odporu.
12: Československý rozhlas končí své vysílání. Ode dneška další prohlášení nebudou z úst nás. Československý rozhlas končí bohužel své vysílání. Ať žije Československá socialistická republika, ať žije svoboda, ať žije přátelství.

Na Českém rozhlase Vysočina dospíval Jiří Korn. Když pohyblivé loutky stínového divadla doslouží, mohou se z nich stát stínové obrazy. V příběhu z Vysočiny vás zavedeme za výtvarnicí, která takové obrazy vytvořila. Už za chvíli na Českém rozhlase Vysočina.

0: Máme krátce po půl třetí a vy jste na vlnách dobrého středečního odpoledne Českého rozhlasu Vysočina.
1: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
0: Že prázdniny v Telči jsou tady už dlouhé desítky let, to ví snad každý. A právě tam vzniklo před mnoha lety originální stínové divadlo s loutkami, plátnem a světlem na starém prádelním koši. Loutky dělaly radost v příbězích beze slov pro malé i velké diváky, než je výtvarnice Vlasta Pechová přetvořila v obrazy. I když většinu roku pracuje v Praze, stále se vrací do malé osady Josefínská Huť na Pelhřimovsku. No a my se taky v dnešním příběhu z Vysočiny právě na toto místo vypravíme.
2: Sedíme v ateliéru, kde má paní Vlasta Pechová vystavenou svoji tvorbu Stínové divadlo.
3: Vlastínové divadlo.
2: Vlastínové divadlo.
3: Když jsem to stínové divadlo vytvořila, tak jsem zvažovala název a napsala jsem si Vlastino stínové divadlo. No to je hrozně dlouhý. Tak už tenkrát vzniklo Vlastínové divadlo. Od malinkata jsem chtěla tvořit. Od 5 let jsem byla na základní umělecké škole, kam mě tedy vzali s předstihem, maminka to domluvila, protože já jsem hrozně chtěla. No a pak vlastně i střední, i vysoká škola se týkaly umělecké činnosti.
2: Jak dlouho tvoříte Vlastínové divadlo?
3: Když jsem začala jezdit na prázdniny v Telči. S těmi lidmi, se kterými jsem se tam sešla, to mi bylo nějakých, já nevím, 17-18 let. My jsme zpívali a prostě jsme si ten čas tak užívali, že jsme to začali kreslit. Nakreslili jsme kramářské písně, vlastně to byly písničky folkový. No a já, když jsem se pak vrátila z Telče, tak to ve mně zůstalo, ten pocit. A tak jsem začala vyrábět loutky. Tak jsem si tady našla takovej veliký prádelní koš, starý kočárek. Vzala jsem z ní ty kolečka, na to jsem dala ten koš. Tomu jsem přidělala madlo, dala jsem tam název Vlastínové divadlo. A všechno to šlo na tom divadle rozložit. A uvnitř jsem měla i spacák a všechno na přežití těch 14 dnů v té Telči. Ty loutky po Telči ještě jako divadlo fungovaly v Praze a postupem času se ubytovali v kufru tady na půdě nad námi. A mě těch loutek tam bylo líto. Tak jsem se rozhodla, že to našiju, že udělám takovýhle obrazy, ale ty obrazy jdou stále prosvěcovat.
2: Já jsem si představovala, že ta loutka je jenom jako obrys na nějaké špejly. A teď koukám, jak je to propracované, jak to má klouby opravdu pohyblivé, jak s tím můžete hrát. Ten příběh byl vždycky zpívaný, nebo to šlo i třeba vyprávět, nebo beze slov?
3: Beze slov. Kdysi jsem hrála pro děti, tam byl příběh, tak jsem to zahrála na flétnu. A byla to písnička Krásná růže v sadu kvetla. Těm dětem byly tak 3 roky a bylo úžasný, jak se sklidnili. Já jsem to nečekala. Přestože tam nebyly slova, tak ona, ta panenka, hýbá jenom teda jednou rukou, tam je ten minimalismus, ale pak se ta scéna mění. Jo, je tam růže, není tam růže, pak je tam panáček, pak ona spí, tak on vleze oknem, dá tam tu růži, pak růže zvadne, tak ona pláče. A ty děti byly úplně potichu a jenom sledovali tu atmosféru.
2: Spoustu příběhů tady vidíme. Lodě, palmy, ryby, noční město. A tady to bude asi ten příběh s tou růžičkou,
3: je
2: že jo?
3: Tak.
2: Můžu se zeptat na ty mravence?
3: Mravenci v kredenci.
2: To prý nemá být.
3: To prý nemá být.
2: Tak to je na tu písničku.
3: To je na tu písničku.
2: S tím je spousta práce. Tvoříte i něco jiného.
3: Já toho dělám hodně. Když mi bylo 16-17, tak jsem si ještě přibrala pohyb. Teď mám 2 činnosti. Jedna je, že učím tajči. Tajči učím v Praze, ale mám i pár žáků tady na Pelhřimovsku.
4: Z Josefínské Hutě Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: Jsme s vámi i na Pelhřimovsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Se.
1: Ano, slyšíme, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Pojďme se nejdřív podívat na to, jaké teď máme na Vysočině teploty.
1: Ty jsou nejčastěji mezi 23 až 26 stupni Celsia, nejvyšší polohy mají zhruba kolem 20, obloha už se protrhala, nebo oblačnost na obloze už se protrhala, takže teď převažuje polojasno, je to taková kupovitá běžná letní oblačnost, bych řekla, i když sem tam někde se může zvětšovat, například teď asi na severu kraje může být ještě trošičku více, no a vítr ten fouká od jihozápadu a nejčastěji jsou rychlosti mírné.
2: Té oblačnosti bude ještě během odpoledne i noci na zítřek ubývat?
1: Postupně ano, teď v těch následujících pár hodinách tedy ta polojasná obloha, občas může být ještě i oblačno. Teoreticky se může objevit, ale spíš jen výjimečně, nějaká slabá přeháňka, spíš v severní polovině kraje. No a potom v průběhu večera se ta oblačnost bude dál rozpouštět, ubývat a mělo by pak převažovat skoro jasno. To i potom po většinu noci, kdy čekáme malou oblačnost. Teploty teď ještě mohou růst, možná k nějakým 7 a 28 stupňům, hlavně v těch nejteplejších samozřejmě polohách na Vysočině, na jeho východě nebo severozápadě Vysočiny. V noci naopak budou klesat, nejčastěji mezi 19 až 16 stupňů v údolích, při slabém větru to může být zase o něco méně, kolem 15. No a zítra k ránu se oblačnost zase znovu může zvětšovat, ale bude často průsvitná. Vítr v noci slabý, směr jižní, k ránu se bude měnit na mírný západní.
2: A jak teplo nebo chladno bude zítra přes den?
1: Zítřek by měl být ještě o něco teplejší než dnešek, 27 až 30 stupňů maximální teploty, přestože začne počasí ovlivňovat taková frontální vlna, ale ještě před ní tedy ty teploty by měly takto šplhat. A konkrétně tedy zítra ráno a dopoledne čekáme polojasno, oblačno, takže něco podobného jako teď, jenom s ojedinělými přeháňkami. Během zítřejšího odpoledne se bude postupně zatahovat a někdy později odpoledne, podvečer začne od jeho západu, hlavně přes východní polovinu kraje postupovat pásmo deště, přeháněk a bouřek. Ty bouřky mohou být i silné, hlavně ve smyslu nárazu větru, které by mohly dosahovat i třeba kolem 70 km v hodině, nějaké kroupy do 2 cm. Také nelze úplně vyloučit. No a ty srážky by v těch bouřkách uhrnově mohly mít i třeba kolem 20 mm.
2: Počasí předpověděla meteoroložka Jitka Kučerová. Děkujeme za to. Mějte se hezky. Na naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Dobré středeční odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Stejně jako v loni i letos patří prázdniny v našem vysílání zámeckému letu. My vás zveme na památky, které jsme v loňském roce nestihli navštívit. Kam to bude tentokrát, to nám právě teď prozradí zámecký průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na Vysočinu, kde stojí mimořádně ceněný areál původně kláštera, dnes sídlo rodu Kinských, zámek Žďár nad Sázavou. Magickou krajinou lesů, rybníků a svatyní vás provede Irena Šarounová.
3: Prohlídku zámku Žďár nad Sázavou zahájíme u historických sádek. Jsou tady se mnou hned dvě průvodkyně.
4: Lada Křehlíková.
5: Marie Chlubnová.
4: Můžeme datovat sádky k začátku kláštera a patří mezi nejstarší plně funkční středoevropské sádky.
3: Pojďme k té historii.
4: Klášter tady vznikl v roce 1252, kdy sem přišli mniši cisterciáčtí.
3: Kam půjdeme?
4: Na Pivovarský dvůr. Podíváme se do starého mlýna.
3: Pořád jsme v tom hospodářství.
4: I dneska můžeme říct, že kinští to hospodářství využívají.
3: Jdeme krásnou chodbou s klembami.
4: Procházíme bývalým pivovarem.
3: Pro koho vařili?
4: Pro sebe, ale celkově i pro Žďár. Mniši mohli jíst právě jenom rybí maso a oni si mohli dojídat tím pivem, tou kašitou formou, tím čerstvým, který neměl tolik alkoholu.
3: Pivo bylo jídlo.
4: Pivo bylo jídlo, jo.
3: Kam jdeme teď?
5: Do bývalého mlýna.
3: Velké staré trámy, dokonce i kolo.
5: Tohle byl vodní mlýn. Tady za tou zdívenku tam byl náhon. Návštěvníci často obdivují tady ten dlouhý trám. Všimněte si, že to je vlastně z jednoho stromu z toho 18. století.
3: Vstoupili jsme do areálu zámku.
4: Do prelatury. Nové navazuje na starou prelaturu, do které půjdeme prvně. To staré opatství nebude působit staře. V minulém režimu se rozhodli, že nám to opraví. Každopádně ty opravy se nestihly.
3: Tak to je zajímavá místnost, protože nás tady vítá Klement Gottwald, ale opravdu obrovská besta.
4: Oprava, která tady probíhá, měla sloužit pro vytvoření dvou muzeí pro skláře a v konventní budově mělo být muzeum socialismu na Žďársku. Ta besta měla být součástí.
3: Vstupujeme do místnosti, kde je na stropě krásná freska.
4: Kancelář pro opata v 18. století tady vítal ty své hosty. Už jsme v době, kdy tady bylo baroko.
3: S barokem se dostáváme k Santýně.
4: Máme tady Santýnyho 3S. Světlo, symboly a symetrie.
5: Freska má název Nebeská blaženost Benediktínu a Cisterciákům.
3: Pokračujeme. To je zajímavá místnostka.
5: Bývalá knihovna. Zůstala nám tady tato jedna návštěvní kniha, kde se nachází jeden významný podpis Lorda Runcimena z roku 1938.
4: My se nacházíme v době otázky toho, k jaké národnosti se mají šlechtici přiřadit. Naši kinští z chumecké větve se přiřadili k té československé. A Lord Runciman byl vyslán z Velké Británie, aby zjistil, jaká je politická situace.
3: I ta politika je důležitá. Jdeme po schodech dolů na čtvrté nádvoří.
5: To jsou bývalé konírny. Říká se, že Santýny stavěl konírny a vyšel mu z toho palác. V té pravé části je teď obřadní síň a v té levé je galerie rodiny Kinských. Portréty majitelů, jejich předků, je tam kousek rodokmenu, krátká expozice o koních, protože oni vyšlechtili svého vlastního koně.
3: Procházíme do sadu.
4: Jsou to ještě staré odrůdy. Uvidíme, jestli nějaký jabka tenhle rok budou.
3: Něco vidím.
4: Něco málo. Lidem se to tady strašně líbí, chodí tudy i třeba procházku venčit psa.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Žďár nad Sázavou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Až přijde konec světa, bude připraven. Příběh chlápka s přezdívkou Vandam v komedii Národní třída. ČT2. Unikátní svědectví protagonistů a pamětníků přelomového roku 1968. Dokument Přerušené jaro, jaro je tady. A ČT Art. Osobitá herečka a šansoniérka se v bilančním dokumentu ohlíží za spletitou cestou z rodné Francie do Prahy. Chantal Poulain, Moje životní odysea. Středeční večer s Českou televizí.
2: 15 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Při uzavírání finančních smluv na dálku by měli být spotřebitelé lépe chráněni. Policisté na dálnici u Jihlavy vychytili řidičku kamionu s více než 2 promile alkoholu. Velké Meziříčí chce upravit lávku přes balinku a propojit ji s náplavkou. Zítra bude spíše pod mrakem. Objeví se přeháníky a bouřky, teploty až 30 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Karol Pěška. Senátoři schválili lepší ochranu spotřebitelů při uzavírání finančních smluv na dálku, tedy po telefonu nebo online. Jednou z novinek bude webové tlačítko, přes které půjde od smlouvy jednodušeji odstoupit. Poskytovatelé služeb budou také muset zajistit, aby jejich stránky byly přehledné a neobsahovaly zavádějící informace. Změny by se mohly týkat třeba některých online smluv o spořících účtech nebo doplňkovém penzijním spoření. Pravidla se budou vztahovat i na nákupy v internetových obchodech. Předlohu ještě dostane k podpisu prezident. Řidičku kamionu s více než 2 promile alkoholu v krvi zastavili policisté na 111. kilometru dálnice D1 u Jihlavského Pávova. Při opakované dechové zkoušce jí naměřili 2,42 promile. Zakázali jí proto pokračovat v jízdě, zabavili jí řidičský průkaz a odvezli na služebnu. V případu policisté vedou zkrácené přípravné řízení a ženě předali záznam o sdělení podezření. Potom je propustili na svobodu. Velké Meziříčí prověří stav pěší lávky přes řeku Balenku u soutoku s Oslavou. Město zadalo diagnostický průzkum, výhledově chce lokalitu zatraktivnit a více vizuálně propojit s okolím. Má přímo navazovat na budoucí náplavku, vysvětluje bezpartijní starosta Alexandros Kaminaras.
4: V našich podmínkách to nebude taková ta náplavka, kterou znáte z velkých měst, kde ostatně také často tečou mnohem větší, širší řeky. Ono to je vlastně takové spíš pobytové schodiště, takové místo, kde se člověk může zastavit, kde může trošku vydechnout. Místo, které trošku maže tu výškovou hranici mezi tou horní komunikací, chodníkem a tou spodní plochou u říčky Balinky.
2: Policisté v Chorvatsku zadrželi Ukrajince podezřelého z účasti na sabotáži plynovodu Nord Stream. Jako potápěč byl podle nich součástí týmu, který před 4 lety dopravil k rusko-německému potrubí v Baltském moře výbušniny a poškodil ho. Chorvaté se chystají vydat podezřelého do Německa.
5: Ukrajinský občan je německým úřadům známý, v posledních 2 letech se zdržoval v Polsku, jednou ale před vyšetřovateli utekl a podruhé polské soudy eurozatykač ignorovali. Plynovod Nord Stream přitom označili za legitimní vojenský cíl. Chorvatská policie zadržela potápěče dnes ráno v Pule. Taky prvního ze 6 lidí, které Německo podezřívá z provedení sabotáže, dopadli u moře, téměř na den přesně před rokem v italském Rimini. Soud s údajným velitelem skupiny Sergejem K. má začít na podzim v Hamburku. Tomáš Havlín, Radiožurnál. Sport.
2: Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě úspěšné reprezentanty z nedávných světových šampionátů, šermíře Alexandra Šupeniče a medailisty z mistrovství světa ve vodním slalomu v čele se zlatými Terezou Kneblovou, Jakubem Krejčím a Vítem Přindišem. Světový šampion v šermu fleretem Šupenič byl na hradě znovu po 5 letech od zisku olympijského bronzu na hrách v Tokiu.
6: Určitě jste neokoukal, je mi velkou ctí, že tady můžu být, nejenom já, ale celý můj tým. Ne každý bude mistr světa z dětí, kdo přijde do sportu, ale myslím si, že sport má určitě takový přesah, naučí správný kvality toho člověka do života. Vlastně i ten pohyb je super a myslím si, že je to určitě důležitý děcka víc ke sportu motivovat je a já věřím, že i my, stejně jako pan prezident, i děcka a celkově veřejnost motivuje k tomu, aby sportovali. Počasí.
2: Přiběslavi nebo Počátkách je právě 22 stupňů, v Moravských Budějovicích 25. V noci teploty sestoupí na 19 až 16 stupňů. Zítřek přinese zpočátku polojasno až oblačno s ojedinělými přeháníkami. Odpoledne se zatáhne, přidá se déšť a bouřky, na východě Vysočiny i silné, s nárazy větru kolem 70 km za hodinu, případně s kroupami do 2 cm. K večeru začnou srážky ustávat. Teploty vyšplhají na 27 až 30 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Třebícku buďte opatrní na průtahu obcí Ohrazenice. Je tam rozlitý olej na vozovce. A na Žďársku pozor na výjezdu z Velké Býteše na silnici číslo 602. Leží tam na vozovce sražená srna. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Posloucháte dobré odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, a to krátce po 15. hodině. Blíží se konec prázdnin a studenti vysokých škol už nejspíš mají vyřešené bydlení buď na kolejích, anebo v pronajatém bytě. A dost možná také řeší, kde vezmou na nájem. Třeba právě bydlení ve sdílených bytech totiž letos dost výrazně zdražilo. Téma probereme za chvíli.
3: Dobré odpoledne s Martinem Vašíčkem.

0: zdraví. Co je to ten Campylobacter?
1: Campylobacter, podobně jako salmonella, je bakterie, která způsobuje průjem a další trávicí potíže. Můžeme ho dostat z jídla, když není dostatečně tepelně upravené, nejčastěji z drůbežího masa. Ale jsou i další možnosti, na které se méně myslí. V kuchyni, v provozu. Máme například již hotové, tepelně zpracované jídlo a položíme ho na prkínko nebo na jiné místo, kde předtím leželo to syrové. Nebo vyhazujeme obal od toho syrového, neumyjeme si ruce a sáhneme na hotový pokrm. A připomínám, že když omýváte syrové maso pod tekoucí vodou, roztříkané kapičky znečišťují okolní plochy. Tak pozor, ať vás nebolí bříško.
0: Minutu pro zdraví pro vás připravila doktorka Irena Zimenová. Věnujte denně minutu svému zdraví. Může vám prodloužit život o celé roky. Český rozhlas Vysočina,

0: Příběhy z Vysočiny. Každý den pro vás naši reportéři sbírají příběhy z kraje, kde žijeme.
1: Vypálená obec a 25 nacisty zmasakrovaných lidí. To prožívali Leskovice na Pelhřimovsku jen dva dny před koncem druhé světové války. Dramatické události se rozhodl probádat a zaznamenat mladý amatérský historik Zdeněk Dvořák. Povídat se s ním budeme nad fotografiemi, dopisy a dobovými texty, které dokládají konkrétní příběhy leskovických rodin.
0: Příběhy, které byste měli slyšet. Příběhy z Vysočiny vysíláme každý den po 10. a 14. nebo v neděli po 9. hodině. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Ňága a Žďorp ve vysílání dobrého středečního odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Studenti, kteří hledají bydlení v bytech, si letos za nájem opět připlatí. Nabídkové ceny oproti loňsku vzrostly v některých městech i o více než 10%. Nejvyšší nájmy hlásí tradičně Praha nebo Brno, kde bydlení v pokoji ve sdíleném bytě stojí kolem 10 000 korun. Přesto je podle realitních portálů nabídek bydlení na trhu stále dost.
1: Nejprve jsme s kamarádkou hledali pouze ve dvou, s tím, že náš úplně původní rozpočet na to byl 7 tisíc každá, ale za tuhle cenu se nám vůbec nepodařilo nic najít.
2: Říká 20-letá Julie, která studuje na Pražské divadelní akademii muzických umění. Byt nakonec s kamarádkou sehnali po 3 měsících hledání. Sestěhovali se i se svými partnery do většího bytu v Pražských Strašnicích.
1: Do 3+KK, kde dohromady platíme ve 4 30 tisíc.
2: Ve dvou by za takový byt zaplatili každá 15 000 korun, včetně služeb a energií, a to už podle ní bylo nad jejich možnosti. Mezi univerzitními městy zaplatí studenti nejvíc tradičně za byty v Praze a taky Brně. Třeba podle portálu S-Reality takové pokoje ve sdílených bytech v hlavním městě oproti loňsku zdražily o 2%, v Brně o 8%. Konkrétní ceny pokojů bez služeb a energií popisuje za portál S-Reality Kristýna Hořovská.
3: V Praze za ně student dá 11 950 korun a také v Brně, kde vyjdou na 9 450. Naopak třeba například v Ústí nad Labem vyjde takový pokoj na pouhých 5750 korun.
2: Co se týče dalších univerzitních měst, tak podle S-Realit zaplatí letos studenti ve sdíleném bytě za pokoj v Hradci Králové nebo v Pardubicích necelých 8 tisíc korun. V Plzni přes 7 tisíc a třeba ve Zlíně a Českých Budějovicích přes 6 tisíc korun, a to vždy bez energií. Podle realitní společnosti Remax je pro studenty kromě ceny důležitá i dobrá dostupnost do školy, popisuje za firmu Remax Jan Hrubý.
4: Studenti nejčastěji hledají buď menší byty nebo větší byty vhodné ke spolubydlení. Typicky 2+1, 3+1 nebo 3+KK. Byt přitom nemusí být přímo v centru, zásadní je dobré spojení městskou hromadnou dopravou ke škole a výhodou je také základní vybavení, pračka a kvalitní internet.
2: Studenti, kteří ještě bydlení nesehnali, ale mají i teď ke konci prázdnin pořád šanci. Jak popisuje František Broš z digitálního portálu Bez realitky, bytů je v nabídce stále dost a majitelé jsou ochotní je pronajímat právě i studentům.
5: Hodně tomu pomáhá, že studenti se velice zodpovědně připravují, dokládají třeba bezdlužnost, reference ze školy nebo z nějakých prvních zaměstnání. Dobrovolně si připojišťují zodpovědnost, ale také podepisují smlouvy s podnájemními doložkami, které vlastně dokážou účinně řešit vztahy v rámci té studentské domácnosti, která bude byt užívat, a nepřenáší se ta zodpovědnost potom na majitele toho bytu.
2: S blížícím se začátkem semestru ale budou mít studenti stále menší výběr. Kdo chce ušetřit, měl by proto podle realitních společností hledat co nejdřív a nebát se o ceně nájmu případně i vyjednávat. Tereza Chlubná, Český rozhlas.

0: Jste na vlnách dobrého odpoledne Českého rozhlasu Vysočina. Noční můry se lidem nezdají jen dnes, bylo to tak samozřejmě i mnohem dříve. Mělo se za to, že noční můra je žena sedící na spím člověku a tím ho dusí. O povědách s noční můrou bude dnešní Bejvávalo s Miroslavem Markem.
1: Bejvávalo.
2: Můra a kterak na ní vyzrát. Můra to bejvávala za starých časů ve víře našich předků nadpřirozená bytost, která způsobovala zlé až děsivé sny, jinými slovy přinášela noční můry. Věřilo se, že je to ženská, která se v noci v můru proměňuje, sedí dotyčnému na hrudi a ten nemůže dýchat. Existovalo kolem toho nemálo pověr, a to i takových, které prý měly od můry od pomoci. Zapsáno jest. Chce-li člověk poznati můru, která ho dusí, nechť bodá do teplých buchet a hned se mu objeví, kdo se v ní skrývá a tím se jí zbaví. Jiný bezpečný prostředek proti můře snadno si člověk opatří. Vezmi vestu a obráceně ji zapni. Můra nemůže ji rozepnouti a již nikdá nepřijde. Příšeru tuto možno chytiti takto. Můra se mění obyčejně ve velkou černou mouchu, která má kolem krku červený pásek. Zavoláme-li na mouchu jménem té osoby, o které si myslíme, že nás moří a že se v mouchu proměnila, neboť můra není nic jiného nežli ženská náměsíční, a uhodneme-li to, nebude nás už dále mořiti. To se říkávalo za pradědečka, prabáby i jejich kmotrů a ti to měli zase od svých rodičů. No a zítra o tom, jak se za starých časů podle srpnového počasí a povětrnosti předpovídalo, jak bude dál.
1: Bejvávalo.

0: Chápu fakta tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Sobotní díl představí Františka Kovářika, nestora československé kinematografie. Dnes ho mnozí znají jako roztomilého profesora Hrbolka z filmu Marečku, podejte mi pero. Přezdívali mu svatý muž. Uslyšíte o jeho americkém snu, letech v Chicagu, kde se živil v tiskárně, kuchyni i u řezníka, než se vrátil domů za herectvím.
0: Stopy fakta tajemství.
1: Před vznikem Osvětiny a Majdanku existovaly jiné tábory smrti. Jasenovac, Livno, Jadovno. Na území Jugoslávie se na jaře 1941 odehrávala genocida, která šokovala i nacisty. Nedělní příběh nás zavede za duchovním z Moravských Loštic, který neopustil své věřící ani tváří v tvář smrti. Stal se mučedníkem a světcem.
0: Poslouchejte v sobotu a neděli po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Řekni fór.
1: To takhle polonahá sestra na chirurgickém oddělení přiběhne za lékařem a křičí: pane doktore, já vám něco říkám. Toho pacienta na dvojce budu ošetřovat jedině tehdy, až mu dáte do sádry i tu druhou ruku.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Krátce po 3/4 na 4 dospívala ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina Iveta Bartošová. Že si v létě vyrábíme domácí zavřeniny, to není nic nového. Ale co takové zavřeniny? O těch si řekneme něco právě teď.
1: Dobroty Dáši Kubíkové.
0: Vitamíny, minerály, antioxidanty a všechny ty malé, zdravé, neviditelné věci z ovoce nejlépe získáme, když ho jíme čerstvé. Co ale dělat, když uzrají a my je chceme uchovat i na zimu? Zavařit je? Zkusme něco jiného. Zavřít. Místo zavařenin si dnes dáme zavřeniny. A jak na ně vám právě teď poradí ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina kolegyně Dáša Kubíková.
2: Jak nejlépe uchovat vitamíny z ovoce, z nejen letních bobulových plodů? Podle Tomáše Svobody z Třeště, tvůrce přírodních zahrad, je to jasné. Vyrobit si nesmírně jednoduše zavřeniny.
3: To je takové jako jednoduché zpracování ovoce. Vezmete si čistou skleničku, jdete přímo ke keři a to ovoce, třeba rybízy, angrešty nebo i špendlíky, švestky se dá, jakýkoliv bobuloviny, dáte do skleničky bez umytí. Rybízy dávám i se štopkou červený, černý ty otrhávám i bez štopky a uzavřete. Jo, máte plnou skleničku, měli byste ji nazbírat třeba do 20 minut, uzavřít a dáte do sklepa, ani nemusíte do sklepa, prostě kamkoliv a potom vlastně vám to vydrží taky spoustu let, takhle mám některý prostě archivní. Ono vám to vlastně trošičku naperlí, malinko a pak to zimě máte prostě čerstvý ovoce, který není tepelně zpracovaný. Ono se vytvoří svou atmosféru, to ovoce, že se to neskazí. Čím víc porušený ovoce, tím víc to jako sperlí, nakvasí, pustí to trochu šťávy. Alkohol tam bych řekl, že je minimum a třeba rakitníky jsou úplně výborný, ty jsou úplně nejlepší. A je to teda jako piplačka rakitníkovou skleničku. Nazbírat, že rakitník jak má ty trny, ale to je vitaminová bomba v zimě pak.
2: Co je při přípravě zavřenin důležité? Čisté skleničky, nejlépe sterilizované předem. Já je obvykle naházím do velkého hrnce s vodou a nechám projít varem, společně i s víčky. Víčka by měla dobře těsnit. Pak je důležitá rychlost sběru. Skleničku bychom měli do 15 až 20 minut těsně uzavřít. Pozor, vybíráme jen zdravé plody. Jak je nějaký už trochu načatý, do skleničky ho nedáme. Druhy ovoce nemícháme, proto stačí skleničky opravdu malé. No a pak už jen schováme na chladné místo a postupně během roku do další úrody vytahujeme a užíváme si čerstvých vitamínů. Tak to zkuste a dobrou chuť.
1: Dobroty Dáši Kubíkové najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Zákon o EET se vrací do sněmovny. Ministryně Schillerová senátní návrhy jednoznačně odmítá. V Telči začíná fungovat nový poeziomat. Třebíjský cyklista Jan Hirt je v nominaci na španělskou Vueltu. Zítra čekáme převážně zamračeno, přeháníky a bouřky, teploty až 30 stupňů. Připravené jsou zprávy, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Zákon o znovuzavedení elektronické evidence tržeb neprošel senátem a vrací se do sněmovny. Senátoři žádají třeba zrušení EET pro bezhotovostní platby, což už v minulosti nařídil ústavní soud. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by se tím ale stát připravil o analytické údaje a možnost odhalovat šedou ekonomiku. Další pozměňovací návrh ruší limit pro daňové osvobození zdravotních benefitů zaměstnanců, který je v původním návrhu stanovený na 50 000 korun. Ročně. Ministryně Schillerová změny odmítá.
2: Prošly 4 pozměňovací návrhy, které vůbec nedávají smysl. Já si myslím, že jsem tam teda docela se věnovala tomu vysvětlování, argumentaci. Vůbec nepřipadá v úvahu, že by mohla projít senátní verze, takže my musíme dát dohromady 101, což se nám bezesporu podaří.
0: Nový poeziomat dnes začíná fungovat v Telči. Plechová roura, ze které znějí básně, písně nebo historické nahrávky, stojí v lokalitě na Parkáně před bývalou synagogou. Nabídne díla autorů spjatých s městem, například Ivana Martina Jirouse. Zazní i folklorní soubor Pod Javořičan nebo autentický záznam hlasu malíře Jana Zrzavého. Další výběr repertoáru a umístění přibližuje autor poeziomatu Ondřej Kobza.
3: Básně Zeno Kaprála a další současných telčských autorů, Terezy Bínové, Radka Štěpánka, je tam i telčská dechovka a folklorní hudba, vzpomínky malířky Míry Doležalové. I to místo jsme vybrali tak, aby bylo u synagogy, kam se Mangor, Ivan Martin Jirous, básník, jezdíval hlásit na služebnou policii, protože v té synagoze paradoxně byla stanice policie.
0: Mezinárodní porota degustátorů dnes vyhlásí vítěze soutěže Vinař roku. Do finálového kola se dostalo 8 vinařů z Česka a 1 ze Slovenska. Celkem se zapojilo 70 vinařství a 670 vzorků vín. Slavnostní gala večer začne v 19 hodin na pražském Žofíně. Loni v soutěži zvítězilo vinařství Volařík z Mikulova.
1: Sport.
0: Cyklista Jan Hirt figuruje v oficiální nominaci týmu NSN na Vueltu. Španělský závod vrcholné kategorie Grand Tour pojede 35-letý rodák z Třebíče po 8. Ve startovní listině je zatím jediným Čechem, soupisky ale ještě neoznámily všechny stáje. Hirtovým nejlepším umístěním v celkovém pořadí je 28. pozice z roku 2021. Letos startoval na Giro d'Italia, kde obsadil 12. místo.
1: Počasí.
0: Zítřek přinese zpočátku polojasno až oblačno s ojedinělými přeháníkami. Odpoledne se zatáhne a přidá se déšť a také bouřky. Na východě Vysočiny mohou být i silné. K večeru začnou srážky ustávat a teploty zítra vyšplhají na 27 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na D1 zpomalte na 85. kilometru směrem na Brno, stojí tam porouchané auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Saskia Burešová. Dobrý den, vítejte.
5: Dobrý den, přeji krásné odpoledne.
4: Máme pro vás i dnes velkou plnou barevnou archivní tašku kvalitních humoristů, skvělých bavičů, nápaditých komiků i krásných šašků.
1: Humoriáda.

0: Václav Neckář, jeho láska ztracená právě teď. My jsme se našli se Saský Burešovou dnes ve studiu Humoriády. Ještě jednou všem přejeme krásné odpoledne. První otázka, nedá mi to se nezeptat, jak tráví Saskia Burešová letošní léto?
1: Trávím ho doma a na chalupě a už nejezdím k moři, protože já si myslím, že už mám odježděno. Už mi je upřímně řečeno, takový to opalování a grilování na tom sluníčku moc nedělá dobře. Takže my máme naštěstí chalupu na německých hranicích. Takže je to báječný, my si děláme i výlety, takže jsme byli v Bautzenu, Görlitz, poznáváme německý města, polský města. A to je strašně hezký. Mě vždycky nejvíc na tom výjezdu k moři bavily ty výlety, abych se přiznala, protože takový to grilování, to mě jako nedělalo moc dobře. Takže teď to takhle využívám a zahradu tam mám a teď tam bylo příjemně, protože my máme na chalupě kousíček lesa, takže tam bylo tak krásně v tom vedru. No a jinak točím celý léto, samozřejmě točím kalendárium a měla jsem ještě nějaký prostě jiný takový akce, takže teď zase odjíždím do Náchoda na Muže roku. Prostě mám to naplněné, což je dobře.
0: Přemýšlím o tom, na co se dozeptat, ale zatím ještě nemám tolik nápadů. Mám nápad jeden, koho dáme úvodem posluchačům?
1: No, Emana Fialu.
0: To jsme tu dlouho neměli.
1: No,
0: dobře.
1: To já bych, můžu k němu něco
0: Určitě.
1: Říct? Ano, totiž on to byl vlastně takový ten prvorepublikový herec, ale byl to muž jaksi mnoha žánrů, měl takový, řekla bych, velice široký umělecký záběr, protože on byl nejenom vynikající herec, ale současně taky muzikant, báječně zpíval, to možná pamětníci si vzpomenou. Byl taky režisér, dokonce scénárista a jeho bratrem byl další slavný komik v té době, taky nesmírně populární, Ferenc Futurista. Jo? Takže to byli takový, jako řekla bych, velice oblíbení komici v té době. No a byli taky samozřejmě hvězdou různých filmů. Objevili se třeba, já nevím, mnoha filmech, Muži v offsideu a tak dále. Dohromady to bylo asi přes 200 filmů. Vystupovali s Hugo Házem, s Jindřichem Plachtou a byli vždycky výborní. Já si myslím, že bychom si je mohli připomenout.
0: Děkujeme, Sasky, za ten úvod do oné doby. A teď už Emanuel Fiala.
2: Filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky a sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, když se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidel, vulgo Cecil de Mille. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? A on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá, Emane, dobře, že tě vidím, budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle, a co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Třeba ty blázne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kilo. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídá mu ale, vždyť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanka. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, My jsme se tak lekli. Jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak myslím, že Saskia zvolila velmi dobře. Bylo to velmi vtipné,
1: navíc
0: neznámé.
1: Ano, Fiale,
0: ano,
1: že?
0: Ano. Dostihy, tak si vás představuju v tom kloboučku, v chuchli, na tribuně.
1: No, já nosím kloboučky a nemusím proto jezdit do chuchle.
0: No tak samozřejmě, dáma je dáma, ta má klobouk vždy.
1: Oni mě říkají, že to je takový mé znamení, jo, brýle a klobouk. Ale víte, on je to do jisté míry i maskáč, protože dáma se nemusí tak moc česat, šoupne na hlavu tu hučku a pořád je upravená.
0: No to je trik, panečku. A myslím, že Petra Černocká také o tom ví své.
1: Ano, a my se kamarádíme, takže
0: hezkým
1: ano.
0: Na hlavince. Tak, přátelé, máme štěstí, že bude zpívat Marie Rotrová své štěstí, ale vy hlasujte, kdo bude mít u vás to humoriádnické štěstí. Bude to Eman Fiala anebo Marek Eben. To je první souboj dnešní humoriády. Hlasujte SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Saskia Burešová za hosty, za moderátory Pavel Kučera. Zdravíme vás a máme na telefonu první hlasující v této první souhře nebo mezihře Emanuel Fiala a Marek Eben. Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Miroslav z Karviné. Dobrý den, paní Burešová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den vám, Pavle.
2: Dobrý
4: a
2: den.
4: Prosím, pokračování Emana Fielu, hlasuju pro něho.
2: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne, koho zdravíme?
5: Dobré odpoledne, Pavle. Standa Zemník tě zdraví a zdraví paní Burešovou. Vybrala velmi dobře. A
3: ano.
5: Pavle, já tu Humoriádu poslouchám drahná léta. Ta ještě snad nezazněla.
2: Ta ukázka s panem Fialou, myslíte?
5: No.
2: No,
3: no my jsme si to říkali.
2: To, to jsme rádi, že jsme vás osvěžili z našeho archivu.
5: A kterýho roku to je asi?
2: Ta nahrávka samotná nevím, ale vyšlo to v celku u Suprafonu v roce 83. Ale ten záznam
5: tak
2: určitě je starší.
5: Děkuju vám a paní Sosky, děkuju, že tohle vybrala.
3: Ano, ano, to jsem ráda, že se vám to líbilo.
2: Krásně nám to zapadá. Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Krásné sněmové odpoledne. Zdravím paní Sosky.
3: Ano, dobrý den.
2: Zdravíme.
6: Já bych taky pokračoval, protože jsem to taky ještě neslyšel, pana Fialu.
3: No to jsem měla šťastnou ruku.
2: Výborně, děkujeme. Dobré odpoledne. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Pepa ze Štětí. A zdravím paní Burešovou.
3: Ano, dobrý den.
7: Jsem ji tady zažil na vystoupení ve Štětí.
3: Ano, ano, ano, tam jsem vystupovala kdysi, kdysi.
2: Ano. A zanechala stopu, Saskia.
7: Dáme si
2: ano.
7: Opakování.
2: Takže pokračování. Emana Fialy.
3: No,
2: děkujeme. Prosím. Děkujeme moc. Tak Marie Rotrová zpívala Štěstí a tedy volala Pepazi Štětí.
3: No.
2: Mohla to taky přespívat aktuálně. Dobré odpoledne. Haló, haló.
8: Dobré odpoledne. Zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Sasky Burešovou. Dobrý den, paní Burešová.
3: Krásné odpoledne.
8: Taky. Přeji vám vše dobré, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, též pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné probouzení do čtvrtečního rána.
3: Děkujeme.
8: Růža z Rychnovska. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Vítejte i vy. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne. Dávám pane. Je vás Petr Zelhoty.
2: Dobrý den.
9: Přejeme si pokračování s panem Fialou.
2: Děkujeme i za váš hlas. Tak já myslím, že už nemusíme zpovídat další.
3: Vede.
2: A jede dál.
10: Povídám režisérovi. A kde je ten kůň? A jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli. Jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete Velkou Pardubickou. ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. Najednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jeden. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrtalo, mlátilo, šťoukalo, boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metrů dává košťatama v poctě zbraní. Zazval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kůň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kůň se vám natáh jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl, až není nějaký to žebro, docela dobře. Kůň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad. Humoriáda.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta. Saskia Burešová má právo dalšího vybrat. Doufám, že bude mít šťastnou ruku jako v prvním kole.
2: No, doufám taky. Já bych velice ráda připomněla Petra Novotného, který ve své době byl velice oblíbeným bavičem. Určitě si vzpomínáte na jeho úspěšný pořad, který se jmenoval Novoty nebo Dobrý večer Severočeši. On byl také dlouholetým členem country skupiny Fešáci a mimo jiný autorem úspěšných pořadů. Byl to taky takový, řekla bych, člověk, který měl velice široký prostě umělecký záběr taky. No a protože v současné době na tom zrovna není nejlíp, žije tak trošku v ústraní, tak si myslím, že by bylo velice dobré, kdybychom si ho prostě připomněli.
1: Rádi připomeneme právě pořad Novoty, který jste zmiňovala, a z něj scéna nebo výstup Žena a lednička.
3: To je hodně intimní, rozumíte si? Představte, já jedu večer od někud z Moravy z představení. Hladové, já vím, že budu doma jíst. Já v noci jím, to je zdravý, taky to zkuste, bezvadná věc. A já jak jedu z té Moravy, já už si představuju tu ledničku doma. Ale já se přitom vzruším. Fakt jo. Tím ty škvarky tam mám. A čabajku. Teď já se úplně rozklepu, hele. Já jedu v tom autě, říkám si, a co já si dám? Škvarky nebo čabajku? V obojí si dám. Si říkám, ne, to je blbost, nemůžu přece jít škvarky s čabajkou, jo. Ale si říkám, kdybych já ty škvarky dal na pánvičku, oni by trochu pustili. A teď bych tam nakrájel voloupanou čabajku na plátky. Bych to zalil vajíčkem. Já se úplně rozumím, já se chvíli. Zalívám vajíčko. Teď kdybych to vajíčko předtím ale rozšlehal s trochou mlíka, teď tu cibulku. To by byla amuleta jak pras. Cítíte, že to už je orgazmus tohle, jo? To ještě není všechno, ale pozor. To já teď přijedu domů. Domů přijedu a tam ta lednička je. Taky manželka, ona je vzhůru, ona na mě čeká. Teď já přijdu, políbím ledničku, běžím k manželce. Obráceně. Nejdřív jdu k manželce, pak políbím ledničku. Tak je to. Teď ji otevřu, jsou tam. Rozumíte, to je teď druhý... Teď jsem chtěl říct druhý číslo, druhý kolo. Ty škvarky tam jsou. A ta čabajka je tam tak. Už zase, rozumíte, mě se... A vejce, to jsem měl strach, že nebudou, ale jsou vejce taky. Z tvrdej sejra je tam. A ten jsem zapomněl. Nastrouhám ještě do těch vajíček, ono se to pak tak jako rost. Mě úplně buší srdce, já nemůžu ani... A teď já už slíkám tu čabajku. Ta lednička je už rozevřená. Já do ní vstupuju. Zdechám. A do toho ta manželka řekne, zavři tu ledničku a nečem to není. To není, že to... To chlapovi nesmíte udělat. Bylo to dostatečně názorný, vidíte, co jste mu přerušili. To je, já jsem říkal, že několikrát nedělej to, hele. Já z toho budu mít trauma, tohle mi opravdu nedělej. Ona mi říká, ty nejseš normálně, ale se na sebe podívej, hele. Ty seš uchylnej normálně s tou ledničkou. To jsi takhle pokračovat dál, ty se zblázniš normálně. Ty půjdeš kolem muzenářství a budeš si myslet, že jsi v bordelu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak, doufám, že to nebude příliš intimní otázka na Sasky, co má v ledničce ona, protože lidé mají za takový příklad zdravého životního stylu, jsou tam biozrnička, ovozelo, voda nebo škvarky.
2: Já bych tak strašně chtěla mít tu čabajku tam. No. A uheráček a vůbec a on není... mě teď tak navnadil ten Petr, jo. Že já si půjdu a koupím si tu čabajku. Jo. Ale teda tak ne, že bych vyloženě teda vyznávala zdravou výživu, ale snažím se, takže teď tam mám, musím se zamyslet, nějaký ty vejce tam jsou, je tam kotyč, je tam ryso, je tam šunčička, je tam máslíčko, jsou tam tvrdé sýry, no taky dobro.
1: No omeletku by to bylo.
2: Omeletka by byla a dobře. Bude asi po tomhle výkonu Petra Novotnýho.
1: Máme chutě, ano. Na koho mají chuť posluchači Petr Novotný tentokrát o sportu, by to bylo zase z jiné strany úplně. A nebo Helena Růžičková, jedeme na chalupu z chalupářského kabaretu. Vyberte si humor mezera A, humor mezera B, takovéto SMS pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
2: Právě teď sbíráme, dámy a pánové, u rádia vaše hlasy pro Petra Novotného nebo Helenu Růžičkovou. Ještě můžete poslat SMS-kou Humor Mezera A nebo B na číslo 90 01 04 nebo zavolat na telefon 731 800 900. Na vaše hlasy se těší i zde přítomná Saskia Burešová. Dobré odpoledne. Halo, halo.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Saskii Burešovou.
4: Dobrý den.
3: A já bych hlasoval pro paní Růžičkovou.
2: Mm-hmm. Děkujeme, máme dobře. Zapsáno, díky. Naslyšenou. Dobrý den.
5: Dobrý den, hezké dobrý den. Zdravím z Hané, pod Mont Blancem. Tak, taky Helenu Růžičkovou a paní Saskii, že je pořád stejná.
2: Saskiju jste měl říct po vašem.
4: Děkuji.

0: Pavla.
1: No tak samozřejmě Sasky. Mně je to jasné. Já jsem šarmantní až po vás.
0: Děkuju.
1: Tak děkujeme.
2: Naslyšenou.
1: Dobré odpoledne. Haló?
3: Ano, hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle.
1: A slumíme rádio trošku, prosím. Už? Dobře.
3: Ano, už se stalo.
1: Bezva.
3: A srdečně zdravím paní Sasky.
0: Ano,
3: kterou
0: děkuji.
3: Jsem měla strašně ráda jako hlasatelku té televizní a chci vám teda popřát hodně zdraví a úspěchu. A se vám kataří. A
0: moc děkuji.
3: Vybírám Pavle. Ano. A vybírám Pavle Ačko.
1: Máme zapsáno, paní Stanislavo. Děkujeme pěkně.
0: Děkujeme.
1: Ještě není rozhodnuto, ještě tu máme SMS-kující a další hlasy. Až potom to sečteme, jen co vyspovídáme. Ještě vás. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím vás oba. Oba vás ráda poslouchám.
1: Děkujeme.
4: Přesto se mi podaří, že jsem zrovna na cestě autem, takže si vás vyslechnu a dostatečně se zasměji při vašem humoru.
1: Jsme rádi, že vám zpříjemňujeme
0: tak
1: cestování.
0: Tak šťastnou cestu.
1: A?
4: Děkuji. Paní Sasky, zdravím taky velmi ráda, protože ona je pro mě určitě symbol takové té dámy. A moje maminka byla taky taková, takže...
1: Vám ji připomíná.
4: Připomínáte maminku, když se na vás každou neděli dívám v kalendáři.
0: Tak to mám radost.
1: Tak.
4: Děkuji vám za to a prosila bych ještě Petra Novotného.
1: Máme zapsáno a děkujeme za váš hlas.
0: Děkujeme.
1: Mějte se hezky.
0: Naschledanou.
1: Tak, teď to sečteme. Petr Novotný měl dost hlasů, ale ne dost na to, aby vyhrál. Aha. Takže Helena Růžičková, jedeme na chalupu.

Můj manžel se jmenuje Karlík a je řezník. Tedy ne, že by byl hloupý, to nemůžu říct, ale na druhé straně o géniovi taky nemůže být řeč. Hlavně v těch počtech pokulhává. Představte si, že mu večer co večer po uzávěrce přebývají 200 i 300. No tak na tom by taky nebylo vlastně nic divného, ale divný je, že je vrací do pokladny. Po každému říkám, Karlíku, že ty jsi něco proved. Co když ti jednou ty prachy budou chybět, co potom? Schovej si ty peníze do spořitelny, ale kde pak Karlík? Jo, to náš soused, nějaký Kazimourek. Ten vám je zase chytrej. Víte, jako hejno delfínu. Tenhle Kazimourek, nebo taky Uhlobaron, vám dokáže z jedné fůry briket udělat 2 fůry briket. Jo, tak tomuhle tomu říkám inovace. Víte, to ta naše chalupa vypadá vedle té Kazimourkovy jako trosečnická chatrč vedle konopiště. A na to konopiště si jezdí Sábem. My máme trabanta. A navíc pořád stojí na špalkách, protože Karlík není schopnej udělat si řidičák. Jeho totiž vůbec nenapadne, že by jim do té autoškoly mohl přinést tašku kotlet. Nevěří mi, že by po té tašce jezdil po silnicích jako ten Alan Johnson. A vůbec, řekněte, řezník, který má jenom trabanta. Ten přece musí být podezřelej. Z toho může mít opletačky. Správný řezník se činí jako ten Kazimourek. Ten vám koukne na jitrnici a hned vidí 2. Před týdnem přišel Karlík celý šťastný domů. Ptám se ho, z čeho máš takovou radost, jestli se mu podařilo prodat špekáčky jako Taliány, jak mu pořád radím. Prej ne. Prej pojedeme naším autákem na víkend. V pátek večer jsem trabanta snesla ze špalků jako motýlka z kopretiny. Karlík naložil kufry a nakopl to. Jenže vykopl u podlahy nějakého čudlíka a ke všemu místo, abychom jeli dopředu otevřenou garáží, vzali jsme to zadkem a to byste nevěřili, co ten náš auták měl síly. Nejenže jsme prorazili zeď, ale vjeli jsme do prodejny se zeleninou s takovou vervou, že jsme měli po celý kapotě rozmazaný trsy banánů. A to se vám mě zelinář ještě před hodinou dušoval, že banány viděl naposled, když

0: Ještě kvetly. Prolítli jsme i pár lískama rajčat, takže jsme byli zmalovaní jako indiáni na váleční stezce.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Helena Růžičková. Jak ji vidí Saskia?
3: No, jednak jsem měla Helenu Růžičkovou moc ráda, ale pak musím připomenout, ono v povědomí diváků působila vždycky jako komička, ale ona byla naprosto nedostižná v roli toho seriálu televizního Slavného Vlak dětství a naděje, kdy si myslím, že našla přesnou tu míru, aby tu povahu té ženy, aby to nebyla vyloženě komická role, ale aby to byla i role charakterní. A tam to bylo naprosto přesný. To vůbec byl geniální seriál. A samozřejmě ona vystupovala v mnoha dalších filmech, nejenom ve filmech a v televizi, ale taky na jevišti divadla Na zábradlí třeba, že já si vzpomínám, že jsem s ním moc krát vystupovala, samozřejmě byla vždycky velice optimistická, byla s ním velká legrace, mimo jiný, já musím předeslat, teď by slavila 90 let, takže Helenko, do nebe, všechno nejlepší, ale vzpomínám si, jak jednou říkala, že jí někdo prostě doporučil, říká, musíš hubnout, musíš se zvážit, až vylezla na tu váhu a povídá, tak jsem na tu váhu vlezla a víte, co mi vypadlo, nevstupujte na váhu ve skupinkách. Ano. Tak už jsem tam nikdy nevstoupila. Byla strašně vtipná vždycky.
2: Patřilo to k ní, uměla také nosit samozřejmě.
3: No, to taky. A hlavně, tak je to bývala baletka.
2: Ano, a kdyby se v té době udělovaly všemožné ceny, tak si myslím, že v době největší slávy i za Vlak dětství naděje
3: určitě
2: jich má plnou polici.
3: Určitě. Já si myslím, že měla být oceněna. Určitě za tuhle roli.
2: Tak, přátelé, Helena Růžičková by s námi zůstala. Pozice A, na pozici B nastupují Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř. Vyberte si ve finále dnešní humoriády SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Připomenu závěrečný souboj dnešní humoriády. Máme tady Helenu Růžičkovou nebo Karla Šípa s Jaroslavem Uhlířem a taky Luďkem Sobotou. Koho si vyberete, to je na vás. Ještě něco k Heleně bychom
2: Já
1: měli.
2: Jenom takovou krátkou poznámku. Určitě to bylo mnohokrát řečeno a patrně posluchači to asi vědí, že byla taky Viedma. Ona báječně hádala z Logru. Ale já mohu přispět se svojí troškou do společného mlýna, protože jí to třeba v mém případě opravdu vyšlo. Protože když jsem se jí ptala, jak to dopadne s mým manželstvím, tak kdysi dávno, tak ona řekla, vy se nikdy v životě nerozejdete, až smrt vás rozdělí. A ono jí to přesně vyšlo.
1: Tak to je potvrzení věšteckých schopností Heleny Růžičkové.
2: A vyšlo jí to nejenom u mě prý.
1: Dneska by už na to věštění potřebovala Turka, ten už se často nedělá, ale domácí, no Turek je domácí, že? Určitě by si ho udělala. Ráda by věštila, teď ji zdravíme tam nahoru.
2: Z kávovaru by jí to asi nešlo, to je pravda.
1: Koho nám vyvěštíte, vy milí posluchači, kam přidáme vaše hlasy? Dobrý den. Haló.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Tady je Eva Schodová.
1: Ano.
3: Zdravím vás a paní Burešovou.
2: Ano, dobrý den.
3: Chtěla bych Ačko.
1: Máme zapsáno. Ano. Děkujeme pěkně. Ještě pozdravíme vás. Dobré odpoledne. Kdo se hlásí?
4: Haló.
1: Ano, posloucháme.
4: No, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Já zdravím paní Saskiu Burešovou. Vás samozřejmě také zdravím.
1: My vás?
2: Děkujeme.
1: Ano.
4: A chtěla by jsem Helenku Růžičkovou. A ještě moc pozdravuju a vždycky pořád mám ráda paní Sasku Burešovou, protože ji sleduju už leta, letoucí její pořád kalendárium a každou neděli ji sleduju. A škoda, že se to neopakuje i někdy, když člověk to nemůže vidět.
2: Na internetu, ale děkujeme, že jste věrná divačka.
1: Ano, tak zdravíme, přejeme hodně další krásných zážitků, nejen s kalendáriem a se Sasky. Teď tu máme zážitek s Helenou.
5: A Karlík si to pořád šupajdil pospátku. Projel několik zahrádek, jejichž majitelé si mysleli, že se na ně řítí golem, který vyloupil všechny salony krásy ve městě, a šplhali se do korun krsků. V tom jsme zaslechli sirénu veřejné bezpečnosti. Čekali na nás na silnici, která byla mezi zahrádkami. Mávali na nás, abychom zastavili. Karlík jim pokrčením ramen dal najevo, že neví jak. Šlápl na nějaký pedál a my jsme poskočili jako zajíc před práškovacím letadlem a zmizeli jsme v dalších zahrádkách, jejichž majitelé si pro změnu mysleli, že jsme tunguský meteorit, který prolétl skladištěm šminek. Brzděte motorem! Volali na nás příslušníci. Ale Karlík na něco sáhl a my jsme zase skákali jako mustang v trampolíně. Podivnou shodou okolností a náhod jsme se dostali na silnici. Dívám se do zpětného zrcátka a vidím, jak na mě kulí oči nějaká bledule, které šedivý mahagonový přeliv. Tak to jsem byla já. A v dálce jsme zahlédli naší vesničku a měli jsme dvě možnosti. Buď zabrzdit tím, že vjedeme do rybníka, nebo se trefit do hromady hnoje. Vzhledem k tomu, že jsme si nevzali plavací vesty, rozhodli jsme se pro druhou možnost. Karlík mířil přesně. Tak jsme ovšem na sebe museli namířit všechny moje intim spreje. Patřičný účinek měl ale až postřik na mravence. Teprve potom se Karlík šel představit příslušníkům VB. Hned ho požádali o řidičský průkaz. Karlík vytřeštil oči a zalapal podechu jako řízek z kapra na pánvi. Žádný neměl. Vždyť on naletěl hospodskému od nás ulice, který mu tvrdil, že když vypije 3 láhve pita, může si sednout za volant a nic se mu nemůže stát. No, a potom nakupujte u odborníků.
1: To je závěr dnešní humoriády, ve které hostovala sympaticky Saskia Burešová. Děkujeme za to.
2: Ano, děkuji taky, děkuji všem posluchačům.
1: Pavel Kučera přeje nejen Saskii, ale i vám všem krásné léto i dál a těším se na slyšenou.
2: Krásné léto a těším se na vás.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Část republiky zasáhnou silné bouřky, objevovat se mohou až do pátku. Po dálnici u Jihlavy jela opilá řidička kamionu, měla přes 2 promile alkoholu. Fotbalisté Plzně mají spožděný odlet na zápas předkola Evropské ligy. Zítra čekáme převážně zamračeno, přeháňky a bouřky, teploty až 30 stupňů. Připravené jsou zprávy, ve studiu je s nimi Karel Pěška. Do Česka dorazí další silné bouřky. V noci na zítřek zasáhnou Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj. Zítra odpoledne se objeví hlavně na Moravě a ve Slezsku. Bude je provázet vydatný přívalový déšť, až 2 cm kroupy a vítr s nárazy kolem 70 km v hodině. Podle Pavla Borovičky z Českého hydrometeorologického ústavu by podobné počasí mohlo vydržet až do víkendu.
4: Pravděpodobně nejsilnější bouřky z následujících dnů můžeme očekávat v pátek odpoledne a v noci na sobotu. Prozatím se nedá jednoznačně určit, kudy by měly ty nejsilnější bouřky postupovat. Nejnižší pravděpodobnost, že se vyskytnou, je na severozápadě našeho území.
2: Řidičku kamionu s více než 2 promile alkoholu v krvi zastavili policisté na 111. kilometru dálnice D1 u Jihlavského Pávova. Při opakované dechové zkoušce jí naměřili 2,42 promile. Zakázali jí proto pokračovat v jízdě, zabavili jí řidičský průkaz a odvezli na služebnu. V případu policisté vedou zkrácené přípravné řízení a ženě předali záznam o sdělení podezření. Potom ji propustili na svobodu. Téměř 50 studentů z tuzemska i ze zahraničí se účastní letní žurnalistické školy v Havlíčkově Brodě. Za jeden týden si pod vedením lektorů vyzkoušejí psaní článků nebo tvorbu rozhlasových a televizních reportáží. Organizátoři letos upravili nabídku skupin, ze které si studenti vybírají, vysvětluje jedna z pořadatelek Monika Brodhánková.
5: Místo skupiny PR a marketing, která byla taková hodně široká a co si budem povídat, to je oblast, na kterou se teď rojí desítky kurzů a vytvořili jsme skupinku tiskový mluvčí. Takže tam je letos největší zájem, možná i s ohledem na to, že to je novinka.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odvolal náměstkyni šéfa své kanceláře Irinu Mudrou. Učinil tak po zprávách, že je cílem vyšetřování korupce. Národní protikorupční úřad a speciální protikorupční prokuratura dnes oznámili vyšetřování skupiny, která kromě Mudré zahrnuje bývalého poslance nebo předsedy představenstva a dozorčí rady státní banky. Podle agentury Reuters jsou podezřelí z vyprání v přepočtu 70 milionů korun. Peníze prý použili jako kauce pro obviněné v korupčním případu v energetice.
3: Sport.
2: Fotbalisté Viktorie Plzeň čekají na odlet k prvnímu utkání závěrečného předkola Evropské ligy do Bělehradu. Plánovaný let v 11 hodin z Prahy se kvůli technickým problémům neuskutečnil. Mluvčí Viktorie Václav Hanzlík vysvětluje, jak zpoždění ovlivní předzápasový program týmu.
6: Máme nějaké plány ohledně tiskových konferencí, tréninku v místě utkání přímo v Bělehradě. Jsme ve spojení jak s delegátem zápasu, tak s místním klubem, s Slezanou zvězdou, abychom toto vyřešili a mohli jsme to absolvovat, i když třeba s nějakým časovým posunem.
2: Plzeň se s Červenou hvězdou Bělehrad utká zítra od 20 hodin. Později začnou v kvalifikaci konferenční ligy zápasy Hradce Králové na hřišti Panathinaikosu a Jablonce na stadionu Rangers.
3: Počasí.
2: V Náměšti nad Oslavou nebo Velkém Meziříčí je teď 26 stupňů, v Přibyslavi 24. Během noci teploty klesnou na 19 až 16. Zítra nás čeká nejdříve polojasno až oblačno a ojedinělé přeháníky. Odpoledne bude zataženo, dostaví se déšť a bouřky, na východě Vysočiny i silné s nárazy větru kolem 70 km za hodinu nebo i s kroupami do 2 cm. Večer začnou srážky ustávat. Teploměr ukáže 27 až 30. 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na Třebíčsku opatrně na průtahu obcí Ohrazenice, je tam na vozovce rozlitý olej. A olej na silnici je také na D1 za Velkou Bíteší na 166. kilometru ve směru na Brno. Je tam neprůjezdný pravý pruh a odstavený kamion potkáte na D1 na 116. a půltém kilometru ve směru na Prahu. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Krátce po 17. hodině začíná ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina Den v kraji. Pokud rádi v létě objevujete zámky, hrady nebo zříceniny, tak teď pro vás máme jeden tip. Kolegyně Adéla Zachová se vydala na romantickou zříceninu hradu Rokštejn na Jihlavsku a my se s ní už za chvíli spojíme.
0: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den na Vysočině? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. Velké množství starostů a zastupitelů podle průzkumu Svazu města obcí čelí kyberšikaně. Na sociálních sítích se stále více setkávají s osobními útoky, které mají často vulgární charakter. Pro Český rozhlas Vysočina to uvedla ředitelka Svazu Radka Vladyková. Tématu se budeme podrobně věnovat už za pár minut. Panenská rosíčka na Jihlavsku hostí tábor mladých badatelů nazvaný T-Expedice. 20 účastníků z celé republiky tento týden pracuje ve skupinách zaměřených na robotiku, elektrotechniku nebo IT. Na poslední den tábora připravují veřejnou prezentaci své práce, přibližuje spoluorganizátorka Jana Hamplová.
2: Tato prezentace bude zároveň streamovaná online, takže pokud by se někdo chtěl podívat, tak na našem webu talnec.info bude zveřejněný odkaz.
1: Na tábor mladých badatelů se vrátíme po půl šesté v podrobnější reportáži. Stav pěší lávky přes řeku Balinku u soutoku s Oslavou prověří Velké Meziříčí. Město zadalo diagnostický průzkum. Výhledově chce lokalitu zatraktivnit a více vizuálně propojit s okolím. Má přímo navazovat na budoucí náplavku, vysvětluje bezpartijní starosta Alexandros Kaminaras.
3: Ono to je vlastně takové spíš pobytové schodiště. Takové místo, kde se člověk může zastavit, kde může trošku vydechnout.
1: V Telči dnes začal fungovat nový poeziomat. Jedná se o plochou rouru, ze které znějí básně, písně nebo historické nahrávky. Poeziomat stojí v lokalitě Na Parkáně před bývalou synagogou. Nabídne díla autorů spjatých s Telčí, třeba Ivana Martina Jirouse. Zazní i folklorní soubor Podjavořičan nebo autentický záznam hlasu malíře Jana Zrzavého. Takový byl přehled regionálních událostí. Den v kraji pokračuje a dobrý poslech přeje Karel Pěška.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Na Českém rozhlase Vysočina posloucháte Den v kraji. Starostové a také další členové zastupitelstev v poslední době čelí velkému tlaku zejména na sociálních sítích. Vyplývá to z průzkumu Svazu měst a obcí České republiky. Kritika často přerůstá i v osobní útoky hraničící podle představitelů svazu s kyberšikanou. Je to prý jedna z příčin klesajícího zájmu o veřejnou službu v některých obcích.
1: Někteří stávající zastupitelé kandidují znovu. Pár lidí se přihlásilo, pokud vím, tak se přihlásili sami, ale některé jsme se snažili přesvědčit, přemluvit, aby kandidovali taky. Ale ta úspěšnost nebyla moc velká.
2: O mandát v sedmimístném zastupitelstvu Rynárce na Pelhřimovsku se letos uchází pouhých 10 kandidátů. A to prý ještě některé museli přemlouvat. Podle bezpartijního starosty Jana Pikla to tak ale nebylo vždycky.
1: Pamatuju si roky, kdy bylo třeba 19 kandidátů, teď jich je fakt jenom 10.
2: Čemu to přisuzujete?
1: Myslím si, málo kdo chce převzít odpovědnost za cokoliv. Vždycky je jednodušší kritizovat, říkat, co by se mělo, nebo jak tohle, nejlépe to napsat někde na Facebook. Teďka máme třeba, řeknu, období sucha, že jo, sucho je v celé Evropě, ale v podstatě nejenom u nás, ale v každé vesnici slyším, jak vlastně za to sucho, že nemají vodu, může většinou starosta nebo zastupitelstvo.
2: Právě rozvoj sociálních sítí může některé kandidáty odradit. Na internetu se totiž stávají často terčem nejenom kritiky, ale i osobních útoků. Vyplývá to mimo jiné i z dat dotazníkového šetření, které zorganizoval Svaz měst a obcí. Do toho se zapojilo 769 respondentů, zejména starostů, říká výkonná ředitelka svazu Radka Vladyková.
3: Se setkávají s velice jaksi vulgárními výrazy vůči svým osobnostem. Ženy pak mnohdy, že jsou napadány za to, jestli mají šaty menší nebo větší, výstřih větší nebo menší a tak, takže jsou to opravdu útoky osobní. Jsou tací starostové a zastupitelé, kteří opravdu už z důvodu šikany a toho, že jsou neustálým terčem ve své obci, už odmítají dále kandidovat.
2: Tlak na starosty a zastupitele se nezřídka podepisuje i na zdraví.
3: Výrazný dopad tlaku na psychickou pohodu popsalo 40% dotázaných a 75% dotázaných uvedlo alespoň mírné zdravotní potíže související s výkonem veřejné služby.
2: Situace se podle Vladykové výrazně zhoršila až v posledních letech. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, kde taky vysíláme Den v kraji.
1: Regionální stopař.
0: Nad údolím řeky Brtnice najdete romantickou zříceninu hradu Rokštejn. Mezi Přímělkovem a Panskou Lhotou na Jihlavsku kdysi stávaly dva gotické hrady, svěží a dodnes lákají nejen turisty, ale i archeology. My už tam máme i regionálního stopaře Adélu Zachovou. Adélo, co na tomto místě dnes můžeme vidět?
2: Dobrý podvečer, já jsem teďka na velice tichém a klidném místě, kam také můžete zavítat pohodlně na kole, protože tato lokalita je cyklisty hodně vyhledávaná. A je pro mě poměrně těžké si představit, že tu dříve stály dokonce dva paláce. Tím nejvýraznějším pozůstatkem hradu je hranolová věž, která dosahuje výšky 17 metrů. Pak jsem tady objevila i torza dvou hradů, horního a dolního, a také zbytky hradeb. No a tento hrad nechal postavit ve 14. století markrabě Jan Jindřich a jednalo se o poměrně velkou stavbu. A pak hrad patřil Valdštejnům, kteří ale přesunuli své sídlo do Brtnice. No a koncem 15. století Rokštejn dobilo vojsko uherského krále Matyáše Korvína, hrad zničilo a poté už pouze pustl.
0: Když se ještě vrátím zpátky do minulosti, co všechno na hradě dříve bylo?
2: Já jsem zjistila, že takzvaný dvojhrad měl například velké reprezentační sály, krby, kachlová kamna a v dolním paláci bylo i horkovzdušné vytápění, takže ten ohřátý vzduch tak proudil kanály v podlaze a hrady tu tedy měly na svou dobu poměrně velmi moderní vybavení.
0: Říkali jsme, že toto místo zajímá i archeologii. Co tam zatím našli?
2: Výzkum tu probíhá už od roku 1981 a přinesl řadu nálezů. Co je ale zajímavé, tak v základech věže archeologové našli kostru novorozence a podle nich to byla takzvaná stavební oběť, což byl starý rituál, který měl stavbu ochránit. No a potom dalším nalezištěm je malá věž u brány, tam se třeba nebo například našly i kostěné hrací kostky.
0: Povídali jsme si s naším regionálním stopařem Adélou Zachovou, která navštívila zříceninu hradu Rokštejn a taky nás tam pozvala. Díky za to a naslyšenou.
2: Děkuji, hezký podvečer.
1: Český rozhlas Vysočina, Den v kraji.

0: Českém rozhlase Vysočina posloucháte Den v kraji. Dnes se byla hostem dobrého dopoledne kastelánka hradu Roštejn Kateřina Rozinková. Pozvala nás na další ročník festivalu Jazz na Roštejně, který proběhne už tuto sobotu, a prozradila taky, na kterého z letošních účinkujících se těší nejvíc.
1: Určitě velmi zajímavá bude účast pana Jana Smikmátora, který bude vlastně tou hlavní hvězdou, vyvrcholením celého toho festivalového programu. Jedná se o jazzového zpěváka, který jako první měl svůj solový koncert v Carnegie Hall z těch českých interpretů, takže rozhodně to bude velké lákadlo a velká zajímavost i pro mne si ho poslechnout zde naživo. A dále jsme moc rádi, že se nám podařilo získat účast paní Jany Koupkové, která už na jazzu na Roštejně vystoupila před několika lety a měla znovu vystoupit loni, ale díky náhlé zdravotní indispozici to nebylo možné, takže letos doufejme všechno klapne.
2: Kdo všechno se nám tedy letos na akci Jazz na Roštejně představí?
1: Představí se nám například uskupení Dixie Friends, což je uskupení ze základní umělecké školy z Chotěboře. Vystoupí také první srpen, což je takový zvláštní název a jedná se o kapelu složenou z členů konzervatoře Jaroslava Ješka v Praze, kteří svůj první koncert měli právě 1. srpna, ne letošního roku, ale těch let předchozích. Potom už se posuneme k těm velkým jménům. Vystoupí nám Jana Koupková s kvartetem, také přední český jazzový kytarista Libor Šmolda s kvartetem, a program bude ukončen vystoupením pana Jana Smikmátora.
0: Vstupenky jsou stále v předprodeji a k dostání budou i na místě. Zítra po 10. hodině navštívíme pro změnu letní žurnalistickou školu, kde vyspovídáme řadu zajímavých hostů, mimo jiné i zástupce šéfredaktora deníku E15 Jana Novotného. Tak se nás nalaďte i zítra dopoledne. Jsme Český rozhlas Vysočina.
3: Den v kraji.

0: A díte Český rozhlas Vysočina a taky Den v kraji. Mladí badatelé z celé republiky se tento týden sešli v Panenské Rosičce na Jihlavsku. Účastní se tábora takzvaného T-expedice, na kterém programují vlastní počítačovou hru, vyrábí robotická zařízení a zkoumají taky jadernou fyziku v praxi. Hlavní útočiště pro své pokusy našli v budově tamního obecního úřadu.
1: Dobrý den. Teda, tady to vypadá. Jeden otevřený notebook vedle druhého, spousta drátů, nářadí.
2: Filip Minárek studuje třetí ročník gymnázia ve Žďáři nad Sázavou.
3: Náš cíl je tady udělat točící se holografický displej, což odborně se nazývá POV displej. A je to v podstatě vrtule, na které je LED pásek, který se postupně přepíná a tvoří to holografický displej. Zatím máme tady funkční vrtuly.
1: Jo, to bude tady ta. Můžu s ní zatočit? Nebo radši na to nešahat?
3: Určitě, já můžu klidně zapnout.
1: Jedno připojení, druhé.
3: Motor zapípá a začne se točit.
1: Točí se velmi rychle. A na ní teda bude nějaký ten LED pásek a bude něco zobrazovat.
3: Na tom se budou postupně přepínat LED diody a bude to s nějakou frekvencí zobrazovat obraz, který bude i průhledný.
1: A už víte, jaký obrázek to bude?
3: No, to záleží, jaký se tam nahrajeme.
1: Bude to práce na celý týden, nebo ještě chcete něco k tomu stihnout?
3: To by byla asi naše práce na celý týden, ale podle mě to moc nevíde.
1: Jak to?
3: Protože to je...
1: Vrtule už frčí.
3: Vrtule je zdaleka ta nejjednodušší věc na tom, navzat ten program bude složitější, zatím to jde pomalu relativně. Takže já bych řekl, že týden bude tak akorát na to.
2: Jiná skupinka měří radiaci v obci a data přináší do mapy. Další tým programuje vlastní počítačovou hru. Tábor má letos 20 účastníků od základní školy až po garanty z vysokých škol. Mají se naučit podle spoluorganizátorky Jany Hamplové hlavně spolupráci.
4: Já si třeba osobně hodně vážím atmosféry toho prostředí, toho bezpečného prostředí, které tady máme, kdy každý účastník může přijít za někým jiným a zkusit se poradit třeba o nějakém problému, který aktuálně řeší ve své sekci. Vznikají tady nové myšlenky a hrozně mě baví to inspirativní prostředí.
1: Nebojí se zeptat.
4: Nebojí se zeptat, přesně tak.
2: Své výsledky a nebo výrobky pak budou táborníci prezentovat v pátek ve 14 hodin v živém přenosu na YouTube. Z Panenské Rosičky Veronika Bartes-Vohrelíková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Vysílání Českého rozhlasu Vysočina právě teď posloucháte Den v kraji.
1: Počasí.
0: A zdravíme taky meteoroložku Jitku Kučerovou. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
0: Teď máme docela příjemně, vydrží nám takové počasí i v noci na zítřek.
2: Částečně ano, ona se přece jen nějaká oblačnost na Vysočině objevuje, převažuje polojasno, ale může být chvílemi ještě i oblačno a také na severu kraje je nějaká malá možnost, že se objeví přehánka, nicméně pak v průběhu večera se oblačnost většinou rozpustí, no a v první části noci čekáme oblačnost jenom malou nebo téměř žádnou. Pak znovu ve druhé části noci bude oblačnost přibývat a kránu se k ní mohou přidat ojedinělé přehánky, případně i bouřka. Teploty by měly klesat mezi 19 až 16 stupňů, v údolích při slabém větru kolem 15. Vítr slabý, zpočátku teď ještě někde mírný, jižních směrů. Kránu se pak zítra vítr bude měnit na západní a opět zesílí na mírný.
0: No a bude nějaký ten stupeň zítra teplej než dnes?
2: Bude o pár stupňů, 27 až 30 stupňů zítřejší maximální teploty, ráno dopoledne polojasno oblačno s nějakou jenom ojedinělou přehánkou. Během odpoledne se zítra bude postupně zatahovat, bude přicházet frontální vlna i se srážkami, takže někdy později odpoledne k večeru začne od jihozápadu, asi hlavně přes východní polovinu kraje postupovat pásmo deště, přehánek a bouřek. Ty bouřky mohou být i silné, hlavně se nárazy větru i třeba kolem 70 km v hodině, případně srážky, které přinesou lokálně, mohou být i kolem 20 mm. No a vítr zítra mírný západní až jihozápadní.
0: A počasí nám předpověděla meteoroložka Jitka Kučerová. My vám za to děkujeme. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.

0: Vysílání Českého rozhlasu Vysočina jste slyšeli Lenku Filipovou s písničkou Norský dřevo. Dnešní den v kraji je u konce. Na zítřek samozřejmě pro vás chystáme další témata. Stejně tak už tuto chvíli jsou připravené dechovky pro Vysočinu, kdy si budete moci vybrat vaši oblíbenou dechovkovou píseň a taky v našem vysílání komukoliv poslat přes číslo 22 155 49 99. Dnešním průvodcem dechovek pro Vysočinu vám po 18. hodině bude kolega Jože Kolář.
1: Český rozhlas Vysočina, den v kraji.

0: také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Senátoři chtějí změny v zákonu o EET, neměla by se například vztahovat na bezhotovostní platby. Vodní ráj v Jihlavě dokončuje nový saunový svět. V Mariánských Lázních se lidé rozloučili se spisovatelem Vladimírem Páralem. Zítřek bude většinou zamračený, počítat musíme s přeháňkami a bouřkami, teploty až 30 stupňů. Máme pro vás zprávy, u poslechu vás vítá Karol Pěška. Zákon o znovuzavedení elektronické evidence tržeb neprošel senátem a vrací se do sněmovny. Senátoři žádají třeba zrušení EET pro bezhotovostní platby, což už v minulosti nařídil ústavní soud. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO by se tím ale stát připravil o analytické údaje a možnost odhalovat šedou ekonomiku. Další pozměňovací návrh ruší limit pro daňové osvobození zdravotních benefitů zaměstnanců, který je v původním návrhu stanoven na 50 tisíc korun ročně. Ministryně Schillerová změny odmítá.
4: Prošly 4 pozměňovací návrhy, které vůbec nedávají smysl. Já si myslím, že jsem tam teda docela se věnovala tomu vysvětlování, argumentaci. Vůbec nepřipadá v úvahu, že by mohla projít senátní verze, takže my musíme dát dohromady 101, což se nám bezesporu podaří.
2: Senát následně odmítl další zákon sněmovny. Po EET neprošel ani ten o státních zaměstnancích. Podle vládní koalice měl nahradit dosavadní služební zákon a usnadnit výměnu úředníků. Opoziční strany, které mají v Senátu většinu, ale namítali, že tyto změny destabilizují státní správu. Nový saunový svět otevře Jihlavský vodní ráj, nabídne 5 saun, parní kabinu nebo odpočívárny s krbem. Provoz by měl zahájit 11. září. Náklady na stavbu přesahují 100 milionů korun a součástí investice je i nový bazén pro rodiče z Batolaty.
5: Jedna ze saun nabídne prostor až pro 60 lidí. Konat se v ní budou také saunové rituály. Vodní ráj teď čeká i pravidelná údržba krytých bazénů. Od 17. srpna budou vypuštěné a pracovníci opraví i jejich technologické části. Znovu se otevřou až s novým saunovým světem. Magdalena Machová, Český rozhlas.
2: V Mariánských Lázních se dnes veřejnost naposledy rozloučila se spisovatelem Vladimírem Páralem. Zemřel 9. srpna, den před svými 94. narozeninami. Na mši do kostela na nebevzetí Panny Marie přišla asi 50 lidí.
6: Vladimír Páral byl vždy veselý člověk a určitě si přál, abychom vzdali hold jeho životu.
7: Zádušní mši vedl farář Řehoř Pavel Urban. Mše se zúčastnila asi 50 lidí. Jednou z nich byla Bohuslava Májová.
8: Dokonce jsme spolu jednou tančili i na hlavní třídě, kdy mě vyzval. Berli dal mé kamarádce a tančili jsme spolu před davy lidí.
7: Vladimír Páral pobýval od 90. let střídavě v Praze a v Mariánských Lázních.
9: Mariánské Lázně nazýval Velké líbeznice, protože všechno se mu tady líbilo. Lidi, kolonáda, prameny.
7: Popisuje jeho přítel Jaroslav Beneš. Z Mariánských Lázní Václav Malý, Český rozhlas.
3: Sport.
2: 4 čeští tenisté se představí v 8. finále turnaje v Cincinnati. Mezi muži nastoupí za půl hodiny Jakub Menšík proti Argentinci Tirantemu. Jako první ze 3 Češek se Linda Nosková utká s Američankou Anisimovovou, Marie Bousková pak vyzve domácí favoritku Goffovou a na závěr programu se Sára Bejlek střetne s běloruskou Sabalenkovou.
3: Počasí.
2: V Havlíčkově Brodě nebo Dukovanech je právě 27 stupňů, v Novém Rychnově 25. Během noci teploty klesnou na 19 až 16 stupňů. Zítra nás čeká nejdříve polojasno až oblačno a ojedinělé přeháníky. Odpoledne bude zataženo, dostaví se déšť a bouřky, na východě Vysočiny i silné s nárazy větru kolem 70 km za hodinu nebo i s kroupami do 2 cm. Večer začnou srážky ustávat. Teploměr ukáže 27 27 až 30 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 raději zpomalte mezi Velkým Beranovem a Pávovem na 116,5 kilometru ve směru na Prahu. Stojí tam odstavený kamion. Šťastně dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Je krátce po 18. hodině a já vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji příjemný a pohodový start do dnešního večera. No a ten jako vždycky obstarají dechovky pro Vysočinu každý den. Mezi 18. a 19. hodinou plníme vaše dechovková přání a dnešek nebude výjimkou. 22 155 49 99 je telefonní linka do našeho studia a já už se teď moc těším na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace.
3: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Čechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A na výše zmíněném telefonu pojďme splnit první telefonické přání. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Jožo, zdravím vás a všechny posluchače tohoto krásného pořadu a prosil bych zahrát panu Štefanu Maheli z Havličkova Brodu k narozeninám a přeje mu rodina, kamarádi a známí všechno nejlepší, hodně zdraví, hodně ryb, protože je to rybář, aby hodně nachytal a ať se mu daří a vám taky, pane Jožo, a přeju vám i pěkný poslech a všem posluchačům tohoto krásného pořadu. Děkuji za zahrání a mějte se moc hezky a bude to moje sázava od Havlíčkobrodské 12ky si přál.
1: Dobře, tak mu také přeji i já všechno nejlepší a písničku rád posílám. Děkuji. Vám děkuji za telefonát a přeji hezký večer. Děkuji. Naslyšenou.
2: Hezký večer, naslyšenou.

0: Posloucháte středeční dechovky pro Vysočinu a plníme další telefonické přání. Koho teď zdravím ve vysílání? Dobrý den.
1: Zdravím, tady Markéta.
0: Markéto, povídejte.
1: Já bych chtěla poprosit zahrát mýmu tátovi k dnešním narozeninám. Za mě moji sestru, jeho malýho vnoučka, jeho manželku. A chtěla bych poprosit zahrát od Veselý trojky, já mám doma Máňu.
0: Mm-hmm. Dobře, a kolikáte narozeniny tatínek slaví, to bychom mohli prozradit, u chlapu se to může, co říkáte?
1: 58.
0: No krása, tak gratuluju i já, i celá rodina, no a Veselá trojka rovněž tak. Všechno nejlepší.
1: Děkuju
0: a písničku
1: moc.
0: Posíláme. Není zač, mějte se hezky, naslyšenou.

0: já jsem rád, že telefonní číslo 22 155 49 99 je ve Velké Pernamenci. Pojďme se podívat za dalším přáním. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, Joško, ještě jednou. Hezký podvečer všem posluchačům. Já bych dneska konečně chtěla poděkovat manželům Přibylovým do Vyskydní a Joškovi do Hrálce za jejich přání k mému svátku sobotnímu. A nechtěla bych jim jako poděkování nechat zahrát Láska jak studánka a moc jim za přání děkuju, že si vzpomněli a vám, Joško, přeju taky všechno nejlepší. A děkuji vám, že jste mě vzal do vysílání. A bude to písnička Láska jak studánka od Záhořanu.
0: Dobře, tak se mějte hezky, paní Hanko. Děkuji za telefonát, ať se daří. Naslyšenou, hezký večer.
1: Naschlejš.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A také Honzou z Brna, kterého vítám ve vysílání. Ahoj.
2: Ahoj Jožko, zdravím tebe i všechny milovníky Dechovek pro Vysočinu. A dneska jsem tady s Jožkou Černým, jmenuje se Za tu horu, za Vysoku. A písničku pošlu tobě a pro ty všechny moje kamarády, tu celou velikou partu, od Batelova až po Lanžhod. Pošlem to Kubovi do Jihlavy do taxíku, manželům Nececovým do Skály, Líže do Kališť, Pepovi do Chřenovic a všem těm kamarádům. No a pro mě tady do práce na noční směnu, aby mě to rychle oteklo.
1: Dobře, tak se mi hezky díky za výběr a ať písnička udělá radost. Ahoj.
2: Ahoj.

0: Joška Černý odchází, paní Slávka Střebíče přichází. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Jožo, a všem posluchačům. Dneska nechávám zahrát takovou smutnou písničku, ale krásnou, od Tufaranky Smuténku. Chtěl všem, co mě i manželovi nechávají hrát, a to paní Janě a Květoslavu Pavličkovým z Koječina, Majce a Standově Lesjaksovým ze Skály, Jardovi a Janě Přibilovým z Vyskytné, Jirkovi Prokopovi ze Zdislavic, Milovi Vackovi z Vilémovic, Vaškovi Šebestovi ze Želiva, Honzovi z Brna a panu Frantovi Nešporovi z Kněžic. A také tuto písničku posílám panu kuchaři z hotelu v Třebiči. Vám srdečně děkuji, pane Jožo, a někdy zase na shledanou.
0: Budu se těšit, mějte se hezky, pěkný večer a ať se písnička všem líbí. Naslyšenou.
1: Vám také děkuji.

0: Dechovky pro Vysočinu pokračují s dalším telefonátem. Hezký podvečer, koho zdravím v našem vysílání právě teď.
1: Dobrý večer, podvečer. Tady je Sávka z Velkého Mateřičí. Pane Kolá, zdravím vás a všechny posluchače. A prosím o písničku Pampělišky zlaté pro manžela do nebička. Dnes by se dožil 93 roku. Vzpomíná manželka a jsem Slávek s rodinou. Děkuji za zahrání a někdy zas na zledanou.
0: Nemáte zač, mějte se hezky, písničku posíláme.
1: Děkuji mnohokrát,
0: vítáte na zledanou.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A v tuto chvíli také s Jardou Zdačec, kterého vítám ve vysílání. Ahoj.
2: Ahoj, Jožko. Dnešní písničku pošlu Lidu se do Kajišť, Kajišť se do Dačic, Růžence do Růžené, do Batelova, Věře a Mirkovi, Pepovi a jeho manželce Janě. Už jsem teda rád, že se vrátil z těch kázní, že se bude ve svém působišti v Batelově, že jo, bude mu mít tady kousek blíž, jako, že byl dost daleko poběry. Jo, tak a ještě písničku pošlu Mílovi a jeho manželce Janě do Hřebníka a Jožko, písnička bude taky pro tebe a je s Baboukama, jmenuje se V té koruně, přeji příjemný poslech. Jožko, naslyšenou,
1: mějte hezky. Díky, měj se krásně, ahoj.
2: Ahoj.

0: pojďme splnit další přání. Dobrý den.
1: Hezký podvečer, Jožko, tady Hanka Marešová z Jihlavy. Já bych prosila zahrát písničku Na fouky větříčku od Malý muziky Na uše Pepíka pro Václava Culku, pro Helenku Vítkovou z Nového Rychnova a Ludvíka Smolu z Třeště. Jsou to naše kamarádi, kteří v dnešních dnech mají svátky, tak jim s pokouškem přejem hlavně hodně zdraví, hodně štěstí, lásky a ať se jim splní všechno, co si přejou. Písnička taky bude pro vás a pro všechny posluchače tohoto krásného pořadu. A děkuju vám.
0: Já taky moc krát děkuju. Písnička je připravená, věřím, že všechny potěší. Mějte se hezky a naslyšenou. A přidám ještě jedno přání. Dobrý den. Chtěla bych prostřednictvím vašeho rádia popřát našemu milovanému dědovi panu Jaroslavu Hekrdlovi z Uhřínovic k dnešním narozeninám. Milý dědečku, k narozeninám ti přejeme jen to nejlepší. Jsi náš největší bojovník a jsme na tebe neskutečně pyšné. Děkujeme za tvou sílu, lásku i tvůj skvělý humor. Přejeme ti hlavně pevné zdraví a spoustu energie. Máme tě celým srdcem rádi. Tvoje vnučky z Přísaky. Výběr písničky necháme na vás. Děkujeme a přejeme krásný den, napsala Veronika Doležalová. Krásné přání pana Hekrdlu z Uhřínovic zdravíme a gratulujeme a věřím, že jeho písnička potěší.

Dobrý den, prosím o zahrání písničky pro spolužáka Jaroslava Krůle z Hraltic, který dnes 19. srpna slaví narozeniny. Jaroslave, k tvým dnešním narozeninám ti přejeme nejen pevné zdraví a štěstí, ale také spoustu lásky, klid, pohodu, žádnou nehodu, spokojenost, radost a úspěchy. To ti přejí spolužáci 9. a z Okříšek ročník 48-49, napsala Jaroslava Vencovská, která má také na starosti kroniku Sboru dobrovolných hasičů. A já čtu další přání, tím pádem i pro Jaroslava Krůle, protože je také hasič. Dobrý den, prosím o zahrání hasičské písničky pro naše členy hasiče Jaroslava Krůle, který slaví dnes 77 let, a Miroslava Lazárka, který slaví dnes 61. Oba jsou z Hraltic, vše jen to nejlepší, především moc pevné zdraví, hodně štěstí, spoustu lásky, pohody, žádné nehody, spokojenost a radost vám přeje Sbor dobrovolných hasičů z Hraltic. Děkujeme za zahrání.

Dnešní dechovky pro Vysočinu končí, ale ty další se chystají a budou tady zase zítra mezi 18. a 19. hodinou. Loučí se i Jožek Kolář, ten se na vás ale těší už zítra po 9. Mějte se krásně.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: 19 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Ministr Klempíř vyjednal peníze pro muzea a živou kulturu. Velké Meziříčí chce upravit lávku přes balinku a propojit ji s náplavkou. Třebíjský cyklista Jan Hirt je v nominaci na španělskou Vueltu. Zítřek bude většinou zamračený, počítat musíme s přeháňkami a bouřkami, teploty až 30 stupňů. Máme pro vás zprávy, u poslechu vás vítá Karel Pěška. Muzea, galerie a další instituce spravované Ministerstvem kultury příští rok nebudou propouštět ani zdražovat vstupné. Pojednání na ministerstvu financí, to řekl ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Ze státního rozpočtu by chtěl pro příští rok získat 20 miliard korun, což je o 2,5 miliardy více než letos. Jestli se mu podařilo ministrini Alenu Schillerovou z ANO o této částce přesvědčit, zatím Klempíř neřekl.
4: Kultura rozhodně nebude bita. Máme tam na investice, máme na živou kulturu, která si myslím, že si zaslouží daleko větší podporu, než měla.
2: O budoucím financování České televize a Českého rozhlasu Otto Klempíř s Alenou Schillerovou nemluvil. Velké Meziříčí prověří stav pěší lávky přes řeku Balinku u soutoku s Oslavou. Město zadalo diagnostický průzkum, výhledově chce lokalitu zatraktivnit a více vizuálně propojit s okolím. Má přímo navazovat na budoucí náplavku, vysvětluje bezpartijní starosta Alexandros Kaminaras.
5: V našich podmínkách to nebude taková ta náplavka, kterou znáte z velkých měst, kde ostatně také často tečou mnohem větší, širší řeky. Ono to je vlastně takové spíš pobytové schodiště, takové místo, kde se člověk může zastavit, kde může trošku vydechnout. Místo, které trošku maže tu výškovou hranici mezi tou horní komunikací, chodníkem a tou spodní plochou u říčky Balinky.
2: Izraelská armáda poprvé připustila možnost, že v roce 2024 v pásmu Gazy střílela na auto, ve kterém byla pětiletá palestinská dívka a její rodina. Incident bude vyšetřovat spolu s dalšími čtyřmi případy, informuje o tom televizní stanice CNN. V dřívějších prohlášeních armáda zapojení do smrti rodiny odmítala. Případ byl hodně medializovaný a Hind Radžábová se stala symbolem dětí trpících v konfliktu mezi radikálním hnutím Hamas a Izraelem.
3: Sport.
2: Cyklista Jan Hirt nechybí v nominaci týmu NSN na španělskou Vueltu. Poslední Grand Tour sezóny začne v sobotu. 35-letý rodák z Třebíče ji pojede po osmé v kariéře.
3: Počasí.
2: V Libici nad Doubravou je právě 27 stupňů, v Černovicích nebo Vatíně 25. Během noci teploty klesnou na 19 až 16. Zítra nás čeká nejdříve polojasno až oblačno a ojediněle přeháníky. Odpoledne bude zataženo, dostaví se déšť a bouřky, na východě Vysočiny i silné s nárazy větru kolem 70 km za hodinu nebo i s kroupami do 2 cm. Večer začnou srážky ustávat. Teploměr ukáže 27 až 30 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na dálnici D1 zpomalte u Větrného Jeníkova na 103,5 km ve směru na Prahu. Kvůli pracím na vozovce tam cestáři uzavřeli levý pruh. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistra jako jazyková korektorka samozřejmě nachází chyby v těch materiálech, které dostává, v různých knihách, příručkách, ale určitě si i přečtete noviny, časopisy a tak jako s profesionální deformací nacházíte chyby i tam.
2: Přesně tak. Ono při tom typu zpráv, co se na nás dneska valí, je vlastně ten vedlejší efekt, že si tam všimnu nějaké nesrovnalosti, je fajn.
1: Vy jste našla v jednom časopise Češi budou dřít bídu. No co tam je špatně? Tam bylo malé č, nebo co?
2: Ne, ona se ta bída tře. Máme takové rčení třít bídu snouzí a to sloveso třít dříve se užívalo aktivně i ve významu trpět. Takže to rčení znamenalo trpět bídu a ještě navíc nouzi. No a tady dotyčný zjevně chtěl říct tedy, že se budeme nacházet v těžkých životních podmínkách v trvalém nedostatku. No ale použil tam sloveso, které tam významově nepatří.
1: Dobře, takže třeme bídu, nedřeme bídu, co závodníci na hvozdu. Tak to nevím, co tím chtěl autor říct, ale to jste našla. No, možná chvost, že tam měl být?
2: No, říká se být na chvostu, třeba být na chvostu událostí, být ve vleku těch událostí. A tak si myslím, že tady mohlo to být nezáměrné, anebo opravdu z neznalosti, nebo to tam nějaký ten textový editor doplnil.
1: Což je vlastně taky příznačné pro dnešní dobu, že někdy to nemusí být neznalost autora, ale že to opraví různé T9ky a jazykové korektory v různých editorech a my už si pak nevšimneme, že nám to opravili.
2: Přesně tak.
1: Dobře, co spojení? Bylo to mementem na tragickou smrt. Tady odhaduju, že bude nějak špatně přiřazený pád nebo předložka, která tam nemá být.
2: Je to pád špatně a vlastně je to i významově trochu špatně, řekněme, protože memento v češtině se užívá ve významu výstraha, varování. Takže varování na tragickou smrt nedává úplně smysl.
1: Takže jak by to mělo být? Mementem před tragickou smrtí nebo mementem tragické smrti, teď nevím?
2: Úplně bez předložkový pád, ano. Memento tragické smrti. A tam jde o to, že v češtině to memento je podstatné jméno a nemá žádnou povinnou vazbu. Takže ta tam nepatří. Možná ten dotyčný pisatel, pisatelka měli na mysli to latinské memento mori, které se překládá jako pamatuj na smrt.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že se Venuše otáčí kolem své osy opačným směrem než všechny další planety naší sluneční soustavy? Tento způsob rotace se nazývá retrográdní a kvůli této obrácené rotaci vychází na Venuši slunce na západě a zapadá na východě. Původ této anomálie je záhadou. Dříve se uvažovalo o srážce s jiným tělesem, dnes se častěji hovoří o působení slapových sil slunce na atmosféru, které by mohlo rotaci Venuše zcela zastavit, případně v kombinaci s torzními silami na hranici pláště a jádra i otočit. Atmosféra planety je totiž velmi specifická. Je velice hustá, což dříve znemožňovalo pozorování povrchu. Až s vývojem nových technologií byli vědci schopni sondu Magellan vyslat na oběžnou dráhu Venuše. Od dosažení oběžné dráhy Venuše v roce 1990 se věnovala výzkumu povrchu. Postupně byla její dráha snižována a při sestupu a zániku získala navíc velmi cenná data o atmosféře. Přestože je tedy Venuše Zemi nejblíže a má i podobnou hmotnost a velikost, rozdílů je mnohem víc.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Premiér slibuje víc peněz na léčbu závislostí, hlavně na platy adiktologů. Na Chomutovsku zemřeli 3 lidé po srážce auta s autobusem. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Na adiktologické služby by příští rok mělo jít víc peněz než letos. Po jednání vládní protidrogové rady to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Tento rok mají k dispozici 415 milionů korun. Podle premiéra je navýšení rozpočtu na protidrogovou politiku pro vládu prioritou. Peníze by podle Babiše měly jít třeba na platy adiktologů.
2: Tahle profese je náročná, je potřeba na ní vysokoškolské vzdělání. Pokud nějaká ta instituce hledá další lidi a nabízím 30 tisíc, tak asi za tyto peníze ty lidi nesežene.
0: Sněmovna pravděpodobně bude mít nový jednací řád. Senátoři se rozhodli, že se předlohou nebudou zabývat a ta tak míří k podpisu prezidentovi. Nová pravidla umožní třeba omezení řečnické doby při projednávání zákonů. To má zamezit blokování dolní komory obstrukcemi. Za návrhem stojí koaliční poslanci i zástupci opoziční ODS. Nový jednací řád by začal platit 15 dní po prezidentově podpisu. 3 lidé zemřeli po nehodě auta s autobusem u obce Pětipsy na Chomutovsku. Na síti X o tom informují hasiči Ústeckého kraje. Všichni zesnulí jeli v osobním autě. V autobuse byl podle mluvčího hasičů Lukáše Fajáka jen řidič, který vyvázl s odřeninami. Na místě teď zasahují 3 jednotky hasičů i záchranářský vrtulník. Silnice číslo 224 je uzavřená. Další test potvrdil výskyt norovirů u klientů pryznicových léčebných lázní v Jeseníku. Střevní chřipka se tam objevila před minulý víkend. Dohromady hygienici evidují 115 nemocných. Pokračuje mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
3: K dnešnímu dni byly hlášeny 4 nové případy onemocnění. V porovnání s předchozím obdobím tak hygienická stanice zaznamenává pokles počtu nově hlášených případů. Dosavadní vývoj epidemiologické situace může svědčit o účinnosti přijatých protiepidemických opatření.
0: Zdroj nákazy hygienici zatím neodhalili. Sport. České hokejistky prohrály na úvod Eurohockey Tour v Klotenu s Finskem 1-3. Porážkou tak začalo i angažmá nového trenéra. Američan Brian Idalsky nahradil na střídačce národního týmu Kanaďanku Karlu McLeodovou. V dalším utkání se Češky utkají zítra v 15:30 odpoledne se Švédskem. Počasí. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet, místy se přidají bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 v Brně směrem do Ostravy zůstává silný provoz za sjezdem na výstaviště. Pomaleji se jede mezi kilometry 191 a 196. Zpoždění čekejte kolem 10 minut. A na Pražském okruhu směrem na letiště opatrně mezi tunely. Na 11. kilometru stojí porouchaný kamion v pravém pruhu. Kolona se ale netvoří. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
4: Vynikající hokejista, držitel 2 Stanley Cupů, který týmu New Jersey Devils zůstal věrný od draftu až po poslední partii v NHL. Patrik Eliáš, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Patrik Eliáš, bývalý hokejový útočník, který 2 dekády strávil v NHL v týmu New Jersey Devils. Patriku, ještě se vám stále zdají sny o hokeji, o tom, že jste na ledě, že dáváte gól? Nebo je to pryč?
1: Sny se mi zdávají o hokeji, už ne tolik asi o NHL, ale spíše o slávy. ale samozřejmě hokej je stále mým koníčkem, mou i prací teď momentálně a když člověk prostě v tom je každý den, tak samozřejmě to podvědomí funguje a jsem rád, že prostě NHL je mým koníčkem teďkom jako fanoušek, to sleduji každý den, sleduji výsledky, sleduji naše kluky, sleduji, jak se komu daří a to prostě člověk asi úplně nevykleští prostě z těch hlavy a z toho DNA. No.
0: Takže ta pubeční šňůra zkrátka se nedá přetrhnout.
1: Ne tak lehce.
0: Ne tak lehce. Vy jste zmínil Slávii, ve které, v hokejové, Slávy, jste ano. Poradcem, je to ta funkce?
1: Ono se to trošičku změnilo, že jsem přešel do role sportovního manažéra, takže už to nějaký progres udělalo. Je pravda, že je to 2,5 roku, v listopadu to budou 3 roky, je to neskutečný, jsme se bavili, jak ten čas letí. Tak jsem tam přišel jenom jako poradce do týmu, který byl v nějaký určitý situaci, ale jsme rádi, že jsme za ty roky udělali progres společnou s prací, spolupráci všech lidí, kteří se na tom podíleli za ty roky a směřujeme správným směrem, což je dopředu a zlepšuje se nám jak výsledky, tak i ta atmosféra a baví nás to všechny, takže ten progres je fajn.
0: Baví vás to, baví to bez pochyby fanoušky, kteří jsou ale kultivovaní. Víte, na co narážím?
1: Vím, na co narážíte. Je to samozřejmě nešťastná situace a určitě tohle do jakéhokoliv sportu a nepatří a samozřejmě jsem rád, že se k tomu takhle postavili ty lidi, kteří měli a tvrdě apeluji na to, že tohle není součást profesionálního sportu, jakéhokoliv sportu. A já musím říct, že já jsem samozřejmě jezdím na ty stadiony ven a občas mi úplně udivuje, že jak fanoušci můžou být hrubí, svý děti bych tam kolikrát nevzal, protože co tam posloucháte, co ty výkřiky, já vím, že to patří k tomu nějakým způsobem, ale na druhou stranu mělo by to být trošku víc kultivovanější a přeci jenom chodí se tam za zábavou, za tím, aby jsme jako prožívali emoce, ale určitě ne ty negativní.
0: Co se s tím dá dělat? Tak, fanoušky, dá se s tím vůbec něco dělat?
1: Je to o vzdělávání samozřejmě, o tom, aby se o tom aby se povídalo, co je nějaké hranice jim dát. Samozřejmě je neskutečný, když kouknete na ty stadiony fotbalový, basketbalový, hokejový nebo jiný sporty, tak je neuvěřitelný prostě ty fanoušky sledovat. Já jsem obrovský fanda fotbalu, někdy občas si připadám větší než hokeje a jako ty chorea, tak mě to baví, jako to je, jako kvůli tomu tam kolikrát je ten fanoušek, jo, ale prostě to nesmí přesáhnout nebo překročit nějaké ty hranice, ale říkám, je to o tom, aby se vzdělávali, aby se jim vytyčili nějaké ty hranice, co jsou schopní nebo v kterých se můžou pohybovat ti fanoušci a ta kultura naše je potřeba, aby jsme ji nějakým způsobem nastavili i v rámci těch sportovních klubů. No.
0: Říká Patrik Eliáš, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je někdejší hokejový útočník, reprezentant Patrik Eliáš. V pátek ostatně startuje hokejové mistrovství světa. Nicméně doprovází ho nepřesvědčivý výkon teď na švédských hrách a také hodně omluvenek z NHL, ale i z Evropy. Bude to podceňovaný tým?
1: No já si zaprvé, asi se to dalo očekávat, neboť ta sezóna byla neskutečně našlapaná, pro ty kluky náročná, s tím, že samozřejmě byla olympiáda, díky tomu i pro ty hráče z Evropy, tak ten program byl nezvykle náročný. Pro kluky z NHL je na dvě akce takhle za rok je taky obtížný, hlavně fyzicky upřímně a samozřejmě i po té osobní stránce, po tom, co se týká rodina, tedy, takže je to pochopitelný a myslím si, že tohle je ideální čas, myslím si, že shodnou se v tomto většina jako lidí, který trošku hokej rozumí, že tohle je ideální čas dát prostor některým novým tvářím, mladším klukům a bylo to vidět i v rámci těch přípravných turnajů, že se tam objevili nový jména, kteří se i dostali do ty nominace, což je skvělý úplně bych nedával tlak na ten tým, aby prostě přivezli ty nejvyšší medaile, ale opravdu spíš koukat dopředu a že prostě něco budujeme, dáváme, kluci získávají zkušenosti a je tohle prostě možnost se dostat zase dál třeba do budoucna, takže já si nemyslím, že tenhle ten tým nemá na to, aby neuspěl, ale určitě, když se podíváme na ty jména všechny, který nejedou, tak jsme mohli mít silnější tým, ale je to pochopitelný, proč nejedou.
0: No a říkám si právě, že když to nebude, řekneme, hvězdný tým, bude třeba Pastrňák, když řeknu jedno hvězdné jméno, tak o to víc třeba bude mít touhu se předvést ti noví neokoukaní hráči a paradoxně by to mohlo přinést ten úspěch.
1: No, hlavně ti mladí hráči, jako je třeba Roman Červenka. Ne, já jsem jako...
0: Kapitán,
1: no,
0: ano.
1: Já musím říct, že to je jako neskutečný, v jaký formě on hraje, co předvádí. Myslím si, že je to pro český fanoušky parádní mít takovýhle hráče v naší lize a vidět ho každý týden na českých obrazovkách a je klobouk dolů, že se zúčastňuje většinu těch akcí, když může a i v tomhle věku prostě jemu by nikdo nevyčítal, že nejede jako na mistrovství světa po takhle dlouhý zrovna sezóně a jede. Takže pro ty mladé kluky, kteří tam jedou, kteří to zažívají poprvé třeba, tak je parádní sledovat ty profiky, tyhle, který mají ten jejich přístup a tohle je právě to parádní na tom, že ti kluci budou získávat zkušenosti a ano, můžou asi překvapit. Na druhou stranu máme talentovaný hráče, máme talentovaný brankáře, můžeme polemizovat o tom, kdo tam mohl jet ještě další, kdo třeba jako překvapil v té sestavě. To ty názory jsou po každý a je to správný asi, vždycky se o tom debatuje, ale ti kluci jsou motivovaní a věřím tomu, že nás tím hokejem budou bavit a ty výsledky, ano, budeme doufat, že budou pozitivní, ale nedával bych na ně takový tlak.
0: A ruku na srdce, čistě hypoteticky, vy byste zvažoval účast na mistrovství světa, kdybyste absolvoval ty olympijské hry a všechno, jak jste mluvil o náročnosti této sezóny, o rodině a tak zvažoval byste?
1: Pro mě by to bylo strašně těžké, záleželo by přesně, jak mám starý děti, jo, jak je člověk pobouchaný, jak se cítí a jestli má odehráných 80 zápasů plus třeba ještě v playoff, plus do toho ještě tu olympiádu, tak asi bych se taky přikláněl k tomu, že si člověk dá třeba odpočinek, jakože že to bylo náročný. Musí vědět on sám, jestli by byl motivovaný, jestli by měl ten přínos pro ten tým. Jo, samozřejmě pro ty kluky tady v Evropě pořád hrajou míň zápasů než ti hráči v NHL, i přesto, že to bylo náročný pro ně, jako v rámci těch mezinárodních turnajů a tak dále, tak ono se taky nazbírá, ale bylo by to strašně těžké pro mě se rozhodnout a jet.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, hokejovým útočníkem. Vraťme se ještě na mistrovství světa, které začne v pátek ve Švýcarsku. První tým Dánsko. Mm-hmm. Odhadnete výsledek? Tipnete si teď?
1: No, my jsme měli docela jako problém s něma na posledním turnaji, ale věřím to, že to nadšení a přesně to natěšení od těch mladých kluků, že se prokáže a vyhrajeme 4-1.
0: 4-1? Aha. Jeden gol tam dostanou, jo?
1: No, tak z nějaký přesilovky, no.
0: Dokonce až tak. Pak máme ve skupině Slovinsko, máme tam Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko, Kanadu. Kdo bude podle vás nejobávanější?
1: Tak Kanada je jasná, jako samozřejmě. Za mě mají to velmi dobře nakombinovaný, jedou jim kluci, kteří jsou mladí, veteráni přesně, vlastně podobně jako sestavený tým, jak budeme mít my, jo, akorát, že ti kluci jsou většina z těch veteránů a těch topových hráčů jsou z NHL, ale mají to dobře doplněný, protože jedou i kluci z univerzit, někteří z nižších lig a tak dál, takže já jsem obrovský fanoušek Celebriniho, to je mladý kluk 19 letej, který vyletěl i na olympiádě, byl jeden z nejlepších hráčů, vlastně hrál McKinnonem a s Crosbym vlastně v pětce a byl opravdu s McDavidem. A ten kluk má neskutečný drive, neskutečný přístup, herní pojetí, má jak 30-letý hráč už, jako fakt to je za mě tvář a budoucnost NHL a i ne nadarmo se stal kapitánem 19 let toho kanadského týmu teď na nadcházející mistrovství světa, takže se těším na to, co zas bude předvádět během toho turnaje. Jo? Takže myslím, že je ta skupina, jde to o to, aby ten tým si sedl během těch zápasů a pak až přijdou ty nejdůležitější, aby byli v dobrém rozpoložení ti kluci.
0: To by náš kapitán...
1: Mohl být jeho táta.
0: Mohl být jeho tatínek, když tak počítám. Je to tak. Střednou se tam dvě generace de facto.
1: Je to tak. No, je to tak. A to je v pořádku.
0: A Jaromír Jágr náhodou nejede? Nemáte tu informaci, že by se přidal?
1: Jako, že by tam byly tři generace?
0: Ano. Skoro ano. Ne. Takže typnul jste si výsledek. Zmínil jste také olympijské hry, kde velmi, řekněme, asi nejvíc a nejvíce strhující zápas byl, který jsme sehráli s Kanadou. Mm-hmm. Jste hlučný fanoušek? Viděl jste to? Křičel jste?
1: Já jsem byl s rodinou na výletě, na lyžování v ten moment, kousek vlastně od toho, kde se to odehrávalo, takže se tam prožívalo. Já teda jako fanoušek jsem nervózní upřímně, mnohem víc, než samozřejmě úplně diametrálně jinak, než když jsem hrál, to je člověk v nějaký svý bublině a už ví, jak se s tím poprat. Potom samozřejmě, když třeba jsem byl v té roli jako asistent trenéra u nároďáku do 20 let, tak tam člověk je víc nervóznější než jako hráč a teď jako fanoušek třeba, když na to koukám, tak ještě víc mi to připadá, tak já se dost často jenom koukám na výsledek a chodím na procházku se psem. To je taková moje rutina, takže...
0: Abyste si neublížil příliš, jo?
1: No, jako... Asi úplně ty nervy už nechci prožívat, jako opravdu, ale přitom jako na to nemá člověk vliv a přeje to těm klukům a nevím, proč se tím člověk tak nervuje.
0: No jestli to právě není tím, že už na to nemáte vliv, na tom hokeji, teda na tom ledě, jste to mohl ovlivnit.
1: No, to asi bude tím. Takže jako radši se jdu projít se psem a koukám na výsledek. I když jako je pravda, že tady na ty zápasy s těma velmocema, tak se podívám rád, protože, jak říkám, je to pořád součástí mého života a i koukat na nějaké individuální výkony na některé hráče, tak je radost.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s Patrikem Eliášem, který byl v NHL 2 dekády věrný jednomu týmu New Jersey Devils, se kterým také vyhrál 2 Stanley Cupy. Ta pupiční šňůra stále ne a ne se utrhnout. Vy jste dokonce po skončení vaší hráčské kariéry dostal nabídku od Devils být trenérem. Vy jste ji odmítnul. Muselo to být ale strašně těžké rozhodování, nebo to bylo jednoznačné?
1: Ne, bylo to strašně těžké. Komunikovali jsme o ty možnosti se zapojit do organizace asi 2-3 roky za sebou a vlastně byli strašně fajn, protože řekli, že nechtějí vůbec, aby jako byl pod nějakým tlakem, abych se spíše naučil, takže ono v tu dobu byli asi 4 trenéři v rámci toho realizačního týmu, teď už jich máme asi 6, když se člověk podívá na tu střídačku, což je vtipný. A já jsem měl být nějaký roli asi asistenta, buď druhého, třetího asistenta a postupně jako si dá čas a posouvat se dál. Každopádně já jsem cítil, s manželkou jsme udělali rozhodnutí, že se vrátíme do Čech a určitě ho nelituju, to vůbec. Na druhou stranu rád jezdíme do Ameriky zpátky a pořád tam máme svoje bydlení, zázemí, kamarády a vlastně i do Jersey se vracím rád, pořád s nima komunikuji. Bylo skvělé, když tady před 2 rokama vlastně začínali sezónu a to jsem si připadal, že jsem zpátky jako hráč a součástí organizace, protože celý týden vlastně, co tady byli ti kluci, tak jsem byl každý den s něma, s vedením, s hráčema. Vtipný bylo, že jsem je potkával takhle po městě, že jo, ty kluky. Nejvtipnější bylo, že jsem jednou z hráčů, to byl jeden z 2 hráčů, se kterýma jsem ještě hrál, tak on se vrátil zpátky do Jersey, teďkom tam asi poslední 3 roky opět hraje a toho jsem potkal asi 10krát. Jednou s hráčema na společenské akci, s rodičema, pak jsem večer jel sám z večeře na elektrické koloběžce asi v 11:30 a on jde sám samozřejmě někde asi z piva nebo něco a zase potkám jeho po celý Praze, jo? Takže to bylo takový vtipný, že tak jak jsme sice velký město, tak přitom zas tak velký to asi není, ale to jsem si strašně užíval. A teď máme vlastně, teď ta organizace se nějakým způsobem vyvíjí, prochází nějakýma změnama, úplně se jim taky nedařilo, nejsou spokojení, kam směřovali, tak teď došlo k výměně generálního manažéra, je tam opět nový manažer, se kterým já jsem už komunikoval před měsícem, když jsem byl ve státech a letím tam vlastně na přelomu června a července s rodinou, protože začátek prázdniny trávíme tam a těším se, protože budu součástí vlastně toho nováčkovského kempu, kde mě samozřejmě pozvali a zase fajn je pro mě vidět, kam se to posouvá, ten hokej, co tam je za lidi, pořád být v kontaktu s tou organizací a já pak ty informace můžu přenášet třeba zpět tady do Česka.
0: Takže de facto jdete domů. Máte 2 domovy? Vnímáte to tak?
1: Jo, mám 2 domovy určitě a myslím, že to tak vnímají i zbytek mý rodiny jo, to tam, já tam strávil přes 20 let, 22 let vlastně a mám tam spoustu kamarádů mimo hokej a vracíme se tam prostě rádi a i ta kultura nějakým způsobem, jasně, můžeme polemizovat, co se děje ve světě a tak dále, ty politické rozhodnutí, ale když tohle, od toho se odprostím, tak my tam jezdíme rádi.
0: Jezdíte tam rádi, jak jste říkal, že budete součástí nováčkovského kempu, to jsou hokejisté, kteří, když vy jste řádil na ledě v New Jersey, tak oni ještě snad nebyli na světě ani.
1: No to asi
0: pomalu.
1: Ne, no. No, to asi určitě ne, protože už ne, tak jako já jsem skončil vlastně 2016 byl můj poslední sezón, takže
0: tak
1: jako ti kluci už asi byli na světě, ale a většina z nich 100% už asi možná o mě nebudou vědět, jo, takže jsem rád, že tam pojedu, máme tam i nějaký naše mladé kluky, talenty, myslím si, že jeden z nich jede i na mistrovství světa teď za Česko, ale ten si dovolím říct, že asi už nebude jako součástí nováčkovského kempu, nebo doufujeme, že aspoň ne. Na druhou stranu já bych byl rád, aspoň bych ho poznal trošku blíže a máme tam samozřejmě talenta v brance, Málka, takže uvidíme, jestli ten bude součástí toho kempu, ale je to fajn tam být součástí těch ty organizace nových trenérů, nového realizačního týmu, nového manažéra, ale vlastně být pořád při tom starým, v tom, jsou tam pár lidí, který já znám, kteří jsou tam ještě díl než já, jsou tam paní, která dělá sekretářku, a ta je tam 40 let, přes 40 let a to je neskutečný, takže já se vracím domů, no.
0: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: V Alex a host si povídám s někdejším hokejovým útočníkem, držitelem dvou vlastně Stanley Cupů, které vyhrál s týmem New Jersey Devils, se kterým je stále spojený. Jak často se dostanete na led?
1: Na led?
0: Se Sláví.
1: No tak třeba letos jsem nebyl ani jednou, protože...
0: A to se nezapomíná, ale ne?
1: No trošičku. Ne, bruslení úplně ne, ale úplně to není asi tak ladný, kdybych tam teďkom lítnul. Každopádně já byl letos na ledě dvakrát jenom při dvou exhibicích. Jedna byla ve Vídni, druhá v Pardubicích a byly super v obě dvě. Jako jsem se potkal po dlouhé době s kolegy, s klukama třeba, který bydlí i v Kanadě, v Americe teď, tak přiletěli a bylo to hrozně fajn. A vlastně před těma dvouma a půl rokama tak jsem chodil, dá se říct, často, protože jsem byl přesně v roli toho poradce a spíš jsem se soustředil na tu práci s A-týmem a herní situace a v rámci to jsem potřeboval být zaangažovaný a teď poslední rok jsem nebyl ani jednou, protože máme vynikající realizační tým už ta moje role právě se trošku posunula do ty manažerské role, takže teď jsem si tam ani nedovolil zeptat, jestli můžu jít na led. Vlastně jsem byl na Slavii jednou, když jsme měli pro nové talenty, jsme měli vlastně Podhrá hokej, to je akce pro Svaz českého hokeje a bylo tam u nás na Slavii asi 70 dětiček malých a to bylo fantastický, takže to bylo vlastně

0: dorostence a tak dál. A to už jsou věkově kluci v tomhle, jak je moje dcera, takže to už vidím, jak komentáři jsou, hele, ne, ten je dobrý, ale ten, kdo je tohle, jako, jak vypadá a tak dál.
1: Ale s hokejovým uměním to nemá asi nic společného.
0: Ne, asi jo, jako myslím si, že pozná, jako, že tomu rozumějí. Každopádně holky jsou fajn, jsou jako sportovně založený, vedu je ke sportu od malička, i když dělají závodně atletiku teďkom obě dvě, ta starší samozřejmě už asi 4-5 let a tam léčí teďkom druhým rokem, ale jo, sportovně založený jsou, bruslej výborně, jo, zahrajeme si golf, zahrajeme si tenis, surfujeme v létě, jo, takže všechno je fajn, že vlastně ta starší to vnímá už teďkom a zmínila se několikrát, že je strašně fajn, že je ráda za to, že vlastně s kamarádama, s kýmkoliv může si zahrát víceméně jakýkoliv sport.
1: Protože je vybavená, multifunkční.
0: No, jakože prostě...
1: Ona tíhne ale i k hudbě.
0: To
1: je zajímavé.
0: To teda nevím, jako... Já, což málo lidí ví, ale já jsem to samozřejmě už říkal několikrát, asi v rozhovorech a tak, já jsem chodil 4 roky do sboru, když jsem hrál hokej, takže od 5. třídy do 8. třídy já jsem byl jedinej z té hokejové třídy, jsem ještě chodil do sboru. A nemyslím si, že v tom věku to bylo úplně kvůli holkám, možná v té 8. třídě už asi ano, ale vlastně potom, když já jsem byl na Kladně, já pocházím z Třebíče, pak jsem měl na Kladno dělat talentové zkoušky na hokej a ještě vlastně v ten samý moment mě lákali do Brna do krajského sboru. Takže jsem udělal možná i dobrý rozhodnutí. Každopádně věřím, nebo myslím si, že mám hudební sluch. Mladší dcera hezky zpívá, ale ta starší, ta před 3 rokama v rámci školy, možná už jsou to 3 roky si myslím, tak měli se buď to učit na nějaký nástroj, anebo zpívat. Ona úplně pěvecky není založená, tak tím, že chodila i na step, když byla menší a fakt jí to šlo, tak zkusila bubny sama od sebe se 3 kamarádkama a najednou přišla po 14 dní, že jako paní učitelka řekla, že jí to jde. A jsou to vlastně 3 roky a teď mají svoji skupinu ve škole a chodíme na školní koncerty a hraje velmi dobře, jako je skvělá, vůbec nechápu, jako to v autě už občas nám samozřejmě to leze na nervy, protože pořád tam někdo do vás bouchá ze zadu a bubnuje, ale je to výborné, jako je skvělá.
1: Tak to se užije i na stadionu ostatně, bubny, ne?
0: No tak teďkom, že jako fanoušky tam máme tam super jednoho bubeníka, tak může se zapojit.
1: Patrik Eliáš je naším hostem.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s hokejovým útočníkem, někdejším hokejovým útočníkem Patrikem Eliášem. Ještě my jsme tady hodně probírali reprezentaci a samozřejmě blížící se mistrovství světa, které začíná v pátek, ale jak byste zhodnotil svoji, řekněme, reprezentační činnost nebo působení v reprezentaci, protože vy jste na takové ty důležité, ať to bylo 98. rok na Gáno, tak vás tehdy Hlinka nechal doma, trenér Hlinka. V roce 2005, kdy jsme vyhráli, tuším, že ve Vídni, tak jste byl také doma, protože jste se zotavoval po vážné nemoci. Tak, jak byste hodnotil?
1: Dobře.
0: Dobře?
1: Za tři.
0: Aha, tak.
1: A vlastně občas i nešťastně, jo. Samozřejmě to tak bývá. Někdy to načasování bylo prostě, ty věci, ty okolnosti tomu nepřispívaly. Já jsem třeba v 98. tak už jsem byl adaptovaný v NHL. Samozřejmě té hra byla mnohem větší konkurence. Jsme, myslím, měli asi, pokud si pamatuju, tak jo, bavíme se o tom, že třeba český hokej nějak trošku jsme opadli, že to opadlo, že nemáme tolik talentů a tak dále. Těch hráčů v NHL je to tak, ale občas je potřeba udělat krok zpátky na to, aby jsme se mohli všichni posunout zase dopředu, a myslím si, že tam spějeme. Každopádně teď máme, nevím, asi do 20, ani ne 20 hráčů je v NHL, možná jo, nějaký takový číslo. My jsme té hrá měli 70 až 80, takže ta konkurence byla obrovská. A právě trenéři si vybrali ten tým, jaký měli. Tam šlo spíš o to, že se v ten moment zranili dva kluci a šli náhradníci, a jeden řešilo se tam asi 4 jména. Já jsem s Petrem Sikorou, s Milanem Hejdukem a teď nevím ještě, kdo byl ten další, tak jsme byli mezi těma náhradníkama. A vyšlo to na Milana Hajduka. A všichni jsme byli ve stejném ročníku, hráli jsme spolu za juniory a bylo to dobře, protože vyhráli ti kluci. Takže to neberu úplně nějak, jakože bych byl nějak zapšklý nebo něco, to vůbec, ale pak vlastně bylo období, kdy já jsem měl ne úplně ty správný lidi kolem sebe a nedostával jsem správný rady, ještě jsem byl mladý, nechával jsem si radit samozřejmě a neměl jsem úplně ten svůj, ty zkušenosti a svůj názor. A možná i proto jsem se potom v té reprezentaci tak neobjevoval, když jsem naopak už měl tu možnost, tak jsem jezdil, ale my jsme byli tak úspěšní na tom přelomu tisíciletí, že opravdu my jsme hráli vlastně 3 finále během 4 let a vždycky jsme byli minimálně první, druhý kolo. A tak, jak jsme se bavili na začátku, ta soutěž a ta sezona je tak strašně náročná, že potom je do rozjetýho mistrovství světa bylo i nefér třeba vůči hráčům, vůči klukům, kteří tam byli. A v roce 2005 já jsem tu chtěl jet, to byla stávka a já jsem onemocnil žloutenkou, když jsem potom 10 měsíců marodil, takže to byla další taková negativní věc. Ale tak to tak prostě bylo. A někdy to tak je naplánovaný, někdo má prostě zranění během kariéry, já byl víceméně zdravý krom tohohle, anebo potom samozřejmě ke konci kariéry a moje reprezentační herní kariéra nebyla tak úspěšná, ale za to já jsem samozřejmě měl tu možnost hrát hodně dlouho a hodně častokrát playoff a být úspěšný, sáhnout si na Stanley Cup a to bylo neskutečný, takže ono se to vybalancuje všechno.
0: Vybalancuje se to. Co to udělá s hráčem a hlavně s jeho psychikou, když 10 měsíců marodí, vlastně ani neví, jak to dopadne, jestli se vrátí na let, bude zase v té své kariéře pokračovat, tak vybavíte si poprvé, když jste se po nemoci zase vrátil na let, jak jste se cítil?
1: Strašně. Aha. Ale strašně fyzicky, protože já jsem zaprvé absolutně netušil, jak moc vás žloutenka může ovlivnit, jaký to bude prostě fyzicky, jak to bude fyzicky náročný pro to tělo. Já jsem začínal absolutně od nuly, jo, a já byl vlastně skoro měsíc v nemocnici na Bulovce a tam mě zachránili život, dá se říct, v ten moment. A po půl roce jsem začínal tak, že jsem chodil 5 minut na páse a šel jsem dom, protože jsem úplně fyzicky vyčerpaný. A vlastně 10 měsíců na to jsem začal hrát, trénovat. Tím, jak jsem nebyl připravený, tak jsem si na trh vlastně, měl jsem kýlu, tříselnou kýlu, takže jsem šel na další operaci. No a pak, tak jak to bývá, tak já jsem skočil skončil do sezóny někdy až 3. ledna. Odehrál jsem 38 zápasů a skončil jsem se 43 bodama, což je absolutně, si to nedovedu vysvětlit, to je prostě karma. Jo, když tomu obětujete a věříte, že se vám to povede, dostanete se zpátky a tak se vám zase, je to o tom balanci, něco se vám stane, je to o tom, jak k tomu přistoupíte a ono se vám to jednou v životě vrátí a mně se to v ten moment vrátilo a díky tomu já jsem si vlastně řekl o další kontrakt, protože podle mě, kdybych já nebyl schopný zahrát a nebyl schopný se vrátit do nějaké formy, tak jsem třeba už potom, ta kariéra moje šla úplně rapidně jiným směrem. Takže to bylo skvělé a měl jsem podporu tak. V tu dobu přítelkyně.
0: Ano.
1: Která se stala potom mojí manželkou a vlastně všechno dobře dopadlo.
0: Všechno dobře dopadlo, tak snad to dobře dopadne i na mistrovství světa, které začíná v pátek. Budete venčit pejska nebo se budete dívat? Nebo to budete nakombinovávat?
1: Já budu kombinaci, protože jsem jedinej skoro, ne, to ne jedinej, ale rád chodím na ty procházky. Každopádně jsem zvědavý na ty výkony na těch našich malých kluků, takže se určitě budu dívat, budu jim fandit a je dost pravděpodobný, že se tam pojedu podívat i osobně.
0: Děkuji, že jste tu byl. Patrik Eliáš.
1: Díky za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Senát zamítl koaliční změnu pravidel zaměstnávání státních úředníků. Blíží se konec klecových chovů v Česku. Zemědělcům zbývá předělat téměř 2 miliony chovných míst, do konce roku to ale nestihnou. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senát zamítl návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Ten má usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Podle vládní koalice ANO, SPD a motoristů má usnadnit výměnu úředníků a nahradit dosavadní služební zákon. Odpůrci z řad senátorů tvrdí, že by změny destabilizovaly státní správu. Pro zamítnutí dnes hlasovalo 52 ze 70 přítomných členů horní komory. Sněmovna předlohu znovu projedná na zářijové schůzi. Chovatelé v Česku musí do konce roku přestavět ještě asi 30% klecových chovů slepic. V lednu začne platit jejich zákaz. Zhruba 10% farmářů zvažuje přestavbu nebo zrušení chovů.
3: Tak vidíte, 1, 2, 3, 4, 5.
4: Přepočítává patra klecí s nosnicemi v Klíčanech u Prahy pracovnice zdejší farmy. Přestavba se jímu majiteli Ondřejovi Bačinovi nevyplatí. Zákaz kritizuje.
5: Což nás trošičku tržně poškozuje, protože ve spoustě zemí v Evropě to možné je.
4: Přes 2000 slepic na konci roku prodá. Podle místopředsedy Českomoravské drůbežářské unie Zdeňka Mlázovského zbývá přestavit 1,7 milionu klecových míst.
6: Chovatelé mají v plánu přestavovat až do poloviny roku 2028.
4: Na tom, jestli zákaz klecových chovů povede ke zdražování vajec, se farmáři neshodnou. Z Klíčan Alena Junová, Český rozhlas.
2: Vítězem soutěže Vinař roku se stalo opět vinařství Volařík z Mikulova. Obhájilo tak loňské vítězství. Na slavnostním gala večeru na pražském Žofíně to oznámili pořadatelé soutěže. Mezinárodní porota vybírala ve 23. ročníku z 9 finalistů. Degustátoři hodnotí vždy kolekci alespoň 3 různých druhů vín. Soustředí se tak na komplexnost práce jednotlivých soutěžících, říká mluvčí soutěže Petr Marek.
7: Vinařství Volařík z Mikulova potvrdilo vlastně loňský titul. Letos od Říma ušima ty kolekce obecně v tom finále jsou velmi vyrovnané. V podstatě v tom bodovém hodnocení se ty rozdíly pohybují v desetinách až setinách bodů.
2: Titul národního šampiona bílých vín si odneslo vinařství Štěpánek a národním šampionem červených vín pro letošní rok se stalo vinařství Springer. Sport. Hokejisté pražské Sparty v přípravném zápase porazili Vítkovice 3-0. Dvěma góly k tomu pomohla jedna z posil, útočník Matěj Blimel. V dalším souboji dvou extraligových týmů Hradec Králové doma porazil Liberec 6-4. Počasí. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 směrem do Prahy pozor na nehodu na 8. kilometru. Na konci omezení se střetlo osobní auto s kamionem. A v Praze pozor v Ďáblické ulici, došlo tam k nehodě osobního auta s motorkou. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách už je tu pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
8: Někdy se vám láska snese přímo z nebe a stačí jediný pohled a pohltí vás.
9: Tak se to poštěstilo, tehdy skoro 16-leté slečně a o rok staršímu mladíkovi.
8: Zamilovali se, užívali si mládí a založili rodinu, která je pro ně vším. O jejich lásce z oblaků vám budeme vyprávět.
9: Jak napsal Viktor Hugo, láska to jsou dvě bytosti, muž a žena, kteří splynuli v anděla. To je nebe.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je pořadem opravdových lidských příběhů. Ze stovek přihlášených jsme vybrali dnes vyprávění Dany a Vladimíra Bělohlávkových.
1: Jemu je dnes 76 let. Ona brzy oslaví 75. narozeniny. Něžný dotek, milé slovo a vzájemná pomoc v domácnosti je jejich receptem na spokojené manželství.
0: Do Čakovic na okraji Prahy se za nimi vydal náš milý kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den, vy budete Vladimír.
4: Ano.
3: Posluchači už taky vědí, že máte pejska, jenom ale neví jakého, tak ho popište, co to je za pejska.
4: Pudlík je to.
3: Černej.
4: Černej.
3: Jak starý?
4: No, 10 let už je mu.
3: Jo, no tak to se má k světu. Kde máte ženu?
4: Žena je vevnitř.
3: Čeká v přijímacím salonu.
4: Ano, ano, ano.
3: Dobrý den, vy budete Dana.
5: Ano, ano, já jsem Dana.
3: Tak konečně se vidíme a já teď budu vlastně hodně poslouchat o tom vašem životě a na to se těším.
5: No, my taky.
3: Jak dlouho jste spolu?
4: No, přesně 56 let.
3: To už je nějak.
4: Takový datum, ani jsme ho neplánovali 10.10.
5: No, takže. My jsme si to pamatovali, protože to se musí, že jo, pamatovat, datum sňatku.
3: Tak k tomu a k návštěvě kytičku, doufám, že jsem vybral nějakou hezkou.
5: Je ta nádherná, děkuju. A jak voní, tak to já jí dám hned do vázy. Pojďte dál.
0: Psal se rok 1966, když se tihle dva měli poprvé spatřit. Dana měla vyučovací hodinu v 9. třídě na základní škole. Její lavice byla hned u okna.
1: Za ním se po fasádě spustil pohledný mladík na provazovém žebříku. Vladimír se totiž učil klempířem u komunálních služeb a na fasádě školy měl hodinu praxe. Zvědavě nakukoval oknem do třídy.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Houpal se tam na žebříku, dělal opičky, já jsem seděla u okna, no tak místo na tabuli, tak jsem koukala z okna a říkala, mě to je skvělý kluk a on to dělal volovinky, že jo. No a tím to jako končilo. Pak už jsme se neviděli, pak snad asi za týden jsem šla ze školy, ještě s kamarádkou jsem šla a on nás doprovázel domů. A já jsem si říkala, tak po kom kouká, po mně nebo po té kamarádce, nebyla jsem si jistá. No ale pak jsem byla asi vybraná já.
4: Pak už jsem říkal, ne, to je jasný, to jako jsme se do sebe nějak tak zakoukali a slovo dalo slovo, tak pak bylo rande nějaký. A...
3: No ale jak jste se rozhodoval, že oslovíte, teď najednou vidíte znova tu Danu s kamarádkou, uvědomil jste si, viděl jsem ji na žebříku nebo jí, tak jako co se tak jako by vás odehrávalo, trochu strachu, kdyby vás odmítla, jaký oslovit, jakou jste vymyslel taktiku?
4: No já jsem nějak moc smělej nebyl, to jako spíš děvčata na mě ukazovali, to je on, který tam na nás dělal ty opičky na tom žebříku a to, tak jsem se tam s nima bavil a šli jsme. Akorát možná, že to byla taky náhoda, protože ta její kamarádka bydlela hned na kraji obce a my jsme tady kousek jako v tom centru, takže vlastně jsem s ní šel dál. Kdyby to bylo naopak, nevím, jak to dopadlo, ale dopadlo to dobře.
3: Dobrá adresa rozhodla o budoucím vztahu?
5: Asi jo.
3: A teda přišli jste před dům, no. Sem, doprovodil vás Vladimír. A co se odehrálo? To byl asi ten rozhodný okamžik, kdy nějak se muselo něco stát, že jste se pak setkali znovu.
5: Tak to jsme se asi potom viděli v Čakovicích a asi jsme si už potom řekli, nepojeme do kina nebo něco takového, no ty začátky obyčejný. Rok mu trvalo, než mi dal pusu teda, jo. To bylo jako, no jistě. On byl takový nesmělej.
4: Takový to chytání za ruku v kině a tadyhle toto se mi potili ruce. A takhle to. Já jsem nebyl žádný nějaký takovej.
3: No. Vy jste sbíral odvahu, anebo si o to řekla Dana po tom roce?
4: No, to bylo tak napůl, já bych řekl napůl, ale já jsem byl takovej spíš v tomhletom nesmělejší. No.
5: Já jsem na to furt čekala a říkám, tak dneska už by možná. No, trvalo to fakt rok. On byl takový, a přece já nebudu ženská, že jo, tak jsem čekala od chlapa, že bude první.
3: A vytvářel jste podmínky pro to vhodné?
5: No jistě, když jsem byla blízko něho. A ono nic.
3: Dobře, tak během toho roku, co všechno se vám vzájemně na tom druhém líbilo? Vám dano na Vladimírovi. Čím vám imponoval?
5: No tak většinou jezdil na kole, což teda od mládí. No a pak jsme chodili po těch různých akcích, jo, pak už jsme chodili teda na zábavy, do kina, do divadla, tak to už jako se to všecko to...
3: Co se odehrává tak v té mladické hlavě, v tom srdci těch dvou mladých lidí? Jak jako vnitřně se dá popsat ta zamilovanost?
5: No to hezký, to pořád na něj myslíte a říkáte si, co příště a kam půjdeme příště a tohle, je to krásný, je to hezký. Takový zvláštní pocit, protože já jsem byla sama vlastně už, jo. Maminka mi umřela, když mě bylo 16, takže já jsem měla jenom tatínka a sestry a ty už teda byly vdaný a z baráku pryč, tak jako mě to přišlo jako vhod, že s nás jako víc, jako no, náš táta taky nevěděl dlouho nic, ale ten nebyl nikdy proti, ten jako věděl, že se chováme tak nějak přiměřeně.
4: Já jsem vlastně víceméně i abych ji viděl, její tatínek chodil na noční směny, tak já jsem vždycky vylez z okna. No to byl náročný, to byly náročné roky, protože já jsem vždycky utek z okna ven, já bydlel vede v Čakovicích v bytovkách a bratr mi říkal, až tě chytne táta, počkej, ten ti namydlí. No a šel jsem tady, tak tady jsme se, už to už bylo takový lepší, už to bylo takový smělejší, no jo, ale ráno, v 16:30 jsem zase rychle mazal domů, přelez jsem oknem, rychle do postele, máma bylo 17:30, vstávám, přijdeš pozdě do práce, já byl ještě spocenej, měl jsem v teplákách, takže bylo to náročný hodně. No.
3: Vy jste měli takhle noční randata, jo?
5: No, když tatínek nebyl doma, jsme měli volný barák, to bylo ideální vlastně to.
3: To bylo... Co se takhle v nocích odehrálo?
5: No, tak to, tak to už jsme byli trošku dál.
4: Také to už jsme byli trošku dál, ale většinou naše takové ty rande se taky odehrávaly, takže manželka hodně i pomáhala své sestře, která měla 4 děti, takže většinou, já už to měl natrénovaný, tak my jsme šli na rande a já tlačil kočárek a jednoho kluka za ruku.
3: Kdy to u vás tak jako prasklo, že chodíte s Danou?
4: No, tak po tom roce.
5: No,
4: to si... Ale tady otec už to věděl, manželky. Naši ne, to už to, jak se říká, že drby ty chodí, to a někdo zkrátka to řekne v práci, no, tak se začali víc zajímat. A...
3: Změnilo se tím něco?
5: No tak jeho máma si mě pozvala na kobereček, protože já jsem prodávala v železářství, takže jsme měli přes poledne volno, ona dělala v jeslích v kuchyni, no a dozvěděla se to, tak si mě pozvala k ním domů, aby mi prostě jako vyčinila, že jako, no prostě asi měla strach nebo co, no, tak se říkala,
4: že máme dost času.
3: No a kdy pak se tyhle ty první okamžiky toho chození, zamilování změní v to, že máte jistotu, že třeba už je to ten pravý a už se začne nějaké plánování, že třeba jednou budete spolu nebo s tou svatbou. Kdy přišel nějaký takovýhle zlom? Jistota?
5: No to bylo jistý, když jsem byla v jiném stavu.
3: Aha.
5: A bylo to. Ten byl na vojně, já těhotná a co teď? No tak asi dřív byla moda, že jsme se brali, že jo. Ty měli tenkrát nějaké cvičení v Úřiněvsi, v tankama tam byli. No já jsem zjistila, že jsem v jiném stavu, tak jeho táta mě tam dovez. Já říkám, tak hele, jsem v jiném stavu, vemeš si mě, nebo co bude dál. Takže já jsem šla na
3: nádraží. Vy jste šla jeho žádat
5: o ruku? No, já ho žádala o ruku na nádraží u tanku. No.
4: Víceméně pomalu jsme tu svatbu, vlastně mě říkala o tom, že jsme seděli pomalu v transportéru, no, seděli jsme tam.
3: Vy jste měl na hlavě takovou tu gumovou...
4: Kuklu, tankistickou kuklu a tady to, no.
3: Slyšel to vůbec, že jste mu přišla říct?
5: No, slyšel, řekl, no tak bude svatba, no, tam jako hned, no, nic jiného mu nezbývalo, dřív to tak bylo, že jo, prostě.
4: Já jsem vždycky říkal, aspoň jsem to měl jistý, jak jsem říkal, že jsem nekupoval zajíce v pytli, dneska vlastně ty rodiče, když nemůžou mít děti, a tady to, takže my jsme to měli jistý. No ale nelituju toho v žádném případě. To jako.
3: Co bylo větší překvapení? Zjistit, že budete otec, anebo že přišla rovnou Dana s návrhem svatby?
4: No já, pro mě i to byla úleva, že jsem se úplně těšil, že už budeme úplně spolu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O své lásce a dalších citech se dnes rozhodli mluvit Dana a Vladimír Bělohlávkovi.
2: Jejich manželství začalo během Vladimírovy služby v Zeleném. Originální žádostí o ruku. Ale jejich vojenské historky neskončily.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Vlastně jsme měli ještě hodně jiných příhod. Když se pak narodil nám první syn, tak manželka s tím přišla tadyhle ve Kbylích na letiště a pomalu ho ukazovala jinému vojákovi. Ten byl z toho chudák vykulený.
4: No, klukovi už byly 3 měsíce a on ho ještě neviděl, protože toho nepustili z té vojny. No tak jsem ho vzala, že bych mu ho ukázala, tak jsem se nahlásila prostě na tom, v tom stanu, že bych chtěla jako navštívit Bělohlávka. Čekala jsem tam dobrý 2 hodiny. Po 2 hodinách přišel takový čahoun hubený. Já říkám, já pán promiňte, ale vy nejste otec mýho dítěte.
5: To se lek víc.
4: On se asi lek chudák, já tam s dítětem a on ke mně šel. No tak jsem říkala, promiňte, vy nejste otec mýho dítěte, tak on odešel a my jsme jeli domů, no. Tak jsem ho zase neviděla.
3: Moje vojna to byla jedna velká epizoda, já byl hrozný průšvihář, protože já jsem měl takový to stanovisko, že všechny cesty vedou přes Prahu. Já byl snad 96krát z vojny doma, já utíkal, pro mě si sem i jezdili vojáci. Pro mě je rodina všecko. A já jsem říkal, jak jsem mohl vidět normálně, že jsem kousek od Prahy, tak jsem utíkal, kde jsem mohl.
5: Takhle za váma, to je hezký.
4: No, ale on si neuvědomil, jaký mi dělá nervy. On byl rád, že přišel z vojny domů a já měla strach. Říkám, zas ho třeba zavřou, bude mít průšvih. Já říkám, já tady jde malý dítě a ty mi předěláváš ještě starosti. Jo. Jsem ho šla tenkrát vyprovodit na vlak, na nádraží. Říkám, tak když už jsem v Praze, jak skočím ještě po nějakých obchodech, přijdu domů a on už zase byl doma. On neodjel.
5: To je ale krásná láska, ne?
4: To je, no, až to je teda.
3: S prvorozeným synem mě navštívila i v base. No, pod bříškem je tam, jsme měli nějaký pečený kuře, nebo co jsi mi to tam dala. A to bylo taky za to, že jsem utek. Já byl takový, no. Měl jsem přezdívku na vojně motýlek.
1: Ale vraťme se ještě k jejich významnému dni.
2: Svatbu si naplánovali na 10. října 1969. Museli si pospíšit. Prvorozený syn už byl, jak se říká, na cestě.
1: Jak probíhaly přípravy na tak slavný den?
4: Tak jako se to dřívávej dělalo, že nějaký ten datum.
3: Já myslím, že datum jsme nevybírali, zkrátka jsme brali ten termín, bylo to rychlý, no.
4: Abych už se nevdávala s břichem, tak už jsme pospíchali a my už jsme to měli za sebou, no.
5: Jak se organizuje příprava svatby, jak se chystá ženich, když ho máte někde pryč, přijede vlastně na ten samotný svatební den, jak ty přípravy probíhaly?
4: No tak to jsme většinou připravovali s jeho rodičema. Můj táta, ten se do toho moc nemíchal, tomu to bylo jedno, takže spíš jako jeho rodina, to jsme to organizovali. Je fakt, že já jsem si třeba pekla nějaký cukrový, jeho maminka pekla, že jo, no a tak jako pozvali jsme každý tu svoji rodinu.
5: Pustili vás bez problémů, vás utěkáře?
3: No to už museli, ale nevěřili mi to, protože já jsem si nechával posílat různý takovýhle, že tamhle jdu na pohřeb nebo tamhle, tak tohle to jako mě věřili.
5: Přijel jste na ten samotný den nebo už dopředu?
3: Ne, den předem. tři dny jsem na to měl. Měl jsem povolený civil, protože já nesnášel zelenou barvu, přitom manželka zelenou barvu přímo miluje.
4: Ne tu vojenskou, to mám ráda ty výraznější zelený. Teďkon běží taková krásná zelená, ty šatičky a svetříčky nosej. Ale to já říkám, já si to teda v civilu, aby si se ženil jako ve vojenském žádném případě.
5: Ten den, čím začal?
4: No čím začal, já ani nevím, tak jsem šla ráno holiči, pršelo, takže jsem zmokla, takže účes mi byl na nic, že jo. Jsem byla splihlá. Pak přijeli jako rodiče, tady měli půjčený ty auta, nebo ty kamarádi, že jo. No, odjeli jsme na úřad.
5: Voda. Kam? Kde jste se udali?
4: Čakovicí na úřadě jsme to měli, no.
3: Úřad byl krásný, člověk, jak se říká, má to v sobě všecko stažený, tak nějaký věci vnímá. Akorát do dneška manželka ne, že by mě to vyčítala to, ale když byl pohlíbek první a tady to, tak já jsem jí dal pusu, zvednu jsem jí ten závoj, no a pak jsem jí ho samozřejmě dal zase dolů, takže všecko osazenstvo se tam smálo, jakože nechci, aby se na ní koukali. No, ale bylo to hezký.
5: Měl jste stažené hrdlo třeba, když se ptali?
3: Já jsem takový, že, jak se říká, tomhle citlivější, že když jsou nějaký ty filmy a tadyhle to, tak ta nějaká zase zauraní. A čím je člověk starší, tak tím víc jako to prožívá.
4: Nestydíš se za to, říkal, už zase brečím u toho filmu. Ty nebrečíš, já říkám, brečím, ale to by ten, tak si to utřu, aby to neviděl. A on říkal, už zase brečím.
5: Brečil na svatbě?
4: To asi ne, to ne, to neměl proč.
5: No štěstím.
4: No jo, štěstím, no tak to nevím, jestli štěstím. Ne, ne.
5: Ono to někdy člověka zaskočí, jako samotného. No,
4: myslím, že ne.
5: Co ty prstínky, jak vám šlo nasazování?
4: Dobrý.
3: Ani jsme to netrénovali, prstínky jsme vybírali spolu. Když jsem měl předtím nějakou vycházku, tak... Pro mě vycházka znamenala Benešov práce vedle sebe, co se mě nedělalo problémy.
4: Až moc častěji tady byl.
5: Pak jste se tedy přesunuli z Čakovic kam? Sem? Domů?
4: Jsme měli svatbu tady. To jsme tam měli ten obývák, všecko vystěhovaný. Tam jsme měli nastěhovaný stoly, takže to bylo tady. A svatební noc jsme sešli k němu, nám uvolnili ložnici jeho rodiče, takže jsme se přesunuli tam.
5: Byla nějak načančaná?
3: No, tak já to nevnímal, já jsem byl rád, že jsem s ní nějak. Jo, bylo to hezký.
5: Vy se na sebe pořád tak hezky díváte i teď? Úplně si vzpomínáte, jako se vám objevují v paměti ty okamžiky asi, no. Co?
4: Byla jsem ráda, že už teda jsme se vzali, že budeme spolu, my už se snad nerozejdeme, takže bylo to krásný.
3: Jo, souhlasím.
5: Jo. A když jste pak odjížděl, nebyl trochu smutek? Se vemete a zase opouštíte ženu?
3: To byl vždycky, když člověk odjížděl, to je jasný, ale já jsem věřil tomu, že brzo budu zase doma, takže...
5: Zauvažovala jste někdy nad tím, co by vašemu vztahu řekla maminka, kdyby se ho dožila a viděla vás?
4: Jo, ta by byla určitě ráda, protože ten manžel by se jí určitě líbil, protože umí všecko. A i mimo tatínkovi se líbil, jako to si spolu notovali, to bylo dobrý. Moje maminka by byla určitě spokojená. Myslím, že by byla spokojená. Tatínek taky.
5: A vy jste taky spokojená?
4: Já jsem taky spokojená.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Je to přesně 56 let, co jsou svoji manželé Dana a Vladimír Bělohlávkovi, kteří dnes vyprávějí svůj životní příběh.
2: Brzy po Vladimírově návratu z vojny dostali byt od podniku, ale rozhodli se zůstat v domě Daniných rodičů a svými vlastními silami si ho zvelebit a rozšířit.
1: Ukázalo se, že oba zastanou jakoukoliv práci. Dana se uměla postavit k míchačce, Vladimír zas k plotně. Dana se nebála vzít fanku, Vláďa zase jehlu do ruky.
3: Já nemám strach, že kdybych někam odjela nebo do nemocnice nebo něco, tak teďkon je tady sám, ale když byly děti, tak se opravdu postaral. Já jsem byla v 29. na operaci v listopadu, byla jsem tam do prosince, tak už jsem pak šla domů na reverse, protože to bylo před Vánoci, tak jsem přijela domů, měl na pečíno, děti mu pomáhali mazat cukrátka, no a já jsem byla tak špatně, že jsem jenom na ně koukala, já nemohla vůbec nic, jo. No takže se postaral o všecko a pořád celý život, jako nemám problém se situací, že by se nepostaral. Uvaří, uklidí, nakoupí, všecko umí.
4: Co se stalo? S čím jste byla na operaci?
3: Se žlučníkem. No a bylo to jako ošklivý, no tak to trvalo díl. Tam chodili ženský po operaci ledvin za týden domů a já tam skejsla 2 měsíce, no.
4: Měl jste strach, Vladimíra?
5: Jo, určitě. Určitě, protože to, když kolikrát ukazuje tu jizvu, já jsem říkal, když jsem já byl na žlučníku, tak já byl laparoskopicky, to jsou jenom 3 jizvičky a manželka to má, jako když to dělali motorovou pilou.
3: To jako byl hrozný zážitek. Jo, byla jsem mladá, do starosti, doma 2 malé děti, já v nemocnici, teď se mi to furt jako horšilo, nelepšilo, tak to jsou nervy prostě, jako když máte doma děti a říkám, Ježiši, tak jako nenapadaly mě nějaké myšlenky, že bych třeba na to umřela, to ne, ale bylo mi tak zlé, že jsem říkala, no tak kdy to skončí. Tak v prosinci jsem přišla domů a ještě do léta mi tahali stehy, protože mi to pořád nísalo. Jsem nemohla nosit normálně plavky dvoudílný, jsem byla mladá, furt v celku, to se nedalo. Jsem se za to styděla, jaký mám rozřezaný břicho. Hrozný.
4: Ale když se 2 milují, tak toho druhého milují takový, jaký je. Jo, i kdybyste měla 3-4 jizvy.
5: No, kdyby mělo 5 třeba. Pak je hrozně vlastně, když já jsem ležel v nemocnici se slinivkou, tak to taky jako, že manželka měla velký strach o mě. Jsem byl 10 dní na kapačkách, měl jsem silný zánět slinivky. Já jako o tohle jsem se moc jako nestaral, jak nemoci a tadyhle to. Jsem přišlo pomalu celý koncílium rodiny, rodiče a švagrova a tadyhle to. Já nevěděl, že je slinivka tak nebezpečná. No, taky jsem ležel na pokoji, tam vedle mě umírali 30-letý kluci a to bylo... Ale náhodou jsem se z toho jako dostal.
4: To jste se musel zase bát?
3: No bála. A hlavně, jak říká, když přišla celá rodina, mě nenapadlo, jako, no tak je v nemocnici. Člověk o tom nevěděl, že o těch zdravotních těch. No a pak mi došlo, že oni vlastně řekli, že slinivka je smrtelná. Takže celá rodina už jako přišla se loučit, už přišli jako, že ho vidějí naposledy. No to byly hrozný nervy, pak mi to došlo.
4: Když pominu ty zdravotní problémy a tu možnost, že by třeba taky mohlo nastat něco špatného, nějaká komplikace, tak ale je to i čas odloučení. A vy dva jste na sebe napojení, úplně už to řekl i Vladimír, jak tu rodinu má rád a je s ní, co to jde. Jak prožíváte ty okamžiky odloučení, kdy nejste spolu, kdy každý je jinde, spí, ať už ze zdravotních problémů nebo někam odjel? Jak to prožíváte? Je tam stesk?
5: Je ten čas je vlastně kolikrát... Když je tady a já jdu, tak chci mít ten svůj klid, tak si jdu třeba něco dělat tam do dílny, nebo to je něco úplně jiného. Samota. Člověk přemýšlí o věcech, co by bylo, kdyby, a je to takový, není to dobrý pocit. Ale proto jsem jako manžel se i říkal, že kdyby náhodou se něco stalo, ať si najde třeba někoho, protože samota je hrozná. Jako, samotá, být člověk sám, neříkám nějaký partnerský vztah, ale třeba kamaráda, kamarádky a tady to, proti já tomuhle nejsem, protože samota to je opravdu, není to dobrý.
4: Bojíte se toho?
5: Jo, má člověk takový obavy. A nějak to hrozně rychle utíká všecko a doufám, že ještě chvíli tady spolu pobudem.
3: Ale my už jsme v takovém stádiu, že už probíráme třeba, až jednou někdo umře, co bude, kde bude štíbej pohřbený. Teď mi říká, já bych chtěl rozptýlit na Brdech. Já říkám, jo, tak já budu tam na tom hrobě sama ležet, jo. A já říkám, tak ty chceš až na Brdy a já nejsem typ teda les po kopcích, jo. Já říkám, a já půjdu někam do kopce tě rozsypat, tak to teda ti slibuju, že ti to nesplním. A kluk říká, mami, tak to odsypem, já to tam odnesu, jo. Já říkám, a zbytek mi necháš, aby jsme byli spolu, já tam přeci v tom hrobě nebudu bez něj, jo. Takovýhle myšlenky už tady probíráme, ale to hrozný.

0: Antoine de Saint-Exupéry napsal ve své knize: Hvězdy svítí na nebi proto, aby každý našel tu svou.
1: Dana a Vladimír se takhle našli a doufají, že jejich hvězdy budou ještě dlouho zářit a svítit pro toho druhého.
0: Kterou část svého života vnímají za krásnou? Kdy jim bylo opravdu dobře?
2: Když se narodili děti, to je jako to největší štěstí. A hlavně, že jsme zdraví. Já jsem spíš takový rodinný typ, že mám rád pořád okolo sebe, když se sejdeme, proto jsem tenkrát tady dělal tu jídelnu, to se dá rozložit až pro 12 lidí. I teď, když vlastně trávíme Vánoce u jednoho syna, tak nás je na Vánoce 14 u stolu. Jo, ještě tam ty rodiče, tak bylo by to smutné, kdyby jsme byli doma sami.
3: To musíte být šťastná ženská, mít chlapa, který je pro rodinu.
4: No určitě. Ale víte co, on je strašně šikovný, jo. On může, on uvaří, uklidí, upeče, vyšíval dečky, akorát se ho nestačila naučit plést, tomu nešlo, takže to jsem...
3: To ještě stihnete?
4: No, tak on, už nás bolej ty prsty, já už by taky nepletla, takže už plec nebudem.
3: No. Řekněte mi, jak moc se proměňuje vnímání toho druhého? Když se člověk zamiluje, pořád máte to druhé před sebou, vidíte ho, je pro vás hezký, šťastní jste s ním. Jak se to těmi lety proměňuje? Vidíte pořád v tom druhém toho mladistvého, zamilovaného člověka, anebo je to jiné?
2: Jo, pořád. Pořád, tak si tu nějak představuju a říkám si, akorát trošku jsme zestárli, ale jo, pořád jako. A jako já mám, ona je, manželka je hrozně tolerantní, i jako ty moje aktivity, v některých aktivitách mě teda i brzdila, protože já jsem sice narozený ve znamení raka, manželka je střelec, ale spíš bychom si to měli vyměnit, protože já jsem někdy jak neřízená s nápadama taková střela, protože pro mě, když ten třeba, kolik mi bylo 55, tak jsem si šel skočit s padákem, no to ale manželka, než jsem šel skákat, tak říká, ještě tohle musíš udělat, ještě tohle, tohle, kdyby náhodou si tam spadnul. No a pak vlastně akorát jediný, co mě jako přímo zakázala, to jsme byli na Krétě, tak tam jsem si chtěl skočit z toho lana, z toho jeřábu a to prejde. Protože předtím se to stalo tomu Novotnému a no. Akorát pak jsem jí splnil, že jsme byli spolu v balónu.
4: Bylo krásný. Když jsem se bála teda, ale pak to byla nádhera. Ježíši, to je nádhera. A ještě ten, co to řídil, ten balón, tak on to vzal tak jako nízko, že jsme se šoupali o špičky stromů a ty chlapi tam táhali, trhali šišky. Já říkám, zvedněte to, jo. Ale fakt je to nádhera. To bych absolvovala teda ještě, jo. A jsme snad letěli hodinu, jo. Nádhera, fakt nádhera.
3: Vy můžete říct, že vás váš muž vzal do nebe.
4: Ano, přímo.
2: Dvakrát. To se divím, že jsem jí dostal tenkrát v Bulharsku na ten padák, jak nás to vytáhlo nahoru. Tak to bylo krásný. Ale manželka, když letěla vlastně tím balónem, tak nesměla se týden předtím koukat na vratný láhve. Protože si představovala, jak jí to tam povleče po té zemi a pořád měla strach.
3: Jste loučící nebo vítací typ?
2: Já asi v obojí. Ale spíš jako, když se člověk loučí, jak mám v sobě takový stres, tak má člověk takový to stažený hrdlo a rád se jako, když jedu za rodinu, nebo to s nima vydám a to, co je jako... Pro mě je rodina všecko.
3: Máte muže, který, já mám pocit, že je schopen se i dlouze podívat do očí, když se loučí nebo vítá, má tu radost a vy mu to v těch očích vidíte?
4: No to určitě, to jo. To jo, to určitě.
3: Po těch letech řeknete si tak někdy, dobře jsem si vybral, dobře jsem si vybrala?
4: Jo, určitě, tak já jsem nikde jinde nehledala, takže já nemám porovnání.
2: Jo, určitě, určitě. A vždycky kolikrát, když to někde vidím, tak jsem říkal, Ježiši, já měl štěstí. Jo.
5: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
6: Mám ploché nohy po tetě a fantazí po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dana a Vladimír Bělohlávkovi z Prahy nám dnes odhalují své city a svůj osud.
2: A my jim za to chceme poděkovat. Proto jsme jim jako dárek poslali velké digitální rádio a dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
3: Je, jsou krásný.
4: Ježiši, ty jsou nádherný. A co tam napsáno? A rádio, jo.
5: Jo, jo.
4: Ježiši.
3: Ale to je snad úplně zvláštnost, nám přestalo tam to hrát. Včera zrovna.
4: Zlatá láska.
3: Krásný.
4: A to je naše velikost na kafe, vy. To je akorát, ale to bude škoda, aby se mi to neotřelo, až tam z toho budu.
3: Ale tohle je digitální, že jo?
5: Ano.
3: Takže to se musí na Wi-Fi, to zvládnu snad nějak.
4: Ještě mě to vládá.
3: No, hokus pokus.
4: Máš co studovat zase, vy?
3: Člověk musí pokus, hokus. A já vždycky se držím pravidla, který mi říkal můj děda. A ten mi říkal, každá práce a všecko, co zkoušíš, to je jako sex, já vyvalený v oči, co mi řekne babička, ta ho tam korťáčka, no to máte jako sexu. Poprvé nic moc, po druhý je to lepší, po třetí je to ještě lepší a po čtvrtý už jde to samo. A takhle přesně je to s tou práci, když se ji učíte.
5: Je to tak?
4: No, asi jo. Myslím, že se to nepovedlo na poprvé.
5: No jo. Tak ať je ten zážitek s tím rádiem čím dál lepší.
3: Jo, děkujeme moc.
5: Hrnečky ať slouží na tu kávu, jsme rádi, že je to ta správná velikost. Chcete vzkázat něco Petrovi, Carmen?
4: No, já je mám strašně ráda. On hraje perfektně, o toho se teda bavíme. A jako myslím, že i jim to manželství jako klape, myslím si to.
3: A já ho beru tak, že on, když hraje ty starý pány dědečky, tak se hrozně podobá mýmu dědovi. To je jedno a to samý.
4: No, nádherný hlas, to je úplně úžasný. To v obdivu, ale od mlada, jako on zahrál, jako prostě všecko krásně. Fakt ho mám ráda.
5: Jsou krásný pár. Jsem rád, že pro nás tenhle pořad moderují a že ocenili i další hezký pár, a to jste vy dva, tak ať se vám daří.
4: To je krásný, moc děkujem.
3: Taky moc děkujeme.
1: Rádo se stalo.
2: A teď je oba trochu vyzkoušíme.
1: Patrik Rozehnal si přichystal několik nevinných otázek na jejich společný život a partnerské návyky.
2: Odpovídali každý zvlášť. Netušili, jaké otázky dostanou. My si jejich odpovědi poslechneme dohromady.
5: Kdy jste za ní poprvé platil? Na něco ji pozval a zatáhl to, jak se říká.
3: Tak já myslím, že to je moje celoživotní téma. To jako, ale jo, já bych nedokázal, aby žena platila za mě. To jako bych...
5: A kdy to bylo poprvé? Za co?
3: Mám takové tušení, že mě vždycky ta naburta, ještě když byly buřty na Václaváku.
4: No, to jsme chodili na Václavák na buřty. Tam nám chutnali, tam bylo v tom hrozném voleji a nám to chutnalo.
5: Jak byste popsala svůj účes v době, kdy jste se poznali?
4: A takovej ulízaný jenom.
3: Na ramena. Na ramena, takový trošičku, takový mikádo, jako na ramena měla vlasy.
5: Který program v televizi máte oba dva rádi?
3: To je takový rituál, když je neděle a přitom si dáváme kafíčko, tak to je Toulavá kamera.
4: To máme rádi, že jo, na Toulavku, to nevynecháme. A ten objektiv, to jako musí být v neděli.
3: To je krásný pořad, Toulavá kamera.
5: Jaký je váš největší zlozvyk?
3: Největší zlozvyk, já jsem taková

0: Já říkám noční můr a manželka si jde lehnout. Já ožívám kolem půlnoci a déle.
1: Já si jdu lehnout a on si pustí Politiku a kouká na to třeba do 2 do rána. Jo? Já říkám, ty si pouštíš politický večerníček, že tě to baví.
2: Kdo má doma poslední slovo?
0: No snažím se to mít já, ale většinou se pak nějak shodneme.
2: Kdo má doma poslední slovo?
1: Asi já.
2: Kolik máte sukní?
1: Čeho?
2: Sukní.
1: Sukní? Ježíš, to bych šla do té skříně spočítat.
0: Hodně, já to nepočítám. To je jako 15, 20.
1: Asi 7 sukní mám.
2: Jenom?
1: No, já zase nejsem, já mám spíš radši kalhoty a něco k tomu.
2: Kdo chodil na třídní schůzky?
1: Já. Ani nepamatuju, že by manžel tam někdy byl.
0: Ale občas jsem i zaskočil, jsem tam byl párkrát já, ale to nebyla moje jako parketa.
2: Jaké jídlo umí vaše žena nejlíp?
0: Tak ona umí všecko, ale nejvíc, co mě od ní co chutná, tak to je houbová omáčka, čistě bílá houbová omáčka.
1: No, tak třeba na houbách, ona mi chutná všecko.
2: Nosil někdy vousy?
1: Jo, to vám řeknu nedávno, ale vypadal děsně. On vypadal jak ten náš prezident.
0: Manželka říkala, prosím tě, sundej to, jsi v tom jak Masaryk. To byl snad jediný ten takhle na stáří.
2: Na jakém nezvyklém místě jste se kdy milovali?
0: Když jsme vlastně splodili prvního syna. Měl jsem vycházku, jel jsem vlastně za manželkou, tam byla s mýma rodičima na Cholín, takže my jsme vlastně na lodičce, jsme převeslovali vlastně celou přehradu a naproti byla skála, na kterou jsme vylezli a tam vlastně tam bylo početí na té skále nahoře. To bylo to hrozný. Já jsem říkal, jehličí jsem měl všude.
2: Na jakém nezvyklém místě?
1: Ježišmarja, v Hořovicích na Dece v parku. To bylo hrozný, ale to nestálo za nic, protože jsem měla oči furt na šťopkách, jestli někdo nepůjde. A to jako už nikdy.
2: Co vás tak naštve, že by manžel udělal třeba po intimní chvíli?
1: No, že se sebere a jde ještě pak koukat na televizi.
0: No, když jsem tam měl zrovna, byl tam nějaké to, co mě zajímalo. No. Ale jako dřív to nebývalo, když jsem byl mladý, to jako.
2: Po čem voní vaše žena?
0: Jako vanilka bych to dal, když hodně peče a tady to tak asi vanilka.
2: Jak si myslíte, že svému muži voníte?
1: Tak to nevím.
2: Představte si, že mu voníte po vanilce.
1: Po vanilce, jo. Po ty mě pálí akorát žáha. Po vanilce. No tak dobře, no.
2: Kam svou ženu rád líbáte?
0: No na ústa.
1: Normálně na pusu, na tvář.
0: Ale nesmím líbat na ucho. To nesnáší. Nevím proč. Ne, na ucho.
1: Je na ucho nesnáším. To nesmí vůbec. To jako říkám, na ucho ne. To jako, to má zakázané.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
4: Zajímalo nás také, jak žijí Dana a Vladimír Bělohlávkovi po 56 letech společného života.
5: Jak se k sobě chovají a co dělají rádi?
0: Sport. Já jsem vlastně se vrátil díky svým mladšímu synovi v 60 letech zase k ježdění na kole. Vzniklo to tak, že vlastně v Řevnicích byly závody z Transbrdy se jeli. Já tam přijel na kole a syn mi najednou říká, tati, koupil jsem ti startovní číslo. No tak já jsem jel, no a pak mě to zase chytlo, že vlastně člověk, jak se říká, tam jdou lidi naladění na stejné vlně, tak jsem začal, no a teď jsem musel před rokem přestat, protože jsem měl problémy s ramenem, artróza a koleno mi vytáhlo ve vodu, ale jezdím pořád, takže do té doby jsem odjezdil asi 100 závodů a měl jsem tam sázku, že jsem vlastně se vsadil, že za 5 let objedu zeměkouli, kterou se mi teda povedlo.
2: Co baví vás? Máte nějakého koníčka, Dano?
1: No tak já 8směrku, to mám ráda. To je takový klídek, vyluštím 2-3 stránky a zahrádku, no, domácnost. No, já nebyla nikdy sportovní typ, takže to mě netáhne. To jsme jednou vyšli na Lysou horu a já ze všech sil říkám, když jsem šla dolů, říkám, tak ty už mě teda nikdy neuvidíš. Už bych tam nešla ani za nic. Nejsem ty ples někde po horách. Jako jo.
2: Je nějaký návod na šťastné manželství? Našli jste ho vy v životě?
1: No, nevím, jestli návod. Já myslím, že ten život vás snad naučí to sám. Pokud toho člověka máte rádi navzájem, tak myslím, že k tomu návod ani snad není. Že to prostě dá ten život. Podmínky, v jakých žijou, jakou mají rodinu. Řekla bych, mějte se rádi. A tolerujte jeden druhýho.
0: Hlavně je to respekt a tolerance. Jo, a mít tím pádem respekt tomu druhému, protože tak jinak to nejde. A člověk se nemá ani, dřív to bylo tabu, ale nemá se stydět ani za nějaké intimní chvilky. To k tomu patří. A řekl bych, že opravdu nějaké to pohlazení a tadyhle tomu to člověku udělá radost.
1: Tohle to je asi v každém ještě věku, teda nedovedu si představit třeba za 5, za 10 let, ale myslím, že ta chemie působí pořád, i když už trošku jinak, než když jsme byli mladí, že jo. Ale já myslím, že to je pořád jako, je to přitažlivý pořád, jako ta příležitost je, máme na všechno dost času, takže já myslím, že pořád. Ten život máme takový docela dobrý, šťastný.
0: Jako máme spolu hezký život.
2: Těšíte se v tomhle věku i na svou ženu, když přijdete domů někde třeba z nákupu z kola?
0: Jo, určitě, určitě.
2: Jste ráda, že ho máte vedle sebe, že cítíte, že tu je?
1: No určitě, to určitě. To se mi kolikrát stane, že usnu na gauči a jak jsem zvyklá, že tam je zkroucený v tom křesle a on třeba jde dělat něco na zahrádku a se probudím, říkám, Ježišmarja, kde je, jel na kolo, je to, a než si vzpomenu. Pak říkám, jo, když on šel na zahrádku nebo jel na kolo, tak jsem šťastná, že jsem si vzpomněla, že tady je, jo, prostě. Ale jako řeknu vám v tom životě opravdu, když si představím, že třeba bude hůř, nebo kdyby dokonce, vždycky říkám, Ježíš, až třeba umřu já, nebo ty, tak už si děláme takový, co bude, no, bude to hrozný.
2: Jste rádi, že jste spolu?
1: No určitě. Já bych neměnila.
0: Taky bych neměnil, v žádném případě. A měl jsem veliký štěstí.
2: Máte pořád?
0: To mám a za to děkuju. A jako jsem jí vděčnej vlastně za každý den, co jsme spolu.
1: No tak já myslím, že jak se říká, láska kvete v každém věku. To prostě, je to hezký. Člověk je rád, že ten druhej ho má rád.
2: Milujete svého muže?
1: Miluju.
2: Jak moc?
1: No, hodně. Hodně. Přála bych se, aby to trvalo hodně dlouho ještě.
2: Milujete svoji ženu?
0: Určitě. Ale jo. Bylo to hezký a je to hezký takhle pořád.

0: Dana a Vladimír Bělohlávkovi už poznali, že láska si vás prostě najde. Ať už vstoupí oknem, nebo vás překvapí v tanku. Láska umí být trpělivá, laskavá, nezávidí, neklade si podmínky, prostě je. Jsou šťastní, protože ji neodmítají.
1: Spisovatel Romain Rolland to hezky vystihl. Zřeknu se raději života, logiky, světa, všeho. Jen ne lásky.
0: Ani vy ji neodmítejte, nestýďte se za ní, nechte ji propuknout v plné síle. Nebudete litovat. I my poznali, jak je krásné milovat.
1: K tomu se přiznávají Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas zprávy.
4: Prezident má podle senátorů dál vybírat velvyslance při OSN nebo NATO. Vládní záměr na zrušení pravomoci je podle opozice protiústavní. Nová nemocnice by mohla být v Praze v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a teplotami do 32 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Senátoři odmítli zrušit část pravomocí prezidenta. Koalice prosazovala, aby prezidenti už nepověřovali a neodvolávali vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Mezi ně patří třeba OSN, NATO nebo Evropská unie. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z opoziční ODS považuje navrhované změny za protiústavní. S tím souhlasí i Michael Canov ze Starostů pro Liberecký kraj. Část senátorů chce zákon v případě schválení napadnout u Ústavního soudu. Předloha se vrátí do sněmovny, kde vládní většina může senátory přehlasovat. Nová pražská nemocnice bude stát v areálu fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Řekl to premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Dříve mluvil například o využití pozemků v Letňanech. Nová nemocnice by měla být na nevyužívaných plochách vinohradského areálu. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za Hnutí ANO by se k novému komplexu mohla část současné nemocnice připojit.
5: Ale některá pracoviště je možné, a to je právě ta kapacitní studie, o které se bavíme, že budou přemístěna do té nové nemocnice i z fakultní nemocnice Královské Vinohrady a třeba ty budovy pak zaniknou nebo budou sloužit k nějakému jinému účelu, protože třeba i z hlediska technického stavu jsou nevyhovující.
4: Potřebný počet lůžek a další parametry nové pražské nemocnice má stanovit kapacitní studie. Do nové budovy by se měly částečně sestěhovat některé provozy vinohradské nemocnice, všeobecné fakultní nemocnice a Bulovky. Strážníci v Brně stále častěji řeší problémy s autovraky v ulicích. Loni měli do srpna necelé 200 výjezdů k odstaveným autům. Letos to bylo o skoro 50 více. K některým se vrací opakovaně. Zabírají parkovací místa, znečišťují okolí nebo v nich žijí bezdomovci. Nejčastěji městská policie výjíždí do Brna středu, Králova pole a Brna severu, říká mluvčí strážníků Markéta Skřivánková.
6: Z ulic jednoznačně vyčnívá sportovní, kde strážníci za uvedené období řešili 25 událostí. Právě tam se opakovaně setkáváme také s vraky, které lidé bezdomova využívají jako místo k přespávání nebo bydlení.
4: Část případů hlídky nahlašují brněnským komunikacím, které zajišťují odtahy. Sport. České hokejistky zahájily sezónu porážkou 1-3 s Finskem v prvním zápase Euro Hockey Tour v Klotenu. Premiéru na střídačce si odbyl americký trenér Brian Idalsky, ve kterém zanechal dobrý dojem nástup Češek do zápasu, jak řekl v rozhovoru pro český hokej.
7: Prvních 10 minut jsme odehráli hezky, vytvořili jsme si spoustu šancí. Vždycky jsem obdivoval dovednosti a talent, které mají české hráčky. Dobře bruslí a umí tvořit šance. To se ukázalo a budeme to chtít dál rozvíjet.
4: Další zápas odehrají Češky v Klotenu zítra v 15:30 odpoledne proti Švédsku. Počasí. Zítra bude většinou oblačno, ojediněle se objeví přeháňky nebo bouřky. Odpoledne a večer se postupně zatáhne a na jihovýchodě může pršet. Místy se přidají bouřky, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na západě a na severu kolem 25.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 z Prahy do Brna velmi opatrně za odbočkou na chodce rady. Na 32. kilometru v pravém pruhu stojí neosvětlený kamion. Řidič bude řešit poruchu, ale není tam moc dobře vidět. A na D5C dejte pozor na 67. kilometru směrem do Prahy. Na vozovce je hlášená zvěř. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Začíná divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak schválně. Schválně, kdo z vás nezná Noc na Karlštejně Jaroslava Vrchlického? Že by byl někdo, kdo by neznal tu půvabnou zápletku o tom, jak a proč vlastně dvě ženy porušily příkaz císaře Karla IV. A vstoupily na hrad, který byl doposud zasvěcen pouze mužům? No, snad kdyby opravdu někdo nevěděl, jak se to celé stalo, tak to dnešní divadlo pro vaše uši strávíme právě tam, tedy na Karlštejně. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Stín katedrál, jakkoliv je to tedy melodie hudebního skladatele Karla Svobody, na Karlštejn nepatří. Když vlastně mohla by, ale ne. To by se muselo zpívat o kapli svatého kříže. Ale jinak nás dnes v divadle pro vaše uši budou ukázkami z různých rozhlasových zpracování Vrchlického noci na Karlštejně provázet výhradně právě melodie z muzikálové úpravy téhle nestárnoucí veselohry. Tak, ale teď už společně pospěšme na Karlštejn. Tady se purkrabí Jaroslava Průchy a pan Pešek Vladimíra Brabce chystají na příjezd Otomara Korbeláře, takto císaře Karla IV.
2: Věru dnes pytel z hosty se roztrhl. Od božího rána až do slunce západu moc nestačí se zvedat.
3: Je to už jeho milost snad? No ne, to nemůže být. Myslím, že jeho milost asi právě teď Prahu opouští. Kdo jen to přijel?
2: Host, pane Purkrabí.
3: Host?
2: Vévoda Štěpán Bavorský.
3: Mluvil jsi s ním, pane Pešku?
2: Náhodou byl jsem přítomen, když slezal z koně, jenž pokryt byl celý bílou pěnou, jak druhou čabrakou. Jak se zdá, má pan vévoda velmi naspěch.
3: No a co říkal?
2: Ptal se krátce, je-li jeho milost na hradě.
3: Ty jsi na to odpověděl?
2: Co jsem věděl, že tu okamžitě není, ale že dnes večer jistě sem přijede.
3: A on řekl? Že zůstane.
2: Že se musí dočkat i příjezdu jeho milosti.
3: Zlé pochybil jsi, pane Pešku. Vévoda Štěpán přijíždí jistě za politickými záležitostmi. Víš, že jeho milost zde na Karlštejně nerad politikou se zabývá.
2: A co jsem měl dělat?
3: Poslat jej do Prahy.
2: Když je císař na cestě sem, potkali by se v půlí cestě. A pak není to můj úřad přijímat zde hosty a neměl jsem také rozkazu.
3: Vy na mládež! Pro slovo nakvašen. Však musím stát i na svém. Jeho milost jede sem pouze na 2 nebo na 3 dny. Zde chce mít pokoj, chce si odpočinout. Ještě tu není a již je jeho klid v nebezpečí. Proto věru není vystavěn Karlštejn. Nechť klubko pletich státnických jinde se zaplétá. Zde císař chce v zátiší užívat jen ovoce své činnosti.
2: No a což víme mi, pane Purkrabí, zda mu nejede pan vévoda ocukrovat to ovoce?
3: Špatné vtipy, pane Pešku. Vévoda Bavorský tak někdy někomu něco ocukroval. Nevím, bude-li jeho milosti příchod pana vévody právě pochudi. Mohl dobře počkat pan vévoda v Praze na jeho milost. Snad by se tam lépe bavil, než zde.
2: To všecko mu ještě můžeš sám říci, pane Purkrabí.
3: Jo?
2: Zde právě přichází.
3: No, jest již tady, co naplat. Buď vítán, vznešený pane na Karlštejně.
4: Děkuji, pane Purkrabí, za pozdrav tvůj. Myslel jsem určitě, že naleznu zde jeho milost císaře. Přijíždím přímo ze Salzburku a přináším důležité státní jednání.
3: Čas i nevčas přijel si, pane, na Karlštejn.
4: Já v nevčas?
3: Odpust mé upřímnosti, pane vévodo. Nevčas chceš-li o státnických záležitostech jednat s jeho milostí. Tak vždycky včas chceš-li užít i pohostinství, jakého může poskytnout i Karlštejn.
4: Děkuji za výklad tvůj, pane Purkrabí. Avšak nutnost věci ospravedlní kroky mé v očích císaře. Za pohostinství napřed děkuji. Ostatně zdá se, že nejsem prvním hostem na Karlštejně.
3: Jeho milost, Petr král Cyperský a Jeruzalemský mešká od rána zde.
4: Přijel sám?
3: V průvodu důstojného otce, arcibiskupa Arnošta.
4: Tak. A kde je král Petr?
5: Ten mi nepřekáží.
3: Prohlížel si hrad. Nevím, pane Šenku.
2: Byl s arcibiskupem Arnoštem právě teď v kapli svatého Mikuláše, kde mu ukazoval iluminátorské práce pana Zbiška Strotiny.
4: Které asi velmi málo bavili krále Jeruzalemského.
3: Však tu právě oba přicházejí.
6: Pane vévodo...
4: Důstojný otče.
6: Tvoje milosti, to je pan vévoda Bavorský.
7: Aj, jaké to shledání. Pamatují se dobře na pana vévodu.
4: Ze slavností krakovských.
7: Ovšem, to byly časy, pánové.
8: Tak veselý již nebudem.
7: Ale prosím vás, co říkáte tomu, že jsem posud v Čechách?
3: Těšíme se tomu, že se tvé milosti u nás líbí.
7: Líbí? To je málo, pane Purkrabí. Zbožňuji tvou zem a tvého císaře. Nevím, věru, kdo je šťastnější. On, že má takovou zemi, či ona, že má takového krále. Nechce se mi odtud. Chtěl jsem již zcela opravdově 3x odjíždět. Poprvé se to nikdy s odjezdem nemyslí doopravdy. Ale jak odjet, když slavnosti se stíhají jako pršky dubnové. Šťastná to země.
6: Díky pánu nebes, že slavnosti teď se u nás stíhají. Však bývalo hůře ještě přednedávnem. Mor, hlad a zemětřesení stíhali se tu o překot. Nyní věru šťastný začíná věk této vlasti. My, kteří jsme zažili dnů zlých, tím více oceňujeme blaho nynější.
7: A máme proto podstatné příčiny být veselými. Neb jak dát jen svou vděčnost najevo než veselostí. Proto já jsem pořád vesel a proto uvázl jsem zde, že je tu tak veselo. Když jsem chtěl odejeti, jeho milost ani slyšet nedovolil, přemlouval. A já jsem slabý člověk, pánové. Já zůstal v naději, že Cypr do moře se nepropadne.
6: Milosti, jsem tady jenom vaším průvodčím, ale neměli bychom mařit čas. Čeká nás ještě kaple svaté Kateřiny, ač ne ještě úplně vyzdobená.
7: Odpust, důstojný otče, 5 hodin prohlížíme již malby svaté ostatky a všechny poklady, které bohatou rukou nakupil zde velký panovník a vzácný bratr náš. Ostatně myslím a doufám, že zde nejsem naposled.
4: Milost královská přeje si oddechu. Chápu to. Znám to ze zkušenosti, jak unavuje ustavičné sklánění se nad knihami a obrazy. Toť věru horší než pochod v poli nebo homba.
7: A nejvíc unavují malby na stropě, důstojní otče. Necítím již vás ani kříž. A prosím, bys měl se mnou aspoň do zítřka smilování.
6: Nemám nijak v úmyslu ochotou svou obtěžovat vzácného hostě svého vladaře. Rač vládnout, pane, časem i mnou dle libosti. Jdu na Nešpory do kaple svatého Mikuláše, nalezneš mě tam vždy ochotného k dalším tvým rozkazům. Zatím s Bohem, pánové.
7: Mé díky, důstojní otče. A nyní užijem krásného večera, pane vévodo.
9: Mohu něčím sloužit vzácným hostům?
4: Děkuji, nevím, věru.
7: Jsi vtělená úslužnost, pane Purkrabí.
9: Pak nebudeme déle obtěžovat svou přítomností. Pojď, pane Peštu.
7: Konečně jsme sami.
4: I po hostinství někdy překáží.
7: Jsem rád, že jsem se shledal s tebou, pane vévodo.
4: I mě to těší, milosti. Jak se bavíš v Čechách?
7: V Praze dobře.
4: A zde?
7: Zde mne arcibiskup div již neumořil. Krásné věci kolem, čarovné. Div světa a století je tento Karlštejn. Ale...
4: Ale?
7: Známe se a rozumíme si, pane vévodo. Této dokonalosti a nádheře zdejší chybí koruna.
4: Nerozumím, králi.
7: Ta nádhera, ten lesk a přepych, to vše zdá se být stvořeno kvůli něčemu jinému, než kvůli rameni svatého Víta nebo lopatce svaté Anežky.
4: Nechápu, kam směřuješ.
7: No, soudím jako člověk. A tvrdím směle, ta nádhera a přepych, ten lesk a bohatství jsou zde pro ženu nebo ženy.
4: Pak neznáš císaře.
7: Mně arcibiskup Arnošt ničeho nenamluví. Kvůli korunovačním klenotům vystaví se dobře opevněná věž, ale nikoli zámek, v němž přepych severu si podává ruku s obrazností východní. Pro ostatky svatých zbudují se ovšem nádherné kaple, nikoli však v sousedství jich útulné komnaty, tak malé a těsné jako hnízda vlaštovčí. Ovšem, stačí právě pro 2. A pak ty dvojí schody, jedny obkládané mramorem a zlatem, pro každého, druhé hlemíždí, ukryté, příkré, jako tajné cesty vášně, směřující v ráj lásky, kde vám udýchaným klesne v náruč paní vašich snů a myšlenek. O, pane vévodo, Karlštejn je dívčí past, kde krok je tlumen brokáty a zrak zdráhající se a blažeností spytý, když patří ti má okem k oku, tlumen jest odleskem drahokamů.
9: Jsi na omilu, pane. Jeď přece světoznáma zbožnost a přísnost Karlova.
7: Což vylučuje zbožnost lásku? Naopak, láska je též zbožností, pane vévodo.
9: Dej si říci, Karlštejn je v první řadě určen pro klenoty zemské. V druhé pak je útočištěm císařovým, když naň dolehají trudy vladařské.
7: To mi zpíval také celý den arcibiskup, pane vévodo. Ale neměj mi prosím za zlé, že ani jemu, ani tobě víry dát ti nemohu. Znám svět a lidi. Stále procházeje se nádhernými komnatami, čekal jsem, kdy rozhrne se těžká opona u protějších dveří, kdy vyhlédne z ní
8: kadeřavá hlavinka s úsměvem zvěstujícím nejvyšší blaho lásky a opojení. Ale nadarmo.
10: A tak unaven poutí a prohlížením misálů a žaltářů, obrazů Dietricha Wurmsera, hotových i nedodělaných, stojím před tebou nevyléčen, řekněme třeba ze své fantazie, spíše hladov
8: a lačen nových dobrodružství a výbojů.

0: těmi plesem a radostí vítat vznešeného vladaře po době tak dlouhé.
1: Děkuji ti, pane Purkraví. Konečně opět volně dýši. Bohu a svatému Václavu chvála. Můj Karlštej. Zde rád se nechám vítat. Zde dýchám v srdci srdce svého národa. Zde jsem mezi svými.
2: Vaše milosti?
1: Jak? Pan vévoda Bavorský? Buď vítán. Doufám, že jen přátelská návštěva tě zavedla na Karlštej. A tu náš vzácný a milý host, král Petr. No, prohlédl si sobě hrad, pane bratře? A pak upřímně, jak se ti líbí? Víš, je to ještě nehotové. Je to teprve začátek mé myšlenky a prosím, abys soudil shovívavě. Karlštejn je celý dílo mé. Zde provádím své vlastní návrhy a věř, že často i k neliposti stavitelů svých i vzácných mistrů cechu malířského.
3: S podivem prohlédl jsem veden vzorným výkladem otce Arnošta tvé dílo a mlčím-li, je to jen hluboký úžas, nenalézající vhodných slov k chvále a velebení.
1: Jsem rád, že se ti to jen trochu líbí, pane bratře. Přepích východu zde ovšem nenajdeš. Je to jen útulek samotáře. Jen pevná schrána pro svaté naše klenoty korunní. Ach, pánové, jak se to volně dýchá po vykonané práci. Jedu z Prahy, pracuji jako obyčejně celou cestu ve voze. V tom kmitnou se mi vzrak drahety stráně nad Berounkou. Marně musím vyhlížet z okna vozu. Kraj stokrát procestovaný, vždy novou nelákal lahodou a tisícerými výše půvavy. Chlumy rostou, rozeznávám šikmý hřbet Ostrého a zadumanou stráň Plešivce, stopují břehy řeky, znám každou trhlinu ve skalách, kde hnízdí ježičky. Nevidím posud svůj hrad, tak jsem jej ukryl sám před sebou, ale tuším jej nablízku. Čekám, kdy ustoupí poslední zelená záclona lesnatých vrcholů a kdy se kmitne střecha kostela svatého Palmácia mezi stromy. Konečně jsem tady, kde všecko je moje, tak konejšivé, tiché, v klid vybízející. A dále Beroun, Verona mia. Nuž, buďte mi všichni vítáni na mém hradě, pravím na mém, neboť Čechy patří Čechům, ale Karlštejn je můj, mou prací i mou myšlenkou a rád bych, aby zde všecky ovládal týž pocit klidu a blahé spokojenosti jako mne a tebe, milý Arnošte. Ať je veselo u stolu, pane Purkraví, ať ocení mý hosté moje mělnické jako můj hrad. Pojďte, pánové.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Z té nejstarší nahrávky, alespoň části Vrchlického veselohry Noc na Karlštejně, jsem dnes do našeho divadla vybral jen pár následujících minut. Přece jen ono to tenkrát bylo takzvané divadlo před mikrofonem za přítomnosti publika a taky technická kvalita záznamu odpovídá 50. letům minulého století. Ovšem, zase je to vzácná příležitost slyšet v roli císaře Karla Nestora českých herců pana Rudolfa Dejla staršího a jako císařovnu Alžbětu paní Marii Rosulkovou.
2: Dobrou noc, milý Jarnošte, toužím po odpočinku.
3: Odpust královská milosti, vévoda Štěpán.
2: Chce slyšení. Mohu se domyslit, ale nemám chuti. Nerad bych, abych po vzpomínce na moji Elišku se mísil ještě mezi ní a Boha nějaký stín světských záležitostí.
3: Však vévoda předstírá důležité politické poslání.
2: Jehož jádrem bude jako vždycky prospěch jeho domu. No ale budiš, nemohu ti nic odepřít a pak možná, že bych svou umíněností opravdu něco vážného promeškal. Ať tedy vejde, ale ať rychle přednese, co si přeje. A ještě něco, milý Arnošte. Chci ti ukázat drahocenný pás, který...
3: Však vévoda.
2: Dobrá, ať tedy vejde. Jen co ještě odbudu tyto poslední státnické záležitosti, ale potom si být celá tvůj. Má Eliško... A tak, hochu, připomínáš mi návštěvu pana vévody. No dobrá, ať vejde. A ty počkej v předsí. Prosím, k věci, sedněme.
4: Kladu rozmluvu tuto poslední naději svou i domu své. Já a synové moji prosíme tvoji milost, bys upustil od spolku s bratry mými. Tito vždy se nezachovali tak vůči tvé milosti, bys najednou podával jim ruku k smlouvě přátelské.
2: Nezachovali? Máš ovšem pravdu. Ale kdybych měl počítat a věrně pamětliv být toho, kdo kdy se ke mně nezachoval, bych musel počítat celou římskou říši, a to jsou, jak snadno pochopíš, věci mrzuté, ty raději odbývám za hranicemi této země, ale tady chci mít klid a mír.
4: Jemuž obětuješ klid a mír Německa.
2: O klid a mír Německa, pane vévodovi, sami se postaráte, aby dlouho netrval. A že mi starost o Čechy vyčítáš, tomu jsem už dávno uvyk z úst tvých krajanů, ale to mě nezarazí na dráze jednou nastoupené. Vážil bych si tvého přátelství, ale hrozeb tvých se lekat. Nemám věru žádné příčiny.
4: Smlouvou s domem mým bys k provedení zámyslu svých nabil pevnější půdy v Německu.
2: Děkuji, pane vévodo, za starostlivost tvou, ale tady je každé slovo naprosto ztracené. A nyní dovolil, abych tě ještě dlouho směl považovat za milého hosta nejenom na Karlštejně, ale i v Čechách, o které, že tak horlivě pečují mi s krajany svými ostře vytýkáš.
5: Když ti ho povídám, že císař ví o mé návštěvě, že svolil mi, sam arcibiskup Arnold za mne mluvil.
6: To všechno ti, pane, nespomůže. Mám přísný rozkaz nepouštět nikoho. Jediný vévoda Štěpán měl slyšení a ten právě odešel druhý schod.
5: Právě s ním jsem na schodech se sumul. Viděli tedy okolku, císař nečeká.
6: Nebudu vám to pomoc, to je násilí, jak jsem, pane
5: Vnikáš. Tak ti nerad lovit pod mě.
6: Co chceš? Já nesmím pustit nikoho a císař je na modlitbách.
5: To mi právě vlo. Nejdu kvůli císaři, ale kvůli tobě.
6: No ty jsi šílený, proč kvůli mě?
5: Nač přede mnou tajnosti. Vím všecko. Všecko, sladký panoši. Dej mi políbení a uvěřím, no, že nejsi dívko.
6: Po mně na hněv císařů nebudu volat.
5: Políbení nebo budu volat?
6: Ne, já to neučiníš.
5: To učiním.
6: Zpátky si jenže.
5: Dobrá, tak lépe se smluvíme.
6: Co? Zde jsi se těžce zklamal král jeruzalemský. A teď jdu pro cíl.
7: Stoj!
6: Pomoc!
2: Náš zásný bratr a host. Ale to z nočních návštěv ani nevyjdu. Zbraně, spor, co to znamená?
6: Jeho milost násilím přes můj odpor vnikl do této komnaty.
2: A ty jsi horlivě zastával svůj úřad. Čím ti mohu posloužit, pane bratře?
7: Císařský pane.
8: Vina je moje milosti. Zapomněl jsem po večeři ti oznámit, že přeje si král Petr prohlédnout domácí kapli tvou při osvětlení. Páže nevědělo o příchodu jeho milosti. Já na to vzpomněl právě před chvílí. Chvátal jsem předejít nedorozumění a vidím s lítostí, že přišel jsem pozdě.
2: Vždycky včas, aby všecko bylo vysvětleno.
7: Teď mne skoro mrzí dětinské přání mé. Promiň, že tak pozdě jsem vyrušoval. Ctihodn Arnošt věru vinen.
2: Naopak, dobře udělal, že tě na noční vzezření kaple upozornil. Lesk českých drahokamů při září světel stojí za podívanou. Dobrou noc, pánové.
8: Bůh s tebou, milosti.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: A ještě nás dnes čeká poslední z rozhlasových adaptací z 80. let. Pana Peška si v ní zahrál Alois Švehlík, jeho milou Alenu, Dagmar Havlová, tehdy samozřejmě ještě jako Dagmar Veškrnová, a karlštejnským purkrabím Považte byl pro někoho možná trochu překvapivě pan Svatopluk Beneš.
9: Dále od hradu, dále.
10: Je noc, chci mít chvíli pokoje.
11: Až ti to vyložím, až mne vyslechneš, pane purkrabi.
10: Celý den nevyjdu z honu a z honu a sotva večer utřu z čela pot, ještě přijdeš ty a chceš zase Bůh sám ví, co nemožného.
11: Vždyť si neslyšel, co ti chci povědět.
10: Protože vím napřed, že vy mladí jste jen samá hloupost a samý trest. Tak mluv. Těch návštěv dnes a ani trochu odechu. Co mlčíš?
11: Pane purkrabi, věz tedy. My jsme jednali.
10: Kdo? Samá neurčitost a samé vytáčky. My jednali. Kdo to je my a co jsme jednali? Co to je?
11: Ale vždyť jsem posud neřekl.
10: A snad já ti v tom dokonce překážu, ne? Tobě to je věru podobno myslit si co z takového. Proč se vlastně rozčiluju a zbytečně zlobím? Tak mluv konečně.
11: My jsme tedy jednali.
10: U všech čertů už odejdu. Mám toho právě pokr.
11: My jsme tedy jednali.
10: To slyším po třetí a stále nevím kde.
11: Alena a já. Nebo lépe Alena sama.
10: Nebo ještě lépe ty sám a nejlépe ani ona, ani ty. Ale něco ti povím, pane Šenku.
11: Ano.
10: Upřímné slovo.
11: Ano.
10: Zase, jak slyším, začínáš tu starou písničku. Ale já jsem ti několikrát výslovně pravil, že mi do toho vůbec nic není. Můj bratr, otec Aleny, má svůj rozum. A když chce, aby jeho zeť nosil rytířské ostruhy,
11: ano,
10: nemůže mu to nikdo mít za zlé. A nejméně já. Žij a jednej tak, abys erb získal a dostaneš Alenu. Něco za něco. Jste mladí, času máte dost.
11: Ale já...
10: To je moje poslední slovo v této záležitosti. A teď mě dej pokoj. Dobrou noc.
11: Hey, pane purkrabí, ještě slovo. Zatím si neslyšel, proč jsem chtěl s tebou mluvit. Jiná věc. Věc velké váhy mne za tebou vedla.
10: Ach, bože, to je k zbláznění. Co tedy chceš, ale rychle?
11: Stalo se něco.
10: Mluv, čertu, co se stalo?
11: Na hradě žena.
10: Ne.
11: Ano.
10: To nám chybělo. A kde je? Proč ji tu trpíte? Proč ji nevyvedete? Dám ji vyštvat z hradu. Kdo je to?
11: Alena.
10: Rány boží, kdo tohle spískal?
11: Ona sama.
10: No to je nadělení. To je nadělení. Co řekne císař, až se to doví? Co teď jen počineme? Proč se mi to neřeklo hned? Na co jsem purkrabí, co? To je to vaše jednání, kterým jsi se před chvílí vychlouval?
11: Prosím, abys jen nemyslil, pane purkrabí, že já ji jsem vyzval. Vše je od začátku dílo Aleny.
10: No jo.
11: Nebyl bych ani ničeho řekl, ale zdá se mi, že král Kyperský Alenu podezřívavě obchází, že jistě něco tuší.
10: No to je neštěstí, to je neštěstí. Alena byla vždycky střeštěná. Kde je?
11: V hlavní strážnici hraje s pážaty v kostky. Alena je tu, aby odešla odtud jako moje žena.
10: Alena je tu, aby tebe jim neuvrhla svým bláznovstvím v císařovu nemilost.
11: Alena je tu, aby vyhrála sázku svého otce, kterou uzavřel s panem Ctiborem z Fuxemberka.
10: Starý blázen, je vidět, že Alena svého otce nezapře. Ale co dělat? Co dělat? Jak najít cestu z toho bludiště?
11: Mlčet, pane purkrabí, ať se celá věc rozpřede sama, jako sama se zapředla.
10: A na čem mě tím vlastně znepokojuješ? Co je mi do toho? Já o tom nevím. Viď, to jsi chtěl mít pro případ, kdyby to zle dopadlo zástěru. Kam byste se oba schovali, co? Známe to, známe, ale ne, ne. Tenkrát jste se špatnou potázali.
12: Pane Purkrabí, vyhov naší prosbě. Vždyť na tom záleží naše blaho. Poroučím se tobě a tvé přízni. Dobrou noc, pane Purkrabí.
10: Dobrou noc. Vlastně skoro už dobré jitro.
13: Pane Purkrabí! Pane Purkrabí!
10: Co zas? Já nebudu mít nikdy pokoj. Co poroučíš, pane vévodo?
13: Že tak pozdě tebe zdržuji, chceš říci. Hledám tě ve věci velmi důležité a týká se v první řadě tebe, jakožto Purkrabího.
10: Mně? Jakožto Purkrabího?
13: Mhm.
10: Určitě už ví všecko. Hořím zvědavostí.
13: Nemýlim-li se, je zákaz, že žádná osoba ženského pohlaví nesmí být přes noc na Karlštejně.
10: Už to ví. Není vyhnutí. Ano, tak jest. Velmi přísný zákaz, velmi přísný.
13: Za jehož zachování ručí císaři v první řadě pan Purkrabí.
10: Ano, ručí. Ale je snad zákaz jeho milosti porušen?
13: Je mi líto, že já, cizinec a host, to musím panu Purkrabímu oznámit. Zákaz je porušen a způsobem takovým, že to připouští jedinou domněnku.
10: Tvá řeč mě naplňuje hrůzou, pane vévodo.
13: Ano, jedinou domněnku. Že o přítomnosti této dívky ví buď pan Purkrabí?
10: Ne, ne, ten neví o ničem.
13: Tedy ví o tom císař sám.
10: Císař sám možná, ale já ne, já nevím. A co my v tom zmůžeme, pane vévodo?
13: Jeho milost, král Kyperský, setkal se u dveří ložnice královi s panošem a tento panoš byl...
10: Pan Pešek hlavně, šenk císařů.
13: A tento panoš byl dívka.
10: Oh.
13: V šatu tvé barvy, pane Purkrabí.
10: Děkuji ti, pane vévodo. Oh. Jdu se podívat do předsíně císařovi.
9: Dále odhradu,
10: oh bože, jak to skončí? Jak to všechno jenom skončí?
13: Dobré pořízení, pane Purkrabí.
14: Není to dvorné nechat nečekat tak dlouho o samotě. Lípa voní, lavička láká k posezení a Pešek nikde. Že by zapomněl? Spíše se zlobí, co jsem to vyvedla. Přece ví, že ho tu čekám.
15: Ale no...
14: Konečně. No, pojď přece blíž. Pojď si sednout ke mně na lavičku.
15: Nejde to, Aleno. Slíbil jsem, že ani nevyjdu před dům.
14: Proč?
15: Slíbil jsem to arcibiskupovi Arnoštovi. Nesmím tady zůstat. Musím se vrátit.
14: Aspoň chvíli, Pešku. Proč si to slíbil arcibiskupovi?
15: Protože se zaručil, že dostanu rytířské ostruhy. Aleno, ale mlčet. Vidíš, že se také starám.
14: Jdi, ty mne jen tak škádlíš.
15: Musím jít, ale víš, jeden polibek by neškodil.
14: Rač si tedy přijít sem k lavičce.
15: Když nesmím.
14: Tak tam zůstaň bez polibku. Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
16: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Finále milostné zápletky Vrchlického Noci na Karlštejně za nás v dnešním divadle pro vaše uši obstará císař Karel IV. Luďka Munzara společně s Janou Drbohlavovou a taky Zdeněk Buchvaldek, co by arcibiskup Arnošt z Pardubic. Já jen doufám, že se vám tahle rozhlasová archivní procházka po nádvoří Karlštejna líbila a že se neslyšíme naposledy. Tak dobré dny a teď už potichu, abychom nerušili naše dva zamilované, pana Peška a jeho Alenku.
2: Můj Pešku.
3: Má Aleno.
2: Pešku.
3: Za chvíli takovou bych dal 10 životů.
2: Já věděla, že přijdeš, miláčku.
3: Co je ti? Celá se chvěješ.
2: Jsem šťastná. Dívej, co je na nebi hvězd.
3: Vidím všecky v tvých očích.
2: Myslím, že někdo přichází.
3: Je jich víc a tuším, že jdou s pochodněmi.
2: Jsme prozrazeni. Prchněme. Zdá se mi, že jsou nám na stopě. Král Petr mě při stole nespustil z očí.
3: To purkrabství. Tam jsme si jistí. Rychle. Zavřeno. Co teď?
2: Do strážnice.
3: Bezpeční tam ovšem nebudeme. Ale co nám zbývá?

0: tajný odjezd se nám nepodaří, milý Arnošte. Pan Purkrabí sám všecko svým látržením překazil.
1: Pamatuj, co jsme povinni své důstojnosti.
2: Purkrabí jedná, jak mu jeho úřad velí. Teď musíme...
1: S barvou ven, jiného nám nezbude. Každá lest je nás nedůstojná, Arnošte. No co na tom? Císařovna přijela za mnou, zalíbilo se jí tak.
2: Lépe je říci, že si vyjela časně z rána nahon do lesa a tratila svůj průvod a zabloudila. Co přirozenějšího, než že tady hledala útulek.
1: Zabloudila. A co její přestrojení?
2: O to je již postaráno, milosti. Ale... Když jsem slyšel, jak Purkrabí bouří v předsíni, odvedl jsem císařovnu točitými schody do podhradí, kde se může pohodlně v dolejší jizbě převléknout.
1: No, a dále?
2: Zatímco bude Purkrabí láteřit a hledat domělou ženu, budeš ty stát na svém, že tomu nevěříš, že chceš sám vidět vinici. Patrně se zběhne celý hrad.
1: Ne.
2: A v tom zmatku vstoupí její milost do nádvoří, jako by právě přijela. Půjdeme jí vstříc, její neočekávaný příchod všecky zmate a odvrátí jejich pozornost od hledání dívky, aspoň na chvíli.
1: Ano.
2: A když bude Purkrabí na svém pátrání trvat, můžeš buď zůstat zde s císařovnou, nebo volně odjeti na Karlík. Jak se ti zlíbí?
1: Král Petr si prohlížel císařovnu v předsíní mé ložnice. Dost dobře si ji prohlížel. Víš, že se chtěl odvážit jí políbit?
2: A.
1: Pozná ji.
2: Nepozná ani on, ani vévoda Štěpán. V předsíní bylo přece pološero. Spoléhejme na náhodu a důvěřujme ve štěstí.
1: Ty všecko vysvětlíš a mluvíš.
3: Jděte a hledejte!
2: Slyším hlas Purkrabího.
3: Tam dole!
2: Vede zástup sluhů s pochodněmi. Hledají dívku. Teď opatrně.
3: Sto kop tomu, kdo najde tu nešťastnici!
4: Ach, císařský pane, vrhám se na kolena. Milost! Milost, nehodný sluha tvůj skládá v tvé ruce úřad, který tak špatně zastával.
1: Co to slyším? Co se stalo, pane Purkrabí?
4: Milost, milost.
1: Staň, pane z Wartenberka.
4: Co stojí, Karlštejn? Co tuto šedivou hlavu nesu na plecích? Nestalo se, co dnes. Jeho milost, král Petra, vévoda Štěpán viděli na vlastní oči. No nelze mi tedy vůbec zapírat. Ale já jsem nevinen, milosti. Já ani tu nešťastnici neviděl.
1: Nešťastnici? Nechápu ani slova, pane Purkrabí.
4: Můj bratr Mikuláš má dceru Alenu. Děvče je po uši zamilováno do tvého šenka, pana Peška hlavně.
1: Proto přece nemusíš přede mnou klečet, pane Purkrabí. Když se mají rádi, ať se vezmou, já Peškovi bránit nebudu.
4: Ale bratr nechce svolit, dokud pan Pešek nezíská rytířské ostruhy.
1: No snadná pomoc, dáme mu je.
4: To já také říkal. Měli počkat a nedělat hlouposti. No, ale již se stalo. Svrhni všechen svůj hněv na mě, ale ty děti netrestej.
1: Já tu dívku ani neznám, já ji nikdy neviděl. Ale nechápu, kam směřuješ, pane Purkrabí.
4: Viděl jsi, milosti, viděl. Stála na stráži ve tvých komnatách.
1: Co? Na stráži? V mé ložnici?
2: Výborně, je na falešné stopě.
1: Nevšímal jsem si stráže. Znáš však rozkazy naše, pane Purkrabí? Když to pravíš, je to asi pravda. Jak tam přišla ta dívka?
4: Její otec vešel v pošetilou sázku s panem Ctiborem z Fuchsenberka, že dokáže, že proti tvému zákazu dívka zůstane přes noc na Karlštejně.
1: Pane Purkrabí!
4: Má vina, že se Alena dostala v přestrojení na hrad, ale v dnešním schonu a víru mohlo se to lehce stát i jinému. Já nevěděl o ničem, zapřísahám se svatým Václavem.
1: Nyní chápu ovšem nemoc pana Peška. Alena byla tedy dnes na stráži v mých komnatách. To je věru trestuhodné, pane Purkrabí. V jakém šatu tam byla?
4: V šatu mých barev milosti.
2: Stejné měla císařovna. Výborně jsme zachráněni.
1: Toť dvojí přestupek, pane z Wartenberka. Zjevná neuctivost a nešetrnost k předpisům naším se strany pana Mikuláše a zpupná nedbalost ve službě, pane Purkrabí.
4: Milosti.
1: Vidím, že budu muset přísně trestat. I Pešek jest vinen.
4: Trestej mne i jeho, ale jen ne Alenu. Milostivý císař, jen ne Alenu. Dětský

0: nerozum a pak jedno, co všecko omlouvá.
1: Nevěděl bych co.
0: Láska, císařská milosti.
2: Ty ovšem kvůli musíme již dnes mnoho odpouštět. Co říkáš, Arnošte?
3: Milosti.
1: Uvidíme, co se dá dělat, pane purkrabí.
0: Císařská milosti, zapřísahám se.
1: Co je to? Co se zde děje?
4: Drží se to, děvče, jak pravý šerní.
5: A nepoddá se?
4: Tu urážku ti splatím, pane vévodo.
6: Já tě neopustím, pane bratře.
1: Stůjte. Chcete se být v mé přítomnosti? Stůjte.
6: Císař.
5: Běda.
0: Však se nepodáme.
1: Jak se opovažujete? Což ani velebnost císaře vaši zběsilou vášeň neudrží na uzdě?
7: Aj, pane vévodo, divně ctíš pohostinství a zachováváš čest rytířskou. Se zbrojnošem se potýkáš a s dívkou.
5: Císař ví všecko.
0: Milost, milost císaři.
8: Byl jsem nucen k boji. Tento panoš mě urazil. Tento panoš, který je přestrojená dívka.
0: Já musel bránit svou nevěstu.
8: Vrdlo lžeš.
1: Ticho!
7: Mluvte bez vášně. Ať mohu klidně soudit.
0: Ve strážnici se pustili oba pánové do hry v kostky. Přičemž za výhru dával pan vévoda čest mé nevěsty. Tasil jsem toť vše.
8: Nešlo mi o tvou nevěstu, pane Šenku. Chtěli jsme jen zvědět, kdo je ten spanilý panoš. A pak jsem ti chtěl povědít, jak pěkně šetří zákonů císařských.
0: Tedy věz, mou nevěstou jest Alena, dcera pana Mikuláše z Wartemberka.
9: Nešťastné dítě.
0: A co se rozkazů císařských týče?
7: Nech, já se poděkuji sám panu vévodovi Bavorskému, že tak bedlivě zastával v úřadě našeho milého purkrabího. Teď dosti sporu. Odvážlivou hru si nastrojil, Pešku. Nepostrádal jsem tvou službu, bez tvé pomoci nám víno také chutnalo. Jdi! Jdi! Nepotřebuji tě již.
0: Milost.
5: Odpuštění milosti. Klekám před tebou, protože jedině já jsem vším vina. Na mě ať padne všechen tvůj hněv.
7: Neklekej. Nerad bych se sklánil k zemi tam, kde rád se podívám z očí do očí.
9: Císař odpouští.
5: Milosti, díky. Díky.
7: A poněvadž se ukázalo, že nám bez pana rytíře Peška...
9: Rytíře, slyšíš?
7: Rytíře Peška, víno také chutnati může. Propouštíme ho ze služeb svých v plné milosti své a dáváme mu v uznání zásluh, jež získal si po léta o naši osobu, dům, který jsme získali od žida Ebruše na starém městě pražském. Ostatky a jiné zboží postarají se pan Mikuláš i pan Ješek z Wartemberka.
5: O díky, o díky.
9: Sláva císaři. Ale nahnala jsi mi strachu, Aleno.
6: Tak co říkáte, pane vévodo? Jsem znalec žen?
8: Škoda, nepovedlo se.
6: Teď věříš, že mi zlomila meč a hodila pod nohy, když jsem ji chtěl v komnatě císařově políbit?
8: Teď nám nezbývá, než si navzájem gratulovat, pane bratře. Gratuluju.
3: Co to znamená?
9: Fanfára oznamující nějakou vznešenou návštěvu.
10: Sláva císařovně! Sláva císařovně! Sláva císařovně!
11: S omluvou, že přicházím tak nečekaně. Hledám přístřeší a pohostinství u svého vládce a pána.
9: Císařovna!
7: Jaká to návštěva? Paní má? A v tuto dobu? Buď vítána!
11: Vyjela jsem časně z rána do lesu kolem Karlíka Nahon.
9: A vzdálila se na neznámých cestách příliš daleko.
7: A zbloudila snad.
11: Jela jsem tryskem za jelenem. A tak se stalo, že jsem pojednou ztratila směr cesty a zbloudila. Až místo Karlíka bleskly mi vstříc věže Karlštejna. Co zbývalo? i hledám útulek u svého vládce.
9: Jaké štěstí, že stojí Karlštejn. A věru stálo by za to zbořit jej hned, jak jej opustíš. Splnil již svůj úkol.
7: Je mi líto, milý Arnošte, že nemohu sdílet ti snad poprvé tvoje náhledy. Nejsem tak dvorný. A i nad zákonodárcem je zákon a ten praví, že nesmí žena ani královna se ubytovat na Karlštejně. Doprovodím sám její milost na Karlík.
12: Zákon je svatý.
11: Ty bys chtěl?
7: Ano. Je to krásný a blažící pocit uvádět zbloudilé na pravou cestu.
12: Budu tě dobře bavit. Povím ti, co se zatím zde stalo mezi milenci, které doporučují tvé zvláštní přízni.
7: Pane Purkrabí, představ je královně.
13: Má neteř Alena a pan Pešek hlavně.
11: Rytíř, strýčku. Dívka v obleku panoše? A v těchto barvách?
12: Cestou ti všecko vysvětlím.
7: Pane Purkrabí, dej osedlat koně.
13: Hned se stane, milosti.
7: Naši hosté, vévoda Štěpán a král Kyperský, vezmou, doufám, za vděk pohostinstvím naším ještě na několik dnů. My se opět vrátíme zítra, abychom společně užili jarních dnů v berounských lesích.
14: A moje záležitost, císaři, nemám naději.
15: Ať nepotká neštěstí tebe nenadále.
7: Právě si slyšel mou poslední odpověď, pane vévodo. A nyní na cestu!
11: Nepodáte mi rámě? Pane rytíři Pešku, mohu se o vás opřít?
13: Můžeš. Však nezapomenu, co živ na tuto noc na Karlštejně.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je středa, já vás moc zdravím u Noční linky. Z technických důvodů jsme se dnes přihlásili ze Zlína o něco později, za což se omlouváme, ale už je vše v pořádku, tak vám můžu popřát klidnou noc, příjemný poslech a třeba i chvíli, kdy můžete odložit starosti všedního dne a jenom si s námi povídat. Vybrali jsme dnes téma, které se týká každého z nás. Strach, fobie. Každý máme něco, co nám není příjemné, z čeho máme respekt, před čím bychom nejraději utekli a někdy dokonce něco, co nás dokáže úplně ochromit. Možná se bojíte pavouků, výšek, létání, uzavřených prostor, ale možná je váš strach úplně jiný. Bojíte se samoty, lidí, telefonování, nemocí, emocí a nebo třeba o své blízké, třeba toho, co přijde zítra. Tak mě dnes zajímá, čeho se bojíte? A podařilo se vám někdy svůj strach překonat? Dala byste návod ostatním, kteří mají podobné pocity? Udělejte si pohodlí, dejte si čaj, něco dobrého a pojďte si o tom dnes společně povídat. Možná zjistíme, že některé naše strachy máme společné a že i ten největší strašák je někdy o něco menší, když o něm můžeme mluvit. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 11 minut po 23. hodině, je středa a společný čas před námi. Otevíráme téma strachu, od pavouku a létání až po obavy, které možná nosíme v sobě a nikomu o nich neříkáme. Pan Jaroslav přichází, volá z Pelhřimova do Zlína. Krásný noční
1: taky
0: čas.
1: Dobrý večer, paní Jaruško, zdravím všichni posluchače naší linky a zvláště panu Danu Zlaté. A teď tomu tématu. Já s tím pravidlo to rčení. Strach a peníze jsem nikdy neměl. Jak se říká, že jo, takový torčení. Ale spíš jako by si to chtělo by to rozdělit strach a obava. To jsou dvě rozdílné věci.
0: Dobře.
1: Bych to z mýho hlediska si myslím já. Že no. Na strach se dívám jako na fobii a obava je spíš jako, by se spíš zmínil o té obavě. Že já se obávám jakoby finančních nejistot, v té těžké době, co nekupu nastává, jestli bude někdy líp nebo hůř, já si myslím spíše hůř.
0: Mhm.
1: Co se týče toho zdražování, to je, nevím, katelně to jde dopředu a čím dál horší je to všechno.
0: Aha, tak to byla obava a strach, tak ten přichází, když máme pocit, že se něco děje, nebo právě hrozí, tak...
1: Prosím?
0: A strach, co máte k němu?
1: Ke strachu? Chvilku mluvím o té obavě. Ještě se bojím obavy, není strach jako obava o vodu. Je to vypadá, jestli se to všechno změní s tou vodou, jestli do budoucna nebude vlastně boj o tu vodu, aby se vůbec přežili a nebojovali tady nakonec o vodu.
0: No.
1: Jakoby, to přijde jakový, ještě to právě není zbytečná obava, těžko říct.
0: Je to k zamyšlení, ano. Určitě dobře. Co dál?
1: No, alebo nebo je hladomor jako i o to jídlo, jakoby pod časem, že když nebude voda, tak bude to všechno se vším souviset.
0: No, to nemoce... teda začínáme hezky noční linku. Přijdeme o vodu, bude hladomor. No. Pamatujete si, kdy jste si tuto obavu poprvé uvědomil, co vás k tomu vede nebo vedlo?
1: Jako tady vodě, mě to teď vyloženě teď z tohoto počasí, co jak se začíná oteplovat, tak by teď z tohle klesla ta voda taky na tej orlíku, všechno, že mám z toho takovou obavu. Není úplně strach, zatím asi, strach bude vzniká výhledově spíš, to bude přecházet ve strach.
0: Ano, jo, ale... já jsem tušila, že vy tak to odpovíte. A přenesla se tato obava nějak i do vašeho běžného života, že třeba více šetříte vodou?
1: Jako šetřím vodou, určitě, no. Jo, jo. I to splachování takový jakoby nezbytný, jakoby obezím třeba, že se přepíná to voda, menší spláchnutí, větší spláchnutí a šetření vodou, no. Mamka to zvídělávala, jsem byl jako děti, že ještě vždycky plnila, když se vykoupalo z vany, nosila kýble na záchod.
0: No, ve vaně se vykoupali 4 děti po sobě, tak to dřív bývalo.
1: No a dnes se dostala ještě voda, jako by na záchod, aby se spláchlo.
0: Jaroslave, no. Dobře, chcete se dál věnovat obavám, nebo můžeme přejít k tomu strachu?
1: No to já se jímalo, že z toho strachu, nevím, z toho strachu, jakoby strach, já nevím, z toho strachu, že bych chtěl něčeho úplně jako strach.
0: Bojíte ani, se ani třeba, jakoby, no, máte nějakou fobii z něčeho?
1: A fobii asi úplně ne. Tak jo, ani, no, tak ani nemám strach ze smrti. Tím jsem taky jako...
0: To je taky dobře. A byl jste vždycky takový, nebo vás život naučil nebát se?
1: Jako, hajte, jako malý kluk jsem se hrozně bál tmy. Já jsem musel mít furt rozsvící, no. I když jsem šel spát, bylo to šílený, jako já měl jsem si to sourozence, ale museli jsme usínat při rozsvícené světle. Teď jsem si na to úplně jako nezvyk, jako už mi to problém nedělá chodit ve tmě, jakoby i tohle, jakoby nemám o sebe jako úplně strach. Jinak bude určitě, jinak bude hovořit žena a muž, jo, jak určitě se cítí bezpečí na ulici víc chlapek, než muž se cítí bezpečí z noci na ulici, než ta žena, že jo.
0: To určitě. Jaroslave, asi mě zaujalo i to, když jste řekl, že se nebojíte smrti. Možná je právě přijetí té smrti jedním ze způsobů, jak se člověk může toho strachu zbavit. Co vám osobně pomohlo dojít k tomu, že se smrti nebojíte? Berete to jako přirozenou součást života, nebo to mělo ještě nějaký důvod?
1: A určitě nikdy neví, že to přijde a že na to se... Někdo to má s tím problém se smířit, no připravit se na to, ale je to prostě, narodili jsme se a musíme umřít. Tak mi to řekla tenkrát maminka, když jsem jí položil tu otázku v jednom a půl roce života, když jsem se narodil, jsem jí prohlásil tuhle větu, proč musíme umřít.
0: Dobře. No. Jaroslave, co říci závěrem?
1: Ať je pro lidi doma z něčeho strach, ať ten strach se snaží překonat a jakoby a omezit ho buď na minimum. Záleží, čeho se to týče, budu poslouchat určitě dál ostatní, co budou povídat.
0: Děkujeme, bylo příjemné si povídat i s vámi. Přeji, ať vás ten klid a nadhled neopouští, ať si ho
1: uchováváte. Já beru všechno s optimismem, určitě, beru všechno s optimismem.
0: Loučíme se, Jaroslave.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: to byl Jakub Smolík, který dospíval písničku Blázen žárlí 21 minut po 23. hodině a ve vysílání Českého rozhlasu pokračujeme dál v noční lince. Dnešní otázka je jednoduchá, ale odpověď může být složitější a hodně osobní. Čeho se bojíte a co s vámi váš strach dokáže udělat? Ptáme se paní Jiřinky.
1: Ne, já jsem Milena.
0: Milenky, omlouvám se. Odkud voláte, Milenko?
1: Já, Irena.
0: Irenka, dobře, odkud voláte?
1: Volám ze Zlivíc, v Choďáku.
0: Co máte k tématu, povídejte.
1: Mám strašnou pavouci. Tam nemůžu ani vyslovit. A dneska jsem objevila, už byla tma, a jsou na balkoně. Koště mám krátký, tam nedošáhnu, tak nevím, co budu teďka dělat.
0: No, tak je potřeba se zavolat pomoct, jestli vám to vadí.
1: No, určitě budu muset, protože tam si netroufnu.
0: No a pamatujete si, kdy jste se začala bát pavouku? Je to od jak živa?
1: No, já to mám od mládí, mě bylo asi tak 10 let. Když mi bratr za tričko hodil křižáka. A od té doby nesnáším žádnýho. Jak můžu, tak není, když ho zabiju, jak řeknu.
0: No. Víte, co jsem četla, paní Irenko, že když jsem se teda přepravovala na toto vysílání, že skutečná fobie z pavouku se pozná tak, že se na toho pavouka nemůžete podívat ani třeba v televizi.
1: No, ne, tak v televizi. To zkusnu.
0: To zvládnete.
1: To jo, tam mě nevyleze. To jsem si jistá.
0: A dokázala byste představit, že byste se toho strachu někdy zbavila?
1: Ne, zkouším to už kvůli pravnučce, protože ta nechtěla chodit do pergoly a vidí doma a pak křičí, tak někde jsme byli, pak jí to jako bojí se, ale je sticha. Ale ne, já se začnu část.
0: Počkejte, Jirenko, jak jste to myslela, že se bojí pavouku a někde s ní byli?
1: U nějakého lékaře.
0: Aha, nějakého jako psychologa nebo terapeuta.
1: No, tak. A už se jako nebojí. A já se jí, a babi, ty se ještě furt bojíš. Já říkám, no nebojím, Viktorko. Už se jí nemůže, já před ní dělám, že se jí nebojím.
0: Aha, no tak
1: ale není to
0: zjistěte ten návod, jak to udělali. Ptala jste se na to, mě to taky zajímalo.
1: Ano, mě to taky zajímalo, ale já přesto to nemůžu. No. Ona to dala a ví, že ten pavouk je v tom rohu a je jí to jedno. Já by se mu tam měla, tak...
0: Dobře.
1: No, nedám.
0: Jirenko,
1: já teď...
0: Co teda jí poradili? Jak jí zbavili toho strachu?
1: No to ne, já nevím, já se musím zeptat snachy.
0: No, to se zeptejte.
1: No, nejsou na dovolené.
0: No, třeba bude nějaká příležitost, abyste nám o tom popovídala.
1: No, já už se taky na to chystám. Já vidím pavouka a jdu hned po něm.
0: A když pomineme právě tuto fobii, čeho se ještě v životě bojíte?
1: Tak už ničeho, jenom těch pavouků. Ale když jsem bydlela v baráku a mám kousek tady z důchodáku dojít na zahradu a my máme doma centrální vysavač, dlouhou tyčku a pak já je vždycky vysála.
0: Mm-hmm.
1: A tady mám, my koupili takové jenom pojízdnej, to nejde, tím to nejde.
0: Teda.
1: No, tak tady jsem úplně takhle a to mám ještě tu plen.
0: Aha, rozumím.
1: No,
0: tak Jirenko...
1: zítra uvidím, tady poprosím někoho, kdo se nebojí, jestli by mi hostoval a jsou tam dva u sebe.
0: No tak uvidíte, třeba ta paní zítra už nebudou.
1: Jo, já jsem byla na letošní zimu Vánoce, jsem si přinesla z e-mailí a takovýto větvičky a tady si to dělám na balkoně. A takový barevný křižák. Růžovej. No, žluto. Víc žlutý, černý tam bylo. No, já jsem spanikařila.
0: Hnědo žlutý bývá nejčastěji.
1: A, no, a teď ještě nějaký ducha přítomnosti jsem zbala. A on se spouštěl dolů. A jak dopad, já tam mám koberec, tak jsem mu přišlápla. Tolik, co by stříklo, tak no, jsem byla
0: úplně. Dobře. Jirenko, jsme u konce povídání. Já vám moc děkuju, že jste s námi vysílala a teď si dáme písničku od Jelena. Naslyšenou.
1: Já budu poslouchat, protože já nebudu moc kvůli těm pavoukům spát.
0: Tak buďte s námi a přijdete na jiné myšlenky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Máme před sebou téma, které je možná trošku mrazivé. Strach a fobie. Co vás dokáže vyděsit? Z čeho máte respekt? A co jste možná celý život marně zkoušeli překonat? Ptáme se paní Boženky, která volá do Zlína z Hradce Králové.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače. A já mám strach z myší. To mě prostě myš nemusím. A pak jako dítě jsem viděla, když havarovalo letadlo nad lesem letělo a my jako děti jsme vyběhli a viděli jsme, jak lítají ty vršky stromu, pak dosedlo nějak na paseku. My jsme tam běželi, ale mezi tím už tam byli dospělí a nepustili nás tam, aby jsme se podívali. A od té doby jsem měla vždycky strach, když jsme byli v lese a letělo letadlo nad lesem. Tak to mě vždycky takovej strach popad, že jsem si myslela, kdyby náhodou to havarovalo, nebo nějak jsem prostě měla strach. A největší strach jsem snad měla, když jsme byli v učilišti a před Vánocema, než jsme se rozjeli domů, tak jsme dostali nápad, že bychom si mohli udělat stromek prostě v tom učilišti. A tak se toho chytli děvčata a dvě jako se vypravili a říkali, pojď s námi, ty umíš vyjízdat na prsty, tak prostě, aby s nás jako ohlídala, kdyby náhodou se stalo a někdo šel, tak zahvízdáš. No, mrzlo jen cvičelo, měsíc svítil a my jsme šli po takové polní cestě. Já jsem měla takovej strach, že nás někdo jako uvidí nebo že na nás někdo přijde. No a tak jsem mě nechali na konci jako cesty a pod strání byl ten les s těma smrčkama a se u okolí jsem jel, je už takový jako hornatý a já jsem viděla ty chalupy, jak svítěj a děvčata, jak řezali tou pilkou, to se tak rozdíhalo po celém okolí, jako když bylo ticho a já jsem už byla šťastná, když ten stromek vynesli do ty stráně a šli jsme domů a nebo do toho, na to učiliště a já jsem si odechla, až když už jsme byli prostě v učilišti. No tak to bylo takovej strach. Pak jsem měla strach jako i z létání v letadle.
0: No a to vám s dovolením do toho vstoupím. Boženko, když jste teda mluvila o tom vašem zážitku, což teda muselo být pro vás, jako pro dítě, opravdu hodně silné. Těžko asi zapomenete na ten obraz a zvuk, když nad vámi letělo letadlo, které se potom zřítilo. Já jsem čekala, že řeknete, že se bojíte létat a vy jste řekla, že když jste v lese a letí letadlo, že se bojíte, že spadne.
1: No, to takovej pocit jsem vám měla, že se ve mně všechno sevřelo a připomněla jsem si, jak jsme viděli to letadlo, jak klesá, že jo, nad tím lesem. A tak to ve mně zůstalo snad celý život. A to jsem chtěla říct, měla jsem taky strach z lítání, ale až když jsme přiletěli v 86. do Sovětského svazu, tak jsme letěli z Bratislavy a My jsme, máme tam rodinu, že jo, tak jsme tam nechali auto a když už jsme měli jet na to letiště, tak mě takovej strach nějak sedřel, ale švagr do mě vrazil becherovku, skleničku a mě ten strach jako přešel. A pak jako v klidu už mě to nevadilo, ani když jsme letěli zpátky. Tak to jsou takové ty moje zážitky.
0: Takže se dokážete během letu uvolnit a užívat si to? Ne, můžete si dívat z okénka?
1: Sedla jsem si i k oknu a dívala jsem se, jak jsme byli nad těma mrakama, tak jak, no, přišel mě ten strach prostě. No, takže takhle, no.
0: Dobře, budeme přidávat ještě nějakou obavu, fobii.
1: No, mám strach jako teďkon z výšek a i jako když jsem se učila v tom učilišti, já jsem byla v elektrikářským a lezli jsme po sloupech a dělali jsme veřejné osvětlení a bylo to v zimě taky a byl to nový sloup a my jsme nově naimpregnovaný a my jsme nemohli zaseknout ty stupačky. No ale nahoru jsme vlezli tam tu lampu, to jsme přišroubovali a když jsme lezli jako dolů, tak jsem nemohla jako zaseknout ty stupačky, abych jako slezla, ale asi metr a půl nad zemí jsem prostě sjela. No. Takže taky jsem jako měla strach, když jsme na tom sloupě byli, jestli vůbec slezu dolů, no ale...
0: No já bych řekla, že to je spíš profese pro muže, ale vy jste o tom už kdysi mluvila v Noční lince, že to tehdy bylo naprosto běžné. Jestli si dobře pamatuju, tak jste říkala, že vás bylo opravdu moc žáků ve třídě. Pamatuju si to dobře?
1: No, pamatujete, bylo nás na tom učilišti děvčat 80 a 70 kluků. Měli jsme dvouletý učební obor, no ale zkoušeli jsme jako, učili nás ty instalace, že jo, zapojování zásuvek a to jsme dělali jako normálně instalací v domech a na praxi jsme jezdili do Janských lázní. No, takže jsem si tak nějak to zapamatovala z toho dětství, něco ve mně zůstalo, ale ty myši opravdu, z těch mám strach.
0: Boženko, děkujeme za vaši návštěvu, přejeme krásný noční čas, pojďte s námi poslouchat kapelu Olympic.
1: Děkuji vám a všem přeju dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byl David Dale, který dospíval píseň Počítám 3 minuty po 3:15. A já u nás vítám paní Věrku, která volá odkud?
1: Z Ostrova u Prachatic.
0: Dnes nás čeká i s vámi povídání o strachu. Máte nějakou fobii nebo něco, čemu se vyhýbáte? Máte z toho strach nebo nemáte nic takového a naučila jste se to už ovládat a zvládat? Jak to je?
1: Tak já jsem mám strach z chlapů, protože co jsem měl za chlapy, ty sami ožrali mlátiče, to jsem nevěděla, jestli mě zmlátí, jestli přijde z hospody a zmlátí mě. Ale teď jsem si našla miláčka, když jsem měla dovolenou a myslím si, že mi to vynahradí tady ten pán Jiřík, no.
0: Mm-hmm.
1: Protože vlastně kluk se narodil předušený a musela se utéct od něho, protože bych, nevím, jestli bych přežila nebo nepřežila, ale uhla jsem a odnesl to dveře, který mám do teďka schovaný a je v nich díra, takže aspoň vím, z čeho dělají dveře a jako měl sílu ten dotyčný.
0: Tak to musí být velmi nepříjemný pocit, když má člověk strach, že mu může někdo ublížit. Hlavně, když je to tady obava, která vychází z nějaké konkrétní zkušenosti. Vy jste tedy nemusela nějak ten strach překonávat, vy jste prostě udělala změnu ve svém životě. A to velmi dobrou. Říkáte, že teď máte nějakého pana Jiřího a všechno funguje, jak má.
1: No. Myslím si, že mi příbuznej dal do hnobady za včasu.
0: Mm-hmm.
1: Protože tohle, co jsem zažila během dovolený, takže vlastně jezdíme do Německa na faru a tam vlastně mají krávy.

0: dojí mlíko a z toho mlíka si udělají máslo, sejry a pak z toho udělají celý oběd, jo, bez masí jídla se tam. A na večer je taková jako diskotéka. No, moc hezky je to.
1: Věruško, když teda pomeneme tady tento váš strach, máte ještě nějakou fobii? Je něco, z čeho máte respekt?
0: Já si myslím, že mě pro nás jedou čísla, že 13, 14, že 14, mám na čipu 39, 14 práci, kluk je 14. prosince, občas potkám auta 14, 14, jo, nebo takhle, to znamení, nebo 10, 14, jo, moje datumy narození, a tady přítel má 10.41, takže ta 41 v obráceně zase 14. Takže to je nějaký znamení. A rodný číslo má na konci 814.
1: Aha, takže není to tak, že máte fobii nebo strach z čísel, ale máte takový zvláštní pocit, že pro vás určitá čísla znamenají něco víc.
0: Pavouky, já si myslím, že mi pavouci přináší štěstí, než smůlu.
1: No, tak to je protože fajn, nevím, co na to říká paní, která volala před vámi. Asi bych chtěla mít váš optimismus. A proč ne?
0: No, protože asi ten Jirka mě změnil život, no, prostě. Co jsem zažila v těch 14 dní, asi napíšu knížku. Stálo by to za to, prej.
1: Dobře. Věruško, zdravíme do Prachatic. Je něco, co chceme říci závěrem, vzkázat posluchačům?
0: Já bych sem chtěl vzkázat práci v Otavě v Prachaticích, že některý lidi jsou na mě moc hodní a některý zlí. A prostě jsem jim to řekla v práci dneska. Takže vzala jsem si volno čtvrtek, pátek, sobota, neděle. Takže půjdu do práce jak pondělí. A jak mi říkají, že středa je tam třeba, tak jsem si vybral sexuální volno.
1: Dobře, tak doufám, že vzkazy se dostanou k těm, co mají. Opatrujte se a zase někde v noční lince.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Za 3 minuty je tady půlnoc. I teď si budeme povídat o strachu, tentokrát s paní Zdenou, možná o tom, který se objeví pokaždé, když uvidíte pavouka, nastoupíte do letadla, výtahu nebo se ocitnete v nějaké jiné situaci. O čem budete vyprávět, paní Zdeno, vítejte.
1: No, děkuji za přivítání, já mám neskutečnou fobii z hadů.
0: Můžu poprosit, Zdení, abyste se stlumila anebo úplně vypla rádio?
1: Rádio, ano, ano.
0: No to pak pro nás bude příjemnější.
1: Tak, no musím vám říct, že když jsem byla ještě děcko a můj milovaný skoro o 7 let starší bratr nosil z lesa užovky, nebo nevím, od někač s kamarádem nosili užovky a on mi to strkal za krk. Víte, a od té doby já mám paniku, něco nepředstavitelného, to ani neumím vyslovit. Toto cítím prostě, hady ne, a stačila i žížala, ale to mě odnaučili vnoučata. Fobii z těch žížal, teda to mě odnaučili moje vnoučata, když přišli ze zahrady od dědečka. Babíko, jíhala. Přinesli mi žížalu tlustou jako prst.
0: No, tak povězte, Zdeni, máte strach z hadů, protože víte, že mohou být nebezpeční, nebo?
1: No, víte co, já jsem opravdu byla ještě malé děvče. A to mě tak zasáhlo, když mi to strkal bratrček, můj milovaný, za krk. Nemůže se toho zbavit celý život. A stačí jenom zmínka, stačí jenom obrázek, zakrývám si oči. Ale jednou jsem měla zážitek. Navštívili jsme zoologickou zahradu. Rodina, máme 3 syny, byly to děti tenkrát, synové. Tenkrát byl jako voják tady někde, kde my žijeme. No a když přišlo na ten pavilon plazů, tak já jsem zůstala venku. No a najednou nejmladší synek pro mě přiběhl. Maminko, to musíš vidět. Táta bojuje s hroznišem. Tam totiž jeden ten z těch zřízenců opravoval část toho příbytku tady těchto příšer. No a mezi tím je krmili, jak tam hodili pro ně to jako asi to úžasně očekávané žrádlo, tak si do sebe zakousli, no, dva se prostě jeden druhýho polikal. No, takže nastal chaos, volali někoho z publika a chlapci si tak koukali na tatínka, tak jako tatínkovi nezbylo nic jiného, než hrdině nastavit svá bedra. Tak s nějakým tím ošetřovatelem tahali je od sebe a potom pomohl až proud vody. No a tak potom byli chlapci na tatínka nesmírně pyšní, že teda toho hrozný, že ho přemohl. No.
0: To teda je zážitek. To je,
1: no, to je zážitek. Mně stačilo, když mi to s očima navrhla, vy vyprávěli. Já jsem se z toho málem osypala.
0: Takže vy jste se tam nešla podívat?
1: Ne, já jsem nešla. Mně stačilo, jak mě to barvitě líčili. No a bylo to teda v plzeňské zoologické zahradě, která je nádherná.
0: Nádherná, no, ale nádhernější by byla, kdyby tam nebyly hadi pro vás osobně.
1: Já se vyhnu tomu areálu, kde jsou ti plazy. Jinak je to tam úžasný. No. Takže to je asi tak všechno, co bych vám řekla k té mé velké fobii. Ta už mě neopustí. No.
0: Naštěstí si myslím, že jsou mnohem horší, které vás potkávají třeba každý den nějaké situace, takže myslím si, že těch hadů se asi nemusíme v naší přírodě tak obávat, už určitě ne na zahradě a v domácnostech, když pomineme nějaké malinké ještěrky. Děkuji.
1: To mi nevadí.
0: Děkuji
1: za povídání. Krásně a nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme 5 minut po půlnoci a začíná 2. hodina noční linky. Přeji vám krásnou půlnoc, klidný večer. Jsem ráda, že zůstáváte s námi s Českým rozhlasem. Pokračujeme v tématu strach a fobie. Povídáme si o tom, čeho se bojíme, co nám nahání respekt, co nás dokáže zaskočit a také o tom, jak se s našimi strachy během života učíme žít. Tak pojďme pokračovat. Možná máte právě vy svůj příběh, o který se s námi chcete podělit. Jarka Barboříková vítá paní Emu z Jesenická. Krásnou noc.
2: Z Javorníku.
1: Z Javorníku, tak. Přesně. Povídejte.
2: Tak, dobrý večer všem posluchačům, vás srdečně zdravím. A dneska téma je úplně skvělé, tak jako bylo včera předtím. Miluji váš rozhlas, vždycky jak přijdu večer z práce, protože jsem hospodská, tak poslouchám vaše rádio, u něho usínám. A když je potřeba, tak zavolám a mám štěstí, že se vždycky dovolám. Takže fobie. Řeknu vám takhle. Vezmu do ruky žábu, hada, myš, potkana, cokoliv. Ale uvidím sebe menšího pavoučka, tak to vidím velké zvíře, jako je vlkodlak. A jsem v tranzu. Vidím pavučinu a šílím úplně. A mám kolegyni v práci, to je ta sama. Jako hospodské musíme chodit do sklepa přeražet sudy, což je pro nás veliké utrpení. A jenom já jdu a sleduji. Z kterého kouta nebo rohu na mě vyskočí nějaký pavouk. Všichni v práci se tomu smějou. Prostě já vidím pavouka malinkého. Ten moment je to pro mě obří pavouk a mě je zle, špatně, já musím, prostě se nepohnu z místa.
1: No vidíte to, paní Emma, moje dcera, když vidí pavouka, tak má asi takový podobný pocit jako vy a já to vlastně vždycky zlehčuju, ale když poslouchám teď vás, posluchače, tak bych to možná nemusela zlehčovat, skutečně to může být fobie, která je jako reálná a asi bych po ní neměla chtít, aby ty pavouky šla sama dát ven. Vy se dokážete toho pavouka, neříkám dotknout rukou, ale nabrat ho třeba nějak na smetáček obdělat? Ne.
2: Já jdu pro někoho z práce, třeba pro kuchaře, nebo co tam umývají nádoby a strašně prosím, ať tu potvoru vezmou a odnesou ji ven, nezabít, odnesou ven, abych ji třeba na restauraci nebo na zahradce neměla. Prostě říkám, vezmu do ruky cokoliv, žábu, hada, cokoliv, nevadí mi to. Ale my jsme byli na dovolené na Valachách, s kama pocházím, a jeli jsme do Lešné do zoo, tam je uprostřed zoo krásný zámek prostě. Tak jsme si ho prošli a dole, že jsou hadi, říkám, super, podívám se na hady. A to se prochází, že se nemůžete vrátit, musíte projít prostě kolem těch terárek a ty tam byli pavouci. Pro mě to byli dinosauři. Já jsem stvrdla za mnou fronta, všichni do mě klepali, já jsem nemohla udělat krok. Prostě. Takže když jdeme takom do Lešné, tak vyhýbám se zámku dole těch pavouků. Hadi mi nevadí, jako to úplně hady miluji, já jdu na hřibky a najdu slepiše, tak vezmu do ruky, přenesu ho do trávy, aby na něj někdo nešlapal. Jo? Ale uvidím jakoukoliv pavouka, nebo když jdu na hřibky a pavučina mezi stromama, já hledám hřibky teď na obličeji. To je čardaš, jak já tancuju prostě v lese. To je... Nevím proč, v životě mi ty zvířatka neublížila, ale já s ním mám prostě strašný odpor. Nevím, proč to je ve mně.
1: No, vidíte to, tak možná, že jste prožila i něco jako malinká a třeba si to ani už neuvědomujete, ale většinou, ano, většinou to má nějaký počátek. Každá fobie vznikla na základě nějakého impulzu. No, tak vy máte asi takovou nevýhodu, že teda musíte chodit do těch sklepů, kde ti pavouci bývají, takže vy máte oproti jiným lidem nevýhodu, že vy se jim vlastně nemůžete vyhnout. No. Naštěstí tam máte někoho, kdo vás vždycky může zachránit.
2: A doma když se objeví pavou někde, tak zvu na manžela. Okamžitě pojď tu potvoru zlikvidovat. A on má to srandu.
1: Tak jde, máme.
2: Ale manžel už se naučil, takže... Pardon. Manžel se už naučil, takže prochází koupelnu, záchod, byt, a jak vidí, jde pavouka, tak ho vezme, vyhodí ho ven, když přijde z práce, tak aby prostě doma nebyl. Abych to neviděla. A řeknu vám, moji synové byli na výletě a chtěli mi udělat strašnou radost. To kdysi byl takový hit, takový černý pavouk na gumičce a mělo to balonek. Oni to zmáčili, to mělo asi metr a to skákalo. No, tak to mi dovezli z výletu.
1: To jsem úplně zapomněla tady na tu hračku. No.
2: To byla úžasná hračka kdysi.
1: Ano, ano.
2: Ale mě to stalo malým infarkt.
1: Paní Emo, děkuji, že jste nám zavolala. Přeji, ať je vaše příští cesta do sklepa o něco klidnější, ať na vás žádný pavouk nevyběhne. Mějte krásnou noc a děkuji, že jste s námi.
2: A zdravím všechny posluchače, hlavně vás moderátory, protože jste úplně úžasní, jako přijít večer z práce, nepustit si vaše rádio a neposlouchat a neusínat u toho, tak to by byla asi moje smrt fakt.
1: My se moc snažíme, tak děkujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 14 minut po půlnoci. Hezký večer přeje v noční lince Jarka Barboříková. Jsem ráda, že jste si našli cestu k našemu vysílání. Povídáme se o pocitu, který známe všichni, ale každý ho prožívá jinak. O strachu, o tom, co v nás dokáže vyvolat strach, fobie. Téma i pro krásnou noc. Pro paní, ozvěte se, dobrý večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško, ještě jednou. Tak chtěla bych taky přispět k tomuto tématu.
0: Paní Mirka, povídáte.
1: Ano, a jak jste mluvila ze začátku, tak já si myslím, že obava a strach je zase ještě něco jiného, než je fobie. Fobie bych řekla, že to je už až tak trošku nemoc. A jak mluvil ten první pán o tom strachu, tak prostě takovou obavu a strach máme všichni. Jak to teď vypadá, že jo, tak všude samá válka a mění se počasí a lítají nad námi samé družice. Takže to mě tak napadlo, to by byla taková obava o naše děti a vnoučata. Ale teď k té fobii. Tak teď ta paní říkala přede mnou, ta paní Ema, jak za dětství prostě zažila tady tyto situace, tak já právě si pamatuju, hned mě to naskočilo, že když jsme byli jako děcka a já jsem bydlela na Jižní Moravě a chodili jsme taky na brigády, na pole a prostě ještě se zmíním o takové věci napřed, že to byla doba, možná si to ti starší pamatují, ti mladší vůbec ne, když jsem nějak tak se dostala ta mandelinka bramborová. A představte si, že my jsme chodili na pole s dětskama jako třída organizovaně a my jsme hledali na bramborách tu mandelinku bramborovou. A potom se to teda nějak rozmohlo a teď už se o tom nemluví, asi to už není. No a tenkrát byla taková věc, že nám řekli, že kdo tu mandelinku najde jako první, tak dostane odměnu 500. A opravdu moje kamarádka Olinka tu mandelinku našla a dostala tuto odměnu. Ale o tom, to je jenom tak pro zajímavost, ale mně se stala právě taková příhoda, že jsme tam byli s naším panem učitelem a on chtěl udělat nějakou legraci, tak vzal ještěrku, že jo, na poli ještěrky žížely a tak, myši nebyla o to nouze. A on jako mě chtěl postrašit a jako by mě ji chtěl nějak zakrk, jo, nebo co, drželi v ruce. A děcka se chechtali a já jsem z toho měla až skoro záchvat panicky, jak jsem se lekla. A od té doby, já si myslím, že to bylo ve mně, tak jsem se tady tohoto všeho snad ani nebála, ale štítila. No a na vesnici toho bylo dost a oni si potom ze mě dělali srandu, že naši měli pole, tak jsme měli na dvoře dyně, žluté krásné dyně a já jsem na tom sedávala, třeba se opalovala nebo co, já už nevím. A potom jsme ty dyně jako chtěli zpracovávat a pod těma dyněma bylo ale 10 žab. Jim tam bylo dobře v tom teple, tak a já zase jsem se toho tak jak si štítila hrozně. No tak to jsou takové ty zážitky, ale drží mě to teda od dětství. Já tady toto opravdu nemusím. A představte si, že já jsem učila a chodili jsme organizovaně, jak to bylo v těch 60. letech, tak jsme jezdili na brigády, na pole, na papriky, rajčata sbírat a tam toho bylo právě plno, tak jsem měla co dělat, aby to děcka nepoznali, že se opravdu toho snad ani nebojím, ale štítím. Tak to byl takový jeden příběh můj. A teďka ještě k té fobii. Hodně. Znám lidi z mého okolí, kteří mají fobii právě na malé prostory a nejeli by výtahem ani za nic. A tak toto jako mě nevadilo, ale já jsem měla takový zážitek hrozný, že jsem byla dole pro pro elektrikáře, který nám měl něco v bytě spravovat. No tak jsme nastoupili do toho výtahu, který byl, že jo, metra půl krát metra půl, no ale výtrah se zarazil a teď já s tím cizím mužským v tom výtahu a on zavolal pomoc, že jo, tam je na to tlačítko, no ale než přišli, než přijeli, tak to jsem si teda užila. Já jsem se nebála, ale byl to cizí chlap a tak jsme tam nakonec si sedli do rožku oba dva a čekali já spocená, no tak to bylo teda vysvobození, opravdu. A potom, když už jsem, bylo to ve mně jako dost dlouho, no ale tak nějak si myslím, že se to jako nějak rozumem tady všechno dá trošku nějak potlačovat, protože ty broučci a ty žížaly a to všechno, ty ještěrky, jsou to taky tvorečkové, kteří chtějí žít, že jo? Tak to zase se snažím moc to nějak, no ale nemusím je, ani hady. Já bych nešla do zoologické, tam do toho, jak jsou ta, jak se tomu říká, terária, tak to teda ne. No a ještě chvilinku můžu?
0: Ano.
1: No a protože tam jako v tom mém v okolí, kde jsem bydlela, tak jsme byli kolikrát třeba na tom minaretě v Lednici. Tam jsme jako děcka lezli a teďka tady je vysoký 60 metrů a má to takové tři okruhy prostě s tím zábradlím, tak já statečně jsem to teda vylezla s dětskama, ale nahoře nalepená na té zdi kolem dokola krůček po krůčku, prostě nemusím výšky. A dělá mě to do dneška zle. Takže, paní Jaruško, tak všechno jsem vám to řekla, ale i přesto přes všechno já říkám, přes ty trable a že máme obavy a nebo máme nějaký ten strach něčeho, tak život je pořád hezký a nějak se snažit prostě to všechno překonávat, že jo, že mám pravdu.
0: Přesně tak. Děkuju za krásné
1: bych to
0: povídání.
1: Ukončila.
0: No, vy jste si to hezky uvedla, teď si to i sama ukončujete, vy jste báječná, vy byste to tady mohla moderovat. Čas jsme ale malinko přetáhli, takže paní Mirko, nebudu se doptávat, jenom popřeju nádherný večer v naší společnosti.
1: A děkuju, nashledanou, naviděnou.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Miroslav Žbirka dospíval v noční lince Českého rozhlasu. Za 4 minuty je tady 12:30. Dnes si společně posvítíme na vaše strachy, ty malé, které nás jenom znejistí, i ty velké, které nás dokážou třeba paralyzovat a pořádně nám se vázat ruce. Je s námi paní?
1: Prosím?
0: Paní Jitka, vítejte, už jsme ve vysílání a máte prostor.
1: Ano. Dobrý večer, já zdravím všechny, hlavně vás, a chci vám říct jenom, jak já jsem se dostala k fobii z pavouku. Když mi bylo 6 let, měla jsem o 10 let staršího bratra, druhýho teda potom o 10 let mladšího, ale ten starší odjel na střední školu do Hořic a jezdil vždycky prostě v neděli odjel a potom za týden zas přijel. Jenomže jednou odjel a druhý den najednou večer někdo zvoní, mě teda bylo 6 let, zvoní, já jsem šla otevřít a bratr stál s oběma rukama zavázanýma. Já jsem se zděsila, to víc malá holka, když koukám, a dozvěděli jsme se, že má otravu po kousnutí pavoukem. Já jsem do té doby vůbec nic takového jsem jako nevnímala, no tak pavouk, že by mě se jako na vzhled nikdy nelíbili jako pavouci. Sice jsou třeba někomu lidé pěstujou, lidi líbějí se jim, mě prostě jsou, jako nemusím je. Ale od té doby prostě já jsem skutečně z nich získala takovej strach, že to byla až fobie, že jsem skutečně říkala potom, už když jsem byla stát, to mě teda drželo až do dospělosti a když jsem se vdala, tak manžel ten mě prostě z toho chtěl nějak vyléčit, ten se pavouku nebal, tak říkal, počkej, to měli jsme už syna, říká, on to zdědí po tobě, tak říká, já tě to nějak odnaučím, tak vymyslel, že mě jednou na lopatce široké přines ukázat mrtvýho, teda pavouka. Asi to byly sklípkani, teda tady ty, jak jsou, nebo pokoutníci, kecám sklípkani. Pokoutníci, to je jako domácí pavouka, my máme vedle dílnu betonářskou, tak tam tomu jsme říkali dílentky. Tak mě toho pavouka přines ukázat a to jsem viděla těch 8 noh, složených na tom břiše a tam jsem zblízka viděla, že má ty nohy takový jako vodou nalitý a chlupatý. Čili to se mě přestalo líbit úplně ještě víc. A jednou se stalo, my jsme měli koupelnu, kde bylo teda větrání nahoru jako na půdu, takový odsuvný, jo, jako ventilace. A já jsem teda jako poslední, my jsme bydleli 3 rodiny jako v baráku dohromady a chodili jsme na televizi společnou, všichni byli na televizi a to už jsme teda měli syna většího a já jsem se chodila koupat vždycky jako poslední. Položila jsem se do vany, najednou plesk tím větrákem, prostě tenhle pavouk, a on umí plavat. Najednou byl v té vodě, já teda, mě bylo úplně jedno, kdyby u nás byla cizí návštěva, nevím jaká, tak jsem vylítla z té vany úplně nahatá a řvala jsem na manžela, aby přišel. No ten ho vzal docela, vyhodil ho, ale já jsem jako dlouho ty pavouky, se mě to bylo odporný, tak jsem je likvidovala, ale potom už k stáru jsem teda si říkala, no jo, je to příroda, asi jsou na něco užitečný, tak teďka se snažím, když je v nějakým příhodným místě, že teda ho můžu přiklopit na něj velký, teda takovej kelímek průhlednej, abych viděla, až se dostane až jako do toho vrchu, do toho dna, pak teda nějakou dekturou nebo něčím to opatrně podložím, čekám, aby nepřilez až k té dektuře, abych mu neudělala něco na nohách a s hrůzou, aby mě nevylez a nevylez na mě, tak ho vynáším ven, ale neprostě za celý život, je to teda změněný, že už aspoň, ale než ho někde vynesu, tak to opravdu se toho, já nevím, jestli to je štítění, spíš ta hrůza z toho, že ten bratr z toho měl tu otravu, nebo od té doby prostě nemusím. A teďka nemusím ani tyhle velký, o těch se dokonce říká, že skutečně dupou. Syn měl nahoře teda svůj pokoj a měl orobincovou rohož za ležením a ten tvrdil, a věřím mu, že slyšel, když ten pavouk velký potom leze, že to škrábe. A toho, když jste ho viděla někde na zemi a chtěla byste prostě nějak zasáhnout a on se vám dostal na nohu, tak on přeskoč. No prostě je to hrůza, no. Možná to je krása pro nějaký lidi, ale pro mě ne.
0: Teda, to jsou zážitky, hlavně teda to kousnutí.
1: Ale skutečně je šetřím, no nešetřím, co teda se přiznám, tak vysávám to, jak říká ta paní, nastavím si dlouhý teda trubky k vysavači a vysávám teďka ty palouky. Já vím, že toho je, aspoň teda vím od lidí, že toho je hodně, nevím, jak se jmenujou, jsou to takový malí, oni mají takový kulatý jako průhledný tělo a když jsou na pavučině, tak mají těch 8 noh svěšených dolů jak střapec, ale ty jsou tak produktivní, že teda vemete pavučinu, vysajete ji a jdete tam za 5 minut a ona je znovu. Tak ty teda chudáky vysávám, no a pak je vysáváme, vyklepáváme venku, no. Ale já doufám, že je tam vždycky nějaké chvilku nechám a že teda se chudáci udusejí. Protože nevíte, nestěžoval si někdo nebo nemáte zkušenost s těma, ale ty mají produktivitu teda nevídanou. Protože říkám, to, ty mají v minutě snad zapředený všechno, co jim zničíte.
0: Jitko. Děkuju za návštěvu opět, jsme malinko přetáhli čas, takže
1: jo,
0: je na čase se rozloučit, ale děkuju, já jsem si to ráda doposlechla až do konce.
1: Tak jo, tak ať se nezoufte, že jsme přetáhli.
0: Ne, to je úplně v pořádku.
1: Můžu ještě vteřinku, jestli bych mohla poprosit, jestli by se nemohlo navrhnout téma, jestli ostatní, jako co posloucháme, jak vnímají, nejenom vaše moderování dobrý, ale jestli ustojíte všichni ty, kteří teda volají úplně nevědí, o čem to je, nebo vědí, o čem to je, a buď umyslně jdou úplně k jinému tématu. A je to stejný, co volání a dovolají se po každý. Já vám řeknu, že teda to mám tendenci vypínat a nejsem sama. Jestli by šlo nějaká takovýhle poznání, jak to vnímáme.
0: No určitě se na tě můžeme zamyslet, dám to do pléna a
1: dobře,
0: necháme se překvapit.
1: Tak vám děkuju moc krát, přeju vám všechno nejlepší, ať se vám daří, jak osobně, tak pracovně a hlavně zdravíčko.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Pohodový večer přejeme v noční lince Českého rozhlasu.

0: Děkuji ti.
1: Lucie Bílá zpívala v noční lince Českého rozhlasu. Přeji krásnou noc, zdravím vás všechny, kteří nás posloucháte už od 23. hodiny. Kdo si nás zapíná právě teď, můžu připomenout téma, a to zní obavy, fobie, strachy. Ty nám dokážou někdy hodně zkomplikovat život, vidíte? Je tady další návštěva. Komu můžeme popřát krásný večer, krásnou noc?
2: Haló.
3: Komu můžeme popřát krásný večer?
1: Prosíme stlumit rádio. A můžete povídat. Slyšíme se? Tak, já jsem prosila jenom stlumit, nikoli vypnout. Byla tam z Prahy paní Daniela, tak mě to mrzí, nepodařilo se spojit ve vysílání. Tak živě, zdravíme koho a kam?
4: Dobrý večer, tady je Soňa z Krnova.
1: Soni, pěkný večer, povídejte.
4: Já taky přeju všem posluchačům, no a myslím si, že dneska už toho bylo dost o těch pavoucích, ale já opravdu od děcka ty pavouky, prostě sestra starší, ta mě furt strašila pavoukama. Když jsem za ní nechtěla třeba umýt nádobí, tak mě furt, že mě zavře do sklepa a tam, že jsou pavouci. A si pamatuju, že jako my jsme měli sklep, to byla v zemi, že jo, vybetonované, a tam se dávali na zimu brambory, otevřelo se víko, nabrali se brambory. Pokud byl ten sklep plný těch brambor, tak jsem honem pozbírala a bylo. Ale jak už tam bylo málo brambor a já měla slíst po těch schůdkách do toho sklepa, tak to byla pro mě hrůza a do dneška je. Někde do sklepa jít, protože vím, že jsou tam ti pavouci, a třeba jsme jeli na zájezd do jiných sklípků na Moravu. No a co já, nízké stropy, trubky jakési, no já jsem tam seděla celý večer, já jsem se nemohla kolem sebe rozhlídnout, protože kdybych viděla pavouka, tak už tam víckrát nevlezu. A takové jsou pro mě ty sklepy a takové pro mě do dneška děs a hrůza. Nesmím se rozhlížet, jak když už vlezu, já se nedívám doprava, doleva, nahoru, protože jinak bych nešla nikde do sklepa. A jednou to už jsem byla jako dospělá, a když jsem večer se dívala na televizu, u toho jsem si četla a teď po zemi vidím něco. No, pavouk jak hrom, pro mě to bylo velké pavoučisko. Já jsem vzala tu knížku, přiťapla, vzala jsem na stole konferenční, z toho stolku jsem hodila na něho tu knížku a já jsem nebyla dva dny schopna tu knížku zvednout, jakože tam je ten pavouk. Aha. Takže to jsou pro mě fakt takové zážitky s pavoukama. No, jako dneska, když už vidím někde, tak z dálky nějakým smetákem, že se snažím, nebo nějakou hadru na něho hodit, ale pak nemám odvahu zvednout a podívat se, jestli tam ještě je. Nedej bože, kdyby se zpamatovala, vlezl mi na nohu. Nevím, co tady ti pavouci, že to tak člověk má.
1: Mm-hmm. Ano, taky mě to napadlo, čekala jsem, že se budeme bavit o fobii třeba z uzavřených prostor nebo více o fobii z létání. No. A je to jeden pavouk za druhým, vidíte to?
4: Je to, no já jsem to právě poslouchala, já říkám, tak nejsou sama, to jsou ráda. A já ještě kdysi, jak bývali akce Z, jo, tak u nás jsme stavěli školku v rámci akce Z. Takže kdo měl čas, že jo, tak v sobotu jsem narukovala, že teda něco budu dělat. No a co bylo, oni řekli, víte co, tady jsme byli 3 nebo 4, půjdete do sklepa a je třeba v tom sklepě vybílit jako to, co tam bylo, ty stěny. No nešla jsem tam, já jsem radši stala na lešení, obuchávala omítku, protože do toho sklepa mě tam nikdo nedostal. Ještě takový nízký sklep a prostě pavouci tam, takže jsem tak radši budu omítku otlukat, než ve sklepě kde si být. Jako tady ty prostory, kde je nízko, kde vím, že by mohly být, jsou pro mě opravdu, že se nesmím rozhlížet. Kdybych se rozhlídla a viděla nějaký to, tak už bych víckrát nešla. Takže já proběhnu, třeba vezmu tam nějaké ty brambory a hned zpátky. Nemůžu se rozhlížet. A v tom sklípku to bylo pro mě utrpení, jako já jsem se vůbec nebavila. Já jsem měla strach se ohlídnout, že tam, jak vedou ty trubky, jestli to byl nějaký teplovod nebo já nevím co, takže tam bude pavouk a to by byl pro mě, jako už pro mě konec, že bych tam už prostě nevydržela vůbec. Takže no, tak jsem chtěla.
1: Víte, o čem se dnes všem posluchačům Noční linky bude zdát? O pavoucích.
4: No, jako, ano, jako kdysi ještě můj manžel, ten si taky z toho dělal srandu a chytil nějakého pavouka, jenom náznak, že ho na mě hodí. Jako, já jsem řekla, ty jestli chceš být vdovec, tak stačí zebrat nějakého pavouka, jak budu spát, tak ho pověsím nade mnou nebo co. A můžeš být vdovec, jako, tak jsem toto. No a potom, já jsem dělala jeden čas ve školce a moje kolegyně, ta se strašně bála myší. A když jsem třeba, stalo se, když jsem přišla do práce, do kuchyně a v tom dřezu pavouk, pro mě jsou všichni velcí, že jo, takže to a ona třeba šla, vzala ho do ubrousku a už jenom ten pocit, že ho má v té ruce a jde okolo mě, tak už jenom to bylo, já jsem vždycky musela jít pomalu na kilometr daleko, aby ona ho vynesla. A já zase někdy se objevila v pastičce myška, tak já zase jsem neměla problém zase tu myš jít vyhodit nebo to. A tak jsme byli aspoň vzájemně, že každá se něčeho bála, tak nám to vyhovovalo celkem.
1: Chápu. No, takže Soni, děkuju no, moc.
4: Já
1: opět
4: vám děkuju.
1: Se musím rozloučit kvůli času.
4: Ano. Jo, a zdravím všechny a ráda sleduji váš pořad, akorát se pořádně nevyspím od té doby, co vás sleduji, nebo poslouchám.
1: Poslouchat. Já jsem teprve
4: tak 2 měsíce tady.
1: Už vám dovolím.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Je s námi paní Zdenka, která volá ze Znojemska. Téma zůstává fobie, strachy, obavy.
1: Aha. Fobie, tak to je u mě had.
0: Aha, ten už dneska taky poněkolikáté. Rozpovídejte se.
1: No, protože...
0: Ale prosím, stlumte to rádio nejdříve.
1: Než to bude.
0: Děkujeme.
1: Je to?
0: Ano.
1: Tak. Protože už trvá asi 50 roků. A mám zahradu na u lesa, teda skoro v lese. Takže čítám každý rok, že už jsem nachystaná, kdy ten had se na mě vyvalí. Je asi dvoumetrovej a každý rok tam jako přebývá. Nakladá tam vajíčka, pak tam má mladý. A já tam na to vždycky většinou zapomenu, no až pak jdu

0: ten novák kompost, tak se to na mě všechno vyvalí. A teď z toho jsem hrozně jako nešťastná, no, že se to, protože si třeba sednu a dám si kávu a sedím tak a najednou se podívám a mě 10 cm od nohy ten velký hád, je to teda uzovka, ale když tak přemýšlím nad něčím a teď přesně kolem nohy, tak to teda zvu. No, to se bojím, a protože vím, že tam v těch místech jsou někdy aj zmije, takže strach jako člověk má. A teď, když se takhle najednou jako zapomenu, a pak si tak jenom posledním a vyleze to na mě, tak ještě teď se třeba z toho bojím. Jo, že to je takový náhlý. Já vím, že ten had je tam, není tam sám, ale že nečekáte, kdy to na vás vyleze. Vím, že to tak někdy z jara, když se začne rozebírat kompost, tak už jsou tam ty váčky, ty už jsou prázdné. A ta háďata jsou rozlesný tam zrovna, kde já si třeba sednu do tu kávu. A to mám teda děsný strach. Tak už teď moc, teď je letos je takhle sucho, tak tam ani nechodím, protože to bych měla ještě větší strach. A jestli je to fobie, nebo co to je, nevím.
1: No, tak jak už nám dnes jedna posluchačka řekla, tak rozdělujeme obavu, fobie, rozdělujeme strachy. No, je to mnoho škatulek a já vám musím říct, že jsem si myslela, že... Halo? Slyšíme se? Halo? Zdeni, jste napříjmu? Tak vypadá to, že nás telefonní linka zklamala a že tentokrát odešla posluchačka bez rozloučení. Tak to mě mrzí, ale už s tím nic neuděláme, takže i když se to tady snažím ještě zpátky obnovit, tento telefonát, tak už to nepůjde. Takže, milí posluchači, loučíme se za dnešní noční linkou. Děkuju, že jste s námi byli, trávili čas, že jste si s námi povídali. Děkuju za vaše telefonáty. Doufám, že jsme se nějakých obav trošku vzdali a trošku se z nich uzdravili, když jsme společně sdíleli. Nějaké rady tady padly, tak doufám, že padnou na úrodnou půdu. Tak vám přeju, ať se vám dobře usíná, ať vás dnes už nic nevyléká. Opatrujte se a naslyšenou příště u noční linky Českého rozhlasu. Loučí se Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni a dobrý večer na další schůzce ve stopách za tajemstvím rozhlasového archivu. Dnes tedy v doprovodu dvou výrazných osobností jedné herecké dynastie, které odlišovalo jen to příslovečné starší a mladší za jejich jménem. Rudolf Dale.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem vám tu v našem divadle před časem nabízel výběr z rozhlasových adaptací Basova Cirkusu Humberto a Vida. Vidíte, netušil jsem, že v archivu máme ještě jednu verzi v podobě rozhlasové hry ze 60. let. Antonem Karasem v ní byl Jaroslav Průcha a zmíněný Rudolf Dale mladší hrál světem i cirkusem protřelého Kerholce, který Antonovi nakonec pomůže najít cestu do Maringotky a pod cirkusové šapito.
2: Also, Herr Karas, zum Wohlsein.
3: Děkuju, Heine.
2: Na Anton, keine Arbeit. Nenašel jsi nic?
3: Ale po práci jako by se zem slehla. Půl Hamburku jsem zlítal a nikdeš nic. 10 let jsme sem jezdili za prací a najednou není do čeho píchnout. No,
2: nic. Napij se, Anton. Nějak bylo, nějak bude, ne?
3: To je život. Krajc, himmel, kruci, fagot, element. Já bych do toho...
2: Dejš to pambu, Anton.
3: Co já si teď počnu s tím mým klukem? Aby jsme šli domů a žebrem.
2: Vencel je zatím u nás, ne? Tak jaké pak starosti? Jen nestrácet hlavu, Anton. Hampuch je jako moře. Každému dá živobytí, ne? Jen vydržet. Mluvil jsi už tamhle s Karličkem?
3: Toho neznám.
2: Aha, s tím musíš promluvit vždycky Čech, ne? Počkej, Anton. Karše!
4: Co je?
2: Co? Máš tu krajana.
4: Ty jsi Čech?
3: No jo, od Budějic.
2: Karlšen, měl bys pro něho něco udělat. Je to Čech jako ty, ne?
4: A je, ty se rochně, viď? A ty jsi v rejži, co?
3: To teda jsem.
4: A makat bys chtěl? Každou práci, ať jaká chce?
3: Tak, hlavně aby bylo.
4: Bon, tak se podívej. Já jsem nějaký Kerholec. Karlí Kerholec z Libuně. To stačí, kdybys mi chtěl psát někam do Evropy, rozumíš?
3: Já jsem Karas Antonín, zedník z Horní Sněžné, a to je můj kluk.
4: Jo. Zkrátka Tonda Karasů, rochně.
3: Jo.
4: A kluka máš sebou. S tím bude patálie, člověče. No ale co se dá dělat, nějak to zařídíme. Sem k Hainovi do hospody chodila celá Milnerova parta. Pořád, že za nima přicválá Tonda Karasojc s chlapcem. Ale nedočkali se. Když zmerčili, že tady chcí pes, odtáhli ke Štětínu. Nejo, no tak koukej. Dopí to požehnání a půjdeme zmrknout, jestli dostaneš tu makandu. Až podepíšeš smlouvu, tak to tady u Hajna oslavíme. Platí?
3: A jaký pa to bude dílo, stavba?
4: Stavba, bouračka, pořád dokola, kamaráde. A všecko nahonem honem. To je to hlavní, umět sebou mrsknout. A to ty přece dovedeš, dělat z akordňáka.
3: Člověče, dělat v akordu, to je moje radost. To ti kladu cihlu za cihlou, že přidavačí nestačí přislouvat.
4: Krychtik. A takhle něco ze dřeva, přitesat, přiříznout, přibít, taky umíš?
3: Vždyť jsem z lesu.
4: A štětcem se ohnat, něco nacít.
3: Doma jsem si taky lagírníka nezjednával.
4: A ještě něco. Milner říkal, že prý náramně troubíš.
3: Teda flíkhornu. To já rád.
4: Primisima, no to se ví, vždyť si Čech. Tak ti řeknu, Antone, že to možná bude moc dobrý, jestli ty sám to neuděláš špatný. Ale Karlíček Kerholců má nos. Hej, Moseke, pojď si pro peníze.
2: Good, Karlšen, zaplatíte to až potom.
3: Tak jdem, ne?
2: Přijdete to přece zapít.
4: No, přijdem, to přijdem.
2: A toho kluka mi tu zatím nech.
4: Tak jsme na místě, Toníku.
3: Jo, co se to tu děje?
4: A to nic, zkoušejí skok smrti.
3: Můj bože, co je zas tohle? Co je to?
4: Sultán si objednává něco pořádného k obědu. To si zvykneš. Pojď. A teď si drž palec a překroč tenhle práh
5: pravou nohou. Jdeme k direktorovi.
6: Herein. Herein.
7: Dobrý den, herr direktor.
6: Dobrý den, Kerholec. Co pak chceš?
7: Říkal jste, pane řediteli, že už brzo vyjedeme.
6: Já, v několika dnech, Kerholec. Máš všecko v pořádku?
7: Dva tenťáky bych potřeboval. Mám zatím jednoho. Tady ho vedu.
6: Je z oboru?
7: Ne, ale je to krajan.
6: Čech? No, podmínky jsou obvyklé, zná je?
7: Přímo.
6: Záloha 7 marek. Jak se jmenujete?
8: Karas Antonín, pane direktore.
6: Anton, no dobrá, vyřízeno.
7: Ale je tu ještě jedna věc, pane řediteli. Anton je vdovec a má sebou kluka.
6: Sapristi, to je zlý. Máme už houf dětí a přijde ještě ikarské číslo, to jich bude mít aspoň půl tuctu.
7: Ikarové budou mít svůj vlastní vůz a Karasovo kluk, to je čiperný chlapec, i v práci nám pomůže a spát bude s námi v osmičce, pane řediteli.
6: No, když myslíš, tak tady je poukaz na sen Marek, Anton. A ostatní ti poví Karholec. Adieu.
7: Naschledanou, paři, děkuji.
8: Děkuju, moc děkuju. Jezu Kriste, Karlíku, kam si mě to zaved?
7: Člověče, je to dobrý, teď nemluv a poběž. Vyberu ti garderobu.
8: Kam?
7: Tady do těch dveří. Servus, Harvey.
9: Servus.
7: Potřebuju pro nového parťáka mundur. Máš něco šikovného po ruce?
9: No, snad by mu pasl tuhleto po Rudolfovi. Ten byl taky tak jako bídlo.
7: A to se ví, to je ono, hoď to na sebe, Anton. Ať vidím, jaký uděláš dojem na mezinárodní situaci.
8: Kruci, vždyť je to samej kroflík.
7: A dobrý, Toníku, jako ulitý, no. Kamaráde, teď vypadáš nejméně jako turecký generál. Až tě starý uvidí, hned tě bude šíbrovat na křídlo. Tak jdeme dál.
8: Jášku, Karlíku.
7: A jde se do pokladny. Dostaneš 7 marek, no to je přece to nejdůležitější, člověče. A teď dávej pozor, co ti řeknu. Naše pokladní, to je baba princ Metálová. Ona je se starým nějak příbuzná, víš, ale jinak je to dobrá ženská výdeňáčka. Direktorka je zase z Belgie. Podívej, abys věděl, proč ti to povídám. Když uvidíš direktorku, tak stačí říct dobrý den nebo dobrý večer, madam, rozumíš? Nic ne, víc. Ne. Tu potkáš třeba v odřeným mužským kabátě, v mužským klobouku, ale na tu babu v kase musíš jinak. Ta si potrpí na milost, paní. Když jí šikovně pozdravíš, tak ti řekne Chris Scott, Anton, a dostaneš zálohu, kdy budeš chtít. Tak podívej. Tuhle jsou dveře do pokladny.
8: Jášku, Karlíku, člověče, pusť mě taky ke slovu. Co pa já můžu jít cirkusu? No to jsou těžký věci, člověče. Vždyť já cirkus jak tě živ neviděl. Vždyť já nic z toho neumím.
7: Ale umíš, Tondo, umíš. Jen se neboj. A co neumíš, brzy okoukáš. Podívej, tady vůbec všecko záleží na tom, aby měl člověk práci rád.
8: Měj rozum, co pak já jsem nějaký cirkus.
7: Měj si, Tondo, ale budeš. Za chvíli to do tebe vjede a do smrti nebudeš chtít dělat nic jinýho. A teď si jdi pro peníze. A odpoledne už přijď s tím svým klukem, abyste se tu trochu rozhlídli.

0: Tak, chlapci, nástroje si nechte tady na galerii a hurá do manéže a do stájí. Koně vyčistit, zvířata uklidit, nakrmit, jako vždycky. Tak do toho.
1: Toho novýho mi tady ještě nechaj, Kerhole. Jenom na momentíček, hned přijde za vámi.
2: No tak, pane Karas, jak pak se jim troubilo?
3: Dobře, pane kapelníku. Držel jsem se vašeho rozkazu a hrál jen příznávky.
2: A pěkně, Karas. Já je dobře slyšel, troubit umějí. To vědí, já hned poznám český troubení. A s tím, že neznají noty, s tím si starost nedělají. Co mi hrajem, budou všecko do týdne umět. Na poprvé se mě jejich troubení moc líbilo. Mají kázeň a cit. Tak, ono je třeba vědět, že muzika není cirkus ani v cirkusu. Tak můžou jít, Anton.
4: Já na nosní vodu Binkovi a ty dej koníkům.
0: Tak honem, Tondo, honem. Kabá dolů a do koníren ke krmení.
5: Santos ještě nedostal silno do žebříku.
6: Však už honesu, kamaráde.
7: Co to meleš ty, Kubo? Vždyť je to direktorka.
8: Čerta by to poznal. Vypadá jako chlap.
6: Dobrý večer, madam.
9: Dobrý večer. A vy jste ten nový, že?
8: Ano, prosím. Karas Antonín, stavěč a muzikant.
9: Čech?
8: Ano.
9: No, to je dobře. Budete mi pečovat o Santose. Jak jste říkal, že se jmenujete? Anton?
8: Ano, Anton.
9: Good. Myslím, že tu nemáme žádného Antona. To si tě nebudu plést. Velmi dobře. A teď už běž, Antone, dej koničkům seno. My můžeme počkat, ale koničkové čekat nesmějí.
0: Chlapci, dávejte pozor. Mám tady rozvrh služby. Dnes v noci budou mít službu Janoušek, Gaston a Hans. Ostatní mají večer volno. Zítra se nakládá a pozejtří po obědě nastupujeme do Maringotek. Karas Anton bude spát v osmičce.
10: Dobrý den. Neviděl jste tady tátu?
9: A je, ztratil ses po představení, viď? Tak pojď, ukážu ti cestu ven.
10: Ale kde pak? Já jsem rád, že jsem tady.
9: No to je hezké, že se ti tu líbí, ale tady zůstat nemůžeš.
10: Já tady musím zůstat. My tady budeme dělat cirkus. Já asi budu cvičit koníčky.
9: Ale podívejme. Tak ty máš rád koníčky? A nebojíš se, že tě pokopají nebo pokoušou?
10: To já na ně křiknu, prásknu bičem, panečku, a oni si stoupnou pěkně do řady.
9: Ale tak ty budeš cvičitelem.
10: Ano, a budu jezdit na koni pořád dokola a skákat budu a... A tak vůbec.
9: To budeme jako kolegové.
10: Vy jste taky u cirkusu?
9: Ano.
10: No tak až budete něco potřebovat, tak přijďte do osmičky, já vám pomůžu. Já budu spát v osmičce, teď to Paltafíra hlásil.
9: A tak ty seš... No to je dobré. To je dobré. Anton, pojď sem. Máš tady syna.
6: Vašku, no co se tu pleteš?
10: Nosil jsem koničkům seno.
9: Šikovný chlapec, Anton, ten tvůj Vašku. A zítra přijď, ukážu ti lví koťata. Až povyrostou, budeš si s nimi hrát, Vašku.
10: Já je budu učit panáčkovat a dávat pác.
9: Bravo, Vašku, to se určitě ještě uvidíme. Tak naschledanou.
10: Naschledanou, pane.
6: To je paní ředitelka, ty Kubo.
10: Ředitelka v mužských kalhotech.
6: A říká se jí madam.
10: Naschledanou, madam.
0: Tak pojďte, Karasové, pojďte. Tohle je Maringotka 8. Od nynějška váš rodný bungalov, jak říká osádka.
11: Tak tady budeme spát.
10: Dějte, vždyť se sem ani všichni nevejdeme.
0: No to víš, hotel u Arci ve vody Štěpána to není.
10: Tady v těch šuplatech nad sebou budeme spát.
0: Táta dole, já uprostřed. A ty až u stropu. Tam přece vylezeš, ne?
10: Jako nic. Podívejte se. Jo, nice. To jsem se bacil do hlavy.
11: No vidíš ty.
0: To nic, Vašku, to nic. Zvykneš si, na přespání to stačí. A od rána do večera budeme stejně venku. Hlavně chlapci, že to s námi pořád jede. Ať se vrtneme, kam se vrtneme, všude budeme mít svůj kutloch sebou.
11: Jakáž pomoc, dali jsme se na vojnu, musíme bojovat.
10: Já myslel, že budeme mít takový pěkný domeček, jako má pán Donter.
0: Jako kdo?
10: No Donter, ten pán, co krotil vy a tygry.
0: Jo tak, jako kapitán Gambie, domtér. No to se rozumí, Vašku, že budeš mít jednou zrovna takový domeček, ale napřed se tím domtérem musíš vyučit a na koni musíš jezdit.
10: To už umím. Teď zrovinka jsem jezdil na té malé strakaté Mary.
3: Co ty, že jsi jezdil?
10: No.
0: Člověče, ještě ses tu neohřál a uznáš polovičku cirkusu. Jak ses dostal ke koním?
10: Skočil jsem Hanzovi pro tabak a on mě za to svezl na Mary. A ještě mě slíbil, že mě naučí jezdit.
0: Tak to máš dobrý, Vašku. Hans je odborník na slovo vzatý. Toho se drž.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Skáču dobře, skáču rád. Pamatujete si na Rudolfa Dejla mladšího ve filmové komedii Anděl na horách? Nebo ten jeho typický hlas, který doprovázel příběhy animovaných medvědů Potkali se u kolína? A k tomu desítky rolí na divadle i v televizi. V rozhlase to byly spíš menší postavy, jako by se režiséři báli té Dejlovy hlasové štavnatosti. Ona se mu stala za mikrofonem tak trochu prokletím. Ale víte co? Vybral jsem dnes pro vás jednu z dochovaných schůzek Rady moudrých, kde byl Rudolf Dejl mladší Jaroslavem Haškem. Bývala to vzácná setkání několika osobností domácí i světové kultury podle scénáře Dity Skálové V cestě proti času a pokaždé na zajímavé téma.
2: Toto zvláštní malé shromáždění si získalo v naší veřejnosti jistou oblibu a tak jsme vás, pánové, opět jednou svolali, zase v trochu obměněné sestavě, abychom si pohovořili na téma velmi, velmi lidské a velmi příjemné. O smíchu.
3: Příjemné. Báječný námět.
4: Mám rád.
5: A není nás tu málo na tak obsáhlé téma?
2: No, pozvali jsme vás 7, pánové, ale i kdyby vás tu sedělo 77, nevyčerpali bychom všechna slavná jména velikánů lidských dějin, kteří smíchu rozuměli.
5: To je pravda.
2: Takže vás mohu navzájem a také našim posluchačům představit, že ano? Tak podle abecedy, prosím, Karel Čapek.
6: Dobrý den, pánové.
2: Epiktetos.
7: Boj zdrav, mladíku.
2: Anatol Franz.
8: Ano, ano, děkuji.
2: Jaroslav Hašek.
5: Zde.
2: George Bernard Shaw.
9: Ten tu ovšem nesmí chybět.
2: Ano, pan Standal.
10: Velmi potěšen.
2: A nakonec Mark Twain.
11: Jsem upřímně rád, že jsem byl opět pozván do tak vybrané společnosti, pánové. Ne, já to myslím opravdu vážně. Ale chtěl bych se zeptat, nebude nám při besedě o smíchu trochu smutno bez jediné ženy?
2: To je skutečně problém, pane Twaine. Svolavatelka, abych tak řekl, Rady moudrých je sice žena, ale...
6: Ale žena je vděčným divákem a posluchačem při každé legraci. Jenže Bůh uchovej, aby byla jejím strůjcem a pachatelem.
2: Takže vy jste přesvědčen, že humor je výhradně mužskou výsadou, pane Čapku, ano?
6: Každé pravidlo má jistě výjimky, ale mužská natura, to mi nevymluvíte, je šprýmovnější, dovádivější a bujnější než ženská.
11: Asi to bude pravda.
6: Bodeč. Kdekoliv se sejde pár mužských, vzniká legrace. Muži k tomu mají zvláštní náklonost. Poškádlit někoho, sehrát něco, nastrojit nějaké alotrium, to je jedna z nejnáruživějších mužských vášní.
5: A anekdoty, pánové, jsou taky mužský artikl, nemám pravdu.
2: Vy to musíte vědět, pane Hašku. Ostatně, znám jen málo žen, které mají rády vašeho Švejka. Za to většina mužů si ho čte znova a znova jako evangelium.
7: Já, mladí mužové, neznám ani evangelium, ani Švejka. Zdá se mi, že ve věci tak vážné, jako je schopnost být vesel, se řídíte holým zdáním. Já bych si netroufal lidi dělit na veselé muže a neveselé ženy.
6: No, ale mistře, to jsem se snad špatně vyjádřil.
7: Ale já... ne, vyjádřil se přesně, hochu, jenže si nemířil pod povrch věcí. Rád bych tvou pozornost zaměřil na podstatu. Hleď. Představ si život jako takovou všenárodní slavnost. Přivádějí tam na prodej dobytčata a voly a většina je těch lidí, kteří je chtějí koupit nebo prodat. Jen několik málo je těch, kteří přicházejí opravdu se podívat na slavnost, jak se to koná a proč a kdo jsou ti, co slavnost pořádají a za jakým účelem. A tak je tomu i v životě. V životě plném strázní i radostí. Jedni, jako ta dobytčata, o nic více nezajímají než o potravu. A jen málo je těch, kteří se slavnosti účastní, protože jsou milovníci podívané. Pozorně sledují tu slavnost a baví se jí prve, než jí opustí.
10: A opustit jí musí jednou každý, v tom jsme si všichni rovni.
11: Ne každý má to štěstí být ještě jednou po smrti pozván do Rady moudrých, aby se tu dodatečně a dostatečně vypovídali.
5: A pokud je na té slavnosti, má to za jedny peníze, jestli se mračí, nebo se směš?
9: Ano, a život nepřestává být směšný, když lidé umírají, a nepřestává být vážný, když se smějí.
2: To jste, pane Šoje, řekl velikou věc.
9: Myslíte snad, pane, že když jsem celý život tropil ze sebe šaška, že jsem neměl jiné myšlenky než žerty?
2: No to jistě ne, ale neměl byste tak snižovat svou úlohu humoristy.
9: Proč pak ne?
2: Protože člověk, který rozesmává bytosti, které mají tolik příčin k pláči, takový člověk jim dává sílu žít a lidé ho milují jako dobroděje.
5: To myslíte vážně?
11: To chce nás jenom trochu potěšit, to je to.
2: Ne, ne, ne, pánové, já to myslím smrtelně vážně. Víte, rozesmát všechny ty, kteří zemřou, no, mělo by se říkat svatý Molière, mělo by se říkat svatý Chaplin.
5: A tak se stalo, že moudří shromáždění kvůli smíchu zaplakali. Dojetím.
6: Co pak, pane Hašku, vám se to nějak nezdá?
5: Já jenom vzpomínám, že u nás v Budějovicích u regimentu byl jeden voják, takový dobrý hovado. A ten našel jednou na ulici 600 korun. A odevzdal je na policii a v novinách se o něm psalo jako o poctivým nálezci a měl z toho ostudu. Nikdo s ním nechtěl mluvit. Každý mu říkal, co si to vyved za hloupost, že tě to musí do smrti mrzet, jestli máš ještě trochu cti v těle. Holka s ním přestala mluvit. A když přijel domů na dovolenou, tak ho o muzice kvůli tomu kamarádi vyhodili z hospody. Jednou zas u nás v ulici našel jeden krejčí zlatý prsten s briliantem. Lidi ho varovali, aby ho nevracel na policii, ale on si nedal říct. Přijali ho neobyčejně vlídně, že prý už je tam hlášena ztráta. Potom se ale podívali na ten kámen a říkají mu, člověče, vždyť je to sklo a ne briliant. Kolik pak vám za ten briliant dali? Takové poctivé nálezce my známe. Nakonec se to vysvětlilo, že ještě jeden člověk ztratil zlatý prsten s falešným briliantem. Ale ten krejčí seděl přece jen 3 dny. Poněvadž se z rozčílení dopustil urážky stráže. Dostal zákonitou 10% odměnu, korunu 20, poněvadž ten šmejt měl cenu 12 korun. Ale on tu zákonitou odměnu hodil tomu pánovi do obliče. Ten ho žaloval pro urážku na cti a krejčí dostal ještě 10 korun pokuty. Tak se mi zdá, pánové, že se mi příliš nepodařilo vás rozesmát.
6: Ale milý Jaroslave Hašku, neměřte svůj vtip podle našeho hyhňání. To byste došel k nesprávným závěrům.
2: A proč myslíte, pane Šepku?
6: No, protože pořádný mužský tropí své psiny s vážnou tváří a nevypukne v pištění nebo hyhňání, jako se smějí ženské. Víte, mužský prodělává svou legraci tak jako indián muka, nehýba je brvou. To patří k etiketě lidového humoru, řekl bych, k jeho mužské důstojnosti.
4: Jenom nás muže tak nevynášejte, pane kolego, my víme své.
6: Aha.
4: Vědí-li všichni muži, co vím já, tím lépe. Já je dělím totiž na 2 druhy. Jedni něco dokáží a myslí si o sobě, že jsou pány bohy, a druzí nedokáží nic, ale myslí si to taky. Jsme strašně domýšlili, to si přiznejme, pánové.
6: To si přiznáváme, to ano.
11: Nestrácejme naději, přátelé.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: To k nám před lety přeložili od 75. nějakého majora Bliera. Ten vždycky jednou za měsíci nás dal zavolat a rozjímal s námi, co je to vojenská vrchnost. Každý oficír vojáci, vykládal nám na dvoře v kasárnách, je sám od sebe nejdokonalejší bytost, která má 100x tolik rozumu jako vy všichni dohromady. Nad oficíra si vůbec vojáci nic dokonalejšího neumíte představit. I kdybyste na to mysleli po celý svůj život. Každý oficír je bytost nutná, kdežto vy jste vojáci jen bytosti pouze nahodili. Vy můžete existovat, ale nemusíte. Oficír musí existovat. A vy vlastně máte svou existenci jen od pánů oficírů. Vy od nich pocházíte. Vy se bez oficírů neobejdete. Vy se bez svý vojenský vrchnosti ani...
2: Neupadnete, pane Hašku, v neumělecké vyjadřování, víte, že ne.
6: Neuvěřitelně trefné.
5: Neumím být neustále, neutrálně, neurčitý. Promiňte.
11: Výborně, pane Alče. Nic z toho nedělejte, příteli. Lidé škádlí jen toho, koho mají rádi.
10: Ano, ano. A čím víc si někoho vážíme a ctíme ho, tím lépe a rychleji pochopíme sebenevinnější vtipkování o jeho osobě.
8: Tak co? Dáme se do toho radomoudrých a vyložíme zákon smíchu, jako kdybychom ho byli dostali nahoře Sinaj?
4: Ale dejte pokoj.
11: Nebylo by to trochu předčasné, pane.
6: Vždyť jsme si ještě nepohovořili o tolika různých aspektech lidského smíchu.
8: Dobrá, podvoluji se přes sile. Ale v tom případě prosím, abyste se rozhovořili zase pro změnu o smíchu jiném.
10: O jakém?
8: No, možností je mnoho, pánové. O smíchu šťastném, o smíchu zlomyslném, o smíchu odzbrojujícím nebo léčivém, o posměchu, o komice, o optimismu, o útočném smíchu nebo o nelidském.
10: Zadržte, zadržte ho.
11: Řekl jste o smíchu nelidském. Vždyť smích je vlastní pouze člověku, ne?
8: No, nejsem si tím tak jist, pane Twaine. Víte, i zvíře bývá v jistých situacích blažené a směje se svým způsobem. Ranní píseň kohouta asi není triumfální píseň náčelníka, který si myslí, že to on probudil znova slunce. Spíš to bude výbuch smíchu, který pozdravuje návrat světla a konec nočních úzkostí. Zpěv Slavíka v době milování není možná nic než šťastný smích mladých manželů. Všimněte si, že zvířata v době říje vydávají zvláštní zvuky a ty možná nahrazují smích. Ne příliš častý a ne příliš rozmanitý smích. Zkrátka, přiměřený jejich inteligenci.
6: Ale především psi se přece smějí.
10: Samozřejmě. Pamatují se na psa z mého otcovského domu, jmenoval se Kér. A toho jsem viděl smát se a dokonce zlým smíchem.
11: Neříkejte.
8: Vyprávějte, pane Frasi.
10: Jednou ráno jsme šli s Kůvou nakupovat. Kupec měl obrovského bernardína, který by našeho Kéra spolkl jedním soustem. A tenhle mohutný krasavec ležel před dveřmi svého pána a mezi prackami nedbale držel kost z kýty. Náš Kér ho pozoroval, ale nepřiblížil se. Najednou Bernardín uviděl svého známého koně, rozvážejícího jako obyčejně holandské sýry, pustil kost, vstal a šel pozdravit přítele koně. Náš Kér i hned pod měšinách chňapl kost do zubů a dává je pozor, aby nebyl viděn, běžel jí skovat do krámu ovocnáře, kde to dobře znal. Potom se jakoby nic vrátil, pozoroval Bernardína, jak hledá svou kost, a dal se do smíchu. Smál se bez jediného zvuku, ale napjaté pisky a jistý záhyb na jeho tváři vyjadřovali smích a jízlivost.
6: No ovšem, důležitý jste byl právě vy jako divák. Když se pes honí za svým ocasem, dívá se po očku, co tomu kdo řekne.
8: Ano, pan Čapek je veliký znalec psů i humoru.
6: No, spíš těch psů, pane. Ale pes je vážně z rodu humoristů. Je dobromyslný a vulgární jako anekdotář, který by se bez publika musel ukousat nudou. Pes prostě ze samé družnosti dává k lepšímu sám sebe. Kočka to je něco jiného. Kočka je trochu estét. Pes je jako obyčejný člověk, nebo jako tvořivý člověk. Nežije jen sobě. Tak jako by herec nemohl hrát jen pro zrcadlo. Ve všem, s čím si my lidé opravdu a celou duší hrajeme, je taky ten upřený pohled, domáhající se zájmu a účasti vás druhých, celé té veliké a drahé lidské smečky. A my se můžeme potrhat samou horlivostí. Pes ponechán sám sobě většinou dřímá, drbe se nebo zpracovává v sobě jakousi prastarou psí dumu. Hraje si a je veselý jen v kontaktu s člověkem. O samotě je stejně vážný jako lev, had nebo přednosta úřadu. Jeho humor propuká jen ve společenství s člověkem, což poznat náleží jak k přírodopisu psa, tak k přírodopisu humoru.
5: Mé zkušenosti v tomto směru jsou poněkud jiné.
8: Tak? Víme, pane Hašku, mýval jste obchod se psy, víte.
5: Ale to nechci povídat. Já znával nějakýho Božetěcha z Košíř a ten se živil tak, že vždycky ukrad psa, pak hledal v inzerátech, kdo se zaběh a hned tam šel. Jednou ukrad pěknýho černýho špice a poněvadž se majitel v inzerátech nehlásil, zkusil to a dal si inzerát do novin sám. Proinzeroval celou pětku, až konečně se jeden pán přihlásil, že je to jeho pes, že se mu ztratil a že myslel, že by to bylo marné ho hledat. Že už nevěří na poctivost lidí. Teď ale, že vidí, jak přece jen se ještě najdou poctivci, což ho náramně těší. Je prý zásadně proti tomu odměňovat poctivost, ale na památku, že mu daruje svou knížku o pěstování květin doma i v zahrádce.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Zatím jsme dnes měli tu čest jen s Rudolfem Dejlem, toho jména mladším, ale já jsem sliboval setkání i s jeho tatínkem, takto nestorem českého herectva, Rudolfem Dejlem starším. Ten se dožil, považte, 96 let. Byl autorem několika divadelních her, knižních pamětí a taky napsal knížku o Karlu Haschlerovi. Často a rád na něj vzpomínal. Vyprávěním o tom, jak se oba pánové, Rudolf Dejl a Karel Haschler, kdysi potkali v Národním divadle, se dnes taky rozloučíme. A samozřejmě, jinak by to nešlo, za doprovodu několika Haschlerek, Haschlerových písniček. Tak všechno dobré a ve zdraví to vám i dnes přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.
2: Přidělili mi v šatně prvního poschodí místo vedle Karla Haschlera. Čekal jsem dlouho, než jsem mohl zasednout po jeho boku. Nebylo pro mne úloh. Stýkal jsem se s Haschlerem jen mimo divadlo, ale za to vydatně. Nejvíc v kavárně Slávy, kde jsme s Polortem a Wiesnerem tvořili pověstné karambolové kvarteto. Haschler mne zavedl mezi své přátele, seznamoval nespoměry v divadle, načrtával profily mých budoucích kolegů. Společně jsme snášeli muka z neuznání, rozmary režisérské netrpělivosti i finanční nesnáze. Čím více jsem Haschlera poznával, tím mi byl milejší. Byl to hoch bez falše a za kamaráda odhodlán jít do ohně. Přesvědčil jsem se o tom, když jsem mu později nejednou skřížil herecký chodníček. Přihlížel k mým úspěchům radostně a bez závisti. Trávili jsme spolu celé dny až do noci. Karlík hýřil neunavně vtipem. Jen jednomu kalilo spokojenost. Zdálený domov. Tak špatně se to chodilo z pozdních schůzek na Zlíchov. Na čas odpomohl této nesnází podnájem v Libušině ulici na Smíchově. Ale činže působila starosti a nezbylo, než opět zjíti zavděk otcovskou střechu. Když se Haschler zase jednou zdržel, nabídl se mu nocleh ve svém bytě ve Vojtěžské ulici proti Kotrbově tiskárně, kde jsem obýval dva útulné pokojíky. Karlíkovi se u mě zalíbilo. Nastěhoval se ke mně na dobro. A hned zavládl jiný pořádek. Haschlerovský. Knihy by se o něm dali psát. Snad stačí ukázka, jak si počíná můj rozmařilý host, chtěli šetřit. Aby odolal svodu nesmírného kouření, nenosil cigarety u sebe a dlužil se je na věčnou oplátku. Měli peníze, koupil celou stovku cigaret, vzali do hrsti, stoupil si doprostřed pokoje, rozhodil ji po všech koutech a kouřil, pokud co doma našel. V nouzi sbíral cigarety uvízlé v záhybech záclon, na skříních, za obrazy a ve vázách. Jednou mě Karlík zastihl při psaní veršu a od té chvíle jsem měl s Haschlerem hotové peklo. Chtěl, abych mu i hned na místě vyložil zákony verše. Vyložil se mu, že je nutné jít na to metodicky a školit se. Upozornil jsem ho také, kolik si taková práce vyžádá času. Ale Haschler nepovolil. Začal se učit na klavír u baletního korepetitora a s verši obtěžoval kdekoho.
3: Ale tady jsme už předběhli ne dobu, ale vyprávění zaznamenané v knížce. Karel Haschler byl velice pobouřen cizáckými písničkami, které ovládly Prahu. Vysmíval se nevtipnému a ubohému veršování, hrůzným překladům vídeňských šlágrů a od mládí podvědomě cítil, že Praha si zaslouží své vlastní pražské písničky. Jeho přesvědčení a vůli podporovaly dvě velké lásky jeho života. Praha a Zdenička Frimlová, pozdější manželka. A první Hašlerova písnička byla inspirována setkáním se Zdeničkou na zámeckých schodech.

V létě, krátce po svatbě Karla Hašlera se Zdenou Frimlovou, se konala na pražském výstavišti v Královské oboře jubilejní výstava. Karlíkovi se na výstavě zalíbilo a chodil tam každý večer. A tam se také potkal s Eduardem Basem, tehdy ještě členem Šéblovo Šantánu na Pořičí, a neznámým zpěvákem, který zpíval písničky. A šel to nevydržel. Domluvil se s pianistou, vyšvihl se na podium a spustil jednu ze svých písniček.

0: Já se na všechny nerozhněvám.
1: Jen dospíval, hospoda zabouřila. Pochodový rytmus a vtipný text strhl posluchače opakovat. Hašler zpíval a ostatní přizvukovali. Od koho je ten šlágr? Zeptal se Longen. Hašler se neprozradil. Ušíval se, že neví. Sám prý se nepamatuje, kde to už zaslechl. A cestou do Prahy zpívala rozdováděná chasa popěvek znovu. A Karlík ulehal s úsměvem. Písničkářský křest měl za sebou.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na rarohaloveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.